starým mužem pořídím si starý byt a jedno staré rádio. Až budu starým mužem, budu svoje místo mít u okna kavárny Avion. Koupím si pergamen na štěpec a tuš a budu pozorovat lidi, kam jdou asi.

budu starým mužem, budu černý oblek mít a šedou vázanku. Až budu starým mužem, budu místo vody pít lahodné víno ze čbánku. Koupím si pergamen a štětec a tuše, budu mlčet, jako mlčí ti, kdo vědí už.

jako já, jo, jako já. Kde hocelský slapiny zná sírou pekla sířený, ať se na hocelský šípy najmout dá. Jo, ho, ho, ten, kdo nepřekládá.

pekla se dříve do hrabem. Jo, jo, ten, kdo nezná noční zpěvy, zarostane jim k lodníkům jako já, jo, jako já.

na bradě mlíko, kde se rumem nevopil, málo zná, kdo necítil hrůzu z vody, kde se málem utopil, ať se na hucounský šíky najmout dá. Jo, ahoj!

Kdo chce zhrdnout třeba zítra, komu je to všechno chud, kdo je sám, kdo jako já. Kdo má srdce v správný místě, kdo je prostě prýmaku, ať se na Hucon spíší ty najmou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Pochoutkový rok.
1: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
0: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: brání.
1: Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme.

0: práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám být rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Takže tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí a je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
0: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
0: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
0: Jako no. Jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
0: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme, tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kysaného zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Nadě?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku a necháme.

0: přidáme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní, slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe De Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe.
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jedno polívko, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy já. Spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, já vím, o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý jako strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Či je po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu etnických kuchyní. Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistí, ty okraje účastním ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí. Pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání, už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydal Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí? Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

Krásný večer do všech regionů naší země, milí posluchači. Dnes se v rámci naší výpravy za lidovou kulturou vydáme na jih Čech, do malebné zvlněné krajiny šumavského Podlesí. Tam totiž stojí už od středověku unikátní vodní mlýn, který je nejstarší u nás i ve střední Evropě, je stále funkční a navíc to, co zažil on a jeho poslední majitelé, názorně ilustruje dějiny první poloviny 20. století. A proto, abychom nezapomněli ani na stará řemesla, ani na staré písně a ani na nespravedlnosti, které se tehdy děly, míříme na Strakonicko, do Hoslovic. A vaší průvodkyní bude Markéta Ševčíková.

0: Tak milí posluchači, nacházíme se v Hoslovicích, je tady přenádherný mlýn, který pamatuje 14. století a děly se tady věci roztodivné a jaké, to už nám řekne správce zdejšího mlýna, pan Jaroslav Janout. Dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Pane Jaroslave, v jakém místě vlastně jsme a kde se nacházíme?
1: Tak nacházíme se 17 kilometrů od Strakonic, směr jakoby na Vacov. No a jsme vlastně v Hoslovickém mlejně, který je vlastně na Hoslovickém potoce. No a jak říkáte, první zmínka 1352. No a pak vlastně se to dědilo z pokolení na pokolení. V roce 1829 už se sem nastěhovali vlastně rodina Harantova, která tady vlastně byla až do roku 2005.
0: K rodině Harantově se ještě dostaneme, ale spíš si řekněme něco i o té stavbě, o tom mlýně.
1: Je to jediný dochovaný vodní mlýn v Čechách i v střední Evropě, který se vlastně dochoval na původním místě, kde byl postavený a sestrojený. Ten mlýn je funkční a proto taky v roce 2008 jsme byli vyhlášeni jako národní kulturní památka. Každý se diví nad tím, proč až v roce 2008. Ale tady je to vlastně, jak jsme potom se dozvíme, ta rodina Harantů, protože oni se nikoho nepustili. Takže až když zemřel poslední majitel a lidi se dostali dovnitř a památkáři, tak teprve vlastně zjistili, jaký tady je poklad.
0: Tak pojďme dovnitř do mlýna. Dobrého dne přejeme. Tak teď jsme se ocitli v krásné místnosti, takové té tradiční, hned vidíme od vchodu svatý kout, stůl, židle, postel a překrásnou pec. Ale já nechám na panu Jaroslavovi, aby nám popsal, co je to vlastně za místnost a co se v ní dělo od toho 14. století.
1: No tak tohle je vlastně místnost, kde se odbýval vlastně ten život na tom mlyně. Tady se spalo, tady se vařilo, tady se jedlo, ale dokonce se tady vyráběly i výrobky, protože přes zimu třeba si sem vzal tu řezbářskou stolici a tady vlastně si dělal třeba ty dřeva. Váky, vázal tady košťata, plet tady košíky a takovýhle ty věci.

0: Tak a my si tady ve vodním mlýně v Hoslovicích vysvětlíme, jak takový vodní mlýn fungoval. Potřebujeme hlavně to mlýnské kolo, které nám udělal sekerník, potřebujeme tu vodu. A poté se dělo co?
1: Jakmile se pustila voda na kolo, roztočilo se kolo a automaticky se vlastně roztočil celý mlejn. První, co bylo vlastně na hřídeli, tak to jsou palce, které zvedají vlastně krupní stoupu, takže vlastně do toho kamenného štoku v té podlaze se nasypal navlhčený ječmen, pustil se mlejn a to kladivo, jak do toho tlouklo, tak za první to loupalo, za druhý to drtilo. Pak se to ručně muselo vybrat na síta, vyfoukat z toho ty slupky, ty otruby a byly vlastně čistý kroupy. No a pak se vlastně přitom, když se dělali ty kroupy, tak se mohlo i mlít. Takže nahoře vlastně máme násypku, do které se nasypalo obilí. To se prosejpalo do toho pohyblýho šuflete pod, což je takzvaný korčák. Ten mu udával, kolik toho obilí se bude sypat mezi kameny.
0: Tak vystoupáme tady nahoru, protože mě vždycky zajímalo, kde jsou ty věci, které vstoupily i do přísloví. Mlýnské kameny, být drcen mlýnskými kameny. Také by mě zajímalo, kde je lup, z čehož nám vzešlo přísloví míti něco za lubem. Takže jak to vlastně je, kde jsou ty mlýnské kameny?
1: Takže pod násypkou je ten korčák, jak jsem říkal, a pod ním je ten lup dřevěný, v kterým jsou skovaný ty mlýnské kameny. Ten, co leží na zemi, tak ten je ležák, ten, co se otáčí nahoře, tak to je běhoun. Mezi těma kamenama se to oblí rozdrtí a odstředivou silou se to dostává z těch kamenů ven do toho dřevěného lubu. Z toho dřevěného lubu to jde potom tady do té skříně. Tam prochází vlastně to melivo a to prochází rukávem moučným a tam se vlastně prosívala do té moučnice už ta mouka. Právě podle toho moučního rukávu, podle jak byla řídký plátno, tak podle toho byla vlastně hrubost mouky.
0: Takže když bylo hrubší plátno, tak byla hrubá i mouka a čím jemnější bylo plátno, tak tím byla prachovější.
1: Tak, jemnější. Ale ono se tenkrát se dělaly jenom dva druhy mouky. Dělala se kruchová, tomu bychom dneska řekli ta celozrna, to bylo vlastně ještě s těma otrubama, s těma slupkama a pak se dělala ta vejra. To bylo vlastně, když se vymílaly ty zrníčka, tak vlastně to je ta bílá z toho prostředka.
0: Ano, která byla tehdy nejceněnější. A právě ono byli někteří mlynáři obviňováni, že si to, co zůstalo mezi těmi mlýnskými kameny za tím lubem, že si nechávali a z toho vzniklo to pořekadlo, mít něco za lubem, že?
1: Tak, tak. Ale je to tak, že ten lub je vždycky o něco větší než ty kameny, aby se nešoupaly. A to, co zůstalo mezi těma kamenama a tím lubem, to bylo vlastně to, co ten mlynář měl jako by navíc a z toho vzniklo to přísloví.

0: Jací mlináři tady byli a žili před Harantovými, to se ví? Jací tady byli od prvopočátku?
1: No tak, co víme ze záznamu, tak to byli vlastně hradeckých před Harantů. Ty Harantů, jak jsem říkal, tady byli od roku 1829, kdy vlastně se to potom dědilo z pokolení na pokolení. Poslední rodiče měli vlastně 12 dětí. Ty dvě děti zemřely hned jako malí, takže zůstalo 9 sourozenců. Za druhý světové války už byli ten mlyn tak zastaralý, že ho Němci ani nezablombovali, takže celou válku se tady mohlo mít po nocí na černo pro široký okolí. Ty rodiče zemřeli hned těsně po válce a v tu dobu tady na mlyně už zůstal jenom nejstarší syn František a nejmladší syn Karel. Nestalo se jako bývá zvykem, že mlyn zdědil nejstarší syn, tady se to stalo naopak. Tady mlýn zdědil nejmladší syn, ale s tím, že ten nejstarší tady měl doživotní vejminek. No a pak přišly 50. leta zakládání družstev, socializace vesnice. No a protože rod Harantů byl za jedno movitej, za druhý vážený tady ve vsi, tak bylo třeba, aby podepsal družstvo jako první, což ten Karel jako majitel odmítl. Takže i když už měli po vojenské základní službě, tomu Karoli bylo 35 let, Františkovi 50, tak byli znova povoláni na vojenské cvičení, který si sloužili u pomocných praporů v Komárně a to cvičení trvalo 702 dní, což vlastně byla nejdelší možná doba. Když se vrátili zpátky, tak pozemky už stejně obhospodařovalo JZD, dobytek byl svedený v JZD a mlyn vykradený. Ale jak jsem říkal, byli z 9 sourozenců, tak každý z těch sourozenců jim nějak pomohl. No a když byli znovu schopni začít hospodařit, tak začali vyvážet hnůj na ty svý pozemky, které už ale byly v honech JZD. Což se nelíbilo tehdejším funkcionářům, takže zavolali esembáky, no a ty esembáci z těch polí začali vyhánět. Stalo se neopatrností toho jednoho bratra, že nakydal tomu esembákovi na lakýrky, takže ty to vzali jako napadení veřejného činitele, takže je odvezli, odsoudili a zavřeli. Když se po dvou letech vrátili, tak chvíli byl klid, než potřebovali dříví na topení. Protože ten les tady za mlejnem patří ke mlejnu, tak si tam k večeru dojeli, vykáceli tam pár soušek, ráno už tady byla kriminálka, znova je odvezli, znova je soudili. No a když zjistili, že po dobrým už to s bratrama asi dál nepůjde, tak je následně zbavili své právnosti. Takže ty chlapi, když se sem po nějakým čase vrátili z ústavu, zanevřeli na široký okolí, uzavřeli se tady ve mlejně, přestali komunikovat se sousedama, s lidma ze vsi, s úřadama. Takže vlastně od těch 50. let se sem do mlejna už dostal jenom málo kdo a proto taky ten mlejn se tak dochoval, jak ho dneska můžete vidět.
0: To je pekelná historie jednoho rodu. Já tedy obdivuju ty pány, bratry, že to vůbec přežili a vydrželi. Tak my se teď půjdeme podívat do těch dalších stavení. No a řekneme si o nich ještě něco dalšího, jak se jim vlastně tady o těch 50. let ve zcela totální izolaci dařilo.

0: autem popošli do stodoly. My jsme si říkali, že si musíme ještě o bratrech Harantových něco říct. Vy jste vysvětloval, jak byli pronásledováni a perzekuováni totalitním režimem. A oni se dokázali potom tady v tomto mlýně úplně uzavřít, izolovat a žít tady vlastně o samotě, což je dost neuvěřitelné. Tak jak se jim to vlastně mohlo dařit v těch těžkých dobách v polovině minulého století?
1: No, když je vlastně potom znesvéprávnili, tak ty dva bratři, který tady zůstali, tak vyráběli si, co potřebovali, nebyli závislí vlastně na nikom zvenka. Tady třeba za stodolou můžete vidět potom žentour, což je vlastně pohon mlátičky, protože do mlýna nikdy nebyla zavedená elektrická energie.
0: No, je to dost neuvěřitelné. Ti bratři tady žili, předpokládám, sami měli nějaké manželky.
1: Oba dva ty bratři byli svobodní. A když se tohle stalo v těch 50. letech, tak když se to dozvěděla jejich sestra, byla vyučená dámská krejčová, bydlela v Praze, no tak tady se to dozvěděla, tak se sem vrátila za bratrama do mlýna, tady jim dělala hospodyni, starala se o ně a dožila vlastně tady. Anna ale zemřela jako první, ta zemřela v roce 1982, ten nejstarší František v roce 1983, no a ten Karel tady byl potom ještě dalších 20 let úplně sám.
0: Dokázali tomu osudu vzdorovat, tedy s hlavou styčenou, jak se říkají, netrpěli nějakou zatrpklostí nebo hořkostí, protože to já bych tedy trpěla.
1: Já si myslím, že oni byli tak tvrdí, oni tak vzdorovali, že si myslím, že to bylo pro ně jediný, co mohli udělat. A tady vlastně, když potom zůstal tady ten Karel, no a ten se vlastně dožil revoluce, ten zemřel až v roce 2004. No a ten, když mu potom říkali, že by si měl zažádat o restituce a o rehabilitace, tak on řekl, že všechno udělali vlastně bez jeho podpisu, takže ať to zase dají zpátky bez jeho podpisu. Takže on o rehabilitaci nezažádal, takže on dožil vlastně jakoby nesvéprávnej a o restituce zažádali vlastně až potom dědici.

0: Pane Jaroslave, o tom, čím se tady lidé na Strakonicku vlastně, kteří žili v takovýchto maličkých osadách, jako jsou Huslovice, všechny ty malé osady, kolem kterých jsme jeli, čím se tady lidé živili? My už jsme si ukazovali, že řada z nich směřovala tady do Strakonic kvůli tkalcovství, pivovarnictví, ale jak žili lidé tady na tom venkově?
1: Tak původně, což pamatuju ještě já, když byli ty starý dědové, který to tady začali vyprávět, tak tady to bylo vlastně kraj cirkusáků, který jezdili pracovat k cirkusu, ale ne jako artisti. Hodně bylo muzikantů, kteří hráli u cirkusů, a pak tady byli vlastně vídeňský zedníci, protože Vídeň postavili Češi.
0: Ale zase se ti lidé vraceli zpátky a přinášeli ty peníze sem na zpátek, takže to je zase hezké.
1: Tak a jináž se tady vlastně tady, co byli ty domácí, takový, který nechtěli jezdit někam to, tak to byli vlastně, jak se jim říkalo, koho zemědělci. Takže on měl doma malý hospodářství, na kterým si něco vypristoval. No a jezdil třeba, jak říkáte, vy do Zbrojovky, do Fezáren, do Strakonic nebo takhle.
0: Tak to by mě vůbec nenapadlo, že cirkus Humberto je vlastně postavený na rodácích ze Strakonicka. Přesně všechny ty profese, o kterých jste mluvil, tam byly popsány.
1: No. Tady, hele, tady říkám, tady jsou hodně kapel, teda to byly Cehnice, ty měli vyhlášenou kapelu nahoře Zdíkováci, jo, to byla vyhlášená kapela taky.
0: Takže kraj muzikantů a tak.

0: Do maštale nebo do takových chlévů? Vy tady teď, pane Jaroslave, chováte ovce a kozy, bylo to standardní, měl každý v dřívějších časech, 17., 18., 19. století, takovéto malé hospodářství s dobytkem?
1: No tak většinou to bývalo takhle malý hospodářství s dobytkem, ale když bylo menší třeba nějaký ty chalupníci, tak ty třeba měli jenom kozu. Ale tady už vlastně to bylo velký stavení. Vemte si, že když jim to sebrali v 50. letech, tak tady bylo 16 hektarů, patřilo ke mlýnu. Takže ty už tady měli, co jsem slyšel jako z vyprávění, tak byly dokonce koně, ale po 50. roce, když už vlastně nebyly peníze na ty koně, tak vlastně měli tažní voly, který si vlastně on vychoval doma tady sám. Jináč tady byl hovězí dobytek, telata k tomu. Jako můžete vidět tady, co máme teďka, ty ovce nebo kozy, to tady bylo všechno. Přitom tady bylo vlastně ještě slepice, holuby, holubníky jsou tady nahoře. No a pes automaticky, ten tady byl taky.
0: I kočky určitě.
1: Kočky.
0: Takže to bylo kompletní velké statkářství nebo hospodářství se vším všudy, statek, kde jsou koně, voly, ovce, kozy a krávy, tak jako to je zásadní. Kdo měl koně, byl vlastně velký sedlák,
1: to
0: že ano?
1: To už byl sedlák, ano.
0: Vy jste říkal, že oni ti bratři dokázali tady žít, ale úplně bez jakéhokoliv jakoby subvencování z okolí.
1: Potom po těch 50. letech, protože oni za jedno tyhle, co tady bydleli, ten Karel s tím Františkem, tak nechtěli dělat sourozencům zle, tak vlastně oni je jako se od nich odstřihli. Oni jim se třeba přinesli nějaký věci, nebo protože nebylo třeba na šaty, proto tady byla ta Anna, která vlastně byla ta dámská krejčová, přešívala po sourozencích pro ně, aby měli. No a vlastně potom zase ty, co byli venku, tak aby nedělali zlem těmu Karlovi s tímto, tak se vlastně by tak jako se nestranili, ale omezili vlastně ten přístup sem k tomu. No a ty chlapi, co tady byli, tak ty vlastně, co nedovedli vyrobit, tak to bylo vlastně jenom ta sůl, ta petrola a ty sirky, což jim sem donášeli tyhle ty sourozenci.
0: A jinak si dokázali všechno vyrobit sami?
1: Dokázali vyrobit sami. Když potom to vyprávíte tady lidem, tak řeknou, no jak mohli pect chleba, když neměli kvasnice. Jenže to je úplně jednoduchý, jo. Když necháte trošku kvásku z bývalého pečení, tak ten kvásek se znova rozjede, vlastně nakrmíte kvásek a jede. No a co jsme se naučili my tady vlastně, teďka když pečeme chleba, tak nejjednodušší, jak udržet kvásek, jeho usušit.
0: Možná, že se nám to bude hodit jaksi i v budoucí době, protože Bůh ví, jak to s námi dopadne. Na závěr, pane Jaroslave, tady ten Hoslovický vodní mlýn je unikátní a to bychom měli asi zdůraznit. To jako vlastně není skanzen, že ano?
1: Tohle jako já nemám rád to slovo skanzen, protože ty budovy, co jsou tady postavený, tak ty jsou sem vlastně zasazený do té krajiny a ty sem vlastně patří. Není to, že sem přijdete a vidíte, že je tady něco vyumělkováno nebo to. My se snažíme to držet tak, jako kdyby ten mlynář ráno odešel a večer se měl se vrátit.
0: Milí posluchači, chcete-li dotek ryzí historie tady na Strakonicku, jeďte se podívat do Hoslovického vodního mlýna. Já moc děkuji panu Jaroslavu Janoutovi, správci této úžasné stavby, takže moc děkujeme, pane Jaroslave, a naslyšenou.
1: Není za co, naslyšenou.

0: Dnes jsme si, milí posluchači, názorně ukázali, jak kruté byly osudy některých rodů v minulém století, kolik křivd zůstalo nepotrestáno a jak stateční a odvážní lidé mezi našimi předky byli. Doufejme, že se tato historie nikdy nebude opakovat a že na Strakonicku se bude nadále dařit především dudákům, dudařům a šikovným muzikantům a řemeslníkům obecně. Dnes nám hráli mladá dudácká muzika ze Strakonic a členové plzeňského lidového souboru. Krásný týden plný slunce, písní, poezie i nevšedních zážitků vám přeje a příští sobotu se na setkání s vámi těší Markéta Ševčíková.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Umgeld Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl také rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic. A potom jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mně to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii.
2: Má.
1: Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
3: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici. To je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit. Tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtížích přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali, pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci. A když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl. Aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích, tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý. Mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvílí hovořili s paní primářkou Křemenovou, z Tomérovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo. Takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojďte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor a přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám taky děkuji za tu možnost tady promluvit posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: bylo 5 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Ve Veselí nad Moravou skončila kompletní obnova Palackého ulice. Restaurátoři opravují augustiniánské opatství na Starém Brně. Práce začaly na západním štítu baziliky. Při nehodě dvou autobusů u Lechovic na Znojemsku se

0: patří mezi nejmodernější ve městě, vysvětluje starosta Petr Kolář z TOP 09.
1: To, co je nejvýznamnější nebo nejhodnotnější, že se podařilo skoordinovat všechny síťaře, jsou nové kanalizační přípojky, kompletně položený nový vodovod, plně nový plynovod a dokonce i prostě elektrika, jo, čili elektrické vedení se podařilo dát do země a ten uliční prostor už teda není nějakým způsobem omezován jakoby těma kabelama.
0: V Brně pokračuje rozsáhlá obnova pláště baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Restaurátoři kvůli špatnému stavu rozebrali i 6-metrové ozdobné fiály, které teď obnovují a opravují i historické cihlové zdivo západního štítu chrámu. Současně obnovují také ohradní zeď starobrněnského kláštera, který je celý národní kulturní památkou. Práce za 80 milionů korun potrvají 3 roky. Upřesňuje stavby vedoucí Vlastimil Tomášek.
2: První je oprava západního štítu baziliky, potom budeme pokračovat s jižní stranou ve vrchní části, kde jsou gotická okna s vitrážemi a poslední etapa v roce 2028 bude oprava té spodní části jižní strany baziliky, kde je zákristie.
0: 2 autobusy s cestujícími se včera okolo 9:30 dopoledne srazily u Lechovic na Znojemsku. Při nehodě se zranilo 47 lidí, z toho 7 má zranění středně těžká a těžká. Uvedla to mluvčí záchranářů Michaela Botová. Autobus přijíždějící od Brna narazil do autobusu, který na hlavní silnici výjížděl z vedlejší silnice. Dechová zkouška u obou řidičů byla negativní. Na místě zasahovalo 13 posádek, mimo jiné i velkokapacitní sanitka a vrtulník. Silnice, která je hlavní spojnicí mezi Brnem a Znojmem, byla 5 hodin uzavřená. Dopravu na místě policisté přibližně do 16 hodin řídili kyvadlově. Po odtažení druhého autobusu byl provoz plně obnoven.
3: Počasí.
0: Na jihu Moravy bude dnes ráno a zpočátku dopoledne skoro jasno až polojasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30 stupňů, na severu a západě kraje místy kolem 26. Vád bude slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr, v odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž dnes vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Aktuálně dávejte pozor na D2, na 36. kilometru ve směru na Brno stojí porouchané auto, odstavný pruh je neprůjezdný. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré letní nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno v neděli 19. července 2026. Máme bezmála 5 minut po 5. hodině. Já vás vítám do dnešního dne. Už za chviličku nás čeká kalendárium. Podíváme se na zajímavosti, které se staly právě 19. července v minulosti. Samozřejmě probereme i počasí podrobně. No a se svou jazykovou dílničkou přijde Jiří Ktrachtulec, náš amatérský jazykovědec. Tradičně před 17:30 dnes nás čeká manipulace, nejen ta slovní. Věděli jste, že někdy se historická památka zachraňuje tak, že ji restaurátoři musí nejdříve rozebrat? Platí to třeba pro fiály z baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Restaurátoři teď opravují plášť této národní kulturní památky a my se tam podíváme po 17:30. A před 6:00 pro vás budu mít zajímavosti z aktuálního dění v brněnské zoologické zahradě. A to je jenom první hodina našeho ranního vysílání. Do 9:00 nás toho čeká ještě mnohem více. Do 9:00 také u mikrofonu Janis Moras a písničky, které nestárnou, jsou samozřejmě připraveny. Věra Martinová nás všechny hezky naladí, odstartuje ty písničky dnešního rána. Srdcem si zůstal u koni nám zaspívá a o Fair Play pak bude zpívat Miroš Birka. Ale jsou připraveni i mnozí další. Krásné pohodové nedělní ráno.
3: Český rozhlas Brno.

Jaroš Birka zpíval, že život nehrá fér, byla to taková příjemná písnička, pomalejší na rozjezd do nedělního rána. Máme 12 minut po 5. hodině ranní, vy posloucháte ranní vysílání Českého rozhlasu Brno. Dnes je 19. července 2026, pojďme se podívat na to, co se v tento den dělo v letech a staletích minulých. 19. července 1457 král Ladislav udělil městu Brnu právo razit mince veřejného tvaru s odznaky markrabství moravského, obecně nazývané denáry nebo haléře. Ražba byla jen na jedné straně a k výrobě se mohlo užívat dílen, ve kterých byly už dříve mince raženy. 19. července 1648 se narodil ve Smržicích u Prostějova Jakub Kresa, významný jezuitský matematik doby baroka. Působil ku příkladu 15 let jako matematik ve Španělsku, kde byl nazýván Euklidem západu. Kresa jako jeden z prvních matematiků používal k vyjádření vzorců algebraickou symboliku. V roce 1770 bylo v Brně právě 19. července zavedeno číslování domů. Trvalo celých 5 roků a počet dosáhl čísla 537. Dosud užívaná domovní znamení přestala být orientační pomůckou a zůstala jen jako ozdoba domů. A dnešní den je spojený také se slavnostním otevřením vyhlídkového glorietu v parku pod hradem Špilberk v Brně. Stalo se to v roce 1884. Gloriet se stal součástí úprav parku na Špilberku pro širokou veřejnost. Je v něm umístěna orientační tabule pohledu na město a okolí. A 19. července 1921 zemřel v Brně Josef Hybeš, politik a průkopník sociálně demokratického hnutí v českých zemích. Už v mládí organizoval v oblasti Vídně a na Jižní Moravě dělnické hnutí a stávky textilních dělníků. Později založil dělnickou jednotu a vzdělávací spolek Rovnost. Zavedení stávky vídeňských textilních dělníků v roce 1876 byl vězněn. V roce 1907 spolu založil spolek pro stavbu zdravých a laciných obydlí v Lískovci, který ovlivnil celou Moravu. Tak tolik kalendárium. Opět Radeček s Márií Čírovou už jsou připraveni se svou písničkou Vloupám se a za chviličku nás čeká počasí. Pěkné a ničím nerušené ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Chvíli po čtvrt na šest jsou teploty na jižní Moravě v rozmezí od 16 do 20 stupňů. Ta nejnižší hodnota teď aktuálně ve Znojmě, Kuchařovicích, Pohořelicích a Troubsku. A nejtepleji máme v Lednici a v Kobylí, zmiňovaných 20 stupňů. Stěšnova Hájku nám údaj chybí, může tam být tepleji, může tam být chladněji, než jak jsem teď zmiňoval ty teploty, těžko říct. Dnes nás čeká zpočátku slunečnější den, později se zatáhne, často zaprší a vyskytnou se bouřky s nárazy větru. Ráno zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, během dne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty vystoupí tak jako včera na 27 až 30 stupňů, na severu a západě kraje bude místy kolem 26 pouze, foukat bude slabý proměnlivý postupně mírný jižní vítr do 25 km za hodinu, v odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Pozor, při silných bouřkách se lokálně vyskytnou nárazy větru kolem 70 km za hodinu a ojediněle intenzivnější srážky nebo i kroupy. Předpokládané množství srážek pro dnešek je 1 až 20 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 mm. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek vysoká, tedy na stupni číslo 3. Sluníčko nám vyšlo před chvílí 8 minut po 5. hodině ranní a 7 minut před 9. večerní opět zapadne. Tolik ode mě počasí, za chvíli jazyková dílnička. Hezké ráno.
2: V pondělí 20. července přivítají dopolední dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno. Dnes máme neděli 19. července, chviličku před půl šestou, a dnes se v naší jazykové dílničce Jiřího Trachtulce alias Jiříka Trachti vypravíme za manipulací, a nejen tou slovní.
1: Tématem dnešní jazykové dílničky bude manipulace. Toto slovo pochází z latinského manus, což je ruka. Jedná se nejen o přesouvání předmětů, ale také myšlenek či názorů. Setkáváme se s ní dennodenně. Zářným příkladem manipulace je reklama. Avšak ne každý manipulátor nás chce poškodit či dokonce zničit. Někdy pracuje manipulace i v náš prospěch. Patří sem například výchova či vzdělávání. Rodiče či učitelé nás veznou za pomyslnou ruku, manus, a vedou nás někam, kam bychom dobrovolně nešli. Jako malý kluk jsem nechtěl jíst pomeranče. A tak jednou před Vánocema dala přede mne maminka pomeranč a řekla mě, že je to výborná meruňka. Snědl jsem ji, jen jsem se oblizoval. A od té doby jsem jedl nejen meruňky, ale i pomeranče, přestože jsem se záhy dozvěděl, že na mě ušili boudu. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiřík Trachta.
2: Český rozhlas Brno.

0: bylo 17:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Za priority označili oslovené radnice třeba modernizaci vybavení škol, podporu talentovaných žáků, spolupráci mezi školami, dostatek školních psychologů nebo bezpečnost. Některým školám však problémy přináší vysoká administrativní zátěž. Vyplývá to z ankety České tiskové kanceláře mezi jihomoravskými městy. Za dostatečné považují kapacity škol třeba ve Znojmě či Tišnově na Brněnsku. Na příměstský tábor pro seniory v Čebíně na Kuřimsku se přihlásilo 20 lidí. Tento týden vyráběli keramiku, jezdili na výlety nebo třeba trénovali paměť. Podle organizátorů si tak seniori procvičí jemnou a hrubou motoriku, socializují se a nezůstávají jen sami doma. Na některé programy zvou pořadatelé i děti z mateřské školy a usilují o mezigenerační propojení, uvedla Pavlína Drábíková ze Senior Pointu Čebín. Oprava čeká jednu z dominant Santiniho dolního hřbitova ve Žďáře nad Sázavou. Farnost nechá zrestaurovat středovou sochu Anděla posledního soudu, která i s podstavcem měří více než 3 metry. Dílo z počátku 18. století odborníci naposledy sanovali před 25 lety. Restaurátoři budou pracovat přímo na místě. Návštěvní hodiny hřbitova to ale neomezí. Mobilní aplikaci Záchranka můžou lidé nově využít i k vyhledání nejbližší lékárny nebo pohotovostní služby. Cílem je podle vývojářů usnadnit přístup ke zdravotní péči a pomoct řešit zdravotní potíže dřív, než bude nutné zavolat na tísňovou linku. V aplikaci je nově taky přímý odkaz na cestovatelský systém Drost. A počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno a zpočátku dopoledne skoro jasno až polojasno. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty 27 až 30, na severu a západě kraje místy kolem 26 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na nehodu aktuálně pozor na silnici 422/14 u Kostelce na Hodonínsku. Místem projíždějte opatrně. Šťastnou cestu vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak to byla slovenská kapela PH. Máme 6 minut po půl šesté, posloucháte ranní nedělní Český rozhlas Brno a my se teď podíváme, jak se obnovují památky, protože někdy se historická památka zachraňuje tak, že ji restaurátoři musí nejdřív rozebrat. Platí to třeba pro fiály z baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Restaurátoři teď opravují plášť této národní kulturní památky a my vás tam vezmeme už za chviličku.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bazilika na Nebevzetí Panny Marie, ve které je na Starém Brně pochována královna Eliška Rejčka, prochází největší obnovou za více než 100 let. Restaurátoři tam teď opravují historické zdivo, gotické prvky i ohradní zeď celého starobrněnského kláštera.
1: Máme tady 12, ta je zase jiná. A takhle to po kouskech musíme potom dát zase spát.
2: Na nádvoří baziliky jsou rozložené 3 6-metrové fiály, které museli dělníci sundat ze štítu baziliky. Cihly různých rozměrů se skládaly do několika kupiček, ukazuje dělník Pavel Kurtanič.
1: Teďka máme před sebou kousek, je tam napsáno 1 SV, číslo 45. To znamená fiala číslo 1, severovýchodní strana, kousek 45.
2: Tohle zrovna je zachovaný a může to zůstat?
1: Musí to zůstat, protože to má hodnotu historickou.
2: A něco ale bylo teda rozbitý?
1: Rozbitý a to musíme nahradit, přesně tak.
2: Podle stavby vedoucího Vlastimila Tomáška hrozilo jejich zřícení.
3: Vzhledem k tomu, že neměli žádné vnitřní ocelové výstuhy a došlo k degradaci malty, tak ty cihelné sloupy už byly natolik v havarijním stavu, že jsme museli celé rozebrat.
2: Podobně restaurují celý plášť baziliky. Letos začali se západním štítem.
3: Musíme se dostat na původní maltu, která není zdegradovaná, a potom provádíme celkové restaurování toho cihelného zdiva, to znamená jeho doplňování speciálními maltami. Jo, vyměňujeme i cihly a provádíme celkovou opravu toho cihelného zdiva.
2: Jde totiž o národní kulturní památku, vysvětluje Petr Holub z Národního památkového ústavu.
4: Jednoznačně ta obnova baziliky a fasádního pláště je specifická, to zejména významem té stavby v celé české gotice. Je to první stavba, která byla v tom cihlovém plášti, v podstatě v tom fasádním výrazu cihlovém, postavená na území Moravy právě díky osobnosti Elišky Rejčky.
2: Ta nechala baziliku ve 14. století vystavět a dodnes je tam pochovaná. Dělníci současně kolem baziliky opravují taky ohradní zeď starobrněnského kláštera. I tam řeší zachování historického rázu.
3: Znamená to doplňovat to pokud možno originálními materiály. V tomto případě to byl vlastně kámen z Červeného kopce, který se těžil tady za řekou Svratkou asi 2 kilometry odsud. Samozřejmě je to i speciální způsob ložení cihel a kamenů.
2: Doplnil Vlastimil Tomášek. Práce výjdou na 80 milionů korun. Hotovo bude v roce 2028. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas. Žiju příběh z Leporella, skládám stránku ke stránce.

0: Než mi.
1: Počasí.
2: Teploty na jižní Moravě teď ráno se pohybují v rozmezí mezi 16 a 20 stupni. Nejchladněji máme ve Znojmě, Kuchařovicích, Pohořelicích a Troubsku, zmiňovaných 16. Nejvyšší hodnota aktuálně v Lednici a v Kobylí. Čekáme dnes zpočátku slunečnější den, později se zatáhne, často zaprší a vyskytnou se bouřky s nárazy větru. Podrobněji ráno a zpočátku dopoledne bude skoro jasno až polojasno, během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne a k večeru se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Nejvyšší teploty dosáhnou dnes 27 až 30 stupňů, na severu a západě kraje bude místy kolem 26, foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní vítr do 25 km za hodinu. V odpoledních a večerních bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně zesílí. Komentář meteorologa je takový, že při silných bouřkách se lokálně vyskytnou nárazy větru kolem 70 km za hodinu a ojediněle intenzivnější srážky nebo kroupy. Předpokládané množství srážek pro dnešek 1 až 20 mm, v těch bouřkách to bude ojediněle kolem 30. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. A biozátěž pro dnešek vysoká, stupeň číslo 3. Sluníčko vyšlo 8 minut po 5. raní a 7 minut před 9. večerní opět zapadne. Tak tolik počasí. Za necelou půl hodinku se spojíme s už zmiňovanými meteorology a ti pro nás budou mít i ještě o něco přesnější a podrobnější a také aktuálnější předpověď. Pěkné ráno.
1: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
3: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Tak to byla Sandra v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v neděli 19. července. Máme chvíli před 6. raní a já jsem sliboval v tomto čase zajímavosti z aktuálního dění z brněnské zoologické zahrady, tak tady jsou. Brněnská zoologická zahrada stále hledá uprchlého jeřába daurského. Z nezasíťovaného výběhu uletěl ve středu. Pracovníci zahrady proto prosí lidi, kteří by asi metr vysokého šedobílého ptáka podobného čápovi zahlédli, aby jej vyfotili nebo co nejlépe natočili a záznam poslali do zoo. Lidé totiž po zveřejnění prvních informací o uniklém jeřábovi zahltili informační linku telefonáty o spatření divného ptáka. Ve většině případů se ale ukázalo, že viděli volavku nebo čápa. Jeřáb v zoo žije v nezasíťovaném výběhu. Zřejmě mu dorostly letky a z výběhu uletěl pravděpodobně ve středu. Tito ptáci mohou vzduchem urazit velké vzdálenosti. Jeřáb daurský se v přírodě vyskytuje v Asii, zejména v Číně, Mongolsku, Rusku, Japonsku a Koreji. V přírodě se jedná o ohrožený druh, zejména kvůli vysychání a úbytku mokřadů a rozšiřování zemědělské půdy. Pro brněnskou zoo to není první zvíře, po kterém pátrá za plotem areálu. Proslulým byl samec dželady Hejko, známý svou zuřivostí i opakovanými útěky. Poprvé jako 7letý využil příležitosti, když byl na chvíli vypojený elektrický ohradník. Tehdy se po 4 dnech podařilo Hejka odchytit na golfovém hřišti u Jinačovic v sousedství Brna. Seděl vedle pána a z ruky od něj bral sušenky a houskový knedlík. Po hřišti ho chovatelé honili na vypůjčených golfových vozících. O 2 roky později už Hejkovi nevadil ani funkční elektrický ohradník v upraveném výběhu, opět vyrazil ven, vystrašený prý narkotizační puškou nesenou na jiné zvíře. Když jej po několika dnech chovatelé chytili, s pomocí veřejné sbírky mu zajistili lepší výběh, aby v něm mohl mít vlastní opičí harem. Pro jeho nezdolnost v cestě za svobodou se stal i maskotem národního týmu basketbalistek na tehdejším mistrovství světa. Uhynul v roce 2025 krátce před svými 25. narozeninami. Tak kdybyste náhodou viděli jeřába daurského a byli si jisti, že to není volavka nebo čáp, vyfoťte, natočte, pošlete do brněnské zoo. Tak tolik zajímavosti z aktuálního dění v zoologické zahradě v Brně. Máme chvíli před 6, tedy přesněji teď. A teď 6 minut. Jakub Večeřa přijde za chvíli opět s čerstvými zprávami. Teď bude tuhle rundu platit Valdemar Matuška. Hezké ráno.

0: nejlevnější matrace za hubičku CZ. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 6 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno hledá ještě 60 zájemců o družstevní byty na Kamenném vrchu. Většinu Česka dnes čekají silné bouřky. Dobrovolníci se snaží mírnit dopady přemnožených sinic na řece Dyji. A dnes čekejte polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Necelá pětina z 280 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně je ještě volná. Magistrát hledá budoucí družstevníky, kteří se do komplexu v Novém Lískovci nastěhují. Výstavba začne v září a hotová má být do roku 2030. Radnice na to tento týden podepsala smlouvu se stavební firmou. O skoro 60 bytů se zájemci stále můžou hlásit, říká ředitelka realitní společnosti města

0: západní poloviny země. První stupeň výstrahy ze tří platí od 11 dopoledne do 4 odpoledne v Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje. Ve východní části Česka je vyhlášená od 15 do 19 hodin. Bouřky bude plošně doprovázet silný vítr do 70 km za hodinu, srážky do 30 mm a místy i kroupy. Zároveň na jižní Moravě dál platí zvýšené riziko vzniku a šíření požáru. Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod Novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku, jak dodává Láníček.
1: Můžeme akorát aerovat v těch nejvíce zasažených místech, kde toho kyslíku je málo. Používáme aerátory, dobrovolné hasiče, které používají čerpadla, stříkačky a nic víc s tím dělat nejde. Důležité je, aby to množství sinic v vodě se snížilo, ale to souvisí s opatřením především na Novomlýnské nádrže. Sport.
0: Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali třetí místo. V přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. Finále Argentina-Španělsko začíná ve 21 hodin. Počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno a dopoledne polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Biozátěž vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Od zítřka 20. července do 7. srpna pojede regionální autobusová linka 661 v úseku Želetice Statek, Násedlovice Kostel, obousměrným odklonem přes Dražůvky, Archlebov a Žarošice. Na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Dobré letní nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno, 4,5 minuty po 6. hodině raní. Dnes je tedy neděle 19. července 2026 a my za chvíli ještě jednou nahlédneme do kalendáře. Podíváme se na zajímavé a významné události, které se udály v minulých letech a staletích právě 19. července. Čeká nás také počasí s brněnskými meteorology a před 6:30 pro vás budu mít tip na článek z našeho webu. Už teď můžu slíbit, že se vydáme na brněnskou přehradu. A speciální autobus už opět vozí seniory a lidi s handicapem na Praděd. Podrobnosti a příběh jedněch manželů přineseme po 6:30. Podíváme se také do světa sportu. V minulé sezóně byl jasnou jedničkou hokejové Komety Brno brankář Aleš Steska. V novém ročníku ale musí počítat s větší konkurencí. Do Brna totiž přišel slovenský reprezentant Eugen Rabčan, kterého vám blíž představíme před 7:00. Písničky, které nestárnou, samozřejmě máme. Lady Carnival nám začne tu druhou hodinku ranního vysílání. Následuje Bílá java 250, na které se svěze Věra Špinarová, ale třeba také Beatles, kteří budou mít těžký den. Já doufám, že vy budete mít spolu s námi den lehký. Janis Moras u mikrofonu až do 9. ranní, ať se vám pohodově vstává a pokud už snídáte, tak dobrou chuť.
2: Český rozhlas Brno.

Tak to byla Bílá Java 250 a Věra Špinarová v ranním vysílání Českého rozhlasu Brno v neděli 19. července. Pojďme se podívat, co se dělo v tento den v minulých letech. 19. července 1961 se v Brně narodil Lubomír Vaněk, ilustrátor a karikaturista, který je také návrhářem loutek, hraček a dekorativních předmětů. V roce 1998 získal světový rekord a zápis do Guinnessovy knihy rekordů za 370 karikatur nakreslených během 3 hodin. Je autorem návrhů obalů na CDčka, věnuje se i počítačové grafice a ilustracím v knihách pro děti. V roce 1978 se 19. července v Brně narodil Lukáš Konečný, boxer, první český profesionální mistr světa. Svůj první zápas absolvoval ve 14 letech. Jako junior se stal 4-násobným českým mistrem, v kategorii seniorů zvítězil dokonce 5krát. Přesně o rok později, v roce 1987, byl uveden do provozu poslední, 4. blok jaderné elektrárny Dukovany. Elektrárna začala dodávat elektřinu do sítě již o 2 roky dříve po spuštění prvního bloku. 19. července 1993 zemřel v Praze ve věku 83 let brněnský rodák, režisér a scénárista Elmar Klos. Natáčel většinou ve spolupráci s Jánem Kadárem. Jejich film Obchod na korze s Josefem Kronerem v hlavní roli získal Oscara. Po roce 1970 mu byla znemožněna aktivní činnost, teprve po roce 1990 se mohl vrátit ke své profesi a stal se profesorem na pražské FAMU. A v roce 1994 zemřel ve Spojených státech právě 19. července vynikající klavírista, hudební skladatel Rudolf Firkušný, rodák z Napajedel u Zlína a velký propagátor české hudby v zahraničí. Když mu bylo 5 let, objevil jeho mimořádné nadání sám Leoš Janáček. V 7 letech už poprvé vystupoval a po vypuknutí druhé světové války koncertoval v zahraničí. Do vlasti se po jejím konci vrátil, ale po únoru 1948, podobně jako Rafael Kubelík, odmítl koncertovat pro totalitní režim. Od roku 1948 pak žil v Americe. Teprve v roce 1990 znovu vystoupil na festivalu Pražské jaro a koncertoval i v Brně a rodných Napajedlích. Je pohřben na brněnském ústředním hřbitově ve Vídni. Deňské ulici. Tolik kalendárium a zajímavosti ze 20. století. Beatles už jsou připraveni a za chvíli počasí s brněnskými meteorology. Krásné ráno.

0: počasí.
1: 7:02 čas na počasí s brněnskými meteorology. Mojmír Martán na druhé straně linky. Dobré ráno.
2: Pěkné ráno.
1: Tak už brzo ráno, když jsem vycházel, tak trošku sprška byla nějaká. Jak to vypadá teď na jižní Moravě?
2: Tak srážky se odsunuly na východ, ještě výjimečně trošku doprchává na východě Vyškovska. Jinak máme polojasno až oblačno, nejméně oblačností a nejslunečněji je aktuálně na severu kraje, na Tišnovsku, na Boskovicku, také na Rosicku. Více oblačností je spíše v té východní části kraje. No a teploty 15 až 19 stupňů.
1: Jak to bude vypadat přes den? Bude to podobné jako včera?
2: Tak přes den čekáme změnu, protože bude postupovat od západu studená fronta. Ráno a dopoledne bude poměrně slunečno, polojasno až oblačno, jen výjimečně přehánky. V průběhu dne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i bouřky, které mohou být i silné. Večer pak budou srážky a oblačnost ubývat. 26 až 29 budou nejvyšší. Denní teploty na severu kraje to bude místy jen kolem 25 stupňů. Teďka fouká slabý proměnlivý vítr, postupně se rozfouká vítr mírný jižní. V bouřkách a přehánkách se pak bude měnit na severozápadní a přechodně výrazně zesilovat.
1: Teplotní rekordy zřejmě nepřekonáme, jaké vlastně jsou z 19. července.
2: Tak nejtepleji bylo v roce 2015 ve Strážnici, a to 37 stupňů. O tom, že může být i v červenci chladné ráno, se přesvědčili v roce 1958 ve Vyškově. Tam tehdy poklesla teplota na pouhé 3 stupně nad nulu.
1: Za podrobné informace o počasí děkuji Mojmíru Martanovi z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Těším se příště na slyšenou.
2: Naslyšenou, hezký den.
1: Já už jen dodám, že rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Biozátěž pro dnešek na 3. Na stupni číslo 3, tak vysoká zátěž a sluníčko vyšlo 8 minut po 5. ranní, 7 minut před 9. večerní. Opět zapadne. Tolik počasí s brněnskými meteorology, za chviličku nás čeká tip na článek z našeho webu. Říkal jsem, že se vydáme na brněnskou přehradu, bude tomu tak, teď nějaké ty pozvánky a oh baby baby, bude zpívat Helena Vondráčková, podívám se jestli, a také Marta Kubišová, tak se na to spolu s vámi těším.
3: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
4: V sobotu nám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Baby Baby, Helena Vondráčková, Marta Kubišová v českém duetu, který v roce 1966 společně naspívali, autorem hudby Bohuslav Vondráček, text napsal Jan Schneider. No, byli velmi mladé a znělo jim to krásně, krásně. No, pojďme se teď podívat na Brněnskou přehradu. Já jsem sliboval tip na článek z našeho webu a to také splním. Na webu brno.rozhlas.cz se můžete podívat na článek s titulkem Lodě na Brněnské přehradě víří sediment a my toho můžeme využít, říkají rybáři. Mohlo by se totiž zdát, že rušná letní sezóna na Brněnské přehradě rybám na klidu nepřidá a rybářům také ne, ale opak je pravdou, protože i průjezdu velké lodi dopravního podniku mohou rybáři využít, píše se v článku. Budu citovat jednoho z rybářů, Jana Bartoně, ten říká, že loď zvedá sediment s živinami a to může přilákat kapra, bílou rybu nebo štiku. Problém však může představovat vlasec splývající s vodou a krajinou. No, to může. Tady je na místě obezřetnost rybářů i plavců, tedy a lidí na člunech či paddleboardech, takže pozor na to. Rybáři by si měli vybírat taková místa, kde jsou z hladiny vidět, doplňuje rybář Bartoň a připomíná, že důležitá je vzájemná komunikace a ohleduplnost všech účastníků, aby bylo možné předejít případným konfliktům nebo nebezpečným situacím. Tak více se můžete dozvědět na našem webu brno.rozhlas.cz. Nás teď čeká ještě Alenka v říši divů a potom už opět zprávy s Jakubem Večeřou.
1: Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 6:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
2: Po více než roce dokončili stavbaři ve Veselí nad Moravou rekonstrukci Palackého ulice. Investice za zhruba 20 milionů korun zahrnovala obnovu inženýrských sítí, opravu silnice a chodníků, vybudování parkovacích stání, veřejného osvětlení a výsadbu zeleně. Ulice teď patří mezi nejmodernější ve městě, uvedl starosta Petr Kolář z TOP 09. V Brně pokračuje rozsáhlá obnova pláště baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Restaurátoři kvůli špatnému stavu rozebrali i 6-metrové ozdobné fiály, které teď obnovují, a opravují i historické cihlové zdivo západního štítu chrámu. Současně obnovují také ohradní zeď starobrněnského kláštera, který je celý národní kulturní památkou. Práce za 80 milionů korun potrvají 3 roky. Podle krajské hygienické stanice je ve Zlínském kraji nahlášeno 81 táborů, kterých se účastní přes 5000 dětí. Hygienická stanice zatím udělala více než 20 kontrol. Hygienici při nich nezjistili žádné pochybení. Krajská hygienická stanice se při kontrolách zaměřila na zásobování pitnou vodou, hygienické zázemí i provoz kuchyní. Radnice v Brně Novém Lískovci čeká na stavební povolení pro kapli svaté Ludmily. V městské části žádná není. Nová kaple má být součástí bytové výstavby na Kamenném vrchu. Na vznik domů s víc než 350 byty tento týden podepsal magistrát smlouvu. Vedení městské části se k tomu přidá s vlastním projektem. Kaple má být hotová do roku 2030, informovala starostka Jana Drápalová ze Zelených. A počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno a dopoledne polojasno až oblačno, jen ojedinělé přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo, a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Pozor na přesunutí zastávky Pozořice jezera. Od zítřka 20. července do neděle 26. července bude zastávka ve smyčce přeložena dopředu o přibližně 45 metrů. Zastávka na silnici se přesune o zhruba 35 metrů dozadu. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám za Český rozhlas Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: To byly Kutilové z kapely Činasky. Posloucháte ranní nedělní Český rozhlas Brno v neděli 19. července. Hodiny ukazují 6 minut po 6:30 a my se teď vydáme na Praděd. Speciální autobus už opět vozí seniory a lidi s handicapem právě na Praděd. Využili ho třeba manželé z Rýmařova, kteří se stěhují do Čech a před odjezdem se chtěli s jeseníky rozloučit, jinak by se až na vrchol nedostali. Jejich příběh z paluby autobusu nabídneme už za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Levá kolena ani klouby nemusí být překážkou pro výlet na Praděd. Na nejvyšší horu Moravy a Českého Slezska opět jednou týdně jezdí speciální nízkopodlažní autobus pro seniory a lidi se zdravotním postižením. Z Karlovy Studánky je vyveze až k vysílači. Autobus nabízí 40 míst k sezení i jedno místo pro invalidní vozík.
1: Vnímám to výborně, protože zdraví už neslouží a stěhujeme se do Čech po celém životě v Jeseníkách, tak se jdeme rozloučit.
2: Na sedadle hned u řidiče s perfektním výhledem sedí manželé Jana a Stanislav. Ve tvářích mají takový trpký úsměv, protože jak se dozvídám, tímto speciálním autobusem se jedou se svými milovanými Jeseníky rozloučit.
1: Ne, nedošlapala bych.
2: Nohy nebo?
1: Kolena. Takže jsou ráda za ten autobus.
2: A kdy se stěhujete?
1: Konec července.
2: Ještě manžel vedle vás, tomu jak vám se loučí.
3: Tak se jdem podívat na naposled možná.
1: To mi to hora, do na horské službě, takže mu se mu bude loučit ještě hůř než mě.
4: Jo, já jenom to jméno mě stačí.
5: Jančovová.
4: Máme lidi hodně.
2: Fakt?
4: Určitě, podívejte, tady máme seznam.
2: Jo, vy máte předem nahlášené.
4: Ano, že tady se u mě neplatí, tady mají všichni zaplacené online. Aha. A já mám jenom jmenný seznam, kdo jede, kdo ne.
2: Pan řidič Vlastimil, tak je to příjemná práce.
4: Určitě, podle mě je to příjemnější, než když seniori jsou vychovaní. Tak jakože umí pozdravit, jsou takový klidnější. Příjemná práce s něma.
5: Tady, tak sedni. Já nejdu v okno. Nejdeš v okno.
2: V červené šustákovce s hulkami v rukou se na výlet na Praděd těší i Martina Jalamasová.
6: Tak já jsem se přihlásila proto, že bych na Praděd nedošla.
2: Aha.
6: Tak jsem ráda, že tam dojedu a tam si můžu pochodit, teda pokud to dneska vyjde. No tak když tak uvidíme Praděd v dešti, no. To je taky zažitek, že jo. No, mám problémy se zady.
2: Takže to by bylo na vás moc, takhle.
6: Běžky bych tam prostě nedošla, takže mě to vyhovuje, že ten autobus jede až přímo k vysílači, kam bych se normálně nedostala.
2: Speciální autobus má vlastně 3 zastávky, 2 v Karlově Studánce a 3. na rozcestí Hvězda. Z Jeseníku Andrea Brtníková, Český rozhlas.
7: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme přesně 6:45, pojďme se podívat na počasí. Na jižní Moravě teploty se aktuálně pohybují od 15 do 19 stupňů. Ta nejvyšší hodnota je v Lednici, nejnižší v Tišnově Hájku. Čekáme dnes zpočátku slunečnější den, postupně se zatáhne, často zaprší a vyskytnou se bouřky s nárazy větru. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, jen ojedinělé přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29 stupňů Celsia, budeme tedy dnes nakonec pod 30. Na severu kraje bude místy dokonce pouze 25 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní vítr do 25 km za hodinu. V bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Při silných bouřkách se lokálně vyskytnou nárazy větru kolem 70 km za hodinu a ojediněle intenzivnější srážky nebo dokonce menší kroupy. Předpokládané množství srážek pro dnešek 1 až 20 mm, což je poměrně velké rozpětí, v bouřkách dokonce ojediněle kolem 30 mm. Rozptylové podmínky teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré a biozátěž je pro dnešek vysoká na stupni číslo 3. Sluníčko vyšlo 8 minut po 5. ranní, 7 minut před 9. večerní opět zapadne a teplotní rekordy z 19. července. Ve Strážnici bylo v roce 2015 historicky nejtepleji 37 stupňů přesně a ve Vyškově naopak nejchladněji, a to v roce 1958, kdy byly pouhé 3 stupně. Tolik počasí, za chvíli se vydáme do světa sportu, konkrétně do světa hokeje.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Leszek Semelka se ptal, kde jsou ta jména, ptal se na vlnách Českého rozhlasu Brno v 8 minut před 7 hodinou raní. Leszek Semelka, který se v mládí učil hrát na klavíra violončelo, proslavil se jako zpěvák, skladatel a hráč na klávesové nástroje. To byla písnička, pokud jsem správně našel, z roku 1983 a původní český text napsal Pavel Vrba. Tak tolik jenom zajímavosti k písničce, která právě dozněla. Nás čeká výlet do světa sportu, ale mě to nedá. Já prostě musím připomenout ještě jednou, že ZOO Brno hledá uprchlého Jeřába Daurského, který je velmi podobný volavce a čápovi, tak jenom kdyby náhodou jste nějakého takového ptáka viděli. Podívejte se dobře, jak vypadá, že opravdu má tam určité rozdíly oproti čápovi, protože spousta lidí posílala fotky a videa, že ho viděli, ale byl to potom nakonec čáp, tak se jenom podívejte, jak vypadá. No a na nebi nejsou jen ptáci, ale také komety, respektive i jedna kometa, to ta brněnská hokejová, která spoléhá při tvorbě týmu pro novou sezonu především na návraty hráčů, kteří v klubu už dříve působili. Několik úplně nových hokejistů, ale přece jen brněnští fanoušci uvidí. Patří mezi ně i slovenský brankář Eugen Rabčan.
1: Hokejový brankář Eugen Rabčan dosud chytal jen doma na Slovensku, naposledy v Banské Bystrici. O zájmu Komety Brno se poprvé dozvěděl v době rozjetého playoff a zpětně mluví o tom, že nejdřív o přesunu do Česka moc neuvažoval.
2: Já jsem se vtedy ještě soustředil na povinnosti v Bystrici a nějak jsem to neriešil, ale potom jako přišel už druhý, třetí telefonát, že cítil jsem, že ten záujem tam naozaj je, tak po pár telefonátů s pánem Vincourom jsme se nějak dohodli.
1: Zmínil Rabčan sportovního manažera Komety Tomáše Vincoura a doplňuje, proč se nakonec rozhodl přijmout nabídku z Jihu Moravy.
2: Bylo by super, hlavně pro mě, aby jsem se posunul někam ďalej v kariére. V podstatě prvýkrát si vyskúšať zahraničné působisko.
1: 25-letý golman si před prvním přestupem ze Slovenska zjišťoval informace od krajanů, kteří v Česku působí, a možná trochu překvapivě zjistil, že ho asi čeká méně práce.
2: Přijde mi to, že je ta liga viacej defenzivnější jako Slovenska, viac systémová, ale myslím si, že celkovo vo světě se to velmi vyrovnává. Tých striel je čoraz méně a méně na branu, protože ty týmy jsou vyrovnané, ale samozřejmě určitě kvalitnější mužstva a jako jsem povedal, je to priestor k rastu.
1: Zatím ale není úplně jasné, kolik prostoru růst Rabčan v Brně dostane. V týmu zůstává jasná jednička z minulé sezóny Aleš Steska a o větší prostor chce usilovat taky 20-letý Jan Kavan, který v minulých ročnících hostoval v první lize.
2: Se snažím soustředit na seba a podat a čo nejlepší výkon, čo nejvíc pomoct mužstvu, čiže uvidíme, jako to celé vypálí.
1: Mírná komplikace může být pro Rabčana paradoxně to, že se letos dostal do slovenské nominace na mistrovství světa. Tomu prodloužilo předchozí sezónu a oddálilo seznámení s novými spoluhráči a taky termín kondiční přípravy.
2: Přišel jsem neskôr trošku, čiže ta letna bude posunuta, ale s osedlom si myslím, že si rozumíme výborně a nastavíme to tak, aby som bol do sezóny pripravený.
1: Přezdívkou Sedlo označil Eugen Rabčan Jana Sedláčka, jednoho z kondičních trenérů brněnského týmu. Hráčům Komety v těchto dnech končí letní volno. Příští týden zahájí závěrečnou část přípravy na novou sezónu. David Nekvinda, Český rozhlas.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 7 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Tvrdonice na Břeclavsku získaly dotaci na rekonstrukci školního stadionu, potrvá do konce října. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Africké trhy ve Vyškově nabídnou čerstvé exotické ovoce. A dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Hřiště u základní školy v Tvrdonicích na Břeclavsku rekonstruují dělníci. Úpravy vyjdou asi na 9 milionů korun. 5 milionů obci přispěla Národní sportovní agentura. Původní škváru na atletickém oválu po 60 letech vystřídá umělý povrch. Přibydou také sprinterské dráhy. Dráhy pro skok do dálky, do výšky a pro vrch koulí. Obec na projektu spolupracuje se sousedními Kosticemi, jejichž děti školu také využívají. Nezávislý starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík by chtěl v budoucnu areál doplnit o další prvky.
5: My v podstatě bychom tam potom chtěli ještě ten areál samozřejmě rozvíjet, že bychom tam chtěli mít umělé osvětlení i umělou trávu, ale to už jsou asi další kroky, které bychom chtěli zahájit dále.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočník

0: potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
1: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdřív kontaktovat policii a svou banku. Exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie nebo Tanzánie přivezou dnes do Vyškova pořadatelé afrických trhů. Akce se ve městě koná pravidelně. Na Masarykově náměstí dnes bude od 9 do 14 hodin. Díky letecké přepravě a spolupráci přímo s lokálními pěstiteli bude k dostání ovoce, které dozrálo bez chemického ošetření v přirozených podmínkách a které farmáři sklidili několik dní před trhem. Jaké druhy jsou u návštěvníků nejoblíbenější, říká za organizátory Lukáš Petržela.
2: Co mají lidi nejradši, tak je dračí ovoce, tak jako nejvíc exotický, co se týče té Asie. Co se týče Afriky, tak tam je asi největší trhák ananasy, který vlastně neštípou na jazyku, jí se středem, dá se třeba ta slupka vyvařit a je to vlastně úplně jiný ananas, než lidi znají u nás z obchodu.
3: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes ráno a dopoledne polojasno až oblačno, jen ojedinělé přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech také s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Vítr slabý proměnlivý, postupně mírný jižní, v bouřkách a přeháňkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Kvůli opravě Blanenské ulice v Kuřimi bude autobusová zastávka Kuřim Poliklinika ve směru z centra Kuřimi po dobu platnosti uzavírky, tedy od 20. července až do 9. srpna, dočasně mimo provoz. Náhradní zastávka zřízená nebude. Využít můžete zastávku Kuřim Kulturní dům nebo Kuřim TOS. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty do cíle vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu.
4: Dobré letní ráno s Českým rozhlasem Brno v neděli 19. července 2026. Máme 5 minut po 7. hodině ranní a za chvíli se podíváme do kateřinských jeskyní v Moravském Krasu, kde návštěvníky čekají netradiční prohlídky i zajímavé exponáty. Více se dozvíte už po úvodních písničkách, které nestárnou. Čeká nás také samozřejmě předpověď počasí a babské rady. Dnes se dozvíte, jak vylepšit domácí koupel. A někdy se historická památka zachraňuje tak, že ji restaurátoři musí nejdřív rozebrat. Platí to třeba pro fiály z baziliky na nebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Restaurátoři tam totiž teď opravují plášť této národní kulturní památky. Více se dozvíte po 7:30. Turistka Hana Varmužová nás před 8:00 pozve na návštěvu hřibů nebo k návštěvě hřibů, tedy bude pozvánka na výlet. No a k tomu všemu nám budou hrát písničky, které nestárnou, už zmíněné Jaroslav Uhlíř, Jiří Korn na úvod a mnozí další. Do 9. hodinu mikrofonu Janis Moras. Pohodlné nedělní ráno.
3: Český rozhlas Brno.

to začalo. Neměli jsme nic, ale byli jsme spolu. Ty a já a nikdo víc. A ty se ptala, co bude dál, co podnikne.

zatímco ostatní se hnali vejš a vpřed, tak já ti ležel u nohou a v očích ti čet. Zlobila ses, že ničím nejsem, jak tě uživím, co s tím? A já jen krčil ramen.

0: Netradiční prohlídky dnes čekají Kateřinskou jeskyni v Moravském Krasu. Ta je totiž nejen výjimečnou přírodní lokalitou, která letos slaví 120 let zpřístupnění, ale i lokalitou výjimečnou nálezy lidské práce. Více už nám prozradí Pavel Gejdoš ze Správy jeskyní České republiky. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Do Kateřinské jeskyně se lze vypravit nejen za krápníky, je to tak?
1: Je to tak, ona ta jeskyně není zajímavá jenom tou krápníkovou výzdobou, tou čarodějnicí bambusovým lesíkem a tou další zajímavou výzdobou tam, ale i historií, která se postupně daří kolegům ze Správy jeskyní a z Univerzity Palackého odkrývat. A tak jsme připravili speciální archeologické prohlídky, které se konají poslední neděli měsíce, ale tentokrát i v další výjimečné termíny. V rámci nich se dozví o tom, jak v jeskyni se postupně podařilo najít 15 historických kreseb, které se podařilo datovat a díky tomu víme, že jsou 7000 let staré. No a dozví se také něco o dalších nálezech, které se v jeskyni našly.
0: Připomeňte některé z nálezů právě, které lidé při speciálních prohlídkách uvidí.
1: No, našly se tam například destičky s tajemnými kresbami, které se doteď nepodařilo rozkrýt, co vlastně připomínají nějaké chetické malby. Našly se tam taky vzácné ozdoby vytvořené z lastur dávných živočichů. No a takový nejnovější nález, dokonce se tam podařilo objevit pozůstatky penězokazecké dílny, což je velmi unikátní, protože to je v České republice něco srovnatelného pouze v Českém Krasu, v Koněpruských jeskyních. No a teďka tušíme, že středověcí penězokazci byly i v Kateřinské jeskyni.
0: Připomeňte prosím ještě, kdy se prohlídky konají.
1: No, prohlídky se konají každou poslední neděli v měsíci, ale protože teď jsme oslavili takové zajímavé výročí 120 let od zmapování tehdy známých prostor Kateřinské jeskyně Karlem Absolonem, tak jsme dali i další termíny, přidali jsme k té neděli ještě další prohlídky, a to v sobotu 25. července a taky tuto neděli 19. července. Konají se několikrát během toho dne a ještě je dobré si vstupenky raději předem koupit na internetu na stránkách www.caves.cz, protože se taky může stát, že by pak třeba případně návštěvník přijel a už by byla prohlídka vyprodaná, takže doporučujeme si ty vstupenky raději koupit předem.
0: To byl Pavel Gejdoš ze Správy jeskyní České republiky. Pozval nás do Kateřinské jeskyně. Děkujeme a naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: Tolik Pavel Gejdoš a pozvánka. No a teď Dalibor Janda otevře krabičku Sirek a potom už nás čeká předpověď počasí. Dobré ráno. Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Na jižní Moravě se teď teploty pohybují v rozmezí od 16 do 20 stupňů, v Tišnově Hájku, v Troubsku je ta nejnižší teplota aktuálně a v Lednici ta nejvyšší. Zpočátku budeme mít slunečnější den, postupně se zatáhne, často zaprší a vyskytnou se bouřky s nárazy větru. Teď ráno a dopoledne bude polojasné až oblačno, jen ojedinělé přehánky během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů, na severu kraje místy kolem 25. Foukat bude slabý proměnlivý, postupně mírný jižní vítr do 25 km za hodinu, který v bouřkách a přehánkách se může změnit na severozápadní a přechodně výrazně zesílit. Při silných bouřkách se lokálně mohou vyskytnout nárazy větru až kolem 70 km za hodinu a ojediněle mohou být i intenzivnější srážky nebo menší kroupy. Předpokládané množství srážek 1 až 20 mm v bouřkách ojediněle dokonce kolem 30. Rozptylové podmínky teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne pak budou dobré až velmi dobré. Vysoká biozátěž dnes tedy stupeně číslo 3, slunce vyšlo 8 minut po 5. ranní a 7 minut před 9. večerní zapadne. Teplotní rekordy z 19. července ve Strážnici bylo historicky nejtepleji, a to v roce 2015 37 stupňů Celsia rovných. Naopak nejchladněji bylo v roce 1958 pouhé 3 stupně, tehdy naměřili ve Vyškově. Tolik počasí, za chvíli babské rady.
0: Zlatá láska. Zlatá manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
2: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
0: a Petr Kostka.
3: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Naše dnešní babské rady vás naučí, jak si domácí koupel vylepšit pomocí solí a olejů. Tak, tady jsou.
1: Babské rady.
2: Relaxační koupel si můžete zpříjemnit použitím různých olejů. Například meduňkový pomáhá k uvolnění a relaxaci, chrání pokožku před vysušením a napomáhá k harmonizaci mysli. Tymián a eukalypt ulevují při nachlazení, při pocitu přetížení a stresu. Použijte vonou esenci ylang ylang, heřmánek nebo mandarinku. Výborná je i sůl z mrtvého moře nebo růžová himalajská sůl. Obě obsahují důležité minerály. Ty uvolňují svaly i emoční napětí. Do vany nasypte 2 hrsti soli a ponořte se do teplé vody, ideálně na 20 minut. Za tuto dobu začne sůl na těle dobře působit. Po koupeli se vždy opláchněte čistou vodou a nakrémujte hydratačním krémem, který účinek uvolnění ještě znásobí. V koupelně si zapalte svíčky, pusťte oblíbenou hudbu nebo zvolte pouhé ticho a klid. Pro větší pohodlí při ležení ve vaně si složte ručník pod hlavu.
1: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou. Český rozhlas Brno, písně.

0: Bylo 7:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Necelá pětina z 280 družstevních bytů na Kamenném vrchu v Brně je ještě volná. Magistrát hledá budoucí družstevníky, kteří se do komplexu v Novém Lískovci nastěhují. Výstavba začne v září a hotová má být do roku 2030. Radnice na to tento týden podepsala smlouvu se stavební firmou. O skoro 60 bytů se zájemci stále můžou hlásit, uvedla ředitelka realitní společnosti města Brna Petra Vítková. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Ty by měly dnes zasáhnout téměř celé Česko s výjimkou severozápadní poloviny země. První stupeň výstrahy ze 3 platí od 11 dopoledne do 4 odpoledne v Čechách, na Vysočině a v části Jihomoravského kraje. Ve východní části Česka je vyhlášená od 15 do 19 hodin. Na Dyji kvůli přemnoženým sinicím uhynulo pod novomlýnskými nádržemi už přibližně 8 tun ryb. Českému rozhlasu to řekl předseda Moravského rybářského svazu Miroslav Láníček. Situaci se snaží zachraňovat dobrovolníci z řad rybářů i hasičů. Do vody vhánějí víc kyslíku. Začínající ředitele škol nově čeká delší příprava. Povinné kvalifikační studium se prodlouží ze 100 na 250 hodin a rozdělí se do dvou částí. První před nástupem do funkce a druhou během prvních 3 let vedení školy. Změnu přináší nový standard, který představilo ministerstvo školství. Cílem je víc se zaměřit na vedení lidí, řízení školy a řešení každodenních situací. Fotbalisté Anglie na mistrovství světa vybojovali 3. místo, v přestřelce v Miami zdolali Francii 6-4. Dnes se v New Jersey bude hrát o titul. Finále Argentina-Španělsko začíná ve 21 hodin. A počasí. Na jihu Moravy bude dnes ráno a dopoledne zpočátku polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Od zítřka 20. července do 7. srpna pojede regionální autobusová linka 661 v úseku Želetice Statek, Násedlovice Kostel, obousměrným odklonem přes Dražůvky, Archlebov a Žarošice. Na odklonové trase neobslouží žádné zastávky. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: byla paní v černém, kapela Flamengo, bezmála 7 minut po půl 8 na vlně Českého rozhlasu Brno, posloucháte naše ranní nedělní vysílání. Někdy se historická památka zachraňuje tak, že ji restaurátoři musí nejdřív rozebrat. Platí to třeba pro fiály z baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Starém Brně. Restaurátoři teď opravují plášť této národní kulturní památky. Podrobnosti za chvíli.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Tak, tak to nám zpívala Lenka Filipová o částečném zatmění srdce. Bazilika na nebevzetí Panny Marie, ve které je na Starém Brně pochována královna Eliška Rejčka, prochází největší obnovou za více než 100 let. Restaurátoři tam teď opravují historické zdivo, gotické prvky i ohradní zeď celého starobrněnského kláštera.
1: Máme tady 12, ta je zase jiná. A takhle to po kouskech musíme potom dát zase zpátky.
2: Na nádvoří baziliky jsou rozložené 3 6-metrové fiály, které museli dělníci sundat ze štítu baziliky. Cihly různých rozměrů se skládaly do několika kupiček, ukazuje dělník Pavel Kurtanič.
1: Teďka máme před sebou kousek, je tam napsány 1 SV, číslo 45. To znamená fiala číslo 1, severovýchodní strana, kousek 45.
2: Tohle zrovna je zachovaný a může to zůstat?
1: Musí to zůstat, protože to má hodnotu historickou.
2: A něco ale bylo teda rozbitý?
1: Rozbitý a to musíme nahradit, přesně tak.
2: Podle stavby vedoucího Vlastimila Tomáška hrozilo jejich zřícení.
3: Vzhledem k tomu, že neměli žádné vnitřní ocelové výstuhy a došlo k degradaci malty, tak ty cihelné sloupy už byly natolik v havarijním stavu, že jsme museli celé rozebrat.
2: Podobně restaurují celý plášť baziliky. Letos začali se západním štítem.
3: Musíme se dostat na původní maltu, která není zdegradovaná, a potom provádíme celkové restaurování toho cihelného zdiva, to znamená jeho doplňování speciálními maltami. Jo, vyměňujeme i cihly a provádíme celkovou opravu toho cihelného zdiva.
2: Jde totiž o národní kulturní památku, vysvětluje Petr Holub z Národního památkového ústavu.
4: Jednoznačně ta obnova baziliky a fasádního pláště je specifická, to zejména významem té stavby v celé české gotice. Je to první stavba, která byla v tom cihlovém plášti, v podstatě v tom fasádním výrazu cihlovém, postavená na území Moravy právě díky osobnosti Elišky Rejčky.
2: Ta nechala baziliku ve 14. století vystavět a dodnes je tam pochovaná. Dělníci současně kolem baziliky opravují taky ohradní zeď starobrněnského kláštera. I tam řeší zachování historického rázu.
3: Znamená to doplňovat to pokud možno originálními materiály. V tomto případě to byl vlastně kámen z Červeného kopce, který se těžil tady za řekou Svratkou asi 2 kilometry odsud. Samozřejmě je to i speciální způsob ložení cihel a kamenů.
2: Doplnil Vlastimil Tomášek. Práce výjdou na 80 milionů korun. Hotovo bude v roce 2028. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme 7:45, pojďme se podívat na počasí na jižní Moravě. Teploty se aktuálně pohybují od 16 do 20 stupňů. Nejnižší hodnota v Troubsku, v Tišnově Hájku a ta nejvyšší v Lednici. Čekáme dnes zpočátku slunečnější den, postupně se zatáhne, často zaprší a vyskytnou se bouřky s nárazy větru. Ráno a dopoledne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty dnes vystoupí na 26 až 29 stupňů Celsia. Na severu kraje bude místy kolem 25 stupňů. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní vítr do 25 km v hodině. V bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Při silných bouřkách se lokálně vyskytnou nárazy větru kolem 70 km za hodinu a ojediněle intenzivnější srážky nebo dokonce menší kroupy. Předpokládané množství srážek je 1 až 20 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30. Rozptylové podmínky ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré a biozátěž pro dnešek na stupni číslo 3, tedy vysoká. Slunce vyšlo 8 minut po 5. ranní, 7 minut před 9. večerní zapadne a teplotní rekordy máme z let 2015, respektive 1958. Ve Strážnici bylo nejtepleji v prvně zmiňovaném roce 37 stupňů Celsia. Přesně a ve Vyškově bylo nejchladněji, tedy v roce 58 pouhé 3 stupně. Tolik počasí, jaké počasí je dnes, to už víme, ale jestli vyrazit někam na výlet, tak to nám poradí za chvíli Hana Varmužová.
2: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
0: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.
3: V cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.

0: Zpívala nám Lucie Bílá, máme 7 hodin 52 minut, posloucháte Český rozhlas Brno a v tradičním čase pro výlet dnes přeji příjemný den turistce Haně Varmužové, která nás dnes pozve do Chřibů. Dobré ráno.
1: Dobré ráno.
0: Já jsem připraven, pokud jste i vy, můžeme vyrazit.
1: Ano, pozvu posluchače do Chřibů nádherného pohoří, tady ve Zlínském kraji. Východiskem trasy bude Roštín, tam se dostaneme krásně autobusem, buď to z Kroměříže nebo z Koryčan, je to dobře dostupné a nás čeká hned od zastávky mírné stoupání po zelené turistické značce k Roštínské kapli. To je kaple ze začátku 20. století, hezké místo, udržované a tady zvolíme dál cestu směrem na Bunč. Je to žlutá turistická značka. A na Bunč, protože tohleto místo bylo oblíbené turisty odjakživa. Už mezi válkami za první republiky tady byla postavena turistická chata, nesla název Turistická útulna Hostinská na Bunči, postavili klub českých turistů v roce 1924 a byla velmi oblíbená. Neměla úplně jako dobrý osud, protože když se přes Chřiby začala stavět dálnice, tak tady bylo staveniště, ale stavba byla v roce 1942 zastavena a chata byla potom vypálena nacisty v roce 1945. Ale dnes tam taky stojí, jmenuje se Lesní penzion a poskytuje servis turistům a všude okolo jsou lavičky, informační panely a hlavně se odtud rozbíhají turistické značky do různých směrů, takže si turista může vybrat, na co má zrovna chuť. My jsme si vybrali červenou turistickou značku po hřebenu Chřibu a půjdeme na Brdo, což je kopec, který má výšku 587 metrů nad mořem. A cestou právě budeme moct sledovat pozůstatky té zmiňované dálnice. To byla dálnice, kterou iniciovali podnikatelé v čele s Tomášem Baťou a měla spojit západ a úplný východ Československé republiky. Ona bohužel teda nebyla ze známých důvodů, protože probíhala válka, dokončena, ale na Chřibech je celá řada pozůstatků, jako třeba násep, různé propustky, mosty. A my při naší cestě po té červené turistické značce se s nimi budeme potkávat. Je to docela zajímavé si prohlédnout, existuje k tomu i spousta literatury. No a na Brdu stojí nádherná rozhledna, je to kamenná rozhledna, je postavená z pískovce, byla tady postavená v roce 2004 na místě, kde dřív stávala dřevěná, která schátrala, byla stržena a je to úplně jiná rozhledna, než dnes jsme zvyklí na ty kovové stožáry. Tohle je kamenná, velká rozhledna a prostředkem, tam je dost místa uprostřed té rozhledny na bytelné dřevěné schodiště. A nahoře po 99 schodech je překrásný rozhled. Můžete se podívat na Jeseníky, na Beskydy, na Bílé Karpaty, na Malé Karpaty, dokonce až na Slovensko, na Malou Fatru a znalci místní tvrdí, že při dobré viditelnosti jsou vidět i Alpy. V okolí jsou zase přístřešky, lavičky, ohniště, čili takový ráj pro turisty, když sem dojdete, máte možnosti se tady občerstvit, posedět, odpočnout si. No a já jsem potom zvolila cestu po modré turistické značce směr Salaš. Cestou je totiž několik zajímavých pískovcových patníků a to jsou hraniční kameny. Tady tudy nevedla žádná zemská hranice, ale byla tady hranice mezi panstvím Buchlovickým a klášterem Velehradským. A protože tady docházelo ke sporům, tak v roce 1708 byla ta hranice vytyčena právě těmi kameny. U těch kamenů jsou i informační panely a je zajímavé si to všechno přečíst. No a cesta už nás vede k rozcestí upadlých. Tady se odehrála tragédie na konci války, byli zde postříleni obyvatelé ze Salaše. A v obci Salaš bych ještě doporučila malou odbočku k rozhledně. Ta je taky velmi zajímavá, byla postavená v roce 2015, je kovová, obložená částečně dřevem, má tvar dvou sedmiček, které tak se prolínají zajímavě, takže zlí jazykové ji říkají hasák, protože ona má takový zvláštní tvar, má dvě vyhlídkové plošiny. A z vrchu, když se díváte, tak vidíte hlavně to zelené moře, na podzim pak barevné moře, korun těch stromů, listnatých lesů tady buchlovických. Je to krása, vidíte i na Velehrad a do Uherského hradiště, takže hezké místo k zastavení. No a pak už nás čeká sestup do Salaše k autobusu. Jenom bych ještě malé upozornění, že na Salaši funguje už řadu let mykologický klub, který pořádá jednou za rok vždycky na podzim výstavu hub, a ta se liší od těch ostatních výstav v tom, že na houby nejenom koukáte, ale můžete i ochutnat jídla z hub. A to je fakt báječný. Loni jsem to navštívila a úplně jsem byla nadšená.
0: No, zní to všecko fantasticky, je toho dost a dost. Já vám moc děkuju za všechny posluchače za nádherný tip na výlet. To byla Hana Varmužová, turistka. Děkujeme, naslyšenou.
1: Hezký den, naschledanou.

a řek, v nich budeš mít pevnej krok. Tak fidlej a hraj, jen pro ty, co mají hlavu v oblacích.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT 1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT 2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
3: Bylo 8 hodin.
4: Český rozhlas Brno, zprávy.
3: Vyškovská místní část Pařezovice je nově připojená na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod. Brno umožňuje žádat o byty pro seniory a handicapované pomocí internetového portálu Občana. V participativním rozpočtu Moravských Budějovic zvítězila venkovní herna a vánoční výzdoba. A dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré ráno vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vyškov dokončil výstavbu nové splaškové kanalizace v místní části Pařezovice. Doteď splaškovou vodu zachycovaly pouze jímky. Jedním z hlavních důvodů investice bylo i možné ohrožení kvality pitné vody v nádrži Opatovice. Stavbu za 57 milionů korun pokryla zhruba z poloviny dotace ze Státního fondu životního prostředí, zdůrazňuje starosta Vyškova Karel Jurka z ODS.
5: Jakmile ten investor končil tu velkou akci, tak bylo potřeba zapravit tu komunikaci a tak, aby se zase hned znovu nemusela ta komunikace rozkopat, tak jsme do země už udělali ty přípojky, tak aby se ty domácnosti mohly začít připojovat na tu moderní síť.
3: Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu Občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Pokračuje mluvčí města Brna Filip Poňuchálek.
6: V současné době evidujeme na magistrátu města Brna 373 bezbariérových bytů a také 1170 dostupných bytů pro seniory. Momentálně ale stavíme další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. Příští rok jich tak bude o 151 víc.
3: Vítěze participativního rozpočtu vybrali obyvatelé

0: tank, nějakou hernu pro děti, kolotoč, zelené lavičky, takže vznikne nějaké příjemné místo.
1: Radnice v Brně Novém Lískovci čeká na stavební povolení pro kapli svaté Ludmily. V městské části žádná není. Nová kaple má být součástí bytové výstavby na Kamenném vrchu. Na vznik domů s víc než 350 byty tento týden podepsal magistrát smlouvu. Vedení městské části se k tomu přidá s vlastním projektem. Kaple má být hotová do roku 2030, uvedla starostka Jana Drápalová ze Zelených.
2: Počasí.
1: Na jihu Moravy bude dnes ráno a dopoledne o polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo. A zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech také s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Biozátěž pro dnešek vysoká.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Aktuálně dávejte pozor na odstavený autobus na 44. kilometru D2 ve směru na Brno. Počítejte se zdržením a místem projíždějte opatrně. Šťastné cesty vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
2: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
3: Ještě jednou krásné, dobré letní nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno. Dnes máme neděli 19. července 2026. Hodiny za chvíli ukáží 5 minut po 8. hodině ranní a před námi je závěrečná hodina dnešního ranního vysílání. Za chvíli se spojíme s brněnskými meteorology, podíváme se podrobněji na počasí. Dnes to bude poměrně divočina, tak ať víme, co nás čeká. Čekají nás také kroje, písně předávané z generace na generaci, typické nářečí i lidové tance, tak totiž vypadají horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Dnes je poslední den, kdy se na ně lidé letos můžou přijít podívat. My vás tam vezmeme už před 8:30. Hodonín přes léto opět uklízejí studenti, čistí chodníky, vytrhávají plevel nebo schrabávají listí. Radnice nabízí brigádu mladým od 15 let, prostřídají se ve třech turnusech, uslyšíte o tom po 8:30. Písničky, které nestárnou, jsou samozřejmě připraveny, třeba jako za mlada bude opět kapela Olympic, anebo řecké slunce přinesou do studia do našeho vysílání moje krajanky Marta a Tena Elefteriadu. Janis Moras u mikrofonu až do 9. Ať se vám pohodlně, pohodově vstává do nového dne.
2: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Chvíli před 8:45 čas na počasí s brněnskými meteorology. Dnes nám o tom více poví Andrea Kvapilová, tedy více o počasí. Andreo, pěkné ráno.
2: Hezké ráno.
1: Teď ještě je, teda já vidím sluníčko venku, ale vím, že to dnes bude takové všelijaké. Jak to tedy vypadá teď aktuálně na většině území Jižní Moravy?
2: Ano, je to tak, tak aktuálně máme většinou skoro jasno až polojasno. Teploty se nám pohybují od 18 do 22 stupňů. K tomu nám vane vítr slabý, proměnlivý do 15 km za hodinu. A ještě ráno a zpočátku dopoledne nám bude stále převažovat ta malá oblačnost, ale postupně nám od západu začne té oblačnosti přibývat. Postupně čekáme, že bude až zataženo a hlavně teda v těch odpoledních hodinách se nám vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech i bouřky, ty mohou být silné. Vypadá to, že zatím nejintenzivnější by to mělo být projevy nárazy větru. Ty můžou dosáhnout i rychlosti kolem 70 km za hodinu, případně i nějaké intenzivnější srážky a nedají se vyloučit ani menší kroupy. A na večer už by nám ty srážky potom a oblačnost měly začít ubývat. Ty nejvyšší teploty očekáváme od 26 do 29 stupňů a na severu kraje spíše jenom kolem 25 a vítr ten bude slabý, proměnlivý, postupně potom mírný, jižní do 25 km za hodinu a v těch bouřkách a přehánkách se nám potom začne měnit na severozápadní a přechodně i výrazně zesílí.
1: Jaké máme dosavadní teplotní rekordy z 19. července?
2: Tak ta nejvyšší hodnota je z roku 2015, a to 37 stupňů. Naměřili jsme to na stanici Strážnice a minimum 3 stupně máme z roku 1958 a naměřili jsme ji na stanici Vyškov.
1: To byla Andrea Kvapilová z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu. Moc děkujeme za veškeré informace, těším se opět někdy příště a přeji pěkný zbytek neděle. Naslyšenou.
2: Děkuji, hezky den, naslyšenou.
1: Já už jenom přidám, že rozptylové podmínky teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne dobré až velmi dobré. Biozátěž je dneska na stupni číslo 3, tedy vysoká zátěž. Sluníčko vyšlo 8 minut po páté a zapadne 7 minut před 9 hodinou večerní. Tak tolik počasí, pěkné ráno s Českým rozhlasem Brno.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
3: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Tak to byla Enya vlastním jménem Aitken Ní Brahonáin, jestli to vyslovuju správně. Je to irská zpěvačka, takže nejspíš to nevyslovuju správně, nicméně nádherná píseň, nádherná žena, nádherný hlas, skladatelka, klávesistka. Já si vždycky vyhledávám, nebo občas si vyhledávám nějaké zajímavosti k těm písničkám. To byla skladba Book of Days v angličtině, teda, ale ta původní verze z roku 1991, takže mimochodem ta píseň je stejně stará jako já, nestárnoucí. A ta původní verze byla v irské gaelštině nebo v irštině a ta následující, co je o rok mladší pouze, tak už je bilingvní a je právě i s anglickým textem a byla to tato, kterou jsme slyšeli. Zajímavostí je, že objevila se i ve filmu Far and Away, tedy Navždy a daleko Rona Howardce. Takže tolik zajímavost k písničce, kterou jsme právě slyšeli a my pokračujeme v našem ranním vysílání, půjdeme trošku do jiného folkloru. Kroje písně předávané z generace na generaci, typické nářečí i lidové tance, tak vypadají horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku. Dnes je poslední den, kdy se na ně lidé letos můžou přijít podívat. My vás tam vezmeme už za chvíli. Teď zaspívá si krásná Karel Gott a to chce slyšet asi každá.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

Je 7 minut před 9:30, posloucháte Český rozhlas Brno, dnes je neděle 19. července a pokud jste zvažovali, že navštívíte horňácké slavnosti ve Velké nad Veličkou na Veselsku, tak na to máte poslední den. Na programu jsou dnes dvě mše, jarmark nebo třeba také vystoupení dechové hudby či pásmo, které připravovali děti z Kůželova a Hrubé Vrbky. Podle organizátorů letos na slavnosti dorazili tisíce lidí.

0: Na programu k 30. výročí mužského sboru v Lipově vystoupil i soubor z Hrubé Vrbky s téměř 75-letým Jiřím Miškaříkem.
1: To je pěsnička Trent Trent za Bzencem, taková srandovní víceméně. Právě na konci té pěsničky se zpívá, že v Hrubé Vrbce nižší svět, tam jsou dívky jak ten květ, malované, vyšívané, v Hrubé Vrbce nižší svět.
0: Podle něj mají horňácké písně specifické rysy.
1: Třeba takové ty táhové věci a to jsou převážně takové molové záležitosti. Táhle pěsničky. Sedlácká potom to už je něco jiného, to už je jiný brink. Ale to nám vždycky jde zpíváme, to vy zpíváte samé také smutné věci.
0: Folklor Jiřího Miškeříka provází celý život. Zpěvu a muzice se věnuje už od dětských let.
1: Otec hrával jako muzikant a chodil jako zpěvák. Když jsme jako malí začali třeba už tomu kroji, že? Takže jak si ta láska k tomu a k té oblasti, které jsme žili, tak to už nese sebou prostě, že ten zájem o ten zpěv třeba o tu muziku je a začalo se to nabalovat jedno na druhé. Jezdilo se dekady, ono toho bylo i dneska, ale člověk to už odmítá, protože už ty roky jsou tady.
0: Miškařík říká, že tradice je potřeba udržovat a předávat dalším generacím, aby se z nich také stali srdcaři.
1: Něco se ví, jako tak nějak všeobecně některé ty věci a některé ty věci jsme dohledávali ve zpěvníkoch. Akorát je horší, že těch mladých u toho třeba moc nezostane. Rada jich prchne prostě pryč a už s tím nesu mít víceméně nic společného. Ale to gro, které tam zůstává, tak se předává tyto záležitosti, nech je to tanec, nech je to píseň, nech je to muzika, což je dobré teda.
2: Naše Horňácko je prostě čarovný kraj. Tu atmosféru musí každý zažít na vlastní kůži.
0: Říká za organizátory Irena Mikésková.
2: Kromě toho vlastně atmosféra Strážné Hůrky na ty návštěvníky dýchne takovým zvláštním kouzlem. Ožívá zpěvem a tancem až dočasný hraní hodin. Máme tady specifické samozřejmě kroje, specifické nářečí a specifické tance, písně, ale opravdu to chce zažít na vlastní kůži.
0: Že na horňácké slavnosti dorazili tisíce lidí, to se dalo poznat i podle množství zaparkovaných aut v ulicích a na krajích cest nebo na trávnicích.
2: Návštěvníci u nás mohou parkovat na vyhrazeném parkovišti autobusového nádraží. Vlastně návštěvníků je hodně, takže někteří parkují třeba v přilehlých ulicích a podobně.
0: Lidé můžou přijet i vlakem nebo autobusem. Hana Novotná, Český rozhlas.
3: Nedělní ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: Bylo 8:30.
1: Český rozhlas Brno, krátké zprávy.
0: Hřiště u základní školy v Tvrdonicích na Břeclavsku rekonstruují dělníci. Úpravy vyjdou asi na 9 milionů korun. 5 milionů obci přispěla Národní sportovní agentura. Původní škváru na atletickém oválu po 60 letech vystřídá umělý povrch. Přibydou také sprinterské dráhy, dráhy pro skok do dálky, do výšky a pro vrch koulí. Nezávislý starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík by chtěl v budoucnu areál doplnit o další prvky. Míst je v jihomoravských školách a školkách podle jejich zřizovatelů dostatek. Některé chystají projekty na jejich navýšení. Za priority označily oslovené radnice třeba modernizaci vybavení škol, podporu talentovaných žáků, spolupráci mezi školami, dostatek školních psychologů nebo bezpečnost. Některým školám však problémy přináší vysoká administrativní zátěž. Vyplývá to z ankety České tiskové kanceláře mezi jihomoravskými městy. Pracovníci Olomouckého kraje spustili tento týden hlasování veřejnosti o ceně za přínos v oblasti životního prostředí. Lidé můžou vybírat z 18 kandidátů, kteří se věnují ekologickým a udržitelným aktivitám. Od ochrany biodiverzity přes klimatická opatření až po moderní technologie šetřící energii. Uvedla to mluvčí hejtmanství Eva Knajblová. Exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie nebo Tanzánie přivezou dnes do Vyškova pořadatelé afrických trhů. Akce se ve městě koná pravidelně. Na Masarykově náměstí dnes bude od 9 do 14 hodin. Díky letecké přepravě a spolupráci přímo s lokálními pěstiteli bude k dostání ovoce, které dozrálo bez chemického ošetření v přirozených podmínkách a které farmáři sklidili několik dní před trhem. A počasí. Na Jihomoravě bude dnes ráno a dopoledne polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech také s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Kvůli opravě Blanenské ulice v Kuřimi bude autobusová zastávka Kuřim Poliklinika ve směru z centra Kuřimi po dobu platnosti uzavírky, tedy od 20. července až do 9. srpna, dočasně mimo provoz. Náhradní zastávka zřízená nebude. Využít můžete zastávku Kuřim Kulturní dům nebo Kuřim TOS. Informoval o tom koordinátor regionální dopravy v kraji na svém webu idsjmk.cz. Šťastné cesty do cíle vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

taková štěra krásná víla. Teď pohár lásky spolu vypijeme do dna. Dám ti to nejlepší, co ve mně ještě zbylo. Jen nechoď do kláštera, buď tak hodná.

0: Zpívali nám sourozenci Ulrichovi, máme 6 minut po půl deváté, posloucháte Český rozhlas Brno. Hodonín přes léto opět uklízejí studenti, čistí chodníky, vytrhávají plevel nebo schrabávají listí. Radnice nabízí brigádu mladým od 15 let, prostřídají se ve 3 turnusech. Uslyšíte o tom už za moment.
1: Dobré ráno s Českým rozhlasem Brno.

0: 8 hodin 41 minut posloucháte Český rozhlas Brno. S údržbou a zkrášlováním Hodonína opět pomáhají studenti. Radnice prázdninovou brigádu pro mladé nabízí každoročně. Letos je to po 30. Tentokrát se brigádníků přihlásilo kolem 90. Shrabávají listí a uklízejí plevel třeba u muzea, křižovatek nebo za radnicí.
1: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k tím rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
2: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček. Očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
1: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
3: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili dinosaurožíky.
2: Doplňuje 17-letý Matyas Vlach, který je s ním ve dvojici.
3: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. Jo. I ten plat je výborný, práce taká podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to taky prostě, jak to říct, team building, kde se ty lidi postavně seznamují.
2: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyas Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
3: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taký zbyteček a chci si koupit uniformu za 5000, takže jako peníze se mi platí, ale samozřejmě zbytek si ještě nechám, tak do konce roka se budu šetřit samozřejmě, musím udržet nějak tu korunu.
2: Podle Matěje Bůčka mladí lidé v regionu nemají moc možností, jak si vydělat.
1: Jo, jsou tady ty možnosti, ale třeba až od těch 17-18 roku, jako pro ty mladší, třeba ve stánku u zmrzliny pracovat, to jako je to tady, ale jako málo.
2: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
4: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa, třeba na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí, takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
2: Zájem studentů je v posledních letech velký.
4: Za poslední roky je převis vlastně poptávky nad nabídkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Na začátku to bylo hodně, pak byly takové slabší roky, ale teď se dostáváme zase do stavu, kdy se hlásí víc studentů, než jsme schopni uspokojit.
2: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Český rozhlas.
5: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: počasí.
1: Máme 2 minuty po 8:45, pojďme se podívat na předpověď počasí na dnešní den. Teploty nestoupají nějak závratně vzhůru zatím. Na jižní Moravě se teď pohybují v rozmezí od 18 do 21 stupňů. 18 máme ve Ždánicích a v Nemochovicích, 21 na několika místech, v Znojmo-Kuchařovice, Diákovice, Brod nad Rýjí a Lednice hlásí tuto hodnotu. Zpočátku bude dnes slunečnější den, tak jako už to ostatně vidíme venku. Postupně se zatáhne, často zaprší a vyskytnou se bouřky s nárazy větru. Ráno tedy a dopoledne bude polojasno až oblačno, jen ojediněle přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky. Na některých místech i bouřky, které mohou být i silné, večer budou srážky a také oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 26 až 29 stupňů. Na severu kraje bude místy kolem 25. Foukat bude slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní vítr do 25 km za hodinu. V bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Při silných bouřkách se lokálně vyskytnou nárazy větru až kolem 70 km za hodinu. Pozor na to. A ojediněle intenzivnější srážky nebo menší kroupy. Co se týká předpokládaného množství srážek, tak to by mělo být 1 až 20 mm, v bouřkách ojediněle kolem 30 mm. Rozptylové podmínky teď ráno většinou mírně nepříznivé, během dne budou dobré až velmi dobré a biozátěž je pro dnešek na stupni číslo 3, tedy vysoká. Slunce vyšlo 8 minut po 5. ranní, 7 minut před 9. večerní zapadne a teplotní rekordy z 19. července. Ten nejvyšší pochází z roku 2015, kdy bylo ve Strážnici 37 stupňů Celsia. Naopak nejchladnější bylo v roce 1958, a to na jižní Moravě ve Vyškově. Pouhé 3 stupně.
2: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
3: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
2: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
3: Folklor a sport.
2: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Posloucháte Český rozhlas Brno, máme 8 hodin 53 minut, doznívá nám S tebou je kříž od Miroš Birky. Naše ranní vysílání už se blíží do své cílové rovinky. Po 9. hodině vás čekají toulky Josefa Veselého a po 10. pochoutkový rok, no a po 11. hodině hudební lásky Jana Daleckého. Další hudební láska Petr Novák už míří k vám, holka s bílou halenou. Od mikrofonu se loučí Janis Mora, smějte se krásně a těším se opět někdy naslyšenou.
1: Český rozhlas Brno.

vážnej pane, zda je to mílka nebo krutej žert. Tak nastartujte ten svůj bourák, zmizte odtuď, ať vás vezme čert. Předevčírem moje dcera zabila se, tak se radši ztrať. 5 mil odtud u jezera, kde cestu kříží železniční trať.

0: bylo 9 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
0: Ve Znojemském vodáckém centru přibude defibrilátor. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Lidé by si je měli před cestou do zahraničí zkontrolovat. Barokní sochu Anděla posledního soudu na Žďárském dolním hřbitově čeká oprava. A dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Vodácké centrum ve Znojmě bude mít nově AED defibrilátor. O jeho umístění rozhodla rada města. Okolí Znojemské přehrady je vyhledávaným místem nejen mezi vodáky, ale i turisty. Defibrilátor má v případě zástavy srdce pomoct pacientovi ještě před příjezdem záchranky nebo městské policie, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
2: Je to i ze zkušenosti městské policie, která AED vozí v autě a mnohdy jsou na místě jakoby první a poskytují tu první pomoc, ale i tak je dobré mít pokryté takovéto místa přímo AED a současně mít umístěné v aplikaci záchranka.
0: Další defibrilátor město umístí taky na plovárnu Louka. Více než 320 000 Čechů do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat desítek tisíc řidičů. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
3: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
0: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně to do 5 pracovních dnů. Oprava čeká jednu z dominant Santiniho dolního hřbitova ve Žďáře nad Sázavou. Farnost nechá zrestaurovat středovou sochu Anděla posledního soudu, která i s podstavcem měří více než 3 metry. Dílo z počátku 18. století odborníci naposledy sanovali před 25 lety.
4: Restaurátoři budou pracovat přímo na místě. Návštěvní hodiny hřbitova to ale neomezí. Celkem práce na Santiniho hřbitově vyjdou na necelého 500 000 korun. Farnost chce

0: Na jihu Moravy bude dnes dopoledne polojasno až oblačno, jen ojedinělé přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech také s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až 29, na severu kraje místy kolem 25 stupňů. Vítr slabý, proměnlivý, postupně mírný jižní, v bouřkách a přehánkách se změní na severozápadní a přechodně výrazně zesílí. Biozátěž pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, aktuálně dávejte na porouchané vozy na D2 na 41. a 45. kilometru ve směru na Brno. Počítejte tam se zdržením. Šťastné cesty bez nehod vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: Dobrý den, milí moji. Tak právě jsme otevřeli pro vás chrámek s opravdu vybraným zbožím, které až k vám do domova navezli redaktor Marek Zouhar, mistr zvuku Michal Zelinka a autor Josef Veselý. Tak tedy ze všeho nejdřív. Na nás čeká další, já bych řekl, milá vzpomínka, tedy moje bude, ale věřím, že i vás pomyslná schůzka s malířem Vladimírem Komárkem potěší. Poté si lze zasoutěžit, budete-li chtít, kdo to byl, se jmenuje naše soutěž, naše webové stránky, ty vám prozradí, která se jmenovali minulý neznámý a také jaká jsou jména adresátů odměn, které vám posíláme. A budeme pokračovat i v toulání naší historii. My už mapujeme minulé století, jejichž 4 roky pustošila nejenom Evropu, ale i kus světa válka, válka světová. I když zrovna dnes tu budeme mít takové, no, ticho po pěšině.

0: Ja teď vítam a rád tak činím redaktora Marka Zouhara, který se stará o tyhle titulky, ale jinak je to docela, bych řekl, usedlý člověk. Ahoj, Marku.
1: Ahoj, já jsem usedlý od malička.
0: Jo, to mi říkal i muž, jeden z těch, které jsem v životě potkával často a nejraději, malíř Vladimír Komárek.
1: Jak ses k němu dostal?
0: Tak to spíš on ke mně. On už někdy v 90. mi poslal v takové rouře zabalenou grafiku, na které jsou dva jedinci a drží nějaké opeřence náručí. Ten ptačí druh jsem nezjistil, ale na rubu tam, kam se dnes nikdo nepodívá, protože ono to je zakryto paspartou, je tam věnování. Teda já vás miluju, i když jsem jinak normální.
1: Takže to byl posluchač.
0: Náruživý. On si prý nenechal ujít ani jedny toulky českou minulostí, tedy dokud byl naživu, ale možná je poslouchá i v nebi, kam se určitě dostal. On mi psal, že tak je to ono. Jak jinak si prý lidi mají pamatovat, co se nám všechno událo v dějinách, i když jsme jinak zcela jako národ nepoučitelní.
1: On měl takový specifický způsob humoru.
0: No, úplně jedinečný. To zaznamenali posluchači řady jeho besed a taky čtenáři jeho opravdu úžasné knihy, kterou napsal Pojednání o mé radostné cestě od kolíbky ke krematoriu.
1: Trochu černý humorista.
0: To jo, to jo. Prý, když nemaloval, tak se rád opíral o radiátor a musel být horký.
1: Proč?
0: Proč, no. Aby si zvykl na to krematorium.
1: No, ale spíš tvořil grafiky než obrazy.
0: Ano, ano. Když si narazil přesto na těch pár obrazů, které udělal, tak on třeba namaloval křížovou cestu, která zdobí stěny krásného barokního kostela v Konec Chlumí, to je ve východních Čechách, někde na Jičínsku. Když už její autor odešel a žádné nové umění už nám nezanechá, tak my jsme si se ženou zajeli právě do Konec Chlumí a tam jsme seděli na dobrou hodinu, možná déle, a dívali jsme se a přitom a dlouho potom jsme vůbec nemluvili, protože potom, co jsme viděli, tak veškerá slova byla zbytečná.
1: Chápu. Jeho obrazy a grafiky jsou takové posmutnělé.
0: Jsou, to máš pravdu. Jeho zahrada v Nedvězí u Semil působila, jako by vystoupila z nějaké dekadentní básně. Ono si tam rostlo, co chtělo, jenom v tom houští se vyjímala bíle natřená lavička. Já jsem mu říkal, mistře, mě je s vámi smutno a s vašimi obrazy, ale krásně smutno. A prý, tak to jste mě potěšil, že jako nejsem nějaký blbec, který už smutný neumí být.
1: A on byl věřící?
0: A víš, že ani nevím, my jsme o tom nemluvili. O té křížové cestě napsala krásná slova. S jednotlivými zastaveními se potýkám už dlouho. Studií jsem udělal a zahodil mnoho. Ty jsem viděl v tom jeho ateliéru. Ty tam byly naskládány několik desítek jeho studií. Láká mě to, ale dlouho jsem nevěděl, do kterého kostela ji umístit. Já jsem nechtěl, aby zastavení visela někde v muzeu nebo v galerii, ale aby byla mezi lidmi. Chtěl jsem předložit něco, co není jenom drasťák. Je to s marností lidského bytí se všemi problémy člověka, které jinak v té křížové cestě se nějak zhušťují. No, to mi řekl.
1: Po tom černém humoru bych něco tak vážného ani nečekal.
0: No, to ne, ale však on to hned na to schodil nějakou srandičkou příběhem ze života. Třeba, no, to si vzpomínám a je to i mým takovým životním motem, okřídleným citátem, kterým ho vypravil do světa jeho dědeček. Prý, hlavně, aby nebyla válka. Ono stačí, když je mír.

0: mám rád. Myslím, že už je na čase, aby se kromě našich hlasů ozvaly i věty Vladimíra Komárka.
1: Já teda žiju tak hore dole, víte, od radosti k zármutku a chtěl bych to dostat do takové roviny. A tak já říkám, z ničeho se neradovat a z ničeho nebejt smutný. Víte, takový nějaký můj život, ideál mého života je mít život bez perspektivy. Víte, nijak. Ale jakmile mám tu perspektivu, kam musím v pondělí, ve středu, v sobotu, to je strašné. Nejstrašnější je počmáraný kalendář. A ten mám teda počmáraný strašně. A je to díky mý blbosti.
2: No právě, já jsem si právě říkal, když jste mi psal v jednom dopise do Brna a tam jste citoval, tuším, svého očního lékaře.
1: Ano, vzpomínáte. No tak ono to bylo upřímně, on byl velice slušný člověk a já měl něco s okem a tak mě právě tím chválil pán Komárek, ono na tom světě je stejně hovno, co k vidění, co máte co naříkat, že jo? No a v podstatě měl pravdu, jenom že zase se takhle blbě chodí po ulici, když na to není vidět.
2: A to vy jako malíř na to říkáte, že je tedy hovno s odpuštěním, co k vidění?
1: Příroda je strašně krásná, ale to je taky náš relativní názor, páč v tom bydlíme celý generace, tak se nám to líbí. Zjistil jsem, že krajina je krásná, ale všude, víte? Od Sahary až po pól, všecko to má svůj šmrnc. Čili náš názor je, že to krásné je. Takže ono v podstatě je krásný všechno.
2: Jak se vám pořád žije v tom nedvězí?
3: No žije. Podívejte se, já netrpím optimismem, ale to neznamená, že bych byl smutný. Já nejsem smutný, ale prostě na co optimizujete? Co já už jsem slyšel těch katastrof v roce 2000 země koule nebo já takový ty šlápneš na kanál a umřeš. Prostě tohle na mě není. Tak jsem se odstěhoval do nedvězí a nechápu sám, že jsem měl tu odvahu, protože každý říkal, že to je umělecká sebevražda. Odejít z Prahy, z centra. Taky vám můžu říct, že první moje úspěchy, to už je strašně dávno, to nebyla Praha, ale to bylo Brno. A proto takový, ano, to byly výstavy, totiž na to Brno ty tajemníci nějak tak moc nemohli. Takže ty pražáci avantgardní ty výstavy dělali v Brně. Takže já tady měl mnoho výstav, mnoho přátel, včetně ředitele Hlušičky a prostě halda lidí byli moji důvěrní kamarádi. Dvořákov, doktorku Halda prostě, nebudu to všecko, bych si ani na ně nespomněl. Tak a já tu svobodu pro ten svůj kumš opravdu potřeboval. A já jsem velice zlehce odešel do Nedvězího, no a tam jsem dělal šoféra na domě osvěty, promítače, všecko možný, a protože já měl strach být na volný noze, protože necítím se tak silný charakter, abych nemaloval vlčí máky a podobný prasečiny, tak jsem byl vždycky zaměstnaný někde. Na volnou nohu jsem šel až 60 let.
2: Rodina měla obživu tím pádem.
3: Měla, ano, ano, no a vedle toho prostě, když tady mluvíme o té knížce, tak jsem vydával už tenkrát za těch rudých chmerů jsem začal psát tyhle ty moje paměti od kolébky ke krematoriu. No a musím říct, že jako hlavní takovou moji oporu a mým kamarádem byl v této práci právě Kundera Ludvík a byli s ním taky nepříjemnosti, protože když jsem to nes jako na schválení, tak si vzpomínám jednu akci, kdy říkali, že ten Kundera tam být nesmí. Já povím, to není ten z Ameriky. Ten neutek, ten je tady. Načiš mě okresní tajemník a Kundera jako Kundera. To jsou všecko rošťáci, ty nesmějí být. No ale nakonec mě to zakázali úplně, takže ani teda to, ten Kundera. A musím vám říct, to nejhezčí, co on mě napsal poslední léta do mýho katalogu, tak to byl právě ten Kundera a jsem ho vděčný. Moje skunštátu.
2: Ano, ano, taky odešel z Brna nakonec. I z toho Brna odešel.
3: Ano, no tak ono to chce opustit.
2: Já si myslím, že rozhodně ano.

0: Za malou chvilku budeme soutěžit. Já vás už předem varoval, takže se můžete soustředit zavčas. To jsme učinili tedy povinnosti zadost. A teď je před námi úkol úplně jiné povahy. Tedy ani ne tak před námi, jako před vámi. Jde o to určit to pravé jméno pravé osobě. Jejíž životní příběh vám přiblížíme.
1: Narodil jsem se v sobotu 20. února roku 1869 v Lysé nad Labem.
2: Na svět přišel do rodiny oblíbeného porodníka.
1: Po maturitě na pražském akademickém gymnáziu jsem zakončil studia medicíny na lékařské fakultě České univerzity v Praze.
2: Poté se stal operačním elévem na Majdlově chirurgické klinice. V zápětí byl jmenován klinickým asistentem.
1: Asistenturu, kterou mi profesor Karel Majdl nabídl, jsem považoval za velké vyznamenání a snažil jsem se, abych jí byl hoden.
2: Majdl založil vlastní chirurgickou školu, preferoval zásady antisepse a asepse a je považován za jednoho ze zakladatelů moderní české chirurgie.
1: Měl jsem se od něj co učit.
2: Náš neznámý se brzy vyznamenával jako mistrný diagnostik, vynikal též jako operatér ve sféře chirurgie kostní a břišní.
1: Ale nikdo netušil, ani já ne, že se stanu i průkopníkem rentgenologie.
2: Po objevu paprsků X Wilhelmem Konradem Röntgenem se toho v medicíně mnoho nezměnilo. Už počátkem jara 1896 ale byla uspořádána v Brně přednáška pro přírodovědnou a lékařskou společnost, jejímž tématem byl právě Röntgenův objev.
1: Závěrem komise konstatovala, že tento objev nemá žádného praktického využití a snad jen daleká budoucnost přinese některé možnosti jeho uplatnění.
2: Proto také první röntgenový přístroj nebyl v Praze umístěn v nemocnici, ale ku podivu v ulici na Příkopech v hotelu Černý kůň, kde si hosté mohli na zobrazovacím stínítku prohlížet vlastní kostru.
1: Hoteliér Antonín Cívka byl podnikavý, když šlo o to zvýšit návštěvnost a nechodila k němu klientela jen tak ledajaká.
2: Pracovníkům Státního úřadu pro jadernou bezpečnost by dnes asi vstávali vlasy hrůzou na hlavě, když si uvědomíme, jaké dávky rentgenového záření tenkrát ti lidé obdrželi.
1: Jednou přivezli na kliniku tesaře, který spolkl dlouhý hřeb. Přivedl jsem nemocného do hotelu a první rentgenový snímek s expozicí zhruba 90 minut byl pořízen 12. ledna 1897 právě v hotelu Černý kůň. Neobvyklá poloha hřebíku byla prokázána a následně byl cizí předmět operativně vyňat. Byl to vůbec první zdokumentovaný výkon provedený v Praze na podkladě rentgenového vyšetření. Roku 1909 jsem založil společnost Pražského sanatoria. Za 5 let na to bylo v Podolí sanatorium otevřeno.
2: Mezitím však nelenil a zřídil v Praze ústav pro tělesně postižené děti.
1: Stal jsem se předsedou spolku pro výchovu tělesně vadných a podařilo se mi shromáždit peníze.
2: Vložil do projektu i svoje vlastní prostředky.
1: A byl zakoupen dům, budova poblíž Vyšehradu.
2: Výbor spolku ocenil zásluhy našeho neznámého tím, že dal ústavu jeho jméno.
1: Ústav neměl být pouhým útulkem pro postižené. Chápal jsem ústav jako zařízení, kde se prolíná součinnost lékařská a vychovatelská a liší se tím od práce nemocnic a škol.
2: Požadoval, aby ředitelem
1: byl učitel, který by v ústavu i bydlel. Lékař ne, protože doktoři by z ústavu udělali špitál a to se nesmí stát.
2: Až v roce 1921 ho jmenovali řádným profesorem a přednostou chirurgické kliniky. Profesura mu pak byla ještě rozšířena o obor rentgenologie a radiologie. Napsal první a na dlouhou dobu jedinou českou učebnici rentgenologie.
1: Na oblíbený obor jsem nakonec i doplatil. Já, chirurg, jsem skončil amputací 3 prstů na levé ruce.
2: Důvod?
1: Nádorové změny po ozáření.
2: Český chirurg, rentgenolog a mecenáš spojil největší část svého života s Prahou. Rád ale také jezdil do harachovské části Krkonoš. V Novém světě u Harachova ho také 26. října 1926 postihl srdeční infarkt, kterému podlehl. Bylo mu pouhých 57 let.
0: Jestli se vám podařilo přiřadit k tomuto životu jméno, které k němu patří, no tak to je napište a pošlete na naši adresu. Máme dvě, kdo to byl, PSČ 602 00 Brno, Český rozhlas, popřípadě kdo to byl, zavináč rozhlas.cz. Jinak o této soutěži se dozvíte, když si najdete naše webové stránky.

0: českou minulostí.
1: Událostí a osobností zaplňujících v naší historii období Velké války, tak se říkalo té první světové, je takřka nepřeběrné množství a navíc jsou to děje a postavy oproti těm předešlým trochu zvláštní, což vyplývá ze zvláštní doby, jíž čas válečný, já bych řekl, bezesporu je. No, situaci na domácí scéně se pokusí zmapovat dnešní schůzka nazvaná Ticho po pěšině.
2: V řadách českých politiků i politických stran vyvolala válka nejprve těžkou dezorientaci. Byli přece ze dne na den postaveni před hotový fakt a nikdo se na jejich postoje neptal. A brzy na to se dostavila vážná deprese. Poslanci rozpuštěného říšského sněmu vypověděli své pronajaté vídeňské byty, rozjeli se domů a raději ani nedutali. Většina z nich zvolila taktiku přežít, nevystrkovat nos, nezadat si tak ani tak.
1: Takže náramná obezřetnost.
3: Přímo oportunní. Vedle deficitu kuráže měla ještě několik dalších důvodů.
1: Které to byly?
3: Především bylo pro všechny šokující, jak si císařská armáda nebyla schopna poradit s malým Srbskem, jehož sveřepě vzdorující junáci nemínili vydat ani píť své země.
4: Snad ještě překvapivější byl současný nástup Rusů na východě.
3: Rakouskou generalitou podceňovaní protivníci zprvu jasně vítězili a poté, co ruská armáda obsadila Varšavu, Krakov a blížila se Slezsku i Moravě, propukla panika jak v nejvyšších státních a vojenských kabinetech, tak v duších českých politiků.
4: Krátmo se šeptali, že za úspěchy Rusů jistě může plukovník Alfred Redl. Nedávno odhalený špion, který svým ruským chlebodárcům předával nejtajnější vojenské informace, včetně rakouských mobilizačních plánů.
2: Případ plukovníka Redla, to byla explozivní aféra, která měla zůstat ututlaná, ale nepodařilo se jí pohřbít, mimo jiné zásluhou všetečného pražského novináře Egona Ervina Kiše. Dodnes však v detailech zůstává plná nejasností. Alfred Redl byl bystrý mladík z početné rodiny chudého železničáře v Haliči. Pak absolvoval kadetku a vídeňskou tereziánskou akademii s excelentními výsledky. To ho předurčilo k oslnivé kariéře. Ctižádostivý, pracovitý starý mládenec, organizačně zdatný, jazykově vybavený, ovládal 6 řečí, se vypracoval do šéfovského křesla takzvané Kundschaftstelle, centrály vojenského zpravodajství. Zavedl tam řadu novinek, odposlechy, fotodokumentaci k zájmovým osobám, databázy otisků prstů a podobně. Mluvilo se o něm jako o lovci špionů.
1: Kde pak se Redl vyskytoval?
3: Jeho působištěm byla Praha.
4: Jako náčelníka štábu 8. armádního sboru ho čekaly generálské epolety.
3: Bydlel v luxusním apartmánu v Lichtenštejnském paláci na Malé Straně.
4: Jezdíval v přepichových vozech.
3: Dbal na společenskou úroveň.
4: Krátce před náhlým koncem zajel do Vídně, kde se ubytoval v hotelu Klomsr. Tam ho navštívili pracovníci tajných služeb.
3: Po výslechu mu ponechali na pokoji nabitý revolver.
4: Redl porozuměl. A 26. května 1913 před úsvitem se zastřelil.
3: Vyšlo totiž najevo, že od roku 1900 intenzivně pracoval pro carskou špionáž.
4: Rusové ho přiměli ke spolupráci poté, co odhalili jeho homosexualitu.
3: Vydírali ho pohrůžkami zveřejnění série choulostivých snímků.
4: Redl, považovaný za bezmezně spolehlivého vojáka, muž přímo uzřídla informací, dodával Rusům vše, co si přáli, až po mobilizační plány.
1: Nechce se moc věřit, že elitní dvojitý agent se dopustil tak primitivní chyby.
4: Ano, zajel si pro obálky uložené poste restante, čili k vyzvednutí na poště, ve kterých byly honosné výplaty.
3: Obálky s penězi pro neznámého příjemce ho prozradili.
2: Jinou skličující okolností bylo, že po různých projevech občanské neposlušnosti za mobilizace a v měsících po ní se v tisku objevily ostré odsudky přeběhlictví vojáků. Zakrátko i kritika podezřelého nezájmu Čechů o upisování první válečné půjčky. Neochoty tak nápadné ve srovnání s mnohem horlivějšími českými Němci. Načež propukla aféra s takzvanými carskými manifesty.
1: Oč v ní šlo?
3: Když začaly být mezi lidmi tajně kolportovány letáky, v nichž car Mikuláš II., velkokníže Nikolaj a po nich různí falzátoři slibovali Čechům brzké osvobození z habsburského jha, oficiální místa to doslova rozzuřilo.
2: Záhy se kozácký kůň napije z Vltavy.
3: Zněla doprovodná proroctví a Šuškanda radila:
2: pečte hus, přijde Rus.
4: Poprask způsobilo, když se ty letáky rozdávaly před představeními v divadlech.
3: S šiřiteli pravých manifestů se podle dostupných údajů konaly v Čechách 4 procesy a pokryvní přivedli do vězení 8 lidí.
4: Na vojensky ohroženější Moravě zaplatilo několik distributorů svými životy.
1: Že bychom aspoň úryvek z carských manifestů ocitovali?
2: Přicházíme k vám ne se sliby, kterých národ český z Vídně již tolikrát slyšel, ale se skutky. Přinášíme vám svobodu. Národ český, který od věku tvořil výspu proti příboji germánstva, oloupen byl o všechna práva, jež předkové si vybojovali.
4: Nebylo divu, že projevy neloajality, nevěry v Rakousko, panslovanství, lidového vzdoru přivodili vlnu zostřujících se represálií.
3: Historici zjistili, že během první poloviny války do 31. prosince 1916 bylo v Čechách vyšetřováno 4600 osob.
4: Civilní soudy si však zatím a ku podivu uchovali nezávislost.
3: Zůstali bez ohledu na výjimečnou situaci poměrně svobodné a uvážlivé, totiž na rozdíl od soudů vojenských. Pročež z uvedených 4600 obžalovaných bylo následně odsouzeno pouze 979 osob, to jest jen 21% případů.
1: Souhrná data, pokud jsou vůbec k dispozici, nevykazují jako obvykle vzájemnou shodu a značně se liší. My se opíráme o fakta, ke kterým ve své knize Konfliktní společenství dospěl historik Karel Pichlík.
2: V sérii takzvaných velizrádných procesů bylo v českých zemích za projevy sympatií k Rusku v letech 1914 a 15 odsouzeno 130 osob, z toho 18 k smrti. Jen na Moravě bylo do léta 1915 do zmíněného vývojového obratu na východní frontě asi 500 politických procesů se 7 absolutními tresty. Souhrně. Jestli za války prošlo věznicemi přes 5000 Čechů, šlo o počet na tehdejší poměry vysoký, leč při srovnání s pozdějšími perzekucemi za nacismu a socialismu skoro zanedbatelný.
1: Pro lepší představu o vztazích zejména armádních velitelských špiček ke zjevné neloajalitě Čechů ocitujeme výňatek z noty vrchního velitele arcivévody Bedřicha císaři, v níž jeho veličenstvo prosí,
2: aby ráčilo nejmilostivěji nařídit podřízení soudní moci v Čechách, na Moravě a ve Slezsku pod vojenské velení a ráčilo vydat císařské nařízení o předání pravomoci civilní správy na vojenské velitele.
1: Nejlépe by prý bylo
2: jmenovat vyššího generála místodržitelem.
1: Bedřich to odůvodnil takto.
2: Zhlášení vojenských velitelství a zpráv konfidentů plyne, že loajalita a patriotická ochota k obětem celých vrstev obyvatelstva Čech a Moravy je nedostatečná a že se také silně šíří rusofilské nálady.
1: Nejrozšířenější chorobou mezi povolanci do armády, říkalo se, bylo simulantství.
3: Každý prostředek, jak se vyhnout frontě, byl lepší než marš kumpačka.
4: Nikdy předtím nemělo tolik mladých lidí ischias, zablokovanou páteř, kloubový revmatismus, psychické potíže.
3: Odvedenci předstírali hluché, slepé, pohybově nemohoucí, byli schopni uříznout si prst, zlomit ruku, vytrhat zuby.
4: Naivní za to častou a nebezpečnou fintou bylo znečištění povrchových ran, aby zhnisali, nebo jejich pobodání včelami či vosami kvůli působivému otoku.
3: S použitím mýdla se dali simulovat potíže spojené s kapavkou, totiž výtok.
4: Po konzumaci syrových brambor nebo zmrzlé konzervy se vesměs dostavil průjem, skýtající šanci aspoň na dočasný odsun do lazaretu.
3: Riskantnější možností, jak uniknout ze zákopů, byly nitrožilní injekce mléka, popřípadně koňské moči, vyvolávající vysoké horečky.
4: Nezřídka však takové amatérské procedury končily tragicky.
3: Mnohé vojáky podezřívané ze simulace vojenští doktoři posílali do internačních táborů s tak přísným režimem, že pro slabší povahy se návrat do zákopů stal přijatelnějším východiskem.
1: Český válečný zážitek byl podstatně jiný než ku příkladu ten německý.
3: Adorace války, nacionální euforie, spontánní touha po vítězství a víra v ně, to vše zůstávalo prostým Čechům v civilu či uniformě cizí.
4: Nadšení pro válku neprojevovali ani politici.
3: A to tím spíš, že s výjimkou hrstky spolupracovníků Tomáše Garrigua Masaryka a Karla Kramáře si zatím nikdo z nich nedokázal budoucnost národa představit jinak, než v rámci a hranicích mnohonárodnostní habsburské monarchie, ať už zvítězí nebo prohraje.
4: A tak se česká politika stáhla
2: do obraného postavení, v němž ukryla nepolitické hodnoty kultury i hospodářské pozice.
1: Což je věru kulantně řečeno.
3: Fakticky se hlavní aktéři politických stran uklidili do hlubokého ústraní a usilovně mlčeli.
4: Vždyť nebylo dosud vůbec zřejmé, kam se vítr stočí, jak se budou dál vyvíjet boje na frontách a kterak by se měla česká politika zachovat vůči císařskému domu.
3: V kruzích nahoře se zajisté čekalo, posléze už čím dál víc naléhavě vyžadovalo, aby čeští vůdci národa korporativně učinili nějaké devotní salto mortale a oficiálně se přimkli, slavnostně se přitulili k trůnu.
2: Bolavou patou branné moci monarchie byla její etnická rozmanitost. V rakousko-uherských jednotkách se setkávali vojáci 12 národností. Rakouští Němci, Maďaři, Italové, Rumuni, Češi, Slováci, Poláci, Rusíni, Slovinci, Srbové, Chorvati, Židé, posléze pak jako 13. etnikum Bosňané. Němci fakticky tvořili 28%, tedy něco přes čtvrtinu početního stavu armády. Velkou většinu, 44%, měli v jednotkách Slované, z toho Češi přes 12%, Slováci necelá 4%. O to absurdnější byly falešné výroky politiků, například německého kancléře, že válka je střetem mezi germánstvem a slovanstvem. Názorově a jazykově, čili z hlediska komunikace, byla tedy habsburská armáda neuvěřitelným Babylonem. V těchto souvislostech se dalo považovat za malý zázrak, jestli se mobilizace v červenci a srpnu 1914 téměř nikde nesetkala s odporem, na nejvýš s kyselostí. Proběhla až na výjimky spořádaně. Problémy nastaly až v polních podmínkách, poté co odvedenci na vlastní kůži zkusili, jak hořce chutná válka.
1: Ještě bychom se mohli chvilku věnovat celkem upřímné snaze respektovat existující národnosti.
3: No tak tohleto snažení vnášelo do armády vážné jazykové problémy.
1: Jak to?
3: Komunikace s vojáky 12, popřípadě 13 etnik, nemohla být jiná než krkolomná.
4: Ve vojsku se používaly 3 řeči.
1: První?
4: To byla takzvaná velící řeč. Kolem 80 základních povelů a čistě vojenských výrazů pro úkony, zbraně a výstroj, které musel ovládat každý příslušník pluku.
3: Většinou byla velící řečí němčina a maďarština.
4: Pokud ovšem v jednotce představovala určitá národnost víc než 20% mužstva, právoplatně se užívala i další,
1: tedy druhá,
4: takzvaná plukovní řeč, za níž se považoval jazyk onoho etnika, tedy například čeština.
3: Znalost plukovní řeči byla pro poddůstojníky a důstojníky povinná. Bývali z ní přezkušování, leč mezi předpisy a praxí existovala hluboká propast.
4: Kovaní němečtí oficíři komolící češtinu byli pro smích.
3: Mezi vojáky z povolání a pro úřední spisy se užívala takzvaná služební řeč.
1: To máme třetí jazyk.
3: Němčina v Rakousích, maďarština v Uhrách.
1: Kolik Čechů, Moravanů a Slezanů muselo do války?
5: To se sotva kdy podaří přesně zjistit. Historici pracují s odhady, z daty, kdy mocnosti z propagačních důvodů připisovaly protivníkovi větší ztráty než sobě. Případ našich zemí byl ovšem specifický. Ve výkazech, pokud vůbec, se neuváděla národnost, nýbrž obcovací řeč. Stejnou kolonku měly archy při sčítání obyvatelstva. Jenže obcovací řečí nebyla určena etnicita, zejména v národně smíšených oblastech ne. Ve statistikách se čeští Němci z Čechy prostě promísili. V okresech s německou většinou, tedy například v Moravské Třebové, ve Znojmě, Svitavách, v Brně a podobně, se lidé hlásili leckdy povinně k národnosti podle svého zaměstnavatele. To vše jsou neodstranitelné kazy.
1: Takže přijměme situaci, jaká byla.
5: Podle odborné literatury bylo v monarchii do roku 1918 mobilizováno celkem 845 tisíc Čechů a Moravanů a 70 tisíc Slováků. Počet padlých z českých zemí se v novějších pramenech uvádí 288 tisíc celkem. Čechů a Moravanů pak 138 tisíc. Zraněno bylo skoro 500 000 občanů. Přes 250 000 jich zůstalo nezvěstných.

0: Ještě bychom se mohli zmínit, která se přitulit k trůnu, jak už tu bylo řečeno. Jak se ta pirueta měla udělat, aby uspokojila mocnáře, armádní špičky i místodržitelství a současně nebyli odrazeni voliči?
1: To byl pro představitele pštrosí české politiky těžký rébus.
2: Tu šarádu vyřešili typicky oportunisticky.
1: Otáleli, váhali a vydrželi mlčet do chvíle, kdy se po střídě na trůnu na sklonku roku 1916 hnuli ledy a přišla v uvozovkách politická perestrojka.
2: Opatrnické nicnedělání slavilo úspěch a začalo se časem označovat za hrdinské. Nezadali si.
3: Na zavazující prohlášení souhlasu a loajality jménem nevěrných Čechů tlačili zejména armádní špičky. Postupem času si slib oddanosti začali vynucovat otevřenými pohrůžkami. Hlavně arcivévoda Bedřich, vrchní velitel, listy a denunciacemi císařské kanceláři opakovaně upozorňoval na licoměrné chování českého obyvatelstva a dožadoval se výměny civilní správy za správu vojenskou. Za diktaturu vojáků.
1: Místodržitel Thun, politik mírumilovný, národnostně objektivní Němec, jenž Čechům celkem rozuměl, řadu těchto útoků vykrýval, či aspoň obrušoval jejich vyhrocený tón.
2: Například na plán zavést v českých zemích stané právo byl rafinovaně ochoten přistoupit, leda pod podmínkou, že bude vyhlášeno v celém království, čili i pro Němce.
0: Což nemohlo projít.
2: Nemohlo.
1: A nebo na námitky
3: pobuřující laxnosti Čechů
1: písemně odpovídal silnými formulacemi, že jde
3: o známé snahy německých orgánů plodit rozladění a paušálně podezřívat.
0: Za těch okolností nemohl ovšem Thun v křesle dlouho vydržet.
1: Zvláště, když arcivévoda Bedřich do všech stran šířil zvěsti jak o vlastizrádných Češích, tak o slabém místodržiteli.
2: A vskutku válečná strana na sklonku března 1915 dohnala Thuna k demisi ze zdravotních důvodů.
1: Byl vážně nemocný. O pár měsíců později zemřel.
2: Thuna nahradil hřízný Maximilián hrabě Kudnhove, dosud slezský zemský prezident.
1: Ujal se úřadu v čase, kdy na východní frontě vyvrcholily kolektivní české dezerce.
0: Byly to pluky pražský, mladoboleslavský, čáslavský pěší pluk a ještě jiné.
1: O to víc vojáci naléhali, aby byla v zemi nastolena vojenská diktatura a místodržitelem, aby se stal rázný generál a ne civil.
2: Podařilo se pro výstrahu pozatýkat hlavní představitele českého odporu v čele s Karlem Kramářem.
1: Poté však tlaky jestřábů zvolna polevily.
0: Co to způsobilo?
1: Inu, vítězným rakousko-uhersko-německým průlomem u Gorlice v jihovýchodním Polsku se obrátila dosavadní prekérní situace na ruské frontě.
2: Jestli ve vrchním velení zavládla euforie, na české politiky nyní padla naopak skepse a beznaděj.
0: Co přijde, když už ne Rus? Kozácký kůň už se nenapije?
3: Čeští politici zůstávali tiší a nenápadní. Pštrosí politika jim vydržela dalšího půl druhého roku. Když ale v listopadu 1916 zemřel František Josef I. a nahradil ho mladý Karel, profesionální voják, nabrali události docela jiný směr. Svědomím, že hospodářsky i morálně zdevastovaná monarchie nemá už ve válce šanci na vítězství, počal panovník hledat cestičky k míru, třeba i separátnímu.
0: Jak už jsme zjistili, nedařilo se mu to.
3: V té věci mu vojenští jestřáby v čele s Bedřichem a Hetzendorfem překáželi. Rozhodl se tudíž pro eliminaci jejich vlivu a oba tvrdošíjné válečníky v březnu 1917 odvolal, aby se velení armády, jakkoliv nepříliš zkušený, chopil sám. V témže období obnovil i přes 3 roky rozpuštěný parlament, svolal zahálející poslance do Vídně.
0: Jestli vám s námi bylo dobře, tak tím jste nás hrozně potěšili. Snad se nám to povede i příště za týden. Opět s redaktorem Markem Zouharem, mistrem zvuku Michalem Zelinkou a taky autorem Josefem Veselým. Dobrý den, milí moji.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi. Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Pondělí 20. července přivítají dopolední dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: bylo 10 hodin.
1: Český rozhlas Brno, zprávy.
2: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje na to ministerstvo vnitra. Brno vyzvalo 3 firmy, ať navrhnou varhany pro Janáčkovo kulturní centrum. Africké trhy ve Vyškově nabízí čerstvé exotické ovoce. A dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
3: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
4: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
3: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
5: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
3: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
2: Trojice firem má pro Brno navrhnout varhany pro Janáčkovo kulturní centrum, tedy rozestavěný sál pro filharmonii. Radní k tomu tento týden vyzvali 3 výrobce, kteří se o zakázku přihlásili. Cena za varhany nemá přesáhnout 100 milionů korun, doplňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
6: U nabídek budeme posuzovat 2 kritéria. Tím prvním bude cena, která má váhu 30%, a tím druhým pak dispoziční řešení varhan s váhou 70%. Hodnocena ale bude samozřejmě unikátnost instrumentu, tak i jeho možnost využití pro široké spektrum skladeb a stylů.
2: Na pořízení varhan můžou přispět i lidé. Brno na to založilo transparentní účet. Je na něm přes 830 tisíc korun. Exotické ovoce od drobných farmářů z Ugandy, Indonésie nebo Tanzánie přivezli dnes do Vyškova pořadatelé afrických trhů. Akce se ve městě koná pravidelně. Na Masarykově náměstí se dnes koná od 9 do 14 hodin. Díky letecké přepravě a spolupráci přímo s lokálními pěstiteli bude k dostání ovoce, které dozrálo bez chemického ošetření v přirozených podmínkách a které farmáři sklidili několik dní před trhem. Jaké druhy jsou u návštěvníků nejoblíbenější, říká za organizátory Lukáš Petržela.
7: Co mají nejradši, tak je dračí ovoce, tak jako nejvíc exotický, co se týče té Asie. Co se týče Afriky, tak tam je asi největší trhák ananasy, který vlastně neštípou na jazyku, jí se středem, dá se třeba ta slupka vyvařit a je to vlastně úplně jiný ananas, než

0: a biozátěž je pro dnešek vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Pozor, aktuálně dávejte na porouchané vozy na D2 na 41. a 45. kilometru ve směru na Brno. Počítejte tam se zdržením. Šťastné cesty bez nehod vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu. Pochoutkový rok.
2: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023 a já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křižkové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.

0: Kdo to jde?
1: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
0: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklizená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
1: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám být rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte.
1: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
1: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
1: Takže tady tě nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
1: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
1: Jo.
2: No.
1: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
1: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
1: Vidíte, Naděl se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řek.
1: Naděl, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně takové jako palačinky plněné a ještě obalené, osmažené.
2: Aha.
1: Dělala jsi to někdy?
2: To jsem teda nikdy nedělala, protože já se snažím co nejjednodušeji vařit a prostě protože jsem líná. Takže dneska si zapracujeme teda, viď?
1: Protože ta línost je ti dána od mládí anebo přichází s věkem?
2: Lenost je darovaná od začátku a celý život s ní bojuju.
1: Jako jak?
2: No prostě pracuju, víš, takhle já bojuju.
1: Ale co se týká jídla, to asi člověk není líný si dát, ne?
2: No tak jako když má přijít návštěva, nebo jako když se chci vytáhnout, tak jo, ale pro sebe si opravdu se sebou nepářu.
1: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
2: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
1: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
2: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
1: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
2: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nedosáhnu.
3: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou. Hello.

0: Český rozhlas Brno.
1: Pochoutkový rok, soutěžní část začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů, ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
2: Pamatuju, a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teďko uvaříme a upečeme. Tak.
1: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
2: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
1: Co si teda máme připravit?
2: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení a já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
1: A trochu té hladké mouky.
0: Pochoutkový rok.
1: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
2: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
1: To znamená, jenom pro připomenutí smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
2: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
1: Začneme tedy houbami.
2: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
1: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
2: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
1: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
2: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
1: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
2: Přesně.
1: Takže teď co?
2: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
1: Prostě, aby bylo měkoučké.
2: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
1: Trochou jenom.
2: Podlejeme troškou vývaru z hub.
1: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
2: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
1: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
2: Protože mám jediný rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
1: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
2: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Konec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. Tak. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá a rozprostře na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přozelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovýrok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku na podzim rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To je jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě. Já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: Jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuček jako nejšťavnatější částka kužecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: Jedno polívku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě, Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst v jednom velkoobchodu, v francouzském velkoobchodu. Jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita.
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču kuře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už polikáš. A ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najili jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubený kluk, tak opravdu jako je to skvělý strávník a dívat se na něho, jak jako jít, tak je radost.
1: Co je po tobě asi konstitučně?
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou, že jo?
2: Ano, a i ta
1: slovenskou.
2: I ta naše česko-slovenská vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdybyste viděl moji zástěru. Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak bych podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý vystříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bálo chutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně. Prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebo jdete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně, napodobně. Je to velké potěšení jídlo života.
4: Český rozhlas Brno.

0: V rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí, pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek? Nebo?
1: Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li počálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera A, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMS-ku Pochoutky Mezera B, Mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Radioservis představuje
1: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotheka.cz.
2: Bylo 11 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Tvrdonice na Břeclavsku získaly dotaci na rekonstrukci školního stadionu. Potrvá do konce října. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku je můžou doprovázet i přívalové povodně. Hodonín nabízí studentům od 15 let prázdninovou brigádu. A dnes čekejte zpočátku polojasno až oblačno, během dne přibývání oblačnosti s deštěm, přeháňkami nebo bouřkami a teploty do 29 stupňů. Dobré dopoledne vám u zpráv Českého rozhlasu Brno přeje Jakub Večeřa. Hřiště u základní školy v Tvrdonicích na Břeclavsku rekonstruují dělníci. Úpravy vyjdou asi na 9 milionů korun. 5 milionů obci přispěla Národní sportovní agentura. Původní škváru na atletickém oválu po 60 letech vystřídá umělý povrch. Přibydou také sprinterské dráhy. Dráhy pro skok do dálky, do výšky a pro vrch koulí. Obec na projektu spolupracuje se sousedními Kosticemi, jejichž děti školu také využívají. Nezávislý starosta Tvrdonic Zdeněk Tesařík by chtěl v budoucnu areál doplnit o další prvky.
4: My v podstatě bychom tam potom chtěli ještě ten areál samozřejmě rozvíjet, že bychom tam chtěli mít umělé osvětlení i umělou trávu, ale to už jsou asi další kroky, které bychom chtěli zahájit dále.
2: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Výstraha platí do 18 hodin odpoledne s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky se můžou objevit na jižní Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště až 2-centimetrové kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Podle meteorologů hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Lidé by proto měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. V Hodoníně pravidelně pomáhají s údržbou města přes léto studenti. Letos se jich přihlásilo celkem 90. Prostřídají se ve třech turnusech. Radnice nabízí každoročně prázdninový přivýdělek studentům od 15 do 19 let. Brigádníci vytrhávají plevel, zhrabávají trávu a listí nebo třeba čistí chodníky, popisuje místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín.
5: Jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou. Za poslední roky je převis vlastně poptávky nad nabídkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Na začátku to bylo hodně, pak byly takové slabší roky, ale teď se dostáváme zase do stavu, kdy se hlásí víc studentů, než jsme schopni uspokojit.
2: Od začátku roku evidují hasiči už téměř 900 lesních požárů. U osady Kadolec na Jindřichohradecku zasahovali letos 4x. Přibližně polovina lesních požárů přitom vzniká kvůli lidské nedbalosti. Nejčastější příčiny připomíná mluvčího českých hasičů Vendula Matějová.
6: Nejčastěji jde o porušení zákazu zakládání ohňů v lese, jejich nedostatečné uhašení nebo odhozené nedopalky cigaret. Dlouhodobý trend globálního oteplování v celé Evropě zvyšuje riziko sucha a extrémních teplot. Nejvíce požárů se eviduje ve Středočeském a Karlovarském kraji a kraji Vysočina, kde místní okolnosti a povaha porostu mohou přispívat k vyššímu riziku požáru.
3: Počasí.
2: Na jihu Moravy bude dnes dopoledne polojasno až oblačno, jen ojedinělé přehánky. Během dne začne od západu přibývat oblačnost, postupně až na zataženo a zejména odpoledne se vyskytne déšť nebo četné přehánky, na některých místech s bouřkami, které mohou být i silné. Večer budou srážky a oblačnost ubývat. Nejvyšší teploty 26 až

0: a pozor také na stém 85. kilometru D1 ve směru na Prahu. Po dálnici se pohybuje chodec. Šťastnou cestu vám přeje Jakub Večeřa a Český rozhlas Brno.
1: Zelená vlna, známe lepší cestu. Posloucháte letní dopoledne Českého rozhlasu Brno.

Milí posluchači, dnes mám opravdu milou povinnost pozdravit s dvoudenním předstihem jednoho z předních hráčů na můj nástroj, housle. Stal se mým prvním následováníhodným vzorem od mého příchodu na 28. střední školu v Brně Žabovřeskách, tedy od září 1953. Měl dar ušlechtilého tónu a přesnou intonaci, elegantní pohyby a stálo za to jej obdivovat a odpozorovat jeho celkové zacházení s houslemi a smyčcem. Jmenuje se Vladimír Bezrouk. O 4 roky později pak nastoupil své životní angažmá v brněnském estrádním rozhlasovém orchestru a s přestávkami 2 zahraničních angažmá patřil k pilířům souboru až do konce jeho působení v únoru 1993. Pozítří Vláďa Bezrouk dovrší 90 let a ke stejné metě míří jeho jen o necelých 5 měsíců mladší kolega Zdeněk Mareček. Bude rovněž včas náležitě připomenut. Třetí jejich vrstevník z početné skupiny houslí, Jan Daňhel, už se těchto kulatin nedožil, ale v době jejich vrcholné aktivity v květnu 1979 se všichni 3 zúčastnili natáčení Pěkné drobnosti pro smyčcový orchestr, již vévodí 2 sóloví houslisté, v našem případě Vladimír Bezrouk a Jan Daňhel. Skladba má italský název Serenata Amorosa. Jejím autorem byl Josef Pecný. Vydána byla roku 1922 u brněnské firmy Pazdírek. Autor do našeho města přišel z Uničova, kde se narodil roku 1890. Zde pak vystudoval konzervatoř na violončelo. Od roku 1923 byl členem orchestru zdejšího Národního divadla a v letech 1934 až 1938

Jež spoluzakladatelem prvního Janáčkova kvarteta. To jsou zajímavé a dnes dávno zapomenuté souvislosti. Zde je tedy jeho nejznámější skladba, hrají Vladimír Bezrouk a Jan Daňhel, dokonale sladění.

Dozněla populární skladbička Josefa Pecného Serenáta Amorosa a tu další v podobné náladě, alespoň podle názvu, ale od skutečného autora původem z Apeninského poloostrova zahraje už Vladimír Bezrouk sám, tedy jako solista, když v obou spolupracuje celý rozhlasový orchestr Studio Brno pod taktovkou Miloše Machka. Jen se posuneme o 8 měsíců k lednu 1980. Zazní italská kancóna. Jejíž autor Giuseppe Blangini pocházel z Turína, působil v Paříži i jinde a s Josefem Pecným měl společnou zálibu – hru na violončelo. My ovšem uslyšíme housle v rukou Vladimíra Bezrouka.

0: Milí posluchači, v dnešním druhém poločasu hudebních lásek Jana Daleckého bych rád oživil vzpomínky našeho jubilanta, koncertního houslisty Vladimíra Bezrouka, na jedno krásné červencové odpoledne před pár lety, kdy přijal návštěvu nás, tří kolegů. Měli jsme se báječně, mlsali vybrané pochoutky, popíjeli a povídali o muzikantském životě, plném veselých příhod. Také však vzpomínek na to specifické pracovní prostředí. Slovo má Vláďa Bezrouk.
1: Já když někomu říkám, že jsem byl 49 let zaměstnanec Československého rozhlasu Studio Brno a současně jsem byl od prvního dne vstupu do rozhlasu až do odchodu zaměstnaný ve Spivoherním orchestru v Brně. A jsem měl dvě zaměstnání na celý úvazek. Takže jsem to stihl. Ale byly to nervy strašný. Třeba v pondělí. V pondělí jsme natáčeli odpoledne, tak v pondělí se mohli jít do zkoušky v divadle. Jeden den byla korektura, takže to bylo volno pro nás, že? Tak zase se mohli jít a tak se to všelijak plácalo. No.
0: Vladimír si taky připomenul jedno nahrávání s klavírním virtuózem Vlastimilem Lejskem.
1: Tak ta Lejsek u nás hrál Rhapsody in Blue. Teď se mu stalo, že mu praskla struna u klavíru. A tak jsme skončili tu zkoušku a teď ten Lejsek tak mluvil hůňa, téměř nikoho nepozdravil, když přišel do... A šel k Machkovi a říkal, on řekl, buď klidný, všechno ti ukážu, ničeho, ale Milošku, mě, říkám ti, já ti všechno ukážu, pojď. Takže ho držel Machej malej, ten větší, tak Machej ho držel kolem krku, on mu chtěl říct, že mu praskla struna, ne? Machej ho nenechal domluvit a tak jak šli kolem toho klavíru, tak řekl, podívej se, to mě praskla struna.
0: Poslechněme si další z dávných rozhlasových snímků Vladimíra Bezrouka, tentokrát ovšem s doprovodem orchestru Gustava Broma. Vznikl na jaře roku 1983 a dostal se i do gramofonových drážek na album českých populárních melodií Dárek na památku. Melodii Jiřího Traxlera Růžové brýle uvádí pěkné Vláďovo solo.

0: Rozhlasové orchestry pracovaly pravidelně od pondělí do pátku v nahrávacích studiích, někdy vycestovali i na zahraniční zájezd, třeba do Sovětského svazu, ale obstarávali i potřeby hudby k tanci a poslechu v Brně, hlavně v plesové sezóně. O tom, jak jednou u dirigenta nepochodil koncertní mistr, Vláďa vzpomíná.
1: A jednou zase my jsme hrávali v plesi univerzitní a tam krátkou dobu u nás byl nějaký Bulhár, jmenoval se Papančev, koncertní mistr, který teda nebyl dost oblíben Machkem. A ten na ten ples přišel a měl takový kovbojský na těch černých šatech, na tom takový kovbojský opasek 5 cm. On řekl, tak s tím to nebudeš tady hrát, běž domů. Bož. A tak se tam hádali před lidmi, tak ho nakonec vyhodil, nesměl to už ten ples dohrát s tím opaskem, ale za 14 dní přišel Machek a měl ten opasek si ho koupil.
0: I na závěrečnou kapitolu té dlouhé existence zábavné hudby v brněnské rozhlasové stanici došlo. Bylo to méně úsměvné, ale s posledním z dynastie dirigentů Mirko Krebsem šly výkony orchestru ještě nahoru.
2: Napřed se zrušil v Praze filmový orchestr, televizní balet, televizní orchestr, který potom přešel k nám, pač Machek šel do důchodu a Kněř šel do důchodu, tak Mirko přišel k nám. Že
1: zajímavý bylo, že přesto, že to byl jazzový dirigent, tak byl velice citlivý jako dirigent komorní hudby. S takovou precizností úplně se v tom piplal a kázeň měl úžasnou. On nebyl dirigent, který přijde a teď za půl téma. Tak on přišel, sedl si mezi nás, teď jsme hantírovali, pak řekl, pojďte chlapci. Šli jsme a teď makal hodinu, nikdo nesměl žblepnout nic. A pak zase řekl pauza a zase vyk. Nebyl ten hantýrkář dirigent, který si od pultu dirigentského vykládá.
3: To byl dar teda jako no. Nakonec a bylo to hlavně ta přesnost tam byla, no. Rytmická přesnost by se dalo říct, že? On
1: takový ti fajn.
4: Ale i tónová, prostě všechno. Tónová,
3: všecko, no.
1: Víš, že jsme měli s Krebsem koncert v Dánsku, až nakonec ve Friedrichshavenu jsme měli koncert a hrál tam nějaký americký pianista.
3: No.
1: To jsme ho doprovázeli.
3: No.
1: A ten Borec nám sliboval, že nás vezme na cestu kolem světa a tak. A nakonec nás nevzal nikam. A to hrál zajímavou skladbu. Beethovenův houslový koncert napsal Beethoven pro klavír, pro nějakou milenku.
0: Hezky se tehdy poslouchali staré historky. Než dáme opět prostor hudbě, rád bych Vladimíru Bezroukovi k jeho pozítřejším 90. popřál všechno dobré i za celou hudební redakci Českého rozhlasu Brno. Za týden se vrátíme do světa předválečného osvobozeného divadla. Dnešní hudební tečka ovšem patří hned dvěma krásným houslovým sólům Vladimíra Bezrouka v melodii Ludvíka Podéště Píseň pro můj žal, opět v podání orchestru Gustava Broma. Ze studia vás, milí posluchači, zdraví Jan Dalecký.

0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte s Františkem Kinským každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině v našem vysílání.
1: V sobotu vám představí manželé Lazarovic barokní skvost zámek Týnec u Klatov. A v neděli nás pozve do zahrad u svého rokokového zámku Nové Hrady jeho majitel Petr Kučera.
0: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů. Během prázdnin každý víkend od 13 a 20 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
2: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání.

V noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno. Já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově přivíráš víčka. Prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka. Jsem bytost vodních par, živa jenom z tvého dechu. Já vím, že nejsi rád a že ti to k vzteku. Chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopíš.

se vydech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Prosím, proměň je s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě, tvoř k obrazu svému, nech mě shořet.

Stanu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti smete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak táci tiše vzlétnou.

0: cyklu Fajnšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fajnšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.
1: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
2: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

Zbývá nám už jenom pár minut před polednem, kdy se na těchto rozhlasových vlnách, jako vždycky, ozve sváteční vyzvánění. Tentokrát je náš spolupracovník Štěpán Radkovič pořídil v obci Předklášteří u Tišnova v okrese Brno-venkov. Zlíší cisterciácké opatství Porta Coeli, což z latiny do češtiny přeloženo znamená brána nebes, je jediným fungujícím českým cisterciáckým klášterem v České republice. Podle řehole svatého Benedikta v něm žijí čtyři sestry. Jeho areál s románsko-gotickým kostelem na nebevzetí Panny Marie je tedy památkově chráněn, byl prohlášen národní kulturní památkou České republiky. O založení kláštera cisterciáček zvažovala královna Konstancie Uherská společně se svým manželem, králem Přemyslem Otakarem I. Došlo k tomu však až po Přemyslově smrti. Také bylo určeno, kde bude nový konvent stát. Místo Prahy byl zvolen Moravský Tišnov, respektive jeho soused, který pak dostal jméno Předklášteří. První sestry přišly do tohoto klášterního provizoria, protože ještě nebyla dokončena stavba klášterních budov, a traduje se, že sestry musely po nějakou dobu žít v provizorně zhotovených chatkách. Jinak zdejší chrám s unikátním portálem nese zasvěcení Panně Marii a jejímu nanebevzetí. A takto znějí jeho zvony, které uvedou náš pozdrav. Dobrý den.

0: Bylo 12 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Brno umožňuje žádat o byty pro seniory a handicapované pomocí internetového portálu Občana. Problémovým návštěvníkům koupaliště v Přerově hrozí zákaz vstupu na celou sezonu. Návštěvníci se na speciální prohlídky Kateřinské jeskyně dostanou i dnes. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré poledne při jejich poslechu přeje David Hasman. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu Občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované, pokračuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
2: V současné době evidujeme na magistrátu města Brna 373 bezbariérových bytů a také 1170 dostupných bytů pro seniory. Momentálně ale stavíme další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. Příští rok jich tak bude o 151 víc.
0: Provozovatel městského koupaliště v Přerově nechce tolerovat incidenty v rekreačním areálu. Návštěvníkům, kteří opakovaně poruší provozní řád, nově hrozí zákaz vstupu na celou sezonu. Do areálu také pravidelně dochází hlídky strážníků a asistenti prevence kriminality, pokračuje zástupce velitele městské policie Miroslav Komínek.
3: Jsme si jasně stanovili spolu s provozovatelem, jaká mají práva ti plavčici a jak je potřeba poměrně nekompromisně tato práva vymáhat, takže myslím si, že ta nastavená pravidla by mohla fungovat v rámci té spolupráce a uvidí se, ukáže nám čas, jak se nám to povede.
0: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz anebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru i rozhlas.cz zatím nereagovalo. Na speciální prohlídky Kateřinské jeskyně v Moravském Krasu se lidé dostanou mimořádně i dnes. Správci kromě obvyklé poslední neděle v měsíci, kromě dneška navíc přidali i termín příští sobotu. Průvodci návštěvníky zavedou do míst, kam se běžně nedostanou a ukážou jim archeologické nálezy, popisuje mluvčí správy jeskyní Pavel Gejdoš.
4: Uvidí 7000 let staré jeskyní malby. Průvodci také znalí archeologie, je seznámí s historií archeologických výzkumů a taky s radiouhlíkovým datováním, kdy vlastně je přiblíženo, jakým způsobem se zjišťuje, že to právě bylo staré přesně 7000 let.
1: Počasí.
0: Odpoledne Jihomoravy čekáme přibývání oblačnosti, postupně až na zataženo. Místy se mohou objevit i přehánky nebo bouřky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Na D1 z Ostravy do Prahy za sjezdem na Slatinu. Z kilometru 201 čekejte kolonu do omezení u sjezdu na Bratislavu. Zpoždění asi 10 minut. Tolik doprava. Šťastné cesty přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Krásné nedělní poledne, vážení a milí posluchači, kteří ladíte hudební pořad Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. Krumsíňanka pro nás zahrála polku Františka Kohoutka a Richarda Plachého. Pojďte, přátelé, přivítala nás do první hodiny vysílání. V českém občanském kalendáři dnes najdeme jméno Čeněk, na Slovensku slaví jmeniny Šarlota, Dušana a v církevním kalendáři je svatá Makrina. Takže přejeme vše nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí, spokojenosti a já věřím, že pěknými písničkami a přáními vám přineseme určitě radost a potěšení. Dnes nebudeme zpívat, budeme losovat, ale přátelé, až po písničce. Podvečer nad strání Vladimír Ondrůšek, Václav Babula a Stříbrňanka.

Písnička nám dozněla, přátelé, a je tady ta milá chvíle, kdy budeme losovat. A já požádám svoji kolegyni Sandru, aby mě to trošku tady pomohla zvládnout. Tak pozor, přátelé, už se to míchá, už se to táhne, už to vidím, děkuju moc. No a kdo pak nám vyhrál chvíle napětí tento týden? Všichni zpěváci, co zpívali. Ano, takže vyhrála Adriánka Malinová, 8letá, je z Hradčovic a zpívala písničku takovou velmi dobrou, Prázdniny u babičky. Takže velká gratulace, Adriánko, vyhráli jste rodinnou vstupenku do brněnské zoo. Já vám velice gratuluji a samozřejmě budeme se těšit třeba někdy příště a kdybych tady měla fanfáry, tak je zahraju. Takže opravdu jsme velmi rádi a já jako dárek pošlu další písničku, kterou tady mám. Mám frajárku Okatů, Václav Maňas mladší, Věra Urbánková a Valaška.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Adašku z Hodonic. Dobrý den, vítejte.
2: Dobrý den a i vám a mistrovému vzduchu. Spletla jsem se.
1: Nevadí. Vzduchu.
2: No, dneska bych chtěla zahrát sestřičce paní Jarušce Dolejší k 76. narozeninám. Přejeme jí hodně štěstí, zdraví, lásky a pohody. Připojuje se tak rodina Dohnalová, Válková a Kubíková.
1: Výborně.
2: Děkuji.
1: Ano, také děkujeme, přejeme vám pěknou neděli, pěkné odpoledne, ať se vám daří. Nashledanou, paní Anežko.
2: Nashledanou.
1: Tak a pojďme na písničku, kterou tady máme. Čí to husky na tej vodě, Joška Černý a cymbálová muzika Grácia.

0: Zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz. Český rozhlas Brno.
1: Jsme zpět v pořadu Blahopřání s písničkou a já chci se ještě vrátit té písničce, kterou jste slyšeli. Byla to lidová, Čí to husky na té vodě, zaspívali nám Joška Černý a Marie Salajková za doprovodu cymbálové muziky Grácie. A my si teď dáme, a vidím, že se nám tady rozblikaly telefony, tak pojďme přímo na ně. Halo, halo, tady pořad Blahopřání, kdo se k nám prosím dovolal?
2: No, dobrý den, Hruška z Raječka.
1: Zdravím vás, pane Hruško, prosím.
2: Já bych dneska potřeboval zahrát písničku do Orlovic na Vyškovsku panu Mirkovi Štelclovi k narozeninám. Všechno nejlepší, hlavně zdraví. A je to náš bývalý tak brigád nebo kombajnista. Takže potřeba, aby viděl, že začali žně u nás v Rajici je střebí.
1: Ano. Jo,
2: tak hodně zdraví Mirku a štěstí.
1: No. Tak ať se vše daří.
2: A paní má mě taky pro písničku zahrát pro radost.
1: Ano, velmi rádi zahrajeme. Tak pane Hruško, ať se vám vše daří, ať se prostě ta těžká
2: ano,
1: práce
2: že,
1: vaše...
2: Žene se tady bouška od Svitav.
1: Prosím vás, asi, už se to žene? No. Oni říkali jo. Kolem 15. hodiny a už je to dřív.
2: Už je to tady, no.
1: No tak ať dobrý. To nena, jak se říká, nenapáchá velkou...
2: Jo, nějaký škody.
1: Velkou škodu, no, ano.
2: Jenom, dobře. Tak jo, děkuju.
1: Tak pane Hruško, ať se vám daří a hodně sil. Naschledanou.
2: Děkuju, naschledanou.
1: Tak a přátelé, já tady ještě připojím přání. Bude to pro paní Anu Foltínovou z Holíča na Slovensku a přejeme k životnímu jubileu 80. narozeninám, které oslavila 16. července. Tak tedy vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí a božího požehnání a ještě hodně vyluštěných křížovek a tajniček a ve zdraví strávených krásných chvil na zahradě. To vše želá syn Elemír s manželkou Renátou a vnukmi Boriskom a Martinkom, dcery Věrka a Beáta s rodinou. Tak předali jsme, hrajeme písničku. Každý chce lásku mít. Antonín Pernička a Moravská veselka.

0: Vítám ve vysílání Matěje Křeháčka z Březové. Tak vítej, dobrý den.
1: Dobrý den. Rád bych popřál mému tatínkovi k dnešním narozeninám. Přejeme ti hodně štěstí, zdraví, lásky, pohody, elánu a vše, co si budeš jen přát. Tomu se z lásky připojují jeho synové Matěj, Petr, Jan s manželkou. Děkuji a krásný zbytek dne. Písnička, ať taky potěší bráši na kombajnu.
0: No výborně, no to teda mají dřinu. No to ano, rádi pošleme také písničku jim. Tak Matěji, mladý muži Matěji, děkujeme za zavolání a přejeme hezkou neděli, hezký zbytek neděle. Naschledanou.
1: Taky děkuju, naschle.
0: A teď už paní Růžena Peprníčková z Bulhar. Zdravíme.
2: Dobrý den.
0: Dobrý den.
2: Já bych chtěla popřát, dneska se dožívá 80 roků moje dvě kamarádky a spolužačky z Bulhar, Anna Esterková a Anna Valigurová, 80 roků.
0: Ano.
2: Vlastně od mládí jsme tam vyrůstali, jsme byli kamarádky, chodili do školy, tak jim přeju. Hodně, hodně zdravíčka, protože obě dvě jsou tak jako na ten dost trošku nemocné, tak ať se uzdravím, co nejvíc, až dobře chodívám na procházky a přeju jim hodně do dalšího roku, hodně štěstí, zdraví a hlavně to zdravíčko. Moc vám děkuju.
0: Ano, paní Růženko, naschledanou, mějte se moc hezky, pěknou neděli. A já tady připojím e-mailovou poštu, e-mailový tak dopis, který tady mám. Dobrý den, prosila bych o pěknou písničku pro vašeho věrného posluchače, pana Antonína Heliu z Vážan u Polešovic, který 17. července oslavil své krásné 72. narozeniny. Milý Toníku, měj rád ty, kteří jsou vůči tobě dobří. Zapomeň na ty, kteří nejsou. Věř, že vše, co se děje, má nějaký důvod. Nikdy nikdo neříkal, že je život lehký. Říkali jen, že žít se vyplatí. A ať se život jak se tváří, buď šťastný, zdravý a ať se ti daří. Vše nejlepší, hlavně hodně toho zdraví, ze srdce přejí dcera Radka s rodinou, dcera Monika s rodinou a zdravíčko přejí dědečkovi také vnoučátka Adámek, Kubíček, Tia a Kali a k přání pevného zdraví se připojuje Svatava a Silvie. Dále bychom všichni chtěli popřát Adámkovi, který dnes, to je 19. července, slaví své 12. narozeniny. Přejeme mu vše nejlepší, hodně zdraví a krásné, klidné prožití prázdnin. Tak to jsme předali a písnička Lukáš Prajka, Miroslav Mordych, Letní nebe a bude hrát dechová hudba Galáni z Přibyslavic.

0: Český rozhlas Brno.
1: Tak vážení a milí, pojďme volat další posluchačka, která je z Brna. Prosím, můžete mluvit.
2: No, chtěla bych popřát za včerejší pěkný večer Pobilákům, za jejich koncert a všem účinkujícím. A bylo to perfektní a i počasí se vydařilo. A ještě bych chtěla popřát, dneska jsou nekočící hobby, tak ať se jim vydaří taky ty hobby.
1: No ano, dobře. Tak,
2: děkuji.
1: Ano, děkujeme moc a nashledanou.
2: Nashledanou.
1: No je to pravda, že v Kobylí bylo to moc krásné, protože já jsem se také účastnila a opravdu musím říct, bylo to vydařené. Tak pojďme dál, pojďme tady na přání, která tady máme. Prosíme o písničku k 92. narozeninám pro paní Věru Vyšenkovou z Velehradu. Naše milá maminko, babičko a prababičko, všechno nelze říci slovy, co ti jen můžeme přát. Přejeme ti to nejkrásnější, co jen život může dát. Hodně zdraví, nebo tě vzácné, hodně štěstí, nebo tě krásné, spoustu lásky, nebo tě jí málo a hodně všeho, co by za to stálo. Ať ti sluníčko každý den svítí, ať se ti úsměv na tváři rozáří, ať světelko veselé v očích dál září a štěstí tě pevně drží. Kytici růží ti dnes ze srdce dáváme a všechno nejlepší k narozeninám přejí dcery s rodinami a pravnoučata Marian, Barborka, Amálie, David, Alžběta, Toník, Mikuláš, Kristýna, Ryan, Žofie, Dorota, Štěpán, Natálie a Patrik. Pokud to bude možné, nějakou písničku, ano, pěknou, takže zahrajeme velmi rádi. Ale já tady ještě připojím jeden e-mail, který přišel. Je to do Orlovic, abychom poslali písničku a přání dnešnímu oslavenci panu Miroslavu Štelcovi k jeho 77. narozeninám. Milý Miroslave, přeji ti zdraví, pevné jako kmeny starých dubů a štěstí čisté jako lesní studánka. Tvůj život je protkaný obětavou prací v zemědělství a lese a láskou k rodině, pro kterou si oporou stejně jako hluboké lesy pro krajinu. Ať ti šumění stromů dál přináší klid do duše, příroda tě nabíjí energií a v kruhu nejbližších zažíváš jen radostné chvíle. Děkujeme za obětavou práci a vzornou péči o náš les. Přejí spoluvlastníci singulárního lesního družstva Orlovice. Tak předali jsme a písnička Miloslav Richard Procházka, Stanislav Pěnčík na Lůkách a mistříňanka Antonína Pavluše.

Tak, vážení a milí, pojďme na další e-mailovou poštu, kterou tady mám. Dnes slaví své krásné 81. narozeniny milovaná maminka, babička a prababička paní Maruška Lužová z Lovčic. Z celého srdce přejeme hlavně pevné zdraví, spoustu štěstí, lásky, radosti a božího požehnání. Ať tě každý den provází úsměv, dobrá nálada a lidé, kteří tě mají rádi. Ať máš stále kolem sebe důvody k radosti a ať tě život ještě dlouho těší. Babičko, naše sluníčko, posíláme ti velikou pusu na líčko a přejeme ti, aby si dnešní den co nejvíce užila. S láskou ti přejí tvoje vnučka Tereska s manželem Robertem a pravnučkou Rozinkou, dceruška Lenička se zeťáčkem Pepou, vnouček Pepíček s manželkou Míšou a pravnučkou Julinkou a vnučka Viktorka s Tomem. Přání se připojuje také tvá kamarádka Maruška Havlíková ze Strážovic a celá lužovská rodinka. Máme tě všichni moc rádi. Krásné 81. narozeniny a dnešní den si pořádně užij. Ano, tak to je krásné. No a přátelé, my tady máme ještě klub přátel Českého rozhlasu Brno a Zlín a já bych velmi ráda popřála k narozeninám paní Martě Poledníkové z Brna, dále paní Marii Dumplíkové z Mokré a paní Alexandře Čuprové ze Štěpánova nad Svratkou. Tak, vážené dámy, přejeme vám hodně zdraví, ať se vám daří ve všem, lásky, spokojenosti, dobré pohody, dobré nálady a jak já vždycky říkám, na zdraví a živio. Tak předali jsme tady tato přání a budeme hrát samozřejmě písničku. Tak nad malou blatničku Lidová z Horácka, Luboš Holý a cymbálová muzika Technik.

máme tady přání, další e-mailovou poštu v tomto znění. Milá Zdounečanko, ze srdce ti děkuji za nádherný narozeninový festival, který se včera konal ve Zdounkách. Byl to nezapomenutelný zážitek plný krásné dechové hudby, skvělé atmosféry a radosti. Moc si vážím toho, že jsem mohl být u toho a prožít tento výjimečný den společně s vámi. Děkuji všem, kteří se na přípravě podíleli. Přeji Zdounečance ještě mnoho dalších úspěšných let a spoustu krásných vystoupení, hlavně pevné nervy a radost z muziky. Ještě jednou velké díky za nádherný den, Jarda Wolf. No a Jarda Wolf poslal ještě jedno zvláštní a upřímné poděkování, které patří Rudovi Foltínovi, kapelníkovi Zdounečanky. Rudo, z celého srdce ti děkuji za vše, co pro mě děláš. Moc si vážím tvé ochoty a snahy vždy zajistit, abych se mohl dostat do Zdounek a zase bezpečně domů. Vím, že se někdy nepodaří sehnat nikoho, kdo by mě odvezl, ale ty se nikdy nevzdáváš a děláš všechno, co je v tvých silách. Toho si nesmírně vážím. Velké díky ti patří také za krásný dárek, nové CD Zdounečanky 50 let, udělalo mi obrovskou radost a budu si ho navždy opatrovat. Mám tě moc rád, jsi skvělý muzikant, výborný kapelník, ale především člověk s velkým a upřímným srdcem na dlani. Takových lidí je dnes opravdu málo. Ještě jednou ti z celého srdce děkuji za tvoji dobrotu, ochotu, přátelství i vše, co pro mě děláš. Přeji tobě i celé Zdounečance hodně zdraví, štěstí, radosti a mnoho dalších krásných hudebních úspěchů. Ano, takže to byla dvě přání a hrajeme písničku Jedno přání mám a Zdounečanka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak vážení a milí, pojďme tady na psaná přání, která tady mám, ale já si ještě předtím vezmu jeden telefonát. Halo, halo, kdo se k nám prosím dovolal?
2: Tady Hoňková Tasov.
1: Ano, tak prosím, můžete.
2: Ano, já bych chtěla popřát mé drahé sestřence Jarušce Dolejší do Načeratic. Ano, všecko nejlepší, Jarunko, ti přeju. Tvoje sestřenice Olga, tobě a celé rodině.
1: Výborně. Tak paní Hoňková, je-li to vše, tak já se rozloučím.
2: Ano, ano, paní
1: Navrátilová.
2: Ano. Paní Navrátilová.
1: Ano.
2: Já jsem z toho úplně vedle.
1: Ne,
2: ano.
1: Ne, nevadí. Tak písničku pošleme za malou chvíli.
2: Ano.
1: A teď vám přeji pěkný den, pěkné odpoledne a hodně zdraví, ať se vám daří. Naschledanou.
2: Vám taky, paní Navrátilová, já jsem váča stála posluchačka každý den, každou sobotu,
1: ano.
2: Každou neděli.
1: Tak jste očikovná a my si toho vážíme, děkujeme.
2: To je moje dechovečka. Tatínek byl toho letníka, pedíž vyštádičích, pan Příška Františe.
1: Ano, ano, ano.
2: Ano, tak to byl můj tatínek, ano, už jsou tam maminku v nebičku.
1: Ano, ano. Yeah. No tak, vy jste z muzikantské rodiny, tak
2: ano.
1: Proto to tak ráda posloucháte a my si toho velmi vážíme.
2: Ano, ano, ano, dechovečka
1: vám.
2: To bylo naše, jak se říká, odkojení.
1: Tak, už nám čas trošku běží, já se vám omlouvám,
2: ano.
1: Rozloučíme se a vše dobré, ano?
2: A já vám přeju, paní Navrátilová, hodně štěstí, zdravíčka a do té práce vaší krásné.
1: Ano, děkujeme.
2: Děkujeme.
1: Naschledanou. Tak a já mám tady dopis, tak se budu snažit ho přečíst. Prosím o hudební dárek pro moje vnuky Tomáše a Martina Stoja Spalovi z Dolního Němčí. 17. července je společný narozeninový den. Přání. Na Dolněmčanské věži už odbíjejí hodiny, že Tomáš a Martin Stoja Spalovi oslavují své narozeniny. Léta letí, nikdo z nás je nezastaví. Všem tak i vám přibývají a zastavit se nedají. Kdybyste k ním postavili i zlatou mříž, nezmůžete nic. Jdou svým tempem budoucím dnům a tak to je. Ve vašem věku už jste poznali, jak to v životě chodí. Nic není zadarmo, tolik starostí, tolik snahy, práce a pravdivé přísloví praví. Přičiň se a Bůh ti požehná. Chraňte stránku, kluci, hledajte si už oba dva šikovnou frajárku. Já jsem to nějak trošku nemohla přečíst. K vašim společným narozeninám pevné zdraví, hodně úspěchů ve vaší práci, ať se vám vaší snahou vše daří, hojnost Božího požehnání, ochranu Panny Marie svatohostýnské, ať chrání každý váš krok, ať jste zdraví, šťastní, spokojení, rok co rok. To vám přejí vaši spolupracovníci, kamarádi, mamka, rodina Macalíkova, jestli to říkám dobře, a babička. Tak a kdyby taťka žil, jistě by se k přáním připojil. Takže vzpomínejte na něj. Takže předali jsme toto přání a hrajeme písničku Ty Petrovské lůky a Moravěnka.

polka dozněla, pojďme ještě na e-mailovou poštu. Prosím o písničku pro paní Ludmilu Vokurkovou, která dnes slaví krásné úctyhodné 91. narozeniny. Tak tedy hodně štěstí a hlavně zdraví. Ze srdce přejí dcera Eliška, vnučka Eliška, pravnučky Pavlínka a Lucinka, připojují se babička Růža a děkuje pěničková Růžena. No a my tady máme ještě jedno přání, pojďme na ně. Tak, dobrý den, dnes se v Hodoníně u Macků slaví ve velkém. Pan Květoslav Macek měl narozeniny před týdnem. Jeho žena Bohunka bude mít asi 25. července, v sobotu bude slavit narozeniny. Jejich zeť Ivan a vnuk Ivánek slaví v těchto dnech a dcera Martina měla jmeniny. Všem oslavencům hlavně hodně zdraví přeje Lidka z Medlova a prosím o pěknou písničku. Hlavně zahrajte kuchařce Bohunce, je super a děkujeme. Ano, my rádi zahrajeme a bude to poslední zpívaná písnička páni muzikanti Josef Zíma a orchestr Jiřího Sládka.

dozněla poslední písnička. Vaše gratulace a budeme se loučit. Těšíme se na vás dnes v podvečer po 18. hodině. Radostný poslech plný pohody vám od mikrofonu přeje Květa Navrátilová a právě posloucháte orchestrální skladbu Metoděje Prajky, Lančovská děvčata, je to pochod a budou nám, anebo hrají nám žadovjáci. Přeji vám krásné odpoledne.

0: Dnes večer v České televizi.
1: ČT1. Čtyři kamarádi se rozhodnou své rázně zabojovat s krizí středního věku. Komedie Prvok, Šampón, Tečka a Karel. ČT2. Čtyři psanci na cestě vstříc svému osudu. Hvězdně obsazený western Silverado. A ČT Art. Vzpomínky Miroslava Horníčka a Jiřího Sováka na legendární televizní zábavný pořad Hovory H, které vznikaly počátkem 70. let minulého století. Hovory H ještě po 20 letech. Nedělní večer s Českou televizí.
2: Bylo 13 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Na jižní Moravě a ve Slezsku se můžou přidat i přívalové deště. Vyškovská místní část Pařezovice je nově připojená na kanalizační síť a čistírnu odpadních vod. V Kroměříži se dnes uskuteční koncert mezinárodních dirigentských kurzů. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 29 stupňů. Zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. Dobré odpoledne. Do Česka dorazily silné bouřky. Výstrha platí do 18 hodin a to pro většinu území, kromě severní poloviny Čech. Varuje před tím Český hydrometeorologický ústav. Nejsilnější bouřky hrozí na jihu Moravy a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště, kroupy o velikosti 2 cm nebo silný vítr, říká meteorolog Marian Sandev.
4: Dominantním nebezpečným jevem budou vysoké nárazy větru přes 70 km v hodině, výjimečně i přes 90 km v hodině, s největší pravděpodobností v jihovýchodní polovině území.
2: Kvůli bouřkám hrozí na jižní Moravě a ve Slezsku i výpadky elektřiny a přívalové deště. Vyškov dokončil výstavbu nové splaškové kanalizace v místní části Pařezovice. Doteď splaškovou vodu zachycovaly pouze jímky. Jedním z hlavních důvodů investice bylo i možné ohrožení kvality pitné vody v nádrži Opatovice. Stavbu za 57 milionů korun pokryla zhruba z poloviny dotace ze Státního fondu životního prostředí, zdůrazňuje starosta Vyškova Karel Jurka z ODS.
5: Jakmile ten investor končil tu velkou akci, tak bylo potřeba zapravit tu komunikaci a tak, aby se zase hned znovu nemusela ta komunikace rozkopat. Tak jsme do země už udělali ty přípojky, tak aby se ty domácnosti mohly začít připojovat na tu moderní síť.
2: Předseda sněmovny Tomio Okamura z SPD konzultoval svou návštěvu Číny s vedením českých tajných služeb. Řekl to v televizi CNN Prima News. Delegace složená převážně z podnikatelů odletí do Pekingu dnes odpoledne. Hlavními tématy budou podle Okamury podpora cestovního ruchu z Číny nebo třeba zrušení víz pro české turisty. Zároveň nevyloučil, že součástí jednání může být i případ zadržovaného Čecha v Číně.
6: U toho zadrženého Čecha konzulární činnost probíhá, byl navštíven. Mimochodem, on je tam přiženěn a já jsem požádal, aby se mnou jel i náměstek ministra zahraničí, aby doplnil delegaci.
2: Podle předsedy Pirátů Zdeňka Hřiba cesta Okamury legitimizuje postup Číny, který označil za diplomací rukojmích. Podle něj totiž existuje souvislost mezi zadržením údajného čínského špiona v Česku a zadržením českého občana v Číně. V rámci mezinárodních dirigentských kurzů se dnes v Kroměříži v 19 hodin uskuteční koncert klasické hudby. Akce bude ve sněmovním sále arcibiskupského zámku. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů zahraje posluchačům pod taktovkou mladých dirigentů z celého světa.
3: Počasí.
2: Odpoledne jihu Moravy čekáme přibývání oblačnosti postupně až na zataženo. Místy se mohou objevit i přeháňky nebo silné bouřky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž vysoká.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: Na D1 je na průjezdu Brnem silný provoz v obou směrech. Delší je fronta směrem z Vyškova, pomalu pojedete z 200. kilometru za omezení u sjezdu na Bratislavu. Tolik doprava, šťastné cesty.
3: Zelená vlna, známe lepší cestu. Zámecké léto.
7: Vítejte ve východních Čechách. Na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
3: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my, ale abych mohl jmenovat nějaké předky, jako to mají šlechtické rody, to v žádném případě. Ale nechali jsme, ne my, ale náš příbuzný si nechal udělat rodokmen, takže víme, že ta rodina naše paradoxně pochází z tohohle toho kraje. Můj tatínek se narodil tady za kopcem a první zmínka o těch Kučerových, o těch našich předcích, je z toho prvního sčítání lidu po 30leté válce, kdy české země přišly vlastně o třetinu obyvatel. Je to největší úbytek obyvatel ve válečné době za celou historii. Takže se dělalo sčítání povinné a tam se objevují ty první předci. Takže od té doby paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
2: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
3: Možné to je. Těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žije od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo.

0: nevím kde.
1: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
0: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to podle, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost a jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo? Samozřejmě nový hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené. A v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek. Všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel. A tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku. Tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazdil?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak Chamaré, pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral, tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci?
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabídl a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, žena to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: Proč v noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze. Večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd. Všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený, tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší, protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí. Na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: Až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no, to prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. A nebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No, tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
1: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
2: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
3: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
2: pokoje. Jak pro princeznu.
3: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který mělo šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
2: Je to takový dort ve východních Čechách.
3: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
1: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
3: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku. Nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
2: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
3: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
2: Jenom bar?
3: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Přišli restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci, nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
2: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechci, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
3: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
2: To je úplně do luxusního obchodu.
3: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohodle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady jakási zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, a tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem na to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

Aristokratický rod Harbuvaldešamaré, jehož sídlo Nové Hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Bylo 14 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Restaurátoři opravují augustiniánské opatství na Starém Brně. Práce začaly na západním štítu baziliky. Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. Hodonín nabízí studentům od 15 let prázdninovou brigádu. A odpoledne čekáme přibývání oblačnosti a teploty do 29 stupňů. Začínají zprávy Českého rozhlasu Brno. Dobré odpoledne při jejich poslechu přeje David Hasman. V Brně pokračuje rozsáhlá obnova pláště baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Restaurátoři kvůli špatnému stavu rozebrali i 6-metrové ozdobné fiály, které teď obnovují a opravují i historické cihlové zdivo západního štítu chrámu. Současně obnovují také ohradní zeď starobrněnského kláštera, který je celý národní kulturní památkou. Práce za 80 milionů korun potrvají 3 roky. Upřesňuje stavby vedoucí Vlastimil Tomášek.
2: První je oprava západního štítu tu baziliky, potom budeme pokračovat s jižní stranou ve vrchní části, kde jsou gotická okna s vitrážemi a poslední etapa v roce 28 bude oprava té spodní části jižní strany baziliky, kde je zákristie.
0: Tématu se podrobněji budeme věnovat už v této hodině krátce před 14:30. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřízení žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
3: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
0: I dítě totiž musí mít při cestách do zahraničí svůj vlastní cestovní pas. Zemřel sexuolog Jaroslav Zvěřina, bylo mu 83 let. Na Facebooku o tom informoval výbor sexuologické společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Zvěřina podle něj formoval moderní českou sexuologii a psychiatrii. Ocenil jeho lidský přístup k práci i schopnost otevírat náročná témata. Jaroslav Zvěřina se po sametové revoluci zapojil taky do politiky. Byl poslancem, europoslancem, jihočeským a táborským zastupitelem i místopředsedou sněmovny. Většina jeho politické kariéry byla spojená s ODS. V Hodoníně pravidelně pomáhají s údržbou města přes léto studenti. Letos se jich přihlásilo celkem 90. Prostřídají se ve třech turnusech. Radnice nabízí každoročně prázdninový přivýdělek studentům od 15 do 19 let. Brigádnici vytrhávají plevel, zhrabávají trávu i listí a nebo třeba čistí chodníky. Popisuje místo starosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín.
4: Jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou. Za poslední roky je převis vlastně poptávky nad nabídkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Na začátku to bylo hodně, pak byly takové slabší roky, ale teď se dostáváme zase do stavu, kdy se hlásí víc studentů, než jsme schopni uspokojit.
1: Počasí.
0: Odpoledne na Jihomoravě čekáme zataženo, místy se mohou objevit i přeháňky nebo bouřky. Večer bude oblačnost ubývat. Nejvyšší odpolední teploty 26 až 29 stupňů. Biozátěž vysoká.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 ve směru z Vyškova do Prahy nadále houstne provoz na průjezdu Brnem. Pomalu pojedete mezi kilometry 199 a 189. Je to celé asi na půl hodiny. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
5: V neděli 19. července 2026, 4,5 minuty po 14. hodině, máte naladěný Český rozhlas Brno, kde právě začíná odpolední vysílání. Za oknem brněnského rozhlasového studia stále drobně prší a už za chvíli se od brněnských meteorologů dozvíme, jak se bude počasí vyvíjet dál. Připraveny jsou i reportáže a tak se před 14:30 podíváme za restaurátory na Staré Brno a ke konci hodiny pro změnu za sportem na brněnskou kometu. No a Jarka Vykoupilová ta dostane slovo též její babské rady. Zpívat teď bude Hana Zagorová a po ní Michal Tučný. Příjemný poslech a pohodové odpoledne, ať už nás posloucháte kdekoliv, vám od mikrofonu Českého rozhlasu Brno přeje Sandra Silná, která s vámi bude až do dnešní 18. hodiny.
1: Český rozhlas Brno.

0: počasí.
1: Andreu Kvapilovou z brněnské pobočky Českého hydrometeorologického ústavu teď vítám ve vysílání. Dobré odpoledne.
2: Hezké odpoledne.
1: Jak se vyvíjí momentálně počasí na území Jihomoravského kraje?
2: Tak hlavně v té východní části kraje nám postupuje systém přeháněk a bouřek. Máme velkou oblačnost, zaznamenali jsme i silnější nárazy větru, zatím nejvyšší máme zaznamenaný na stanici Lednice 21,2 metrů za sekundu, což je pro lepší představu 76 km za hodinu. Aktuálně se nám teploty nejčastěji pohybují od 16 do 20 stupňů.
1: Jak se bude počasí vyvíjet v následujících hodinách, pozdním odpoledni a večer?
2: Tak ještě během toho odpoledne a zpočátku večera se stále mohou vyskytovat přehánky a bouřky, i takové silnější. Až potom během večera nám začnou srážky i oblačnost ubývat. Ty maxima po těch přehánkách a bouřkách budou většinou se pohybovat spíše kolem těch 20 stupňů.
1: No a čeká nás už jasná noc? Nebo jak to bude vypadat v noci?
2: Tak noc tam už by mělo být jasno nebo skoro jasno. Výjimečně se nedá vyloučit, že by se mohla vytvořit mlha, hlavně teda v nějakých těch údolních polohách, případně v blízkosti vodních ploch. Ty nejnižší teploty očekáváme od 12 do 9 stupňů a vítr ten už nám bude vát slabý, severozápadní až západní do 15 km za hodinu.
1: Čeká nás nový týden. Jak se počasí bude vyvíjet v pondělí a v úterý? Budou to opět tropické teploty nebo trochu chladněji?
2: Tak čekáme chladněji, ty pondělní teploty nejvyšší vystoupají od 22 do 25 stupňů. Ráno očekáváme skoro jasno, během dne už spíš bude převažovat polojasno až oblačno. Je tam jen malá pravděpodobnost výskytu přehánky, spíše to vypadá, že by se to mělo týkat té severní části kraje a na večer by se nám mělo začít vyjasňovat. A vítr, ten by měl být slabý, během dne potom zase mírný, severozápadní až západní do 25 km za hodinu a na večer nám potom začne slábnout. A úterý, tam zase v noci a ráno malá oblačnost, během dne nám od severu bude přecházet taková zvětšená oblačnost a je tam trošku větší šance než v pondělí, že by se lokálně mohly vyskytnout přehánky nebo občasný déšť, ale zase ta pravděpodobnější ten výskyt je v té severní části kraje. Až potom později večera v noci by nám mělo začít postupně ubývat oblačnosti, ty nejnižší teploty úterní od 12 do 8 stupňů a ty nejvyšší od 21 do 25 stupňů.
1: Prosím, podělte se s námi ještě o teplotní rekordy pro dnešní den, tedy 19. červenec.
2: Tak ta nejvyšší hodnota 37 stupňů je z roku 2015. Zaznamenali jsme ji na stanici Strážnice a minimum 3 stupně máme z roku 1958 a to jsme zaznamenali na stanici Vyškov.
1: Říká Andrea Kvapilová z Českého hydrometeorologického ústavu. Děkuji a příjemné odpoledne, naslyšenou.
2: Děkuji, hezký den, naslyšenou.
1: Posloucháte Český rozhlas Brno, odpolední vysílání nedělní. Teď nám bude zpívat Ilona Čáková, po ní i Miroslav Žbirka a v reportáži se už za chvíli také podíváme za restaurátory na Staré Brno.
0: Český rozhlas Brno. Rozhlas naší Moravy.
3: Pondělí 20. července přivítají dopolední Dobré rady Lenku Vorlovou. Tématem bude kvalita medu. Jak poznat, že má med potřebné kvality? Má smysl kupovat ho přímo od včelařů? Jaké praktiky obchodníci s medem dělají, aby byl lépe prodejný? A čím se jednotlivé druhy medu liší? To všechno se dozvíte, když budete s námi. K poslechu tradičně srdečně zve Jarka Vykoupilová.
4: Poslechněte si v pondělí po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno.
1: Někdy se historická památka zachraňuje tak, že ji restaurátoři musí nejdřív rozebrat. Platí to třeba pro fiály z baziliky na nebevzetí Panny Marie ve Starém Brně. Bazilika, ve které je pochována královna Eliška Rejčka, prochází největší obnovou za více než 100 let. No a restaurátoři tam teď opravují historické zdivo, gotické prvky, ale také ohradní zeď celého starobrněnského kláštera.
2: Máme tady 12, ta je zase jiná. A takhle to po kouskech musíme potom dát zase spát.
3: Na nádvoří baziliky jsou rozložené 3 6-metrové fiály, které museli dělníci sundat ze štítu baziliky. Cihly různých rozměrů se skládaly do několika kupiček, ukazuje dělník Pavel Kurtanič.
2: Teďka máme před sebou kousek, je tam napsány 1 SV, číslo 45. To znamená fiala číslo 1, severovýchodní strana, kousek 45.
4: Tohle zrovna je zachovaný a může to zůstat?
2: Musí to zůstat, protože to má hodnotu historickou.
4: A něco ale bylo teda rozbitý?
2: Rozbitý a to musíme nahradit, přesně tak.
3: Podle stavby vedoucího Vlastimila Tomáška hrozilo jejich zřícení.
5: Vzhledem k tomu, že neměli žádné vnitřní ocelové výstuhy a došlo k degradaci malty, tak ty cihelné sloupy už byly natolik v havarijním stavu, že jsme museli celé rozebrat.
3: Podobně restaurují celý plášť baziliky. Letos začali se západním štítem.
5: Musíme se dostat na původní maltu, která není zdegradovaná, a potom provádíme celkové restaurování toho cihelného zdiva, to znamená jeho doplňování speciálními maltami. Jo, vyměňujeme i cihly a provádíme celkovou opravu toho cihelného zdiva.
3: Jde totiž o národní kulturní památku, vysvětluje Petr Holub z Národního památkového ústavu.
6: Jednoznačně ta obnova baziliky a fasádního pláště je specifická, to zejména významem té stavby v celé české gotice. Je to první stavba, která byla v tom cihlovém plášti, v podstatě v tom fasádním výrazu cihlovém, postavená na území Moravy právě díky osobnosti Elišky Rejčky.
3: Ta nechala baziliku ve 14. století vystavět a dodnes je tam pochovaná. Dělníci současně kolem baziliky opravují taky ohradní zeď starobrněnského kláštera. I tam řeší zachování historického rázu.
5: Znamená to doplňovat to pokud možno originálními materiály. V tomto případě to byl vlastně kámen z Červeného kopce, který se těžil tady za řekou s Fratkou asi 2 kilometry odsud. Samozřejmě je to i speciální způsob ložení cihel a kamenů.
3: Doplnil Vlastimil Tomášek. Práce výjdou na 80 milionů korun. Hotovo bude v roce 2028. Z Brna Aneška Hlávková, Český rozhlas.
1: Je 14 hodin 26 a půl minuty. Posloucháte nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď nás čekají další písničky, které nestárnou, a zhruba za 12 minut také Babské rady Jarky Vykoupilové.

0: Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.
1: Pokud milujete bůček, tak vás potěší dnešní babské rady, které pro vás mají pár tipů, jak bůček marinovat na kyselo i na sladko.
2: Babské rady.
3: Pečený bůček je poctivá klasika, která voní domovem a babičinou kuchyní. Nejlépe chutná s bramborovým knedlíkem a zelím. Ale pochutnáte si na něm i za studena, s čerstvým chlebem, hořčicí a křenem. Bůček se dá naložit do různých marinád. Zkusme si je postupně představit. Máte-li rádi klasickou slanou chuť, stačí vám pivo, sůl, pepř a česnek. Komu lahodí kyselejší chutě, dá do marinády ocet nebo citronovou šťávu. Vyzkoušet můžete i provoněnou verzi s česnekem, cibulí, majoránkou, tymiánem, bobkovým listem a hořčicí. No a kdo je na sladké, naloží si bůček do medu, sojové omáčky, česneku a zázvoru. Tenhle bůček získá během pečení báječnou karamelizovanou chuť. Maso marinádou zalijte ideálně ve skleněné dóze svíčkem, hlavně aby bylo dobře obaleno a marináda se mohla pořádně vstřebat. Poté patří bůček na celou noc do lednice, kde díky obsahu tuku výborně nasoje chuť a zůstane šťavnatý.
2: Babské rady s Jarkou Vykoupilovou.
1: V minulé sezóně byl jasnou jedničkou hokejové Komety Brno brankář Aleš Steska. V novém ročníku ale musí počítat s větší konkurencí. Do Brna totiž přišel slovenský reprezentant Eugen Rabčan, kterého vám blíž představíme už za 10 minut.
4: V cyklu Fanšmekři v sedmičce zahraje ve studiu Českého rozhlasu Brno výjimečný jazzový soubor. Dal si jméno Vespr a jeho členy jsou jeden z našich nejznámějších jazzmenů, kytarista David Doruška, známý americký basista Marcos Varela a vyhledávaný francouzský bubeník Marc Michel. Vše dala dohromady vycházející hvězda českého jazzu pianista Daniel Bulatkin. Všichni vystoupí v budově rozhlasu 23. července od 19 hodin. Lístky pořídíte nejsnáz na brno.rozhlas.cz na titulní straně pod názvem Vstupenky na Fanšmekry. Na koncert špičkového jazzu s názvem Vespr vás zvu 23. července od 19 hodin do studia 7 Českého rozhlasu Brno.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: Hokejová Kometa Brno spoléhá při tvorbě týmu pro novou sezónu především na návraty hráčů, kteří v klubu už dříve působili. Několik úplně nových hokejistů ale přece jen brněnští fanoušci uvidí. Patří mezi ně i slovenský brankář Eugen Rabčan.
2: Hokejový brankář Eugen Rabčan dosud chytal jen doma na Slovensku, naposledy v Banské Bystrici. O zájmu Komety Brno se poprvé dozvěděl v době rozjetého playoff a zpětně mluví o tom, že nejdřív o přesunu do Česka moc neuvažoval.
3: Já jsem se vtedy ještě soustředil na povinnosti v Bystrici a nějak jsem to neriešil, ale potom jako přišel už druhý, třetí telefonát, že cítil jsem, že ten záujem tam naozaj je, tak po pár telefonátů s pánem Vincourom jsme se nějak dohodli.
2: Zmínil Rabčan sportovního manažera Komety Tomáše Vincoura a doplňuje, proč se nakonec rozhodl přijmout nabídku z Jihu Moravy.
3: Bylo by super, hlavně pro mě, aby jsem se posunul někam ďalej v kariére. V podstatě prvýkrát si vyskúšať zahraničné působisko.
2: 25-letý golman si před prvním přestupem ze Slovenska zjišťoval informace od krajanů, kteří v Česku působí, a možná trochu překvapivě zjistil, že ho asi čeká méně práce.
3: Přijde mi to, že je ta liga viac defenzívnejšia ako Slovenska, viac systémová, ale myslím si, že celkovo vo svete sa to veľmi vyrovnáva a tých striel je čoraz menej a menej na branu, pretože tie týmy sú vyrovnané, ale samozrejme určite kvalitnejšie mužstva a ako som povedal, je to priestor k rastu.
2: Zatím ale není úplne jasné, kolik prostoru růst Rabčan v Brně dostane. V týmu zůstává jasná jednička z minulé sezóny Aleš Steska a o větší prostor chce usilovat taky 20-letý Jan Kavan, který v minulých ročnících hostoval v první lize.
3: Se snažím soustředit na sebe a podat a čo nejlepší výkon, čo nejvíc pomoct mužstvu, čiže uvidíme, jako to celé vypálí.
2: Mírná komplikace může být pro Rabčana paradoxně to, že se letos dostal do slovenské nominace na mistrovství světa. Tomu prodloužilo předchozí sezónu a oddálilo seznámení s novými spoluhráči a taky termín kondiční příležitosti.
3: Přišel jsem neskôr trošku, čiže ta letna bude posunuta, ale s osedlom si myslím, že si rozumíme výborně a nastavíme to tak, aby som bol do sezóny připravený.
2: Přes dívkou Sedlo označil Eugen Rabčan Jana Sedláčka, jednoho z kondičních trenérů brněnského týmu. Hráčům Komety v těchto dnech končí letní volno. Příští týden zahájí závěrečnou část přípravy na novou sezónu. David Nekvinda, Český rozhlas.
1: Posloucháte odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď je 14 hodin 53 minut, je s vámi Sandra Silná. Za 7 minut David Hasman a zprávy v 15 hodin. A odpolední vysílání také pokračuje i po 15. hodině. Zůstaňte s námi.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Přesný čas vám přináší matrace za hubičku.cz. Kvalitní české ortopedické matrace pro vaše bolavá záda. www.matracezahubičku.cz. Sponzor programu.
1: Bylo 15 hodin.
2: Český rozhlas Brno. Zprávy.
1: Brno vyzvalo 3 firmy, ať navrhnou varhany pro Janáčkovo kulturní centrum. Meteorologové varují před silnými bouřkami. Na Moravě a ve Slezsku je můžou doprovázet i přívalové povodně. Návštěvníci se na speciální prohlídky kateřinské jeskyně dostanou i dnes. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Trojice firem má pro Brno navrhnout varhany pro Janáčkovo kulturní centrum, tedy rozestavený sál pro filharmonii. Radní k tomu tento týden vyzvali 3 výrobce, kteří se o zakázku přihlásili. Cena za varhany nemá přesáhnout 100 milionů korun, doplňuje mluvčí magistrátu Filip Oňuchálek.
3: U nabídek budeme posuzovat 2 kritéria. Tím prvním bude cena, která má váhu 30%, a tím druhým pak dispoziční řešení varhan s váhou 70%. Hodnocena ale bude samozřejmě unikátnost instrumentu, tak i jeho možnost využití pro široké spektrum skladeb a stylů.
1: Na pořízení varhan můžou přispět i lidé. Brno na to založilo transparentní účet, je na něm přes 830 tisíc korun. Na většině území Česka dnes hrozí silné bouřky. Výstrha platí do 18 hodin odpoledne s výjimkou severní poloviny Čech. Nejsilnější bouřky se můžou objevit na jižní Moravě a ve Slezsku. Doprovázet je můžou přívalové deště až 2-centimetrové kroupy a vítr s nárazy kolem 90 km za hodinu. Podle meteorologů hrozí i přívalové povodně a výpadky elektřiny. Lidé by proto měli zajistit okna, dveře a volně položené předměty venku. Vedení Přerova investuje do obnovy zchátralého parku na náměstí Svobody. Dělníci v něm už zlikvidovali kiosek, který nahradí hudební altán a kavárnu se zelenou střechou. Hrubá stavba je už hotová. Na práce samospráva vyčlenila 32 milionů korun. Dokončená bude na podzim, pokračuje Petra Hiršerová z magistrátu.
4: Je provedena kompletní příprava pro nové přípojky elektro, vodu a kanalizaci. Byly provedeny kompletně demoliční práce na původních chodnících.
1: Na speciální prohlídky kateřinské jeskyně v Moravském Krasu se lidé dostanou mimořádně i dnes. Správci kromě obvyklé poslední neděle v měsíci kromě dneška navíc přidali i termín příští sobotu. Průvodci návštěvníky zavedou do míst, kam se běžně nedostanou a ukážou jim archeologické nálezy, popisuje mluvčí správy jeskyní Pavel Gejdoš.
5: Uvidí 7000 let staré jeskyní malby. Průvodci také znalí archeologie, je seznámí z historií archeologických výzkumů a taky s radiouhlíkovým datováním, kdy vlastně je přiblíženo, jakým způsobem se zjišťuje, že to právě bylo staré přesně 7000 let.
2: Počasí.
1: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Vát bude slabý, během dne mírný severozápadní až západní vítr. Biozátěž mírná.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
1: Hromadná nehoda omezuje provoz na dálnici D1 na kilometru 209 ve směru na Prahu. Srazila se tam 4 osobní auta v omezení v levém pruhu. V místě je silný provoz a tvoří se kolona. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
6: Hodin a 4 minuty pokračuje nedělní odpolední vysílání Českého rozhlasu Brno. Je s vámi Sandra Silná a to až do dnešní 18. hodiny. Už za chvíli uslyšíte jazykovou dílničku Jiřího Trachtulce. V reportáži se dnes podíváme do Hodonína, no a nepřijdete ani o pravidelné rubriky Semlelo se ve mlejně a Erko Julie Kalodové. Příjemný poslech a také příjemné odpoledne od mikrofonu Českého rozhlasu Brno. Teď Petr Čáslavský a také Karel Gott.
2: Český rozhlas Brno.

0: Na vlnách Českého rozhlasu Brno dospíval Karel Gott a my se už teď v naší jazykové dílničce Jiřího Trachtulce vypravíme za manipulací, a to nejen tou slovní.
1: Tématem dnešní jazykové dílničky bude manipulace. Toto slovo pochází z latinského manus, což je ruka. Jedná se nejen o přesouvání předmětů, ale také myšlenek či názorů. Setkáváme se s ní dennodenně. Zářným příkladem manipulace je reklama. Avšak ne každý manipulátor nás chce poškodit či dokonce zničit. Někdy pracuje manipulace i v náš prospěch. Patří sem například výchova či vzdělávání. Rodiče či učitelé nás veznou za pomyslnou ruku, manus, a vedou nás někam, kam bychom dobrovolně nešli.

0: Jako malý kluk jsem nechtěl jíst pomeranče. A tak jednou před Vánocema dala přede mne maminka pomeranč a řekla mě, že je to výborná meruňka. Snědl jsem ji, jen jsem se oblizoval. A od té doby jsem jedl nejen meruňky, ale i pomeranče, přestože jsem se záhy dozvěděl, že na mě ušili boudu. Všechny posluchače rozhlasu naší Moravy zdraví Jiří Trachta.
1: A další jazyková dílnička zazní opět v sobotu ráno. Hodonín přes léto opět uklízejí studenti, čistí chodníky, vytrhávají plevel anebo schrabávají listí. Radnice nabízí brigádu mladým od 15 let, prostřídají se ve třech turnusech a více o tom uslyšíte už za chvíli.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Hosty úterního dopoledního vysílání 21. července po 11. hodině budou manželé Krupovi. On Slovák, ona Lotyška. Jejich společnou řečí, díky které se seznámili, je Esperanto. Dozvíte se, jak tento jazyk propojuje rodiny různých národností, co je náplní setkání rodin hovořících Esperantem v Brně a jak se tento jazyk učí i děti. Na zajímavý rozhovor i váš poslech se těší Zdeněk Truhlář.
0: Poslechněte si v úterý po 11. hodině v našem vysílání. Pohodový víkend s Českým rozhlasem Brno.

0: Nedělní odpoledne s Českým rozhlasem Brno.
1: S údržbou a zkrášlováním Hodonína opět pomáhají studenti. Radnice prázdninovou brigádu pro mladé nabízí každoročně, letos je to po 30. Tentokrát se brigádníků přihlásilo kolem 90. Schrabávají listí a uklízejí plevel třeba u muzea, křižovatek anebo za radnicí.
2: Jak jsou tady ty rostliny, tak hlavně odděláváme plevel, aby se to nedostalo k tým rostlinkám prostě, aby to bylo pěkné, čisté. A minule jsme ještě okopávali stromky, protože to budou zalívat, tak jsme tam udělali takové hradbičky.
3: Popisuje při práci 16-letý Matěj Bůček, očišťují taky nepořádek u keřů, laviček nebo chodníků a obrubníků.
2: Super práce. Pokud okopáváte stromky 2 hodiny v kuse, tak trošku asi jenom ty záda, ale jinak to není vůbec fyzicky náročné.
4: Ještě jsme chytali brouky, jsme zachránili nosorožíky.
3: Doplňuje 17-letý Matyas Vlach, který je s ním ve dvojici.
4: Tak za mě jako nejsou žádné pařáky, za mě to je super. Jo. I ten plat je výborný, práce taká podřadná, takže jako za ty peníze úplně super. Je to taky prostě, jak to říct, team building, kde se ty lidi postavně seznamují.
3: Studenti dostávají za práci necelých 135 korun za hodinu. Matyas Vlach si chce za vydělané peníze rozšířit sbírku.
4: Tak já sbírám druhoválečné uniformy, obzvlášť německé. Sice budu mít z toho platu jen taký zbyteček, a chci si koupit uniformu za 5000, takže jako peníze se mi platí, ale samozřejmě zbytek si ještě nechám, tak do konce roka se budu šetřit samozřejmě, musím udržet nějak tu korunu.
3: Podle Matěje Bůčka mladí lidé v regionu nemají moc možností, jak si vydělat.
2: Jo, jsou tady ty možnosti, ale třeba až od těch 17, 18 roku, jako pro ty mladší, třeba ve stánku u zmrzliny pracovat, to jako je to tady, ale jako málo.
3: Podle místostarosty Ondřeje Fialíka z Hnutí pro Hodonín původně brigády začaly nabízet, aby si mladí k městu vybudovali vztah.
5: Přes ty letní měsíce se technické služby starají o zálivky, blokové očisty a vlastně tady ti studenti nám vykrývají místa, třeba na které se nestihneme dostat, případně jsou takové třeba okrajovější, ale nedáváme jenom těch okrajových. Dneska se nacházíme přímo za radnicí, máme tam i naplánované náměstí, takže jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou.
3: Zájem studentů je v posledních letech velký.
5: Za poslední roky je převis vlastně poptávky nad nabídkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Na začátku to bylo hodně, pak byly takové slabší roky, ale teď se dostáváme zase do stavu, kdy se hlásí víc studentů, než jsme schopni uspokojit.
3: Radnice uvažovala, jestli brigády pro studenty nerozšíří. Chybí jim ale vedoucí týmu, kteří musí být dospělí. Hana Novotná, Český rozhlas.
1: V reportáži jsme se podívali do Hodonína a teď už zase zpátky k hudbě. Zpívat nám budou Miraj, pak Karol Duchoň a Pavel Vítek. No a za 10 minut se také podíváme opět na Mlejn k Julii Kalodové. Nezvládáš

0: teď už nás v odpoledním vysílání Zdeněk Junák znovu pozve na výpravu za tím, co se semlelo ve Mlejně, tedy za úsměvným zachycením událostí, jak je ze svých vlastních zážitků a pocitů sepsala kolegyně Julie Kalodová.
1: Znáte ten okamžik, kdy se z vašeho čistokrevného psa stane docela obyčejný voříšek? Je to ta těžko odhadnutelná chvíle, kdy Fenka, třeba se vznešeným jménem Luna Karamel Perla z nejvyšší hor v nejvyšším psím háji, chytí docela obyčejné české nebo moravské blechy. Vím, o čem mluvím. Moje dvě feny s rodokmenem, jejíž jména zabírají dva řádky hustě psaného textu, se teď drbou o 106. Hovavártka, kterou chovám, je vznešená psí aristokratka s překrásnými chlupy kolem uší. Ovšem, ušlechtilý vzhled momentálně haní, že se drahá psice drbe zadní nohou pod krkem jako pouliční poběhlice. Jestli si teď ťukáte na čelo, že stačí přece kolem krku ušlechtilce omotat příslušný obojek, ťukáte si správně. Obojky mají, ale špatné. Zachycují pravděpodobně úplně jiný hmyz než blechu obecnou. Bezkřídlý hmyz, hnědé až černé barvy. No, bezkřídlý. Doma jsme poštípaní taky. Takže nejen, že popíráme známou hlášku ze Svěrákova a Smoljakova filmu o blechách psích, které na člověka nejdou, ale vyvracíme i vědecký popis o absenci křídel, protože netušíme, kde k ektoparazitům naše fenky přišly. Ta divná a neodbitná věc k nám na zahradu prostě musela přiletět. Pátráme, googlíme, pereme, nadáváme, koupeme a větráme. Samozřejmě, že jsme zakoupili nové obojky a čekáme, až invaze přejde. Feny už se nedrbou, štípance se zahojily. Kočku jsme zavřeli doma a pelíšky jsou vypravné na třikrát. Blecha je prý zákeřná a ohladu vydrží až rok. To se v naší domácnosti ovšem nemůže stát, protože naše blechy, které se nestihly najíst v psím kožichu, si dávají nášup kolem našich kotníků, kde máme několik svědivých kousanců. Pravděpodobně si budeme muset koupit protibleší obojek i pro sebe. Tož tak.
0: To byla další příhoda ze Mlejna, kterou zachytila Julie Kalodová v podání Zdeňka Junáka. Za další vyrazíme opět za týden touto dobou. No a už za chvíli uslyšíte také přímo Julii Kalodovou, a to v rubrice Erko s novinkami ve vysílání Českého rozhlasu Brno. Teď Hana Hegerová.

0: Ve středu 22. července přivítáme v poradně pro zdraví urologa Dalibora Pacíka a probereme téma nezhoubných nádorů prostaty. Tento problém se týká s přibývajícím věkem mnoha mužů a my se s naším hostem zaměříme na to, proč je dobré neodkládat urologické vyšetření, ale také na to, jaké možnosti léčby nabízí současná medicína. Prostor bude i na posluchačské telefonické dotazy. K poslechu vás srdečně zve Sandra Silná.
1: Poslechněte si ve středu po 11. hodině v našem vysílání.

0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Zajímá vás, co se děje v Českém rozhlasu Brno a jaké novinky chystáme? Všechno důležité nám teď poví Julie Kalodová.
2: Dobrý den všem, rád bych se zúčastnil vašich soutěží. Kdy je to možné? Ptá se posluchač Jindra prostřednictvím adresy brno@rozhlas.cz. Rubrika Erko je ideální prostor pro všechny otázky, které vás kolem vysílání zajímají. Každý týden ve stejném čase vy se ptáte a my odpovídáme. Milý pane Jindro, soutěžit s Českým rozhlasem Brno můžete každý den hned několikrát a naživo v rozhlase se můžete mezi soutěžícími objevit už v sobotu 25. července při srdcovkách na cestách se Zdeňkem Junákem, které budeme vysílat živě ze slavností česneku v Buchlovicích. Tuto nabídku směřujeme všem. Areál Buchlovického zámeckého parku rozezní hlasy Zdeňka Junáka a Miloše Šenkýře v sobotu od 11 hodin a soutěžit ve vtipných soutěžních disciplínách můžete naživo i po telefonu. Přijeďte za námi v sobotu do Buchlovic a sledujte, jak vypadá zákulisí rozhlasového vysílání. Budeme se na vás těšit. Zároveň, milí posluchači, potvrzuji, že společná fotografie rozhlasáků, posluchačů a všech přítomných z pouti do Vranova je pro vás k vyzvednutí na vrátnici Českého rozhlasu Brno v Beethovenově ulici. Mám tu fotografii tady před sebou a musím uznat, že se jedná o opravdu velký formát, který má na zadní straně místo pro adresu a vzkaz a tuto pohlednici můžete poslat někomu jako hezký pozdrav. Velkoformátové fotografie jsou k vyzvednutí zdarma. To je z dnešní rubriky všechno, mějte se pěkně a rádi a pokud se budete chtít na cokoliv zeptat, adresa brno@rozhlas.cz je tu pro vás. Už za týden se naslyšenou těší Julie Kalodová.
0: Český rozhlas Brno, žijeme tu s vámi.
1: Je 15 hodin 47 minut a já vás ještě krátce pozvu také k programu po 16. hodině, protože i dnes vám nabídneme oblíbený pořad Hvězdné návraty. Patrik Rozehnal vám tentokrát zprostředkuje příběh skromné a citlivé hvězdy, která život zasvětila divadlu na Pražských Vinohradech. Jmenovala se Hana Maciuchová. Určitě se vám vybaví jako Anče z Krkonošských pohádek, jako Vlastička z Chalupářů anebo Olinka z Lahůdek v seriálu Žena za pultem. Tyto role i spoustu dalších si připomeneme. Zazní také osobní vzpomínky a krásné písničky. Pořad Hvězdné návraty začíná po 16. hodině. Teď bude zpívat Marie Rotrová, pak také Marta Athena Eleftheriadu, Cliff Richard a možná kousek ještě Rod Stewart. Posloucháte Český rozhlas Brno, je s vámi Sandra Silná a opět tak bude po 17. hodině, kdy se podíváme také na souhrn zajímavých reportáží z tohoto týdne.

0: Bylo 16 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silný vítr poškodil střechu základní školy Vaňfurova v Hodoníně. V létě vyprší platnost 10 000 řidičských průkazů. Lidé by si je měli zkontrolovat před cestou do zahraničí. Ve Znojemském vodáckém centru přibude defibrilátor. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší Davide Hasman. Silné bouřky na jižní Moravě lámaly větve i stromy. Nejvíce výjezdů 27 evidují jihomoravští hasiči v oblasti Hodonínska. Přímo v Hodoníně silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova, kterou se teď hasiči snaží zaplachtovat. Město zatím nemá přesný odhad škod. Večer chce ale začít oslovovat firmy, aby oprava mohla začít co nejdříve, říká starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
2: Celé to oplechování té střechy je pryč. Zůstaly tam jenom ty spodní plachty a to oleťování. A začali se uklízet vlastně tamto vrchní patro, kde je zatím lehce zatečené, takže odpojují se veškeré elektronická zařízení a hasiči teďka vlastně zabezpečují tu střechu, aby v případě dalšího deště už tam nezateklo.
0: Bouřka se silnými porivy větru odpoledne zasáhla také Zlín. Hasiči proto preventivně evakuovali objekty v okolí hořících trosek výškové budovy v továrním areálu. Podle statika je riziko pro stabilitu toroze už vítr o rychlosti 40 km v hodině, upřesnil mluvčí hasičů Kamil Klušťák.
3: O 14:30 odpoledne došlo k překročení statikem stanovené rychlosti větru. Momentálně probíhá evakuace budov v nejbližším okolí torza 34. budovy v areálu Svitu ve Zlíně.
0: Více než 320 000 Čechům do konce roku skončí platnost řidičského průkazu. V létě by se jejich výměna měla podle ministerstva dopravy týkat desítek tisíc řidičů. Platnost dokladu by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí, pokud tam chtějí řídit, říká mluvčí ministerstva dopravy František Jemelka.
4: Je důležité upozornit na to, že v České republice nemusí mít ten platný doklad u sebe, protože policie si vše může zkontrolovat online dálkově v registrech, ale v momentě, kdy vyjíždím do ciziny, tak vlastně tato možnost pro kontrolní orgány odpadá a já bych měl mít ten platný fyzický doklad u sebe.
0: Na výměnu řidičského průkazu mají úřady 30 dní, expresně potom do 5 pracovních dnů. Vodácké centrum ve Znojmě bude mít nově AED defibrilátor. O jeho umístění rozhodla rada města. Okolí Znojemské přehrady je vyhledávaným místem nejenom mezi vodáky, ale i turisty. Defibrilátor má v případě zástavy srdce pomoct pacientovi ještě před příjezdem záchranky nebo městské policie, vysvětluje starosta František Koudela z ODS.
5: Je to i ze zkušenosti městské policie, která AED vozí v autě a mnohdy jsou na místě jakoby první a poskytují tu první pomoc. Ale i tak je dobré mít pokryté takovéto místa přímo AED a současně mít umístěné v aplikaci záchranka.
0: Další defibrilátor město umístí taky na plovárnu Louka.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: Donci D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ. Z kilometru 219 počítejte s kolonou. Prodlužuje se, téměř hodinou se popojíždí do omezení na 209. kilometr. Tam šetří nehodu v levém pruhu v omezení. Plní se tak už i sjezd na 226. kilometru. Na souběžné silnici je fronta v Rousínově a taky od Holubic k Rohlence. Tolik doprava aktuálně. Pohodové cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Hvězdné návraty.
6: Humor dělá s těžkými chvílemi to samé, co horolezci se skálou. Nezmizí, ale najde způsob, jak ji překonat. Své by o tom věděla i dnešní hvězda tohoto pořadu, o které vám budu vyprávět a jejíž hlas uslyšíte. Jsem Patrik Rozehnal, moderátor Českého rozhlasu.
7: Sotva jste přišel, hned jste na mě vychrlil, dokonce i jméno a úřady.
6: Je to slušnost, ale jsem tu proto, abych posluchačům nabídl hodinu vzpomínek.
7: Mluví se o vás po celé Praze.
6: Už tušíte, kdo znovu vykročí na ta divadelní prkna před kameru a postaví se před mikrofon?
7: Nevím, kdo by měl přijít.
6: Vybral jsem pro vás rodačku z Moravy.
7: Proč mě?
6: Protože jste byla vtipná, citlivá, uměla pracovat se slovy vyřčenými nahlas i tiše a vždy hrát opravdově.
7: Tak pokračujte.
6: Čím třeba?
7: Nazývání věcí pravými jmény.
6: Dobrá, bavit nás dnes bude Hana Maciuchová. A neskákejte mi pořád do řeči, já to tady vedu.
7: Ach, promiňte, já jsem zapomněla.
6: Vybral jsem spoustu ukázek z filmů, divadla, rozhlasu i televize.
7: A to vás baví?
6: Baví a posluchače taky.
7: Řekla bych, že to musí být nuda.
6: Myslím, že vás přesvědčíme o opaku.
7: No dobře.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Hana Maciuchová se narodila ve Šternberku u Olomouce, tedy 18 kilometrů od této moravské metropole. Odtamtud měla také své první dětské vzpomínky. Když jí byly 3 roky, vnímala prý už rozsvícený vánoční stromeček, u kterého maminka s tatínkem a babičkou Františkou zpívali koledy. Vzpomínala často i na školku, kam vodila svého o 2 roky mladšího bratra Míšu. Od Mikuláše tam dostala i perličkovou taštičku. Vším, co život nabízel malým dětem, procházela právě tam. A poprvé tam taky hrála divadlo. Jak později zavzpomínala i na vlnách Českého rozhlasu.
2: Tak má první kreace byla Muchomurka a trpaslík v představení, které se cvičila paní učitelka v mateřské školce. Bylo to představení Sněhurka a 7 trpaslíků a já jsem zpočátku měla být Sněhurkou. Ale vůbec jsem to nedokázala strávit, protože Sněhurka přece potom leží ve skleněné rakvi.
3: Má jablko v sobě.
2: Dokonce přijde princ, který líbá. No tam může mít spoudný jablka, ještě i jiná. Od zlé královny samozřejmě. No ale tím pádem já jsem se tak vymlouvala a tak jsem si zoufala, že tady paní učitelka se nade mnou smilovala a dala mi toho trpaslíka. A to já jsem měla hrozně ráda.
3: Takže to byla taková první jakoby dětská role.
2: Ano.
3: No ale potom jistě byla role, která už byla zase jako František hrál Kašpárka, vy trpaslíka.
2: Já asi ve 12 letech jsem dostala příležitost hrát družičku v Jiráskově Lucerně.
3: V Lucerně družičku?
4: Ano.
3: Je, škoda, že jsem nehrál mlináře.
2: Vidíte, to hrál můj tatínek.
3: Tatínek hrál mlináře.
2: Můj tatínek hrál mlináře a maminka hrála Kláskovou.
3: Ano.
2: A dodneska si vzpomínám na to zoufalý napětí před premiérou, protože jsem si uvědomila, že to budeme hrát před lidma.
3: Ano.
2: Do té doby jsem byla prostě absolutně svobodná. Na těch zkouškách
3: ano,
2: jsem
3: vůbec ano.
2: Jako bez zábran, jako každý, kdo dělá ano. Věc, které neví hlavu patu. Takže to bylo nevídaný, všichni měli hroznou trému. Měnili se mi před očima, samozřejmě brali si kostýmy, líčili se, takže já jsem si taky vzala kostým, nalíčila jsem se tvářičky, rtěnkou jsem si udělala velikánskou pusu, dostala jsem obrovskou kytku, čekala jsem na svůj výstup a ten

0: přišel a já jsem vešla na jeviště, tedy prkna znamenající svět, a najednou jsem vám takhle tím periferním viděním viděla tu obrovskou tmavou jámu, ty tušené hlavy
1: hlediště
0: těch diváků. Ve mně by se krve nedořezal. Naštěstí ta družička prostě samozřejmě má uvítací projev ke kněžně. Ten zapomene, kytku taky strčí jako někomu jinému. A já jsem tím pádem ten výstup nehrála. Já jsem ho odžila. To byl takový stres a taková úzkost. Prostě ty lidi, teď to všechno kolem, jak to bylo zvláštní, krásný. No byla jsem ale hrozně ráda, že jsem velmi rychle vypadla.
2: Já jsem hrál taky v Lucerně, pokud jde o ten předčasný odchod z jeviště. Tak já jsem někdy hrál za Františka Filipovského, pana France v Lucerně. A vrchního hrál Marvan.
3: Marvan.
2: A jak přichází Franc a říká, pane vrchní, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali rychtáři reptat, hrozit, bouřit se. A já jsem inšpicientovi Roubalovi řekl, dávajte pozor, já tam budu mít schválně brept. A hlásím to předem, vy to víte, mě to dosvědčíte. A Marvanovi jsem řekl, poručil jsem otrubu zavřít. Ale jak na něj mušketýr sáh, začali reptáři rychtat, hrozit, bouřit se. A on ještě měl mluvit něco a on už mlčel, takže mě vzal za límec, za kostým a vedl mě ven z jeviště a do ucha mi říkal, zvíře, dobytku, zlosti, ne ničemu. Nemohl jsem nikdy promluvit.
4: Rodiče Hany Maciuchové byli vášniví divadelníci a ukazovali jí divadelní prostředí zblízka. Od malička taky ráda tancovala, zpívala a recitovala ve škole. Studium herectví pro ní tedy bylo logickým východiskem. Během pobytu na gymnáziu se nicméně vážně zabývala i myšlenkou věnovat se medicíně nebo studiu angličtiny. Nechtělo se jí odjet do vzdálené Prahy a výrazně se odloučit od rodiny. Nakonec se ale přeci jen rozhodla pro damu. A tu svou něžnou dětskou duši si uchovávala celý život. Proto hrála i v mnoha úspěšných, anebo i malých, kratičkých pohádkách. Na televizní obrazovce i ve filmu. Zahrála si i šišlající větřík, a to v pohádce Vladimíra Karlíka Foukaliště. Jan Hartl tu hraje komenického mistra a s citovými problémy pomáhá právě Hana Maciuchová jako ta kouzelná bytost Něžný vánek.
5: Konečně. Čekám tu na tebe celou věčnost.
6: Vzdycháš jako meluzína. Co je s tebou?
5: Ale mám hlavu plnou těžkých myšlenek a potřebuju trošku povzbuzení.
6: Ty se nosíš jen samé těžkosti. Pořád šemračí ta tvá bílá šlečma?
5: Něco horšího. Zlobí se na mě, nechce mě vidět. Jsem pro ně moc černý. Na venek, ale i uvnitř.
6: Tak ji pušť z hlavy. Co tě má co trápit? Na světě je hezký dívek habaděj. Pojď, pomůžu ti vybrat. Nechceš?
5: Ale no nechci. Já mám rád Blanku. To je to.
6: Šední. Šidíš oštatní krášu, když se upínáš jen k jedné. Lepší je tak z kvítku na kvítek, tak jako my šepotavé vánky. Když umíš vymetat komíny, tak si ji zkouš vymést i ze srdce.
5: Já si ji nechci vymést. Já chci, aby tam zůstala navždycky. Chci, aby byla mou paní. Abych si s ní mohl vyprávět o komínech, o radostech, o hloupostech. Já ji chci chránit a chci za ní dát život.
6: No. Ona to ví.
5: Ale neví. To je právě to. Kdybych ji to mohl nějak dokázat nebo aspoň vysvětlit, možná by pak poznala, že se hněvá nespravedlivě. Co já vím?
6: Já se snad toho dobrého konce nedočka.
4: Když jsme v tom dětském věku, zůstaňme ještě u pohádek i těch rozhlasových, které byly natočeny i na dlouho hrající desku. Společně třeba s takovými esy, jako byl Josef Kemr, Jaroslav Kepka, František Filipovský, Nelly Gajerová, natočila i pohádku o hloupém Honzovi. I já jsem si ji pouštěla tehdy z černé desky.
1: Tak co bude s tou polívkou? Chci polívku.
3: Já jsem polívka.
1: To máš ale divné jméno, ale já se na ně neptám. Chci, abys mi přinesl polívku.
3: Víte, milo slečno, že se mi docela nelíbíte.
1: Říkám, že chci.
3: A že kdybyste chtěla...
1: Neslyšíš, co říkám, že chci?
3: A že kdybyste chtěla, že bych si vás docela vzal za ženu.
1: Co si to dovoluješ?
3: Co vy na to?
1: Já chci polívku!
4: A když jsme u toho rozhlasu, jaký vztah k němu měla Hana Maciuchová?
7: Jsem vděčná rozhlasu za mnoho krásné práce a také je to, myslím, poslední médium, kdy my herci si můžeme užívat jako absolutního soustředění a my jsme jenom s textem, autorem, který je nám svěřen před mikrofonem, kterému můžeme říct úplně ty nejintimnější věci.

0: Svůj herecký talent a um pobavit diváky a posluchače nám dnes předvádí Hana Macuchová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: První filmová role ji potkala už ve snímku Organ v roce 1964, ale obecně můžeme říct, že film ji dokázal nabídnout jen naprosté minimum příležitostí, které většinou ani nebyly úměrné jejímu talentu. Za zmínku stojí třeba životopisné drama Člověk proti zkáze, kde si zahrála hlavní ženskou postavu, tedy manželku Karla Čapka, Olgu Scheimpflugovou. Kariéru a popularitu Hany Macuchové vytvářela ale televize, kde se poprvé objevila v televizním přepisu klasické hororové látky nazvané Hrabě Drákula. A taky často režiséři využívali jejího mladistvého vzhledu, to i v divadle.
2: Protože mi bylo 30 a hrála jsem 14-letou Mášu ve Valentinovi a Valentině, ale já si myslím, že tady tyhle ty role se hrají dobře a že jsou to v podstatě bonbonky. Protože nemáme takovou tu zodpovědnost za výpověď generace, ano, a můžeme to hrát tak jako s větší fantazií a tak jako s nostalgickýma vzpomínkama.
3: No mohu vás ujistit, vy si říkáte, bylo mě 30, já... Mě to trošku šokujete, ale kdybyste dneska hrála 14 letou, tak já tam přijdu s nadšením to s ním.
4: Já tak
3: polknu a budu vám
2: oplavit.
3: Ano, bombonek, rozbalím ten bombonek rád.
0: To byla ukázka z pořadu Než se zvedne opona v režii Ivo Paukrta. Ve 30 stvárnila Hana Macuchová i mladičkou, řekněme 18-letou dívenku i ve slavném seriálu Chalupáři v režii Františka Filipa. Jak na tohle natáčení vzpomíná?
5: No, tak musím přiznat, že jsem, myslím, tak jako typem pana režiséra Filipa nebyla. Nejsem si jistá. Taky tenkrát vlastně to, když někdo, nějaký režisér obsadil jako někoho do své buď televizní inscenace nebo seriálu, tak vlastně vám to telefonicky zprostředkovala paní Dáša Dejlová. Ale co se týče Chalupářů, tak já si myslím, že jsem byla typem Jiřího Sováka. Protože my jsme předtím v Československé televizi točili takovou televizní inscenaci, která se jmenovala Z matky budoucí matky, a pan Sovák byl mým úžasným roztržitým tatínkem, pan Bohušek Záhorský dědečkem. Takže jsme byli vydařená taková parťácká rodina. Takže myslím si, že odtamtud asi tak jako fungovalo takové napojení.
0: Co by mladá kadeřnice Vlastička se zapletla i s Jiřím Šmicrem. A rozhodli se, že se vezmou. Jenže kdy to oznámit rodičům? Co třeba využít promoci a setkání ve vinárně?
6: Pořádný bublinky, pane Vrchní, třeba Šato Radině.
7: Prosím, službám, pane doktore, službám.
6: Pane Vrchní, dostane špatný adres, to ne, já to tady syn právě promoval.
7: Gratuluji vám, pane doktore, ze srdce vám gratuluji.
6: Ježíš, je chování, co? Neumí pogratulovat doktore.
8: Tati, prosím tě, proč to říkáš, když to není pravda?
6: Prosím. Zubok, nejsi promovaný.
8: No jo, ale učitel.
6: A tě to je. A tomu se nezáleží, ne? Vypadáš na doktora, no. A nehrb se, seděk doktor. No.
9: Už víš, kde budeš učit?
6: Prosím tě.
8: No tak, dostali jsme seznam volných míst. Podle krajů.
6: Ukáž. A je, tak to zahoď. To zahoď, to si beru na starost já. Prosím.
9: No tak, děti, teď
6: pozor.
9: Si přibíjeme na tu promoci. Ne na tu doktorskou, ale na tu učitelskou. Tak šup. No vem si, jdete si tam z kraje, tam už
6: a pijte to pomalu, děti.
9: Je to drahý.
6: Radině, to.
8: Vážená rodino, dovolte mi, abych v tuto slavnostní chvíli vám poděkoval za veškerou péči a zároveň vám oznámil,
4: že se zde přítomnou Vlastou Makovcovou hodláme vstoupit do svazku manželského. Kdy to vám oznámím dodatečně?
10: To si hodně.
11: To je legrace.
4: Není, mami. Víš, my jsme si s Vlastou slíbili, že se hned vezmeme, jak budu hotov.
10: No ale napřed ještě se stačíme napít, děti, ne?
12: No děti, to jste řekl moc dobře, dědo, protože oni jsou sama sranda, že? A rozum žádný.
11: Prosím tě, teď nemáš ani místo, Slávku.
10: Co vám, je by zajímalo, z čeho budete živit?
12: No, co to budeme mají vystaráno? Z vlastinech tuzeru, co?
11: No ale kde byste bydleli?
4: My jsme si mysleli zatím u nás.
12: Co?
4: No jako zatím.
12: V Kumbále? Prosím tě, nejsi blázen? A kam dáš druhou postel?
4: Jakou druhou postel? My se nerozvádíme, my se bereme.
12: No, tak. Tak víte co, děti, tohle vypuste z hlavy. Jste oba mladí, nemáte nic meškáno. Klidně spolu choďte, maminko, proti tomu nic nemáme. A za rok, za dva uvidíme.
11: Myslím, děti, taky ty nejtiš, ani nevíš, co říkáš.
12: Jsem něco řekl. Řekl jsem něco.
10: Ale vůbec
12: nic. Je to pravda, ne?
11: Ano je, ale mohl jsi promluvit se Slávkem doma, ne na ně vybafnout tady.
12: Já si budu rád servítky před nějakou venkovskou laninkou, ne? Co pak?
4: Mami, Vlasta už musí domů, tak já jdu doprovodit na autobus.
5: Já nevím jak pánové, ale já jsem tam nebydlela teda. Dojížděli jsme na každý natáčecí den. Pamatuju si, že jsem jezdila s panem Hlinomazem. A jednou přišel, sedl si do auta a řekl: nedomiloval jsem, nedomaloval jsem, musím se z toho vyspat. A spal jako celou tu dobu, než jsme dojeli do Višňové nebo Třešňové, jak se to tam jmenovalo. No tak podívejte, pamatuju si obě. Ale to natáčení, to bylo tak příjemné, tak... Já jsem se dokonce na pláci setkávala s Ninuškou Popelíkovou, což byla kolegyně z Vinohradského divadla, kterou jsem měla nesmírně ráda. Takže nepamatuju si na nějaké třecí plochy. Já, co se týče jako kolegiálních vazeb, tak ke mně byli tak přátelští, velkorysí. Já nemůžu nic jiného, než opravdu děkovat těm úchvatným duším, protože fakt je, že ten seriál je neuvěřitelně dobře obsazený těmi bardy, které bohužel teď už na divadle nepotkáváme, ale samozřejmě pokud se týče improvizace, nebo teda jako kolegiální chemie, tak to jak Vladimírek Menčík, tak pan Sovák jako byli mistry. Oni byli tak sami od sebe jako povahou, vtipní, humorní. Když jim ta poenta nepřišla, tak si ji rychle vymysleli. Jako opravdu s nimi existovat na place, to byl rauš.
0: Jak pak vylíčila setkání ve vinárně Hana Maciuchová, co by Vlastička svým rodičům na vsi?
2: Potom mě požádal o ruku.
5: Tam v tom Karolínu?
2: Ne, my jsme byli na obědě v takové vinárně.
13: Kde?
2: Ve vinárně. Jsi hluchá, netoč se, nebo ti ustřínu ucho.
14: No a má už místo?
2: Ne, ale táta mu prej nějaký sežené.
5: A co bydlet, to budete u nich?
2: Tam to nejde.
5: Ne, oni nemají velký byt.
2: Jenom kuchyň, pokoj a takovej kumbál.
14: Tak do čeho teda pospícháte? Když nemáte kvartír, tak se neberte, to vám neuteče.
2: Jsem myslela, jestli by to nešlo tady. Jako u nás. Kdyby děda...
14: Tak to pust z hlavy, děvenko. Já jsem se tady narodil, jsem tady doma, taky tady umřu a kvůli tvýmu učitelovi se nebudu stěhovat do Mrázkovýho starobince. Družstevní vejminek, takový nesmysl, nebo co, kvůli čemu to mají? Kvůli závazkům, nebo co? Ať se tam nakvartíruje sám, víš?
0: Seriály tvořily základ pro popularitu Hany Maciuchové i v pozdějším věku. Objevila se třeba v panoptiku města Pražského, v četnických humoreskách, v pokračováních Nemocnice na kraji města, nebo nejnověji i v seriálech Ulice, Dobrá čtvrť. A jednomu slavnému seriálu se budeme věnovat i po písničce, kterou má pro nás Hana Maciuchová.

Vzpomína, vzpomína, ja si často vzpomínam, jak na černobílý film.

0: Že je trápení, člověk pak chce mít všechno pro sebe. Smích vystřídá pláč, pláč proutku má nutí. Tak si teda běž, běž, já tě nenutím. Tu druhou snad víc, víc, doufám, že budeš mít víc rád.
1: Za každým úsměvem na vaší tváři a za dobrým pocitem, pokud sledujete filmy, posloucháte pořady, stojí skvělý herecký výkon. Ty nám dnes předvádí a připomínáme si je s Hanou Maciuchovou.
2: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Slíbil jsem vám ještě jeden seriál. V době, kdy byl v televizi vysílán, byla Hana Maciuchová pro všechny lahůdkovou Olinkou. Mladá, energická a moc hezká dívka diváky okouzdila, a to v seriálu Jaroslava Dítla Žena za pultem. Zatímco Anna Holubová byla unavená životem, Olinka byla symbolem mládí, lehkomyslnosti a otevřenosti. Teď se snaží zachránit mladou nápadnici skladníka Oskara. Ten ji totiž odmítl, a i když za ním přišla, aby u něj mohla bydlet, že ji z domova vyhnali, dělal, že ji nezná.
3: Máš vůbec kde spát?
4: Hladí, kdy bude svajba? On tě snad ten darovák nechce? Tak to bych se na to podívala. Co druhé ruce?
5: Moment. Vyneševnou pod ruku, taková ostuda, jak si to představíš.
4: Šéfe, na to zapomeňte. Všichni máte nervově zhroucenou holku a vy mě čtete levit o půl druhýho deka salátu.
5: Koho zhroucenýho?
4: Latina Civilková je tam zhroucená. Je tady nedodržený slib manželský. No přeci na něj musíte vlítnout.
5: Na koho?
4: Na Oskara. Myslím, že bude nejjednodušší, kdybyste mu to přímo nařídil.
5: No to je ohromný, to mě tohle to povídáš. Já jsem ustal o to, kdo má s kým, kdo s kým nemá být, nebo co?
4: No tak to musí udělat odborný, nebo no, co sama?
5: Celý her! Nechtěl bys to dneska vynechat na nich.
4: Oskárku, pojď sem! Mám s tebou důležitou debatu.
5: Já s tebou ne.
4: Mě neunikneš, píza!
5: Ale nenamáhaj se, jo.
4: Oskare, jestli to neuděláš, tak všechny holky, co jsme tady, ti vyhlásíme nepřátelství. No,
5: to si poslušte. Vy potřebujete mě, a ne já vás.
4: Já bych si jim přála, aby to nebyla ta nejhodnější holka, co tady je. Já bych si přála, aby to byla taková futura, jako jsem já, která by do tebe kopla jak do hadráku.
5: Prosím tě, odprejskním, nezacláněj tady.
4: Takovej ohava s frňákem, jak okurka, by mohl na takovou partii oblíznout všech deset. Ty začneš za chvilku plešat, jeda nosit brejle, ty nádivo jede.
5: No to pak budu mít šanci i u tebe, viď? Ty seš na brejle, ty vysazená.
1: Kolegové ji často s oblibou nazývali první dámou herecké scény. A není divu. Lidé si tuhle půvabnou herečku také nemohli vynachválit díky její milé a nekonfliktní povaze, velké profesionalitě a noblese, která pro ní byla typickou. Hana Maciuchová nikdy nepatřila mezi celebrity, které potřebují své soukromé záležitosti, jak se říká, troubit do světa. Naopak, za každé situace se snažila udržet tvář a působila elegantním dojmem. 20 let byla životní partnerkou herce Jiřího Adamíry. Zahráli si spolu třeba i ve Španělích v Praze. V televizní inscenaci v režii Oldřicha Daňka. Je to vlastně bravurní dialog mezi stárnoucím španělským velvyslancem v Praze, kterého hraje Jiří Adamíra, a ovdovělou Marie z Pernštejna, rozenou Manriquez de Lara.
6: Mám ráda přítmu.
7: Já ne. A taky mi už míň slouží oči.
6: A hodí se to?
7: Co?
6: Nenuťte mě takové věci říkat nahlas. Aby byli muž a žena sami v jednom pokoji.
7: Ne, nehodí se to.
6: A zrovna ani nemám po ruce nikoho z frau Cimoru. Nepůjdeme za paní tchýní.
7: Stará paní Spenštejna samozřejmě ví, že jsem šel za vámi.
6: Ona to ví?
7: Nic v tomto domě se neděje bez jejího vědomí.
6: To se ovšem mýlíte, strýčku Guilherme. Ale pravda je, že ona v tomto domě nedělá nic bez vašeho vědomí. Španělský vyslanec je už tak trochu součást Pernštejnského domu.
8: Ano, většinou na to bývám hrdý.
6: A teď ne?
8: Teď zrovna se mi nezdá, že je nač být hrdý.
6: A Španěl bez hrdosti jako by ani nebyl. Ale tenhle námět bude jistě zajímat i ostatní dámy, nebylo by jí?
8: Ne. Chtěl bych s vámi mluvit o samotě.
6: Zdá se vám to divné?
8: Všecko v Praze se mi zdá divné. A to už 20 let. Češi jsou divní, císař je divný. Jeden štyrský hvězdár donedávna ještě s jedním dánem zkoumají hvězdy, jako by to byly právě jenom hvězdy a nikoli příbytek boží. Jeden uherský doktor pitvá lidi. Nejspíš hledá duši, ačkoliv duše je majetek boží. Nějaký Holanďan prý vymýšlí člun, který by mohl plout pod vodou. K čemu je dobré plout pod vodou? Nikdo neví. A to nemluvím o těch Skotech a Angličanech, co vyrábějí zlato, a Italech a Řecích, co vyřezávají ze slonoviny bezbožné prasečinky.
1: I když Hana Maciuchová Jiřího Adamíru opravdu velmi milovala, za muže si ho nikdy nevzala. Přitom Adamíra by dal cokoliv za to, aby se za něj jeho životní láska provdala. Dvakrát ji požádal o ruku a ona vždycky odmítla. Hlavně proto, že Adamíra byl předtím ženatý už dvakrát. Nechtěla riskovat, že se naplní přísloví do třetice všeho zlého. Když pak Jiří vážně onemocněl, taky to hodně mrzelo, že si ho nevzala. Vždycky byl její součástí a ani po jeho odchodu na věčnost se to nezměnilo. A teď k příběhům, které známe snad všichni. Ke krkonošským pohádkám, které Hanu Maciuchovou tolik proslavily. Předlohou byla knížka Marie Kubátové. Napsala totiž pohádku, jak Krakonoš s Trautenbergem vedli válku. Autorka scénáře k Večerníčku Božena Šimková tím byla naprosto učarovaná. Dobře si ale uvědomovala, že dvě postavy na celou pohádku nestačí, a tak přidala samovolně i postavy Hajného, Kuby a právě Anče. Z dnešního pohledu je skoro neuvěřitelné, že vedení televize na začátku nápad smetlo ze stolu. Nechtěli hraný Večerníček, protože se o ně v minulosti pokoušeli a vždy se se zlou potázali. Pak ale nastal další problém. Šimková měla v době vzniku Večerníčku zákaz tvorby. Veřejně totiž vystupovala proti vpádu vojsk Varšavské smlouvy, takže se pod jejím jménem nesmělo uvádět. A tak se v titulcích objevilo jiné jméno. A tak jedno důležité, režisérky Věry Jordánové. Pak už ale naštěstí nestálo natáčení nic v cestě. Dokonce si vymohli i kvalitní natáčecí materiál značky Kodak, což byl v té době nejdražší barevný film.
9: Paní režisérka obsadila Iliu Prachaře, Zdeněčka Řehoře, Jarouška Satoranského a mě. Shodou okolností během těch 3 týdnů, kdy se točila první várka krkonošských pohádek, nás produkce nedala dohromady jinak, než že jsme točili po nocích. Takže vždycky v 10 hodin večer buď nás sebrali hned v divadle na Vinohradech nebo u různých bytů a jeli jsme na Barandov a točili jsme do 5 hodin do rána.
10: Kde mám sojčí peříčko?
11: To on ho tenkrát asi odnes ten velký vítr.
10: Velký vítr. Velký vítr. Kubo, Hajnej, běžte do lesa a střelte Krakonošovu sojku. Ta má peříčka, že mě bude zabíjet sám baron.
6: Milost, pane, mějte rozum. Rozházet si to s Krakonošem kvůli parádě.
10: Lepše a vy dva mazat. A než si schrupnu, ať se tady se sojkou.
1: Na tohle pospávání Trautenberga má osobní vzpomínky i režisérka Věra Jordánová v našem archivu.
12: Dovedete si jistě představit, že herci tedy už byli značně unaveni, protože ti ve dne zkoušejí, řekněme, ty jiné profese si během toho dne mohli trochu víc odpočinout. Ti herci ne, A tak jsme tam měli jeden kus nábytku, který byl neobyčejně oblíbený. Pokud si někdo z vás vybaví scénu Trautenbergova pokoje, tak si uvědomíte, že tam je postel s krásně nastlanou peřinou. A tahle postel se v době kratoučkých pauz, kdy se třeba přestavovalo něco nebo se museli přelíčit herci, stala středobodem celého natáčení. Protože ti ubozí, unavení herci už koncem toho předchozího záběru zoufale koukali jenom na tu postel. A když jsem řekla stop, tak nastal úprk, kdo se k té posteli dostane dřív. No a ten potom to vyhrál na těch dalších 5 minut, kde se třeba chystal ten další záběr, a hověl si v té posteli těch 5 minut, než zase byl vyhnán a vyhrál dále a čekal zase na moje další stop, jestli se mu tentokrát podaří se do té postele dostat jako první.
13: Uctivé pozdravení, jemnost pane Krakonoši. Rád jej odpustit, ale náš pán Prašivka jeden, tam u mě netrestej, poslal mýho Kubíčka a Hajnýho, aby střelili vaši Sojku.
14: Cože?
13: Kvůli Beříčku, že prej nemá co na klobouk. Tak kdybyste jí ráčil někam zavřít. Já jsem jí povídala uleď, ale ona mi asi nerozuměla. Člověku to přijde líto, kvůli panský parádě takovýho oučinlivýho ptáčka zastřelit.
14: Tak on si Trautenberg nedá pokoj.
15: Děkuju pěkně za vyřízení. A se Sojkou si nedělej starosti, já už si poradím. A tady máš od cesty.
13: Ale to nemuselo být. Já to udělala ráda. On je k nám jemnost pán Krakonoš taky moc hodný.
1: Kdo by řekl, že tenhle seriál byl natáčen už v roce 1974. Za to dobré srdce byla v pohádce Anče odměněna a Trautenberg potrestán.
16: Jo, už to tak na světě bývá, že když se chce někdo chlubit cizím peřím, přichází o vlastní.

0: Svým hlasem nás hladí a slovy baví Hana Macuchová.
1: Hvězdné návraty.
0: Během studií začala účinkovat v divadle Za branou, které sídlilo v prostorách paláce Adria v Praze. Do stálého angažmá tam nastoupila v roce 1969. Dva roky na to ale přešla do divadla na Vinohradech, kde zůstala až do své smrti. Před kamerou se objevovala hlavně v televizních inscenacích. Třeba v roce 1997 v režii Viktora Polesného ve snímku nazvaném Ještě není pozdě. Tahle divadelní hra měla světovou premiéru na jevišti v Londýně v roce 1975 a ihned byla senzací divadelní sezóny. Jejímu autorovi, Benu Traversovi, bylo tehdy 75 let a možná právě proto se na to téma sexu dokázal podívat i sněžným a laskavým humorem. Partnerem před českou kamerou byl Haně Macuchové Jiří Bartoška.
2: Pane Kásl, máte ruku na mém prsu.
3: Asi se jí tam dobře odpočívá. Jak dlouho jste vdaná?
2: Pár měsíců.
3: Tak málo, to vás to posedlo dost brzy.
2: Co mě, ale on to nepotřebuje často. Nějak potom netouží.
3: Není jaksi ve formě, že?
2: Nevím.
3: Musíte být trpělivá, vstřícná. A jestli ho chcete k sobě připoutat, tak zkuste nějakou tu opičárnu.
2: Opičárnu. Pane Kásl, co vlastně dělají opice?
3: No, tak to zkusíme jinak. Postavte se. Pojďte sem ke mně. Tak ještě blíž. Otevřte ústa. Tak tomuhle se normálně říká francouzský polibek. Říká vám to něco?
2: Bože můj, jestli mi to říká. Já to musím zkusit ještě jednou.
3: No to půjdem. No, jen klid, myslím, že se vrací váš starý.
2: To, zamkněte dveře.
3: Ne, díky.
2: Když to nejde vydržet.
3: Máte rozčuchané vlasy.
2: To řeknu, že mě po francouzsku líbal sám Fred Kassel.
3: To si rozhodně nechte pro sebe.
2: Zůstaňte.
3: Ne, že jsem tady. Ten člověk byl protivný, ale šek vzal. Pane Kassel, jsem vám zavázal.
4: To je OK. Myslím, že půjdu.
3: Děkuji vám, že jste počkal. Pro mou paní to byl jistě nevšední zážitek.
4: Pro mě taky.
3: Naschledanou.
2: Naschledanou.
3: Promiňte, jsem špatný hostitel, ani se vám nic nenabít.
4: To udělala vaše paní.
0: Hana Macuchová si už od útlého věku přála mít děti. V roce 1980 se ale dozvěděla krutou zprávu. Maminkou nikdy nebude. V 35 letech totiž vážně onemocněla a musela podstoupit operaci. Jakmile se probudila z narkózy, lékaři jí sdělili tu smutnou zprávu. Byl to pro ní takový šok, že okamžitě dostala silné horečky. Nakonec se ale přes ohromnou bolest dokázala přenést a pro děti tvořila ráda. Dokonce v našem rozhlasovém pořadu četla i z jejich prázdninových pohlednic z tábora.
5: Třeba Ahoj Igeta napsala svým rodičům. Milá maminko a tatínku, prosím, nejezděte sem. Když sem přijedete a když nám něco přivezete, tak to dejte denní službě a hned odjeďte. Vnuk Tomáš napsal svým prarodičům, ano, babičce a dědečkovi. Ahoj, babi a dědo, na našem táboře řádí zloděj. Ten mi neukradl nic. Zjistil jsem, že tenhle rok nepůjdem na hrad Pecku. A prosím tě, babi a dědo, aby jste mě na Pecku vzali. Mám se dobře a už se na vás moc těším. Babi a dědo, už vím, kam pojedeme s tím karavanem. Pojedeme s ním na rekreační středisko Pecka. Na koupališti. Tam je hodně karavanů. Ahoj, babi a dědo, píše Martínek. Pozdravuji vás z tábora, mám se tu dobře. Nedělejte si z toho hlavu, když vám napíšu, že jsem si rozsekl hlavu. Mám tam jeden steh, ale už je to dobrý, už to necítím. Můžu všechno dělat. Babi, upečte mi nějaký dort nebo něco dobrýho. Už to bez toho nemůžu vydržet. Ještě napíšu dopis. Maminka přijela na chatu. Tak ahoj. Adámek, Vojta a Filip napsali, pánové, svým rodičům. Pardon, ale odtrhnul se mi ešus od držadla. Omlouvám se všem. Moc odpuštění prosím. Ten ešus odplul do Německa.
0: S vážnými nemocemi se Hana Maciuchová potýkala už během svého života. V roce 1993 rakovina vzala životního partnera Jiřího Adamíru. Charismatický herec tehdy podlehl rakovině páteře. Ona sama s touto nemocí bojovala několikrát. A nakonec si také bohužel 26. ledna roku 2021 ve věku 75 let podlehla. Od té doby jsou zase s Jiřím Adamírou spolu.

0: zámecké léto. Poznejte s námi více než 50 českých zámků a soutěžte o zámecký cestovatelský balíček obsahující sluneční brýle, piknikovou deku, termosku, letní ponožky a batoh. Na vylosované výherce navíc čeká soukromá prohlídka zámku Františka Kinského či víkendový pobyt na zámku. Zámecké léto. Od pondělí do pátku v 9.45 dopoledne a o víkendu od 13 hodin. Více informací na webu zámeckéléto.cz.
1: Radioservis představuje
2: knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností. Druhá výprava pánů Šenkýře a Kremra za příběhy, které by jinak zůstaly v temnu archivů. Přiblíží tragédii Brna u syrského Damašku, připomenou osudy ztracené věže nebo brněnskou sochu, kterou v Praze nechtěli. Knihu 100 plus 25 brněnských kuriozit, absurdit a bizarností objednávejte v e-shopu radiotéka.cz.
3: Bylo 17 hodin.
0: Český rozhlas Brno. Zprávy.
3: Brno umožňuje žádat o byty pro seniory a handicapované pomocí internetového portálu Občana. Podvodníci se znovu vydávají za VZP, tentokrát vyzývají k údajné aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. V Kroměříži se dnes uskuteční koncert mezinárodních dirigentských kurzů. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobré odpoledne u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Handicapovaní lidé nebo seniori můžou nově žádat o byty v Brně online. Umožňují to služby magistrátního portálu Občana. Lidé přes něj podají žádost o bezbariérový nebo seniorský byt. Nemusí kvůli tomu chodit na úřad, což pro některé lidi s postižením může být komplikované. Pokračuje mluvčí Brna Filip Poňuchálek.
4: V současné době evidujeme na magistrátu města Brna 373 bezbariérových bytů a také 1170 dostupných bytů pro seniory. Momentálně ale stavíme další dostupné byty pro seniory, a to v Holáskách a v Bystrci. Příští rok jich tak bude o 151 víc.
3: Všeobecná zdravotní pojišťovna varuje před dalším podvodem, ve kterém útočníci zneužívají její jméno. Jde o údajnou aktualizaci informací ve zdravotním průkazu. Podvodníci lidem rozesílají odkaz, který je propojí na stránky vypadající jako VZP. Třeba adresa odkazu se ale od oficiálního webu pojišťovny liší. Stránka následně lidi vyzve, aby kvůli údajné aktualizaci údajů zažádali o novou průkazku pojištěnce, říká mluvčí VZP Viktorie Plívová.
5: Po vyplnění osobních údajů, včetně rodného čísla, je vyžádána úhrada poplatku, a to formou online platby za využití všech potřebných údajů k přístupu ke kartě, tedy včetně kódu CVV. Jedná se o podvod, e-mail či SMS zprávu v ideálním případě zcela ignorujte, případně si odesílatele rovnou zablokujte.
3: Plívová taky upozorňuje, aby lidé nikam nezadávali své osobní nebo bankovní údaje. Pokud už to udělají, měli by co nejdříve kontaktovat policii a svou banku. Vítěze participativního rozpočtu vybrali obyvatelé Moravských Budějovic. Z menších záměrů do 100 000 korun vyhrála vánoční výzdoba obce Jackov. Hlasovalo pro ní 114 lidí. Na větší projekt poskytne radnice až 400 000 korun. Lidé si vybrali venkovní hernu, pokračuje nezávislý místostarosta Moravských Budějovic Jana Švaříček.
6: Ve velkých projektech zvítězil projekt Zelená herna pod širým nebem. Máme ve městě na ulici Mojí Mírová takový nevyužitý zelený plácek a paní, co to navrhovala, tak tam navrhovala petánk, nějakou hernu pro děti, kolotoč, zelené lavičky, takže vznikne nějaké příjemné místo.
3: V rámci mezinárodních dirigentských kurzů se dnes v Kroměříži v 19 hodin uskuteční koncert klasické hudby. Akce bude ve sněmovním sále arcibiskupského zámku. Zlínská filharmonie Bohuslava Martinů zahraje posluchačům pod taktovkou mladých dirigentů z celého světa.
0: Počasí.
3: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
3: Dálnice D1 z Ostravy do Brna je za sjezdem na Vyškov západ, nadále více než 10-kilometrová kolona. Začíná na kilometru 220, na 209. kilometr se po nehodě v omezení jede pouze pravým pruhem. Je to asi na hodinu a půl. A na silnici 43 z Brna do Svitav za Milonicemi u Závisti havarovala dodávka. Blokuje směr Svitavy, zdržíte se krátce. Tolik doprava aktuálně. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno přeje David Hasman.
2: Zelená vlna, známe lepší cestu.
7: Příjemný nedělní podvečer, milí posluchači Českého rozhlasu Brno. I dnes, jako každou neděli, vám v následující hodince nabídneme zajímavé reportáže, které měly svoji premiéru v uplynulém týdnu. Představíme vám spolek Národy Podyjí, který zájemce seznamuje s kulturou různých národů. Jak to dělá a co bylo impulzem k založení, to vše se dozvíte. I v čase prázdnin se dá vzdělávat, a to hravou formou, konkrétně v biologii, a děti to doslova milují. Důkaz uslyšíte za pár minut. Připomeneme také, že koupání se pod vlivem alkoholu je nebezpečný hazard, a vydáme se společně na Brněnskou přehradu, kde je přes léto rušno, ale i v těchto podmínkách se tam čilé rybaří. Věřím, že jsem vás nalákala, a teď už vám jen popřeji příjemný poslech. Vaší průvodkyní dnes bude Sandra Silná.

0: Tady to žije, to je seriál o spolkovém životě, ve kterém kolegyně Jarka Vykoupilová přibližuje nadšence, kteří ve svém volném čase něco zajímavého dělají. Tentokrát vyrazila za lidmi stojícími za Festivalem národů Podyjí v Mikulově. Akce se letos konala po 27. a stejně stará je i historie samotného spolku.
1: V galerii Konvent v Mikulově teď sedím s Petrou Coldfield, místopředsedkyní spolku Národy Podyjí.
2: Takže náš spolek začal již někdy na konci 90. let. Otců zakladatelů, jak my je nazýváme, naši původní, ti první členové, těch bylo asi cca 5, ale již v té době měli hodně příznivců. Bylo to hodně o propojení kultur a celkových identit, neboť původní zakladatelé někteří byli exulanti, kteří se do Česka vraceli po revoluci. Děláme to dobře, děláme to také skrz jídlo, ale děláme to samozřejmě i skrz hudbu, kulturu a těch příznivců v této době po 27 letech je opravdu už na stovky. Je nás tam hodně, všichni to děláme s láskou, je to taková srdcovka nás všech, kteří tam jsme.
1: Pojďme si připomenout, že i ta poloha Mikulova

0: příhraničí nahrává té spolupráci za hranice.
1: To motto zní správně, buď to jsou tu doma všichni, anebo nikdo. Každý se od každého můžeme něco naučit a to nejsou jen ti naši přistěhovalci, kteří zde jsou, ale pojďme si říct, jsme v pohraničí. Těch národností je tady opravdu hodně. Když třeba zmíním naše Argentince, kteří zde vaří již po 8. letos, tak ti sem přišli za prací. Skoro všichni naši kuchaři se zamilovali do české ženy, takže tady zůstali i kvůli lásce. To zase říkám, že to je síla českých žen a je to krásný. Proto je tady i můj muž, který pochází z Irska a všichni chcou ukázat to nejlepší z jejich domoviny.
0: Ano, jídlo spojuje, říká se. Vy jste toho živým jasným důkazem. Pojďte mi ještě říct při takové mezinárodní akci, kdy se setkávají lidé z různých konců světa. Jak se zvládáte domluvit, jak spolu komunikujete, jak to funguje?
1: My jsme všichni multikulty a multilingvisti. To je potřeba v našem spolku. Láska a kultura spojí ty lidi i natolik, že si dokážou povykládat nějak. Oni na to všichni přijdou a všichni se máme rádi, ale je to opravdu moc hezký. Tu sobotu obzvlášť slyšíte od všech jazyků. Naši Řeci, ti se nám vrací, po 11. nám vaří, ale těch jazyků je tam opravdu tak strašně moc, že je to takový malý Babylon v Mekulově.
0: A co za akce v rámci celého roku děláte?
1: My jsme nevýdělečná organizace, tudíž my to všichni děláme dobrovolně a z lásky. Většinou se soustředíme jenom na ten festival, on totiž opravdu zabere hodně času.
0: Když si řeknou slova jako empatie, důraz na snášenlivost a toleranci.
1: Myslím si, že je to jedna z nejdůležitějších věcí. Já vychovávám také 3 bilinguální děti. Je strašně důležité, aby ta tolerance vůči ostatním národům, jazykům, i vzhledu, i oblečení, i to, že nějak člověk může vypadat jinak, je strašně důležitá, protože každý z nás schovává obrovskou historii a lásku ke své vlasti, byť tam třeba nežije. A myslím si, že je to jedno z nejdůležitějších poslání nás jako národů. Pojďme se mít všichni rádi.
2: Co k tomu dodat? Ať poslání tomuto spolku vydrží a zaujala-li vás reportáž Jarky Vykoupilové, můžete ji stejně jako další najít na našem webu brno.rozhlas.cz. A teď mám na vás otázku. Jezdili jste jako děti na tábor? Možná ano a pamatujete ty klasické. Ve stanech s podsadou, na 14 dnů v přírodě, bez rodičů, ale s kamarády a tím pravým dobrodružstvím. Dnes jsou pro děti a rodiče atraktivní takzvané příměstské tábory a my se s mikrofonem na jeden za chvíli vypravíme.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Čtvrtečním hostem dopoledního vysílání 23. července bude Viktorie Štěpánová a tématem její film Volkáre. Jaké téma zpracovala ve snímku, který se ocitl v nominaci na Oscara? A jaký úspěch zaznamenal na letošním mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech? Jak může dnes folklor zasáhnout módu a design? I to bude tématem rozhovoru. Přidejte se k nám. Srdečně zve Jarka Vykoupilová.
0: Poslechněte si ve čtvrtek po 11. hodině v našem vysílání. Posloucháte letní odpoledne Českého rozhlasu Brno.

0: Příměstské tábory jsou oblíbené, a to především u pracujících rodičů, kteří hledají pro děti letní inspirativní program. My se teď díky reportáži Jarky Vykoupilové vypravíme za školáky, kteří se hravou formou na táboře pořádaném Brněnskou Lipkou dozvídali zajímavosti o hmyzu.
1: Čilý prázdninový ruch je v Lipce, což je dům pro ekologickou výchovu v brněnských Pisárkách. A já se ptám Markéty Korgerové na konkrétní příměstský tábor, který je v plném proudu právě teď.
2: Vybrali jsme název Sosnáky a tykadla, zvolili jsme hmyz, kterého se děti můžou bát, nebo jim přijde třeba zbytečný, nebo jenom škaredý, a snažíme se jim ho představit vlastně z jiného pohledu. V pondělí jsme se věnovali včelkám a i včelce drvodělce, vlastně taková velká černá, taková fialová křídla, ještě vlastně větší než čmelák, a může působit trochu děsivě, protože bzučí hodně nahlas, takže jsme si vlastně říkali, že se jí nemusíme bát, protože nepíchá. V úterý jsme se zaměřovali na můry, které zase můžou být pro některé děti takové děsivé. Včera jsme se věnovali škvorům a tomu, čemu můžou být prospěšní. Dneska máme komáry a zítra se budeme věnovat pavoukům.
1: Jak staré jsou děti?
2: Tak věkově se pohybují většinou od 6 do 9 let, ale máme tady i dvě předškolní děti, takže je to takový hodně velký věkový rozptyl a musíme pečlivě vybírat aktivity, aby je všechny bavili. Tak vždycky ráno se potkáme, máme vlastně ranní kruh, kdy si povíme, kolik mají děti energie, aby jsme věděli, jaké aktivity potom případně volit. Odpoledne potom máme zase dvouhodinový blok, svačinu, závěrečný kruh, kde si zase shrneme, co jsme se dozvěděli, a nějakou zpětnou vazbu od dětí.
1: Tak teď budete dělat co?
2: Budeme si je rozdělovat do 3 skupin. Tak, dneska odpoledne nás čeká ta aktivita, na kterou vy jste se tak moc těšili. Kromě teda vyrábění pítka, budete ještě lovit v jezírku. Vodní hmyz, na to se určitě těšíte. Ano, všichni se postupně prostřídáte na všech stanovištích. Jo, a pak ještě poslední stanoviště, a to se bude týkat vývojových stádií hmyzu. Takže si něco povíme.
1: Tady mám Lukáše. Kolik je ti roků, Lukáši?
3: 7.
1: Co tě nejvíc baví na tomhle příměstském táboře?
3: Chytat broučky a dozvědět se o nich něco.
1: A máš tady nějaké kamarády?
3: Natálko.
1: 7letá Natálka je taky na táboře. Vyhovuje ti to, že je spíš doma, že to je takový tábor na půl?
3: Jo.
1: Vy jste se znali předtím, nebo jste se skamošli tady?
3: Ve školce už.
1: Instruktor právě chystá kyblíky s vodou, do kterých děti budou dávat to, co uloví.
4: Tak, můžete lovit.
1: Ulovila jsi něco?
3: Já vodoměrku.
4: Třeba tady máme v lavoru teďka znaku plavku. To je druh ploštice, který žije ve vodě. Máme tady taky jepisy různý, plovatky bahení, to jsou taky vodní šneci. A třeba čolci jsou nejlepší, co se dá ulovit.
1: To je čilý růž, když to děti vyloví, co potom s tím dělají dál?
4: Tak dají si to do krabiček s lupama, můžou to pak určovat podle klíčů a pozorovat je. A pak je pouští samozřejmě nakonec.
0: Tak jsme se díky reportáži Jarky Vykoupilové z brněnské Lipky dozvěděli spoustu zajímavého o obyvatelích jezírka. Věřím, že vás to bavilo. Za malý okamžik vám nabídnu reportáž z cyklu Modré majáky, která upozorní na to, kdy se vodní radovánky mohou stát život ohrožujícími.

0: Vedra, popíjení alkoholu a přecenění sil ve vodě. Letní radovánky se mohou mžiku změnit v tragédii, jak zjistil kolega Zdeněk Truhlář. V cyklu Modré majáky se s mikrofonem vydal na hladinu novomlýnských nádrží, a to společně s tamními vodními záchranáři.
1: Sezona roku 2026 tady zde na Nových Mlýnech je zatím poměrně klidná. Bylo pár technických zásahů na vodě, kdy jsme pomáhali, ať to byli kajteři nebo surfaři. Poslední výjezd, který tady byl, tak byl pro jachtaře v nesnází z důvodu toho, že stoupal vítr a nebyl schopný se dostat zpátky ke břehu, podchlazení toho člověka, byl to starý člověk.
2: Říká vedoucí vodních záchranářů na nádrži Nové Mlýny Martin Šrahulek. Zasahovali jste i u nějakých vyloženě život ohrožujících situací?
1: Tento rok zatím takový výjezd nebyl. Minulým roce byly i resuscitace. To znamená, že jsme opravdu i byli u toho, když jsme oživovali člověka v blízkosti vodní plochy, tak jak jsme domluveni s záchrannou službou a hasičským záchranným sborem. A tento rok zatím ne, zatím je to poměrně klidná sezóna.
2: Jaké jsou takové ty hlavní zásady záchrany tonoucího z vody?
1: No, zásadou té záchrany z vody je si uvědomit, jestli ten člověk opravdu dovede tak dobře plavat, aby byl schopný někoho zachránit z té vody. Pro mě je to zásadní volat IZS, integrovaný záchranný systém, protože 112 se propisuje i v vodní záchranné službě v té oblasti té vodní plochy. 155, 158, 150, všechny tyto čísla, když zavoláte, tak se dovoláte pomoci.
2: V každém případě, když svědci vidí někoho, kdo tone, tak to první, co je napadne, prostě skočit do vody a doplavat pro něj. Co může nastat v momentě, kdy k takovému člověku záchrance doplave?
1: Tak prvotní je, že tonoucí se stebla chytá a je to hrozně nebezpečný stav, kdy prostě ten zachraňující, který zachraňuje, si neuvědomí to riziko, že tam je to ponoření, utopení, škrcení nebo píchnutí do očí, prostě tom sebe záchranou, kterou on provádí, tak je to hrozně nebezpečné pro toho zachraňujícího. To znamená uvědomit si, že jedná se o boj o holý život v nepřirozeném prostředí člověka, což voda je.
2: Máme nějaké možnosti, jak tomu člověku pomoci, než se dostaví pomoc profesionální?
1: Ano, jednou takovou základní pomoc, která může být kdykoliv a kdekoliv u člověka poblíž, je třeba prázdná pedláhev, když ještě navázaná na nějaký kus šňůry nebo lanka, kterým jsme schopni toho člověka si pak přitáhnout, tak opravdu stačí i taková hloupá věc, jako je pedláhev litr a půl, která bude prázdná, tak tomu člověku může pomoct tom, aby se neutopil, ale aby opravdu se začal zachraňovat tím, že vlastně zůstane nad hladinou.
2: Kdybychom mohli nějakým způsobem přiblížit ten stav, ve kterém se tonoucí nachází, tak jak byste ho popsal?
1: Když dochází k tomu tonutí, většinou dochází u těch lidí k hyperventilaci, to znamená, když ho vidíme, jak se tam plácá, protože většinou, kdo se topí, tak neřve o pomoc, je to tichý zabiják ta voda, tak dochází k hyperventilaci, kdy ten člověk rychle dýchá, vydýchává na dýchává, snaží se udržet nad tou vodou a tím dochází k tomu, že ty plíce jsou prázdné, nejsou nadechlé. Když zůstane v nádechu, tak ho to prostě umí vynést nahoru. Je to prostě klasická fyzika. Ty plíce fungují jako ta bojka, která nás nadnese. A aby k takovýmto stavu nedocházelo, musíme si uvědomit přehrátí těla vůči teploty vody. To znamená, než skočíme do té vody, ochladit se postupně tomu ochlazování, třeba to, že vlezete do vody po lítka, po stehna a potom tam skáčeme, nebo namočení aspoň hrudníku. A jednou z těch příčin tohoto nutí bývá nejčastěji alkohol. Většinou ten alkohol je, že se popíjí delší dobu, je to třeba přes den, kdy ti lidi jsou pak rozpálení a je to souvislost více faktorů. Teplo, horko, alkohol, lidi vstupují do vody a dochází k těm nepříjemným věcem nebo i dokonce k úmrtí, utopením.
0: Varuje vedoucí vodní záchranář Martin Šrahulek, se kterým na Nových Mlýnech natáčel kolega Zdeněk Truhlář. Tento i další díly cyklu Modré majáky si můžete poslechnout na našem webu brno.rozhlas.cz anebo v aplikaci Můj rozhlas. A před námi jsou písničky, které nestárnou, a pak také reportáž, která by mohla potěšit nejenom rybáře.

0: Brněnská přehrada v létě láká turisty i rybáře. Jedni si čile užívají vodních radovánek, ti druzí sedí tiše na březích a čekají na úlovek. Kolega Zdeněk Truhlář se s mikrofonem vydal za rybáři a zajímal se také o to, jak rušná sezóna působí na samotné ryby v přehradě.
1: Vlny brněnské přehrady brázdí parníky, také čluny, paddleboardisté, jsou tu plavci a na březích také rybáři. Já tady potkávám rybáře Jana Bartoně, tak co berou?
2: Dobrý den, berou, perfektní den dneska. Mám štěstí, před maličkou chvílí jsem chytl bolena 67 cm, takže krásná práce.
1: Berou ryby i přesto, že je tady poměrně rušno teď v letní sezóně na přehradě?
2: Určitě to má vliv. Na druhou stranu všechny ty věci, které jsou kolem tady přehrady, to znamená lodní sporty, plavci a tak dál, tak všichni si uzurpují svůj kus místa. Jak vidíte, tak já jsem tady v křoví v podstatě schovaný, tak abych se někam dostal. Takže je to problém, samozřejmě toho místa tady není, ale teď před nemalou chvíli tady přejížděl paddleboardista a divil se, že tady chytám, protože mě samozřejmě neviděl, ale jde o to dívat se prostě kolem sebe, udržovat oční kontakt a třeba i komunikaci takovou, aby jsme byli schopni se domluvit. No.
1: A co samotné ryby? Protože přece jenom to rušno, to na ně musí mít nějaký vliv.
2: Určitě má. Ve chvíli, kdy tady projíždí parník, tak je to ale zase docela velká příležitost, protože ten parník ve chvíli, kdy ode dna rozvíří ten sediment, tak samozřejmě jsou ryby, které to naopak přiláká k tomu, aby začaly sbírat, jak říkáme rybáři, takže pro kapra, bílou rybu, ale i třeba pro štiku, která vyráží za tady těmi drobnými rybama, tak to může mít poměrně zase pozitivní efekt. Ale pak jsou ryby, které jsou velmi plachy a které to naopak velmi ruší, jako je třeba candát nebo sumec, který když mu takováhle velká loď třeba předjede, tak nemusí být úplně nadšen, ale dá se toho využít samozřejmě.
1: No a teď zase z pohledu rybáře, pokud se projede člun nebo parník kolem místa, kde zrovna chytáte, tak nejste třeba trošku naštvaný, že vám to vyplaší ryby, jak se říká?
2: No u toho parníku oni dodržují svoje plavební dráhy, takže tam to spíše o nás, o rybářích, kteří když vidíme, kudy jezdí, tak toho využít právě proto, aby jsme mohli chytat v té zvířené vodě. Ale co se týká těch menších člunů, tak tam samozřejmě to může být někdy problém, obzvlášť teda, když i my rybáři nahazujeme příliš těsně k těm prostorám, tak se může stát, že se třeba ten vlasec nebo i šňůra může namotat samozřejmě na ten lodní motor a pak to může způsobit některé ne úplně dobré situace a je lepší těmu předcházet.
1: Řada rybářů má své oblíbené místo. Jak ho zvolit tak, abychom předcházeli případným nebezpečným situacím nebo konfliktům?
2: Tak ideální je především, aby jsme byli na místě, kde nás uvidí ten další účastník, to znamená, že to plavec, nebo je to loď, nebo je to paddleboardista, tak aby jsme mohli navázat spolu nějaký oční kontakt, případně na sebe zavolali, protože já třeba volím místo i podle tady toho, jestli na mě jde vidět někde, tak abych mohl případně toho druhého účastníka, který se prostě na té přehradě pohybuje, upozornit, že to mám nahozeno, protože ten vlasec splývá navíc barvou s tou okolní přírodou a pro toho plavce to může být skutečně i velmi nebezpečná situace. Takže je lepší předcházet tomu, zavolat třeba na toho plavce, mám tam nahozeno, pozor, a předcházet tady tím konfliktům, který následně potom zapříčiní to, že si neužijeme tu naši přehradu, tak jak bychom si ji chtěli tady užít všichni a každý tady najde svoje místo, si myslím, a ta tolerance je hrozně důležitá.
0: Říká rybář Jan Bartoň, se kterým na brněnské přehradě natáčel redaktor Zdeněk Truhlář. A to byla závěrečná reportáž z našeho týdenního seriálu. Od mikrofonu Českého rozhlasu Brno se s vámi pro tuto chvíli loučí a příjemný podvečer i nedělní večer vám přeje Sandra Silná.

0: Možná ho potkáte u kapličky na návsi, na lesní cestě nebo na obecní slavnosti. Rozhodně ho ale uslyšíte. Novým hlasem Českého rozhlasu Brno je regionální stopař.
1: Ano, to jsem já, Vojta Halaš. Poslouchám příběhy lidí, objevuju místa s jedinečnou atmosférou a o tom všem vyprávím ve vysílání posluchačům.
0: Zkrátka si tam, kde se něco šustne. Vojto, která dvě slova tě charakterizují?
1: Folklor a sport.
0: Takže kroj a kopačky? To se máme na co těšit. Poslouchejte příspěvky regionálního stopaře Vojty Halaše ve vysílání Českého rozhlasu Brno.
2: Bylo 18 hodin.
3: Český rozhlas Brno. Zprávy.
2: Restaurátoři opravují augustiniánské opatství na Starém Brně. Práce začaly na západním štítu baziliky. Dvěma krizovým linkám pro dospělé i děti hrozí omezení provozu nebo zánik. Hodonín nabízí studentům od 15 let prázdninovou brigádu. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, zprávy Českého rozhlasu Brno přináší David Hasman. V Brně pokračuje rozsáhlá obnova pláště baziliky na Nebevzetí Panny Marie na Mendlově náměstí. Restaurátoři kvůli špatnému stavu rozebrali i 6-metrové ozdobné fiály, které teď obnovují a opravují i historické cihlové zdivo západního štítu chrámu. Současně obnovují také ohradní zeď starobrněnského kláštera, který je celý národní kulturní památkou. Práce za 80 milionů korun potrvají 3 roky, upřesňuje stavby vedoucí Vlastimil Tomášek.
4: První je oprava západního štítu baziliky, potom budeme pokračovat s jižní stranou ve vrchní části, kde jsou gotická okna s vitrážemi, a poslední etapa v roce 2028 bude oprava té spodní části jižní strany baziliky, kde je zákristie.
2: Linka první psychické pomoci a linka pro rodinu a školu přišly kvůli krácení státní dotace o část peněz. Bezplatnou non-stop pomoc provozuje organizace Cesta z krize, podle které hrozí, že bude muset omezit svůj provoz nebo ho dokonce ukončit. Jedna z linek je přitom povinnou službou podle evropských pravidel. Už teď kapacita nestačila všem zájemcům. Organizace proto vyhlásila sbírku. Ministerstvo práce a sociálních věcí na dotazy serveru i rozhlas.cz zatím nereagovalo. V budově B městského úřadu Kroměříž na Husově náměstí je v provozu nový trakční výtah. Radnice za něj zaplatila téměř 2,4 miliony korun. Původní hydraulický výtah byl už značně poruchový. Podle Šárky Kučerové z tiskového odboru města se zejména starší občané a lidé s handicapem nyní dostanou do vyšších pater radničních budov a mohou tak osobně vyřídit úřední záležitosti.
5: Rekonstrukce probíhala za plného provozu všech odborů města. Výtah byl mimo provoz od letošního dubna. Zcela imobilní občané, kteří se nedostali do vyšších pater, se tak museli po dobu rekonstrukce domlouvat s danými úředníky na individuálním řešení.
2: V Hodonině pravidelně pomáhají s údržbou města přes léto studenti. Letos se jich přihlásilo celkem 90. Prostřídají se ve 3 turnusech. Radnice nabízí každoročně prázdninový přivýdělek studentům od 15 do 19 let. Brigádníci vytrhávají plevel, zhrabávají trávu a listí a nebo třeba čistí chodníky, popisuje místostarosta Ondřej Fialík z Hnutí pro Hodonín.
6: Jsou to vlastně takové věci, které třeba ty technické služby zrovna nestihnou. Za poslední roky je převis vlastně poptávky nad nabídkou, ale nebylo tomu tak vždycky. Na začátku to bylo hodně, pak byly takové slabší roky, ale teď se dostáváme zase do stavu, kdy se hlásí víc studentů, než jsme schopni uspokojit.
3: Počasí.
2: Zítra na jihu Moravy čekáme polojasno až oblačno, nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů, biozátěž mírná.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
2: D1 z Ostravy do Brna za sjezdem na Vyškov západ, počítejte s kolonou, zpoždění přes 20 minut.
3: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553. Český rozhlas Brno. Písničky, které nestárnou.

Příjemný podvečer, milí posluchači, je po 18. hodině a vítejte při poslechu druhé části pořadu Blahopřání s písničkou. Od mikrofonu vás zdraví Květa Navrátilová. V úvodu jsme poslouchali Stříbrňanku a Polku Václava Maňase mladšího a Václava Babuly Ten, kdo má rád polku. Já věřím, že se vám líbila tato polka a že vám přinesla trochu radosti. Dnes, jak víme, máme v českém občanském kalendáři jméno Čeněk, na Slovensku slaví Šarlota a Dušana, tak ještě jednou vše nejlepší. Připomenu ještě telefon 726 46 5200. No a teď už písnička, krásná, Za tichou Moravu, blahu

0: Vítám ve vysílání paní Zitu Bémovou z Jevíčka. Dobrý den, nebo dobrý podvečer vlastně
1: no,
0: už.
1: No, u nás je odpoledne.
0: Ano, dobře.
1: Je po bouři, ano. Po velké bouřce.
0: No, byla taky, tady, že? Tady
1: no,
0: taky.
1: No. A já bych chtěla jednak zdravím vás, paní Gezuško, pana zvukového mistra a všechny posluchače a všechny mé přátelé. Chtěla bych tam nahoru poslat vzpomínkovou píseň na Pepíčka Dovka, mého velkého kamaráda, nikdy na něj nemohu zapomenout. Chybí mi, protože potřebuji hledat nějakou radu a není tu už. Tak to je jedna věc. A druhá věc je, chtěla bych pozdravit mladého pána Jardu Wolfa a přeji mu z celého srdce ten zážitek, který včera měl, o kterém v poledne hovořil, moc krásný dopis napsal. Jaroušku, já ti z celého srdce, já ti přeji tady takové zážitky nádherné a chválím ty tvoje přátele, kteří tě na takové koncerty dovezou. Já takovou radost mít nemohu, protože nikoho takového nemám. Ale tobě to, Jaroušku, z celého srdce přeji, však víš, znáš mě dobře. Tak to je všechno. Paní Petuško, písničku, kterou zahrají, posílám také samozřejmě vám a přeji vám krásnou dovolenou, až pojedete, abyste si to užila ve zdraví tam.
0: Ano. Dobře, tak se mějte.

0: moc hezky, ať se vám daří, ano?
1: Děkuji, naschledanou.
0: Ano, naschledanou. Tak a teď už pan Josef. Haló, jste tam?
2: Paní Navrátilová, já bych vás prosil, zahrajte písničku mojí manželce Marii Bernátkové z Hřivného újezda,
0: ano,
2: která se 17. července dožila 81 let. Všechno nejlepší, hlavně zdraví a boží požehnání jí přeje manžel Josef. K přání se připojují vnuci Tomáš, Michal, Jarek a pravnuk Danek a celá rodina. Děkuji za prostor.
0: Ano, pane Josefe, přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou, písnička bude za malou chvíli.
2: Děkuji, naschledanou.
0: Naschledanou. Tak a pojďme na ní. Stál si v dešti Antonín Pernička, Moravská veselka a polka.

0: Český rozhlas Brno.
1: Vítám ve vysílání paní Kročilovou z Březové. Dobrý podvečer, vítejte.
2: Dobrý den, paní Navrátilová. Dneska slaví narozeniny můj zeť Petr Křeháček z Březové, tak já mu přeji pevné zdraví, hodně štěstí, pohodu, lásku v rodině a hlavně boží požehnání. A ať mu to dobře zpívá.
1: Ano.
2: Tato písnička, ať potěší i jeho syny Honzu a Petra, kteří někde jsou na kombajně tady na Moravě. Doufám, že poslouchají. A ve čtvrtek slavil narozeniny mladý Šohaj Sebi Koktavý z Nivnice, tak i jemu přeji zdraví, štěstí a ať se mu daří ve fotbale. A ta písnička je i pro jeho babičku a dědečka z Nivnice a Marušku Jeřábkovou do Kostic. Děkuji vám moc.
1: Ano, ano.
2: Naschledanou.
1: Naschledanou, ať se vám daří. Pěkný večer.
2: Díky.
1: A pojďme teda na písničku, kterou tady mám, ale před písničkou tady ještě dám přání, které tady mám. Tak, dobrý večer. Dnes, nebo 17. července, měla svátek zpěvačka paní Martina Ondroušková z Kunovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky a božího požehnání přeje celá rodina, muzikanti dechové hudby Stříbrňanky, muzikanti dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. Tak předali jsme a hrajeme písničku. Keď jsem na koníčka sedal a koníčkovi podpořil, je to Lidová z Podluží, Joška Černý a Proln. Kec.

0: manželství, která prověřil čas. Na četná posluchačská přání je tady letní speciál pořadu Zlatá láska. Poslechněte si s námi příběhy těch, kteří už oslavili zlatou svatbu a znají recept na spokojený život. Letní speciál pořadu Zlatá láska. Během prázdnin od pondělí do pátku večer po 21. hodině v našem vysílání nebo na webu zlatalaska.cz.
1: Těší se na vás průvodci pořadem Zlatá láska. Carmen Majerová
2: a Petr Kostka.
0: Český rozhlas Brno.
3: Tak přátelé, a jsme zpět, pořad blahopřání s písničkou, pojďme tady na e-mailovou poštu, ale předtím ještě si poslechneme pana Josefa ze Šumic.
4: Dobrý den, já bych měl přání, včera jsem se nedovolal, bylo Drahomíry, a tak bych měl tady vzpomínku na moji sestru Drahomíru, která by je letos, to je 30 let od úmrtí, a vzpomínku věnuje bratr Josef s rodinou a všem kamarádům z ročníku 49, kteří mě znají a já znám je. Přeji vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, božího požehnání, ať si užívají dovolené. Děkuji vám, paní Ostrá. Ano. Paní Navrátilová, pardon.
3: Nic se nestalo, děkuji. Tak, pane Josefe, přeji vám pěkný večer, ať se vám daří. Naschledanou.
4: Děkuji, naschle i vám.
3: Tak a máme tady další vzpomínku. Je to prosbu o písničku pro moji bývalou kolegyni, paní Janu Buřilovou. Už je to 5 let, kdy nás opustila, a stále vzpomínám na její milou povahu, kdy byla ochotná každému pomoct a moc pěkně se starala o svou rodinu obětavě a s láskou. A tento e-mail poslala paní Anna Charouzová z Brna. Tak to jsme předali. No a já mám tady ještě jednu vzpomínku, pojďme na ní. Tak, moc bychom vás chtěli poprosit o pěknou písničku ke zlaté svatbě našich rodičů Ludmily a Miroslava Vrtělových z Pravčic, do které bohužel do osud nedávno zasáhl jinak. Jedno srdce bije na zemi a druhé v nebeské výši. Chyběly pouhé 2 měsíce, 2 měsíce do dne, kdy jste si měli říct, že 50 let společné cesty stálo za všechno. Osud byl však krutější a napsal jiný příběh. Tatínka si nebe vzalo dřív, než zaznělo gratulujeme ke zlaté svatbě. Dnes místo slavnostního přípitku zapalujeme svíčku, místo obětí posíláme pusu do nebe a místo smíchu zní tiché slzy. Zlatou svatbu vám nikdo nevezme. Láska, která vydržela téměř 50 let, nezemřela, s tatínkem jen se proměnila v nejkrásnější vzpomínku, která bude navždy zářit jasněji než všechno zlato světa. Osud nám vzal o společnou oslavu, ale nikdy nevezme 50 let lásky, úcty, společných dnů a vzpomínky, které jste si navždy vepsali do srdcí nás všech. Proto dnes neslavíme jen výročí, ale především lásku, kterou nedokáže ukončit ani smrt. Tatínku, tam nahoře dnes slavíš s námi, maminko, tobě přejeme sílu a vědomí, že opravdová láska nekončí posledním rozloučením. Tatínkovi tiché poděkování za vše a milá maminko, dnes tatínek nemůže stát po tvém boku, ale věř, že z nebe drží tvou ruku stejně pevně jako tenkrát, když jste si řekli své ano. 50 let zlatý kruh, který spojil 2 milující srdce, ani nebe lásku nerozdělí, jen ji tiše promění v světlo a vzpomínky. Navždy budete patřit jeden druhému, s láskou a vděčností vám děkujeme za příklad lásky, která trvá navždy. Dcera Míša, synové David a Mirek s rodinami. A dáme písničku, přátelé, Horká noc na lůkách, Antonín Koníček, Václav Babula a Boršičanka Antonína Koníčka.

polka dozněla, pojďme tady na e-mailovou poštu. Tak dnes bych chtěl popřát a poslat pěknou písničku paní Janě Pálenské z Damnic k jejím dnešním kulatým narozeninám. Hlavně hodně zdraví, štěstí a všeho nejlepšího přeje nebo přejí Radek, Marcela a Míša Šlesovi z Jezeřan Maršovic. K přání se připojují Mařenky Mašová a Šlesová, dcera Radka Pálenská, Radek a Alenka Šlesovi a vnoučátka Viktorka Radeček posílají babičce hodně pusinek. Tak to bylo jedno přání a pojďme tady ještě na další. Tak, vážená redakce, prosím o písničku pro paní Danu Valáškovou z Milovic u Mikulova k dnešním 85. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví z celého srdce přeje Jana Kopřivová ze Syrovic s celou rodinou a k přání se připojuje i Růžena Kubešová z Milovic. Moc děkujeme celé redakci. Rádo se stalo, no a posíláme písničku, kterou tady máme, Doletěla holubica, Miroslav Irša a Moravěnka.

0: pojďme přivítat pana, to je pan Tonek se dovolal z Miroslavy, tak vítám vás.
1: Dobrý večer. Zdravím všechny v rozhlase i veřejné posluchače. Dnes slaví své narozeniny 54 let Zdeňka Tretinová z Miroslavy. Chtěl bych pro ní krásnou písničku a blahopřání od rodiny Rusňákové, Hrazdírové a všech jejich dětí a vnoučat a také manžela Petra. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí přeje i její otec Tonek. Děkuji vám za prostor.
0: Výborně. Tak děkujeme a přejeme pěkný večer a nashledanou.
1: Nashledanou.
0: Tak a já ještě připojím tady přání, které přišlo. Dnes slaví krásné narozeniny milý pan Petr Křeháček z Březové. Milý Petře, přejeme ti vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, stále veselou mysl, hodně lásky od svých blízkých a nech si řádně oslaven. Do dalších let hodně zdraví, krásný život a boží požehnání i tvé rodince a moc zdravíme i milou kamarádku paní Marušku Kročilovou. Přejí Maruška a Mirek z Nivnice. A děkuji za písničku. Tak, přátelé, půjdeme na písničku další, kterou tady máme. Dvě dcerečky z manželé Gurští, Polka a bude nám hrát Gloria.

0: Český rozhlas Brno.
1: Ano, Český rozhlas Brno a pojďme na e-maily. Tak mám tady e-mail. Milá paní Zito, ze srdce vám moc děkuji za krásnou písničku, udělala mi velkou radost, potěšila mě a zpříjemnila mi den. Velmi si vážím vaší ochoty a laskavosti, přeji vám pevné zdraví, hodně štěstí, radosti a ať vám hudba přináší stále tolik krásných chvil, jako přináší nám posluchačům. Tak to byl zkaz pro paní Zitu od Jardy Wolfa. Tak hrajeme další písničku. Na půlčinách Jarmek Bíl, Jarmila Šuláková a cymbálová muzika Technik Ostrava.

písnička dozněla, pojďme na další e-mail. Dobrý večer, vážení ve studiu. Chtěli bychom poděkovat milým manželům Květince a Vilému Hochmanovým do Pitína za pozdrav a zprávu. Také pozdrav posíláme a velké díky manželům Hanákovým do Moravce a všem přátelům přejeme krásný večer. A hodně zdraví Maruška a Mirek. Dále včera měla svátek milá paní Drahomíra Duvková z Vranovic a také její syn Drahomír. Přejeme jim oběma hodně zdraví, lásky a klidu na duši a to vám ze srdce přejí manželé Koktaví. Tak předala jsem a mám tady ještě další přání. 17. července oslavila svátek zpěvačka Martina Ondroušková z Kunovic. Vše nejlepší, hodně zdraví, štěstí, lásky, boží požehnání přeje celá rodina a muzikanti dechové hudby Stříbrňanky a dechové hudby Dolněmčanka a kamarád Broněk. A ještě jedno přání tady mám od Martiny Kozlové v tomto znění. Vážená redakce, prosíme o písničku pro paní Danu Valáškovou z Milovic u Mikulova k jejím dnešním 85. narozeninám. Vše nejlepší, hodně štěstí, lásky a hlavně zdraví z celého srdce přejí Jana Kopřivová ze Syrovic s celou rodinou a k přání se připojuje i Růžena Kubešová z Milovic. Moc děkujeme celé redakci. Ano, rádo se stalo a písnička už letí. Děvčata z Vrbice, Pavel Svoboda, Jaroslav Varmuža, Polka a Lácaranka.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Tak pojďme zpět a máme tady ještě vzpomínku. Posílám vzpomínku na dva vynikající hudebníky, Josefa Páleníčka a Rudolfa Firkušného. Josef Páleníček byl klavírním virtuózem a hudebním skladatelem. Narodil se 19. července 1914 v obci Travník v Bosně a Hercegovině. Hru na klavír studoval již za svých gymnazijních let na Pražské konzervatoři a absolvoval 1933 a potom na její mistrovské škole u Karla Hofmeistra 1933 až 38. Zároveň vystudoval právnickou fakultu v Praze a v letech 1936 až 37 studoval klavír v Paříži. Takže koncertní činnosti se Páleníček soustavně věnoval od roku 1936. Od roku 1949 byl solistou České filharmonie. Nástrojová hudba v jeho tvorbě zcela převládá. Do vzniku řady skladeb se jako inspirativní podnět promítly přátelské vztahy k některým solistům. K nímž patřil též Rudolf Firkušný. Josef Páleníček zemřel 7. března 1991 v Praze. Takže od jeho narození si dnes připomínáme 112 let. A mám tady ještě jednu vzpomínku na Rudolfa Firkušného. Je druhým dnešním jubilantem, narodil se 11. února 1912 v Napajedlech. Dětství strávil v Brně, již v 5 letech okouzlil svou klavírní hrou Leoše Janáčka, jenž mu zařídil studium na brněnské konzervatoři a stal se jeho milovaným učitelem skladby. První veřejný koncert absolvoval v pouhých 8 letech a v roce 1939 odjel do Francie a odtud přes Španělsko a Portugalsko do USA. Po únoru 1948 svou vlast opustil a zpět se vracel jen na krátké návštěvy své matky. Koncertovat pro zdejší režim však odmítal. Do vlasti se oficiálně začal vracet až v roce 1990. Řád Tomáše Garrigua Masaryka první třídy získal v roce 1991 a v červnu 1993 mu udělilo město Uherské Hradiště čestné občanství a zemřel 19. července 1994, tedy před 32 lety. Obě tyto významné hudební osobnosti si rozhodně zaslouží, abychom na ně vzpomínali s hlubokou úctou a vděčností. Pozdrav posílá milovník všeho pěkného a zajímavého pan doktor Jan Boleslav. Tak předali jsme a hrajeme další písničku. Čekám, až se rozední. Valčík a Kumbánovi muzikanti.

dozněl nám krásný valčík a já mám tady, bych ráda omluvu vyslovila, neboť jsem četla přání a vůbec jsem si neuvědomila, nedala jsem si to do souvislostí, protože jsem tady měla nějakou práci a bohužel Martinku Ondruškovou z Kunovic, vynikající zpěvačku ze Stříbrňanky, jsem nazvala, trošičku jsem pokomolila jméno, tak se velice omlouvám, to jsem opravdu nechtěla a omlouvám se také paní Benešové a omlouvám se všem posluchačům. Tak a půjdeme dále. Máme tady poslední zpívanou písničku Jaromír Vejvoda, Už je to dávno, Josef Zíma a dechová hudba suprafonu.

0: Český rozhlas Brno, písničky, které nestárnou.
1: Vážení a milí, náš čas se naplnil, budeme se loučit. Od mikrofonu se loučí Květa Navrátilová a vás, milé posluchače, kteří máte rádi dechovku a pěkné písničky, zveme k poslechu Moravak. Pořadu Morava krásná zem už zítra v poledním a podvečerním čase. A loučíme se orchestrální skladbou Jiřího Tesaříka Imtal, kterou pro nás hrají kumpánovi muzikanti. Přeji vám dobrý poslech a krásný nedělní večer.

0: 19 hodin.
1: Český rozhlas Brno. Zprávy.
0: Silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova v Hodoníně. Brno vyzvalo tři firmy, ať navrhnou varhany pro Janáčkovo kulturní centrum. Statisícům Čechů v létě končí platnost občanských průkazů a cestovních pasů. A zítra čekáme polojasno až oblačno a teploty do 25 stupňů. Dobrý večer, u poslechu zpráv Českého rozhlasu Brno vás vítá David Hasman. Silné bouřky na jižní Moravě lámaly větve a stromy. Nejvíce výjezdů 27 evidují jihomoravští hasiči v oblasti Hodonínska. Přímo v Hodoníně silný vítr poškodil střechu základní školy Vančurova, kterou se teď hasiči snaží zaplachtovat. Město zatím nemá přesný odhad škod. Večer chce ale začít oslovovat firmy, aby oprava mohla začít co nejdříve, říká starosta Libor Střecha z Hnutí pro Hodonín.
2: Celé to oplechování té střechy je pryč. Zůstaly tam jenom ty spodní plachty a to oleťování. A začali se uklízet vlastně tamto vrchní patro, kde je zatím lehce zatečené, takže odpojují se veškeré elektronická zařízení a hasiči teďka vlastně zabezpečují tu střechu, aby v případě dalšího deště už tam nezateklo.
0: Trojice firem má pro Brno navrhnout varhany pro Janáčkovo kulturní centrum, tedy rozestavěný sál pro filharmonii. Radní k tomu tento týden vyzvali tři výrobce, kteří se o zakázku přihlásili. Cena za varhany nemá přesáhnout 100 milionů korun, doplňuje mluvčí magistrátu Filip Poňuchálek.
3: U nabídek budeme posuzovat dvě kritéria. Tím prvním bude cena, která má váhu 30%, a tím druhým pak dispoziční řešení varhan s váhou 70%. Hodnocena ale bude samozřejmě unikátnost instrumentu, tak i jeho možnost využití pro široké spektrum skladeb a stylů.
0: Na pořízení varhan můžou přispět i lidé. Brno na to založilo transparentní účet. Je na něm přes 830 tisíc korun. Při dopravní nehodě v Mikulově zemřela dnes odpoledne cyklistka. Srazilo ji auto, když stála na chodníku a chystala se přejít přes přechod. Záchranáři na místo vyslali i vrtulník. Ženu resuscitovali, přes veškerou snahu se jí ale nepodařilo zachránit. Řekla to mluvčí krajských záchranářů Michaela Botová. Nehoda se stala na ulici 28. října. Od června do konce srpna vyprší platnost přibližně 280 tisícům občanských průkazů a 180 tisícům cestovních pasů. Vyplývá to z dat, které ministerstvo vnitra poskytlo Českému rozhlasu. Konec platnosti dokladů by si lidé měli zkontrolovat hlavně před cestou do zahraničí a včas je vyměnit. Na vyřizování žádosti u obou dokladů mají úřady 30 dní, říká mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová.
4: Doklady lze vyřídit také ve zrychleném režimu do 5 pracovních dnů nebo do 24 hodin v pracovní dny. U cestovního pasu vydaného do 24 hodin činí správní poplatek 6 000 korun, u dítěte do 15 let jsou to 2 000 korun.
1: Počasí.
0: Zítra na jihu Moravy čekáme zpočátku skoro jasno, během dne polojasno až oblačno. Nejvyšší odpolední teploty 22 až 25 stupňů. Biozátěž mírná.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna Českého rozhlasu Brno.
0: D1 z Vyškova do Brna je za sjezdem na Rousínov, silnější provoz. Pomalej pojedete mezi kilometry 216 až 207. Výrazněji se ovšem nezdržíte. Šťastné cesty s Českým rozhlasem Brno.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.

0: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
1: Dobrý den, milí posluchači. Dnes se budeme věnovat tématu, které je hluboké, lidské a v posledních letech také velmi aktuální – paliativní péči. Možná vás překvapí, že v pořadu s názvem Cesta k uzdravení, ale právě paliativní péče ukazuje, že uzdravení nemusí přinášet jen zmizení nemoci. Může znamenat klid, úlevu od bolesti, narovnání vztahů, možnost být doma, možnost říci, co je pro člověka důležité. Uzdravení může být i o tom, že člověk znovu cítí, jakou má život hodnotu. A v tom je paliativní péče nenahraditelná. Co vlastně obnáší, komu pomáhá a jak se proměňuje její podoba v českém zdravotnictví? O tom si budu povídat s paní primářkou Zuzanou Křemenovou z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Přišla společně s klientkou paní Martou Skarlantovou, která v tomto roce prošla léčbou rakoviny plic a nějaký čas byla v péči paliativního oddělení, kde pracuje také její skvělá dcera Linda Havlíček-Skarlantová. Linda je sociální pracovnicí v oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici v Praze, kde vede komunikaci. Tento díl o paliativní péči jako cestě k sebepřijetí, k porozumění vlastního příběhu a přiblížit blízkým, co je pro člověka v této péči nejdůležitější, jsem si připravovala velice poctivě a v úctě. Vaše Kateřina Dvořáková.
0: Cesta k uzdravení.

0: Cesta k uzdravení. Příběh pacienta.
1: Paní primářka Zuzana Křemenová z oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici je mým hostem a také paní Marta Skarlantová, které oddělení poskytlo komplexní a včasnou péči. Milé dámy, dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Paní primářko, za jakých okolností k vám přišla paní Skarlantová a s jakou diagnózou a hlavně potřebami?
3: Paní Skarlantová k nám přišla hned na začátku, když se diagnostikovala její nemoc. Byla to vlastně intervence hodně podpůrná. Tam se rozhodovalo o složitých věcech a my jsme tam fungovali jako takový poradní tým a pomáhali jsme jí v rozhodování.
1: Paní Skarlantová, úvod k vám bude trochu delší, ale já si ho neodpustím. Vás všichni znají jako hlasatelku České televize, také sestru zakladatele a herce divadla Ungelt Milana Hajna a také maminku úžasné Lindy Havlíček Skarlantové, o které v úvodu byla tak trochu řeč, která má obrovskou zásluhu na tom, že jste se včas ocitla v paliativní péči Thomayerovy nemocnice. Můžete nám to upřesnit?
2: Ano, to je pravda. Já si myslím, že v tomto ohledu jsem měla velké štěstí, protože Linda naprosto paliativní péči propadla. Dělá ji s velkým nadšením. A jak říkala tady paní primářka, ta podpůrná péče, ta psychologická péče, přitom když vám sdělí někdo diagnózu, tak to je strašně důležitá. Já bych nikdy neřekla, že bych se třeba rozhodla pro chemoterapii. Tak je mi 77. Můj muž měl taky rakovinu plic před 6 lety a chemoterapii procházel a nebylo to hezké. On měl teda jinou chemoterapii než já, ale nebýt toho týmu paliativní péče, paní primářky, Lindy, tak já bych tady třeba už dneska ani nebyla.
1: Vy už jste dneska, paní Skarlantová, v domácí péči. Jaký je v tom rozdíl, pocitový i psychický?
2: Pocitový úžasně, protože já mám pocit, že mi nic není, síly mi neubývají, tak pořád jako, že ty doktoři si něco vymýšlí. Takže rozdíl je v tom samozřejmě ohromný. Psychika hraje neuvěřitelnou roli. Člověk může žít naplno ve svém prostředí, obklopen svými lidmi. A kdyby někdy bylo ouvej, tak jako víte, že na to nejste sama, že je někde tým v Thomayerově nemocnici, ale i jinde, jak jste sama říkala, ta péče se zaplať pánbu rozvíjí snad po celé republice. Takže to vědomí, že jste doma mezi svými, ale zároveň, kdyby bylo zlé, tak jsou tady lidi, kteří vám prostě pomůžou.
1: Tak je tam zavolat.
2: Ano.
1: Jak dlouho jste byla v nemocnici, paní Skarlantová?
2: Tak já jsem tam moc dlouho teda nepobyla, protože já jsem vždycky chtěla strašně rychle domů. Tak jsem dělala všechno pro to, abych byla co nejdřív samostatná, takže jsem v nemocnici pobyla s těmi plícemi 3 dny, když mi odstraňovali ten nádor z plic, a potom

0: jsem měla ještě metastázy v hlavě a tam jsem byla taky jenom 3 dny. Pak hurá domů, protože dnes ta medicína jako hodně daleko, ty zásahy nejsou, aspoň mě to přišlo, tak invazivní. Moc jsem si tam nepoležela.
1: Vidíte, myšlenka má obrovskou energii. Ma. Vy jste vyslala tam nahoru, že chcete brzy domů a vy jste doma. Ne každý, paní primářko, má tohle štěstí. Představte nám oddělení paliativní péče v Thomayerově nemocnici. Co všechno a komu poskytuje pomoc?
2: My se staráme o pacienty, kteří mají nevyléčitelnou nemoc a jsou hospitalizovaní v nemocnici, to je jedna skupina pacientů, kde vlastně nás pozvou lékaři daného oddělení, když ten člověk má komplexní potřeby. A to není jenom, že má bolesti nebo jiné nepříznivé symptomy, ale může mít nějakou psychickou tíseň nebo může mít složitý sociální prostředí a je potřeba ho podpořit, tak my pomůžeme vyřešit, co je potřeba. To jsou pacienti v nemocnici. Pak se staráme o pacienty v paliativní ambulanci. To jsou lidi, kteří k nám dochází jako k jiným specialistům a my se staráme o to, aby jim bylo po všech stránkách dobře. A řešíme problémy, které ta nemoc přináší.

0: Cesta k uzdravení.
1: My tady hovoříme o paliativní péči v nemocnici, v ambulanci a také o pomoci v domácí péči. Paní primářko, zkuste ty rozdíly popsat.
2: Když pacient odchází z nemocnice, je dobře potřeba připravit to prostředí doma, aby měl pomoc, kterou potřebuje. Často po operacích lidi potřebují převazy, takže tam zařídíme sestřičky, které s tím pomáhají. Naši pacienti, kteří jsou hodně blízko závěru života, potřebují třeba píchat nějaké injekce, tak to taky se dá v domácím prostředí. Takže v tom nám hodně pomáhají sestřičky v komunitě, které dokážou udělat výkony, které v domácím prostředí je potřeba. Samozřejmě jsou pak i domácí hospicové služby, když ten pacient se blíží k závěru života, ta prognóza je opravdu kratička na dny a těch obtíží přibývá. Tam je potřeba, aby byla dostupná pomoc 24 hodin denně, 7 dnů v týdnu, a to poskytuje domácí hospic, což je tým odborníků, lékařů, sestřiček, psychologů, sociálních pracovníků, kteří chodí domů a pomáhají rodině starat se o pacienta v jeho prostředí, aby měl veškeré podpory, které jsou k tomu potřeba.
1: Mluvíte tady o multidisciplinárním týmu. Já bych zůstala chvíli u psychologa a sociálního pracovníka. Jaký je vlastně rozdíl v těch přístupech?
2: Psycholog se stará o duši, pomáhá pacientovi vyrovnat se s jeho situací. Sociální pracovník zajišťuje služby, které ten pacient potřebuje, aby mohl být tam, kde mu je dobře. V případě, že nemá rodinu, nemá, kdo by se o něj postaral, tak mu zařídí nejvhodnější prostředí, kde by se o něj postarali. Pomůže mu vyřešit finanční tíži, která může být spojená s nevyléčitelnou nemocí, obzvlášť když se týká mladých lidí, kteří třeba přijdou o práci, mají malé děti, tak ten sociální pracovník pomůže podat příspěvky a sehnat dávky, na které ten člověk má nárok.
1: Já děkuji za to vysvětlení. Někteří lidé to tak trochu zaměňují nebo mají pocit, že sociální pracovník plní zároveň tu roli psychologa. A to nejde. Jak byste popsala systém práce od prvního setkání a zajištění potřeb?
2: Při tom prvním setkání je naším úkolem zjistit, jaké má člověk potřeby. Takže my děláme vlastně screening potřeb, zjistíme, jestli má nějakou bolest, jestli má nějaké jiné obtěžující příznaky, jakou má rodinu, kdo mu pomáhá, kdo je pro něj důležitý v životě. Zjistíme, jak rozumí své situaci. A když ty medicínské situace nerozumí dobře, tak se mu to snažíme vysvětlit tak, aby tomu porozuměl. Aby věděl, kde se nachází a co ho čeká, a pak se společně na to připravíme. Zjistíme, co je pro něj důležité v životě, co by chtěl a co by naopak nechtěl, a pomůžeme pak s tou realizací. Zavoláme toho člena týmu, který je schopen ty potřeby naplnit.
1: My se tady dnes s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice bavíme o paliativní péči. Za chvíli předám slovo i vaší klientce, paní Martě Skarlantové. Já mám pocit, že ještě před několika lety, a není tomu tak dávno, bylo tohle téma tabu, že to bylo tak lehce zapovězené. Čím si vysvětlujete, že dnes se o této péči začíná více mluvit?
2: Já si myslím, že za rozvojem této služby je hodně iniciativa Ministerstva zdravotnictví, které ve spolupráci s naší odbornou společností, Českou společností paliativní medicíny, dělá velké kroky k tomu, aby ta péče byla dostupnější. A taky jsou v tom obrovské soukromé peníze nadací, které od začátku a některé i desítky let podporují rozvoj paliativní péče a stály za těmi pilotními iniciativami, které třeba dostaly paliativní péči do nemocnic nebo posílily kompetence hospiců, aby dokázali poskytovat co nejlepší péči.
3: Já si myslím, že je to i hodně tím, že populace stárne. Už se o tom hodně mluví, demografická linka je úplně jasná, takže je zjevné, že s tím se něco musí dělat. Samozřejmě lidi budou radši zůstávat doma ve svém prostředí, kdy odborníci, abych tak řekla, budou chodit k nim a budou jim pomáhat, ale ten vývoj je neúprosný. Takže to, bych řekla, je taky asi jeden z důvodů, proč o té paliativní péči se začíná hodně mluvit.
1: Je dostupná všem, paní primářko?
2: Bohužel to tak není. Zatím jsou oblasti v České republice, kde nejsou všechny formy paliativní péče, kde některé služby úplně chybí. Tam ještě je daleká cesta, aby to bylo dostupné všem. Ale myslím, že se to hodně výrazně lepší, že narůstá počet třeba, co se týče konziliárních týmů v nemocnicích. Tak když my jsme začínali v roce 2016, tak jich bylo 6 těch týmů. Teď jich je 58. Takže ten vývoj si myslím, že je rychlý a mají na tom podíl jednak ty odborníci, ale samozřejmě osvěta lidí vlastně paliativní péči chtějí. I sami si o ní říkají, i sami volají, že by potřebovali podporu. Takže kde je poptávka, tam se musí udělat i nabídka.
0: Cesta k uzdravení s Kateřinou Dvořákovou. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
4: Dívám se a ty spíš, matně se leskne malý kříž, stoupá a klesá tvoje hruď.

0: Cesta k uzdravení.
1: Paliativní péče byla vždycky důležitá. Lidé vážně nemocní, lidé trpící bolestí a jejich rodiny tu byly i před desítkami let. Rozdíl je ale v tom, že až v posledních letech se o paliativní péči začalo mluvit nahlas, systematicky a s odborným zázemím. O tom jsme před chvíli hovořili s paní primářkou Křemenovou z Thomayerovy nemocnice a také s paní Martou Skarlantovou. Paní Skarlantová, jaké to bylo pro vás, když jste se úplně poprvé setkala s paliativním týmem?
2: Tak to bylo setkání velmi příjemné v milém prostředí, že si člověk ani moc nepřipadal, že je v nemocnici. Sice je pravda, že tam všichni měli ty nemocniční oděvy, ale já jsem měla takový spíš pocit, že jsem v obýváku. I o věcech, které by člověk třeba ani nechtěl slyšet, jsme mluvili stylem, ne, že o nic nejde, tak to věděli všichni, že to onemocnění je vážné, ale že není beznadějné, nebo není to v situaci, kdy už člověk jako by měl myslet na ty konce, na to nejhorší, ale že samozřejmě ten život v jisté únosné kvalitě i velmi únosné kvalitě lze prodloužit. Že můžete žít a na kvalitě toho života vám skoro nic neubylo, takže prodlouží skutečně tu aktivní část života, na jak dlouho, to samozřejmě nikdo neví, ale řekla bych, že výrazně.
1: Tady vlastně mluvíte o té možnosti, kdy jste mohla mluvit s týmem, předpokládám, že o svých obavách, potřebách, také přáních. Já vím od paní primářky, že máte napsané dříve vyslovené přání.
2: Ano.
1: Já bych se chtěla zeptat po tom, co jste ho napsala nebo sepsala, jestli se vám ulevilo.
2: Mně se ulevilo velmi, protože aniž bych věděla, že tato možnost existuje, tak jsem si říkala, jak docela často jezdím autem, může se vám stát kdykoliv cokoliv, budete účastníkem nehody, nebo na vás na ulici spadne květináč, nebo naopak vy spadnete z žebříku. Prostě, že přijde chvíle, kdy ten zdravotní stav je tak závažný, že vy o sobě nemůžete rozhodovat sama. Tak já jsem si řekla, já to budu nosit v dokladech, že nechci resuscitovat, a když mě tam jako účastníci nehody zjistějí, že tohle tam v dokladech mám, tak snad mě jako resuscitovat nebudou. A Linda mě právě upozornila na to, že existuje tenhle institut dříve vysloveného přání. To znamená, co chcete a nechcete, aby s vámi zdravotníci dělali v případě, že o sobě nemůžete rozhodovat sama. Takže s paní doktorkou jsme to dříve vyslovené přání sepsali, k tomu je pak nutný ověřený podpis. Sama notářka mi říkala, že vůbec taky o tomhle tom nevěděla, že to existuje a že má klienty, kteří by rádi něco podobného jako u ní s ní zařídili, ale že neví jak. Takže já jsem ráda, že tohle mám, vozím to v dokladech, visí to u mě doma na lednici a hlavně myslím si, že taky můžu ušetřit své blízké toho šíleného okamžiku, když jim někdo drahý leží na přístrojích a vlastně tomu se nedá říct život, aby řekl, odpojte maminku od přístrojů. Takže já si to rozhodnu za plného vědomí, prostě sama a teď. A mně to přijde jako báječná věc.
1: Paní primářko Křemenová, dříve vyslovené přání, jde o oficiální zdravotnický dokument, jak tady teď řekla paní Skarlantová, nevěděla o něm ani její paní notářka, jde tedy o nějakou novou věc?
3: Není to nová věc. Dříve vyslovené přání je tady už dlouhé roky, ale...
1: A nepleťme si to s dopisem posledního přání.
3: Ano, dříve vyslovené přání je tady opravdu už roky. Asi se o tom málo mluví. Někteří lékaři ani neví, jak to mají sepsat, ale vlastně s pacientem může dříve vyslovené přání sepsat i jeho obvodní lékař. Může to sepsat lékař, kterého se týká ta problematika, která je v tom dříve vysloveném přání zmíněná, a může to sepsat paliatr. Takže vlastně docela dost lékařů může s pacientem ten dokument sepsat a jde o to, aby pacient měl jasně formulovaný preference, co chce a nechce, aby se s ním dělo v situaci, kdy nemůže o sobě rozhodovat. Je tam ta situace jasně pojmenovaná, každý pacient to má jinak, je to ušitý pacientovi na míru, proto to musí sepisovat lékař, který toho pacienta zná. A vlastně ty situace tam pojmenuje, určí tam osobu, která za pacienta má rozhodovat, když on nebude schopen. A je to vlastně takový můj vzkaz ostatním zdravotníkům, aby věděli, co se mnou mají nebo nemají dělat, když já jim to nemůžu říct.
0: Paní primářko, kam by se podle vás měla paliativní péče ještě posunout u nás?
3: Já si myslím, že zvýšení dostupnosti, aby pacient v jakémkoliv prostředí se nachází, jestli doma, v nemocnici, kdekoliv, v domově důchodců, v LDNC, aby měl přístup k dobré paliativní péči, aby tam byl vždy někdo, nějaký tým odborníků, kteří mu můžou pomoct v situaci, když má těžkou a nevylečitelnou nemoc, což ještě k tomu máme daleko. Paliativní péče není o konci života. Paliativní péče je o dobrém životě s těžkou nemocí.
0: Paní Skarlantová, já bych vám chtěla moc poděkovat za velice otevřený rozhovor a přeji vám vše dobré.
2: Děkuji.
0: A přeji vám, aby vám tento klid na duši, který z vás cítím, a tento nádherný úsměv vydržel co nejdéle. Jste velice inspirativní.
2: Děkuji vám moc.
0: Děkuji i vám, paní primářko.
3: Já vám také děkuji za tu možnost tady promluvit k posluchačům.
0: Děkuji ještě jednou, milé dámy.
4: Cesta k uzdravení. Skutečné příběhy moderní medicíny.
0: Tento pořad si můžete poslechnout na webu a v aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích. Cesta k uzdravení s dobrým koncem. Zdraví vás Kateřina Dvořáková.

0: židovském životě.
1: Příjemný nedělní večer a šalom alejchem. V Holešově začne festival Hamakom. Blíží se nejsmutnější den v židovském roce a archeologické nálezy poprvé potvrdily pravdivost knih makabejských. Při poslechu magazínu o židovském životě vás vítá Noemi Fingerlandová. Poznejte židovskou kulturu. Těmito slovy lákají pořadatelé na už 26. ročník festivalu židovské kultury Hamakom. Ten se koná v Holešově od 21. do 25. července. Co všechno letos nabídne? To prozradí Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Dobrý večer, Hamakom se letos koná již po 26. Bude v něčem letošní ročník jiný než ty předešlé?
2: Dobrý večer. Já se domnívám, že ta dramaturgie je stejná, že my se vlastně pořád snažíme prezentovat židovskou kulturu a židovskou historii města Holešova, která je strašně důležitá. Co je jiné, je samozřejmě ten obsah toho festivalu. Neopakujeme koncerty, neopakujeme přednášky, takže jestliže jsme někdy pozvali někoho, kdo přednášel například na téma židovský hřbitov nebo pohřbívání na židovských hřbitovech, tak my třeba tentokrát máme přednášku na téma dětské časopisy v terezínském getu. Prostě snažíme se neopakovat a naopak rozvíjet to téma, být variabilní.
1: Vy se při organizaci festivalu snažíte zapojit především místní veřejnost. Daří se vám to?
2: Daří se nám to, protože do toho vkládáme workshopy. Velice populární je workshop židovského tance, kdy lidé můžou přijít volně na Holešovské náměstí a společně s taneční skupinou Ruci to vyzkoušet. Je to velice populární. Veřejnost se k nám přijíždí z širšího okolí. Další rozměr toho festivalu je v tom, že my souběžně s festivalem pořádáme mezinárodní workcamp dobrovolníků, který s námi dává dohromady nezisková organizace INEX, a to jsou mladí lidé z celého světa, kteří přijíždějí, aby nám pomohli očistit židovský hřbitov, velice důležitá věc, ale současně se podílejí na tom festivalu. A to je prostě židličky sem, židličky tam. Takový ten běžný provoz toho festivalu, bez kterého by to nešlo.
1: Kdybyste mohla doporučit tři nejzajímavější akce letošního festivalu, co by to bylo?
2: Já vidím jako velice výraznou tu linku v těch koncertech, kdy nabízíme klezmerovou hudbu, ale i vážnější hudbu. Pozvala bych určitě na velice populární koncert violončelového dua Jiřího Hoška a jeho dcery paní Vajsové, kteří u nás hrávají pravidelně, pár let u nás nebyli, letos se znovu vrací, takže to je středeční koncert a pak určitě závěrečné takové festivalové defile, které bude v sobotu večer na Zámeckém nádvoří, a to bude pražská formace Der Schönstergop.
1: A na co se těšíte nejvíc vy osobně?
2: No, já se musím přiznat, že já jsem to zmiňovala, jsou to ty dětské časopisy, to je téma, které mě zajímá, protože to souvisí i s mojí rodinou, která má židovské kořeny, takže já bych se určitě ráda podívala na tu přednášku, která bude v pátek, tuším, že to je právě ve spojení s přednášejícím z Židovského muzea v Praze, a určitě se mi budou líbit i divadla. Pozvala bych ve středu na návštěvu u pana Greena divadelní představení, které k nám přijíždí z Ostravy. Je to představení dvou herců, taková malá forma, a tohle je třeba zrovna na zámku, protože ten festival není jenom v prostoru synagogy a židovských památek, ale ten trojúhelník je mezi těmi památkami, zámkem Holešov a centrem města.
1: Říká Dana Podhajská z městského kulturního střediska Holešov. Děkuji moc a ať se vám festival povede.
2: Moc děkujeme. Na shledanou.
1: Verš z ranní bohoslužby Požehnej nám, Otče náš, všem společně světlem své tváře zpívá americko-izraelský rabín Šlomo Karlebach.

0: V biblických dobách byl ústředním místem židovské víry Jeruzalémský chrám. Postaven byl dokonce dvakrát a v obou případech byl zničen. Podle židovské tradice se tak stalo dokonce ve stejný den roku. Ten dodnes připomíná smuteční den Tiša B'Av. Letos připadá na 23. července. Pokračuje Leo Pavlát.
1: Tiša B'Av označuje hebrejský datum, 9. den měsíce Av. V tento den si věřící židé celodenním půstem a kajícnou bohoslužbou s četbou biblického Jeremiášova pláče připomínají zkázu dvou jeruzalemských chrámů. První zničili Babyloniané roku 586 před občanským letopočtem, druhý Římané roku 70. A tehdy bylo třeba odpovědět na otázku, kde a jak bude pokračovat duchovní život Izraele. Jeho zachování spojil Talmud s odkazem na výrok proroka Ezechiela s malými svatyněmi, synagogami. Ty existovaly ještě před porážkou židů ve válce s Římany, ale po ní se v rozptýlení staly ústředním místem židovského náboženského života. Jeruzalémský chrám nebyl jen stavbou. Svým členěním, vybavením, řádem vymezeného přístupu a stanoveným rituálem určoval způsob, jak podle židovské představy stanout před Bohem. Synagoga se naproti tomu otevírala mnohonásobnému shromáždění na nesčetných místech. Takový je i doslovný význam jejího hebrejského označení – dům shromáždění. Byla to v dějinách židů zásadní změna, která proměnila i ritus. Z chrámové bohoslužby, zvané hebrejsky avoda, se stala avoda sheba lev, neboli služba srdce. Právě tak označuje Talmud modlitbu. Synagoga se stala chrámem přeloženým z jazyka místa do jazyka času a textu. Modliteb, ale neméně čtení a studia Tóry. Její pergamenový svitek s textem biblických pěti knih Mojžíšových nikdy nebyl jen knihou v běžném slova smyslu. V synagoze se Tóra stala nositelem reprezentativní svatosti, kterou v chrámu v jiné podobě nesla služba velekněze. Její pláštík, pásk k ovinutí svitku, štít, zvonky na nástavcích či koruně, to vše má svou paralelu v oděvu chrámového velekněze. Tradiční synagoga se přitom k chrámu stahuje i svým uspořádáním. Její duchovní střed představuje svatostánek se svitky Tóry. Je orientován k Jeruzalému, tak jako chrámovou nejsvětější svatyni ho zakrývá opona. Ta se otevírá jen v přesně stanovených okamžicích a i tím připomíná chrámový řád. Součástí synagogy je dále býma, vyvýšený prostor na způsob pódia. Zde se Tóra po přenesení ze svatostánku předčítá a tato část synagogy zase svou funkcí dává upamatovat na chrámový oltář. Co víc, v jeden den je synagoga s chrámem propojena zcela bezprostředně. Tím dnem je Jom Kippur, den smíření, kdy bohoslužba v jedné své části doslovně navozuje chrámový rituál. Smutečný 9. Av připomíná zkázu jeruzalémského chrámu s jeho výlučností posvátného středu. Synagoga naučila, jak tuto zkušenost uchovat i po jeho zániku. Chrám společenství Izraele učil, jak se k Bohu stáhnout na jediném posvátném místě v určeném čase. Synagoga z pamětí chrámu učí, jak tak učinit kdykoliv a kdekoliv.

0: Izraelští archeologové našli místo 5. makabejské bitvy. Jedná se o úplně první důkazy toho, že vyprávění první knihy makabejské se opírá o reálný základ. Pokračuje Gita Zbavitelová.
1: K nejvýznamnějším izraelským archeologickým nálezům z poslední doby patří zjištění přesného místa bitvy Makabejců proti vojskům krále Seleukovské říše Antiocha IV. Epifana. Makabejci proti Seleukovcům povstali kvůli jejich násilné helenizaci Judska a bojovali proti něm v letech 167 až 161 před naším letopočtem. Povstání popisují první a druhá kniha makabejská. V roce 332 před naším letopočtem obsadil Judsko ovládané Perskou říší Alexandr Veliký. Dlouho pak bylo autonomní oblastí, která jen odváděla vysoké daně. V roce 175 před naším letopočtem však nastoupil na trůn Antiochos IV. Epifanes z řecké dynastie Seleukovců, která po smrti Alexandra ovládla část jeho říše. Situace židů v Judsku se výrazně zhoršila a když chtěl Antiochos vymítit židovskou víru, židé se začali bouřit. Antiochos vstoupil s vojáky do Jeruzaléma, znesvětil chrám a židovské náboženství zakázal, včetně studia Tóry, obřízky a svěcení šabatu. Archeologové izraelské Bar Ilanovy univerzity teď našli pozůstatky 5. bitvy Makabejců z roku 163 před naším letopočtem. Podle první knihy makabejské i židovského historika Josefa Flavia postupovala Seleukovská armáda na jih od Jeruzaléma s válečnými slony. Bratr Judy makabejského Eleazar vběhl pod toho největšího a zabil ho, ale umírající slon ho rozdrtil. Bitvu vyhráli Seleukovci. Archeologové našli desítky běžnějších mincí, jednu vzácnou bronzovou a tři střely z litého olova do praků. Podle archeologa Dvěra Raviva z Bar Ilanovy univerzity tak odborníci drželi poprvé v ruce předměty z bitvy Judy makabejského. Nalezené střely do praků byly typickou helénskou municí. Na vzácné bronzové minci je bohyně Aténa a granátové jablko symbol dnešního tureckého města Side, kde Seleukovci nejčastěji verbovali žoldáky. Nálezy pocházejí z míst, kudy podle knih makabejských postupovala Seleukovská armáda, aby se s Makabejci střetla. Jde o první nálezy z místa historické bitvy. Vyvracejí dosavadní domněnku, že 5. makabejská bitva se odehrála v místě pozdější arabské vesnice Churbat Zakaria. Střely do praku se však našly na severozápadním svahu kopce, což znamená, že seleukovské střely odpálené z jeho východu místo pozdější vesnice přeletěly a dopadly na opačnou stranu. Přesně tak, jak to popisuje první kniha makabejská. Tyto archeologické nálezy jsou prvním důkazem pravdivosti těchto knih. Makabejci nakonec zvítězili a v roce 164 před naším letopočtem opět vysvětili jeruzalémský chrám, jak si to připomínáme o svátku Chanuka. Judsko se stalo autonomní oblastí a v roce 110 před naším letopočtem získalo úplnou nezávislost.
0: A na závěr magazínu Šalom Alechim ještě zprávy z židovského světa. Australské veřejné univerzity budou muset od příštího roku definovat, co považují za antisemitismus, islamofobii nebo projev rasismu vůči původním obyvatelům. Na našich univerzitách ani kdekoliv jinde není místo pro antisemitismus ani žádný druh nenávisti, řekl k tomu ministr školství Jason Clare. Reykjavík otevřel první stále židovské centrum na Islandu. Chasidské hnutí Chabad, které jej provozuje, v něm zpřístupnilo synagogu, společné prostory, obchod s judaiky i košer potravinami. Podle teplického deníku se z ulic Teplic vytrácejí pětní kameny známé jako Stolpersteiny. Ty připomínají oběti holokaustu. Místní židovská obec kvůli tomu podala trestní oznámení na neznámého pachatele. Šalom Alechem připravila tvůrčí skupina Dokument a publicistika, hudbu a zprávy vybral Leo Pavlát. Od mikrofonu se loučí a naslyšenou za týden se těší Noemi Fingerlandová.

0: Je 20 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Hasiči dnes kvůli bouřkám hlásí 160 výjezdů. Nejčastěji jde o popadené stromy nebo uvolněné střechy. 6 nových vrtů letos uvedou do provozu vodohospodáři v Mělnické Vrutici. V pondělí bude až 25 stupňů. Na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Hasiči dnes měli kvůli bouřkám zatím asi 160 výjezdů. Informovali o tom na síti X. Většinou odstraňují spadlé stromy, zajišťují střechy nebo odčerpávají vodu. Nejvíc zásahů měly jednotky v Jihomoravském, Moravskoslezském nebo Zlínském kraji. Například ve Zlíně museli kvůli bouřce a silnému větru evakuovat několik lidí z objektů v okolí stalé hořící budovy v bývalém baťovském areálu. Výstraha meteorologů před bouřkami platí do dnešních 6 hodin ranních. Vodohospodáři postupně obnovují u Mělnické Vrutici dosluhující vrty na pitnou vodu. V lokalitě jich je 52. 13 z nich nahradí nové. 6 má začít dodávat vodu letos na podzim. Vodárny Kladno, Mělník za ně včetně dokončovacích prací zaplatí 23 milionů korun. Pokračuje ředitel vodáren Josef Živnůstek.
2: Ostatní vrty jsme vyčistili a při tom vyčištění jsme přišli na to, že některé z nich byly již natolik zakolmatované, že musíme obnovovat a v příštím roce budeme dělat dalších 7 vrtů.
0: Žádné nedostatky na letních prázdninových táborech v první polovině července neodhalili hygienici v Libereckém kraji. Od začátku prázdnin jich zkontrolovali přes 20. Neuložili proto zatím žádné pokuty a nezjistili ani žádný neohlášený tábor, říká vedoucí oddělení hygieny dětí a mladistvých krajské hygienické stanice v Liberci Kateřina Hochmalová.
3: Takže všechny tábory jsou bez závad. Je vidět, že provozovatelé k tomu přistupují zodpovědně a vlastně jsou rádi za ten výsledek, kterým si vlastně ověří, že teda je vše nastaveno tak, jak má.
0: Letos zatím pořadatelé v Libereckém kraji ohlásili 165 táborů z 241 běhy. Vystřídat by se na nich mělo přes 12 000 dětí. V safari parku Dvůr Králové se narodilo mládě vzácného medojeda kapského. Této malé šelmy se ve volné přírodě údajně bojí i samotní lvy.
4: Medojedi jsou v zoologických zahradách k vidění jen zřídka. Podle celosvětového informačního systému pro správu údajů o zvířatech chovaných v zoologických zahradách, akváriích, záchranných centrech a dalších institucí se nachází v péči takových zařízení necelá 60 medojedů. Za poslední 12 měsíců se medojed rozmnožil pouze v Králové dvorském safari parku. Mládě opustí své zázemí za několik měsíců. Ze Dvora Králové nad Labem Jana Házová, Český rozhlas.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer bude oblačnosti i srážek bývat.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: V Mikulově je po střetu osobního auta s cyklistou uzavřená ulice 28. října. Policie nehodu vyšetřuje a dopravu odklání po objízdné trase. V pražské Štychově ulici havaroval motocyklista, policie jede na místo a na Strakonické ulici v Praze se ve směru z centra srazil autobus s motocyklem. Nehoda se stala u křižovatky s Nádražní ulicí. Místem projíždějte opatrně.
1: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
0: A teď už repríza pořadu Zámeckého léta.
1: Zámecké léto.
5: Vítejte ve východních Čechách na zámku Nové Hrady. Malé české Versailles v rokokovém stylu si nechal postavit hrabě Chamaré v druhé polovině 18. století po vzoru francouzských letních sídel. K zámku patří ohromné pozemky plné zahrad, parků, skalek, rybníků, vyhlídek a přináleží k němu také jelení obora. A já vás zvu na návštěvu k současnému zámeckému pánovi, kterému příští rok bude 80, ale energii má na rozdávání.
1: Zámecké léto s Františkem Kinským.

0: Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Příjemný poslech vám přeje František Kinský. Společně navštěvujeme místa, kde žili původně starobylé šlechtické rody a dnes je zachraňují nadšenci a mecenáši. Tentokrát zamíříme na zámek Nové Hrady u Litomyšle. Patrik Rozehnal si dal schůzku se současným majitelem, který na zámku trvale žije od roku 1999.
2: Začneme tak jako v případě zástupců šlechtických rodů. Jaké je celé vaše jméno?
3: Petr Kučera, jsem křtěný Petr Pavel, což mě trošku navádí k tomu, že vlastně mám to jméno jako je dnešní prezident.
2: Máte nějaké šlechtické předky nebo někoho třeba z významnějších společenských kruhů v té historii?
3: Myslím si, že vážím si všech svých předků, protože nebýt jich, nebyli bychom tady my.

0: paradoxně máme nějaký vztah k tomu kraji. Byli to většinou hajní fosti, kteří byli tady a paradoxně i na tomto panství.
1: Možná tam někde v těch genech je láska k té přírodě, ve vašem případě i k těm zahradám.
0: Možné to je, těžko bych to asi mohl takto jednoduše identifikovat, ale protože můj bratr, který žil od roku 68 v Norsku, je lesák, profesor lesnictví, druhý nejstarší náš syn vystudoval lednici, zahradní architekturu. Každý má nějaký potenciál, nejstarší je technicky nadaný, takže je to prostě tak. Někde se to nazbíralo, nevím kde.
1: Cítíte se tu tedy jako doma, když odsud předci pocházeli a vy jste se sem životem dohnání dostali?
0: To by bylo příliš silné tvrzení. Dobře je nám tam, kde cítíme, že se nám jednak dobře žije, že to, co děláme, má smysl, že máme to obrovské štěstí, že se můžeme vlastně o část té výsledku té své práce podělit s veřejností. Je to nádherné místo pro kulturu, pro to zastavení, pro ty okamžiky, které by neměly být úplně všední. A k tomu vám ten areál zámecký dává neuvěřitelné možnosti.
1: Kde se v člověku bere ta šlechetnost, ochota podělit se o tu krásu s ostatními, budovat něco, spravovat památku víc než rodinného typu, něco, co patří i té společnosti, protože je to doklad její historie. Kde se to v člověku bere?
0: Já myslím, že to je individuální. Je to individuální, vím to, mám spoustu samozřejmě kamarádů, přátel. Ne všichni to mají takto, ale řada z nich to má. A je to ten moment, kdy naleznete i to místo, kde tu svou otevřenost, tu svou vstřícnost můžete rozvíjet. Tady proto je veškerá možnost. A jestli je něco, co ve svém věku považuji za opravdu velké štěstí, je to, že se o to můžete podělit s tou společností. Že to je možnost nějakým malinkým způsobem, dílkem přispět tomu, že děláte hezké věci, snažíte se kultivovat až takto, až kultivovat ten vkus našich spoluobčanů. A myslím si, že to je největší dar, který mohu mít, který jsem dostal.
2: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zameckeleto.cz.
2: Dnes jsme si vybrali zámek Nové Hrady ve východních Čechách. Jedná se o skvost rokokové architektury, ale jak už název napovídá, než postavili zámek, byl tu hrad, jak připomíná současný majitel Petr Kučera.
3: Máte pravdu, jo. Samozřejmě Nový Hrad, postavený po husitských válkách, zbohatlý husitský hejtman Koska z Postupic, majitel Litomyšla, důvěrný krále Jiřího z Poděbrad, tehdy kališnická šlechta ohromně zbohatla, řada z nich, na úkor katolické církve, tady to bylo podobně. Do té doby ta obec se jmenovala Boží dům a byla majetkem biskupství litomyšelského. To zaniklo, už nikdy nebylo obnoveno. A Koska z Postupic se rozhodl, že si postaví sídelní hrad. Takže on si vybral ten kopeček nad námi, postavil si tady sídelní hrad, dokončil ho v roce 1456. No a nazval ho Nový hrad. A v plurálu Nové hrady se nám dochovaly dodnes, protože to byl středobod velkého panství. A samozřejmě ten hrad byl postupně přestavován, protože byla potřeba lepšího bydlení, komfortnějšího bydlení. Tak to bylo se všemi hrady. Dostalo to v podstatě zámeckou podobu, nejprve to dostalo renesanční, později barokní podobu. A tak se dožil až do roku 1750, respektive 1774. Tehdy to vlastnili hrabata Chamaré, francouzská šlechta, ve službách Habsburku přišli sem. No a druhý z majitelů, Jan Antoní, hlavní postava Jiráskova románu Poklad, nesmírně talentovaný, všestranný mladý muž, typický osvícenecký intelektuál, který se rozhodl, že to nebude opravovat, ten zámek, nebude ho modernizovat, zboural ho, udělal to dokonale, zůstala tady zbytek gotické zdi nahoře a rozhodl se postavit si nové sídlo. To byla doba klasicismu, měl architekta Jägra, který mu postavil dva paláce v Praze, tady mu navrhl vlastně jakoby klasicistní zámek, moderní zámek tehdejší doby, ale on chtěl daleko zdobnější, zhlédl se v těch francouzských letních sídlech a postavil rokokový, myslím si, že docela rokokový skvost.
4: Ale to ve své době už bylo trochu zpátečnické, protože ten styl už byl pryč, ale jemu se to líbilo.
3: Jemu se to líbilo, je to nadneseně se tomu říká, samozřejmě slyším, můžete to zaslechnout, používal to i František Kinský v nějaké své reportáži, říká se tomu české Versailles, ono je to opravdu hodně jako takové nazdobené a v Chamaré se v tom zhlédl, udělal to, jel, a to je jeho, bych řekl, vlastnost nebo slabost spíš, kterou popisuje Jirásek, všude, kde byl na počtejně, tak i tady ten starý objekt rozkutal, protože hledal poklad, nenašel a tak si ho nakonec tady udělal. Takže nám se dochovala váza, do které nechal dát mince od prvních ražeb českých grošů až do současníka tolary Josefa II. No a nechal to zazdít. Tady nechal udělat niku, tam to zazdil a v kapli nechal cedulku, tady se nachází velká cennost. Každý to bral, že to je teda vtip, že jo, hraběte. Nicméně v 30. letech při velké opravě zámku se na to přišlo. Mince zůstaly tehdejším majitelům, Bartoňům z Dobenina a nám tu zůstala ta váza. Já jsem velice rád, opravil jsem si ji.
4: Už do ní spoříte, abyste ji zase zazděl?
3: Zatím se nám to nepodařilo, všechno, co se vydělá, se vrací jakoby zpátky do toho areálu, ale třeba k tomu dojde.
4: No a jak pan Chamaré postupoval dál, nebo komu to předal? Vy jste jmenoval i další jména vlastníků?
3: Tak byl to klasika, protože oni tady byli do počátku 20. století, přestalo se jim úplně dařit, tak se rozhodli, že panství prodali to podnikatelům. Tehdy to bylo docela obvyklé, protože to byla nastupující movitá vrstva. Bohužel Nové Hrady měly smůlu, takže to šlo z ruky do ruky a většina těch podnikatelů to používala jako zástavu u bank, aby dostala výhodnější úvěr pro své podnikání. Takže ten zámek opravdu chátral a tak to bylo až do poloviny 30. let. Tehdy to koupili Bartoňové z Dobenína, což je také novošlechta.
4: Textilní průmyslníci.
3: Průmysl, měli dva bratři Josef a Cyril, měli tři zámky. Koupili si nejprve Nové Město nad Metují, to jim architekt Jurkovič nádherně upravoval secesně. Cyril Barton z druhý z bratrů koupil z Braslav u Prahy. No a nakonec v roce 36 pro svou dceru, provdanou Čerichovou, to byli podnikatelé z České Skalice, koupil Nové Hrady. Začali to opravovat, opravili to hodně, ale nestihli všechno, protože přišla válka a oni, protože podepsali prohlášení české šlechty na podporu první republiky, tak Němci těmto šlechtickým rodům, ale vlastně všem majitelům tohodle to, ty majetky obstavili.
2: Za války tu byl Wehrmacht. Po ní se na chvíli vrátili Bartoňové, než odešli v roce 1948 do ciziny. Později tu byla nevhodně základní škola, depozitář památkářů a zkázu dovršil státní statek. Po sametové revoluci se vrátili Bartoňové do Beninové, ale neměli odvahu zámek opravit a nabídli ho k prodeji. A tak ho v roce 1997 koupili manželé Kučerovi a začali s jeho opravami.
3: Trvalo nám to 14 měsíců. Takže to bylo opravdu rychlé. No a záměr byl jasný, už jsem to zmínil, otevřeme to pro veřejnost. Měli jsme kliku, já jsem celoživotní klikař. Největší kliku jsem měl, že jsem našel partnerku, manželku, jakou mám.
4: Jak to přišlo, že zrovna Nové Hrady vás jako oslovili, nebo jste se rozhodli je koupit? Kdy se ten nápad zrodil, nebo proč jste k tomu dospěli?
3: On se rodil samozřejmě postupně. Já jsem vystudoval historii, takže k tomu máte nějaký a priorní, bych řekl, pozitivní vztah. To je jeden moment. Druhý moment je, že mám zásadu trošku šokující. Když se vám nejlépe vede, tak zkuste změnit trajektory. Zkuste začít něco úplně nového. My jsme to udělali třikrát v životě a vždycky se nám to vyplatilo. Takže je to tak, bez ženy bych do toho samozřejmě nemohl jít. Měl jsem takovou kuriozní situaci, kdy já už jsem věděl, do čeho jdu, nebo měl jsem dohodu s bratry Čerichovými, kteří to restituovali a říkal jsem, podívejte, za tu cenu, kterou jsem vám nabít a kterou vy akceptujete, to uděláme, ale má to jednu podmínku, že na to nevěděla. A manželka to musí vidět a když ona řekne, že se jí to líbí, že do toho půjdem, tak to moje slovo platí. Když řekne, že ne, tak mě je líto, ale půjdeme jinam. Těch objektů, které jsem viděl a které se nabízely, byla celá řada.
4: Tohle by každý manžel neudělal.
3: Já myslím, že to je úplně základní předpoklad. Chcete-li něco v životě dokázat, musí na to být aspoň dva. Takže tohle to se nám dařilo, žena přijela, viděla to, řekla ano, sice tady ten zámek byl velice, velice v nedobrém stavu, abych tak řekl, ale...
4: Chodil jste za ní a bál jste se, že pak na konci řekne ne?
3: Ne, ne, já ji znám, já vím, že všechna ta dobrodružství šílená, která jsem vymyslel, prostě, že nakonec akceptovala. My jsme se stěhovali na konci 70. let, kdy jsme přišli oba dva o zaměstnání, jsme koupili největší soukromou zahradu v Praze, v Nebušicích nad Šárkou. Nikdo to nechtěl, to byl prvorepublikový produkční sad ze Stárlí a my jsme se stěhovali tehdy jenom se třemi dětmi do 1+1 se suchým záchodem. Z prostor, které byly totálně vybavené, měl jsem nábytek na míru a tak dále, tak dále. Takže dobrodružství. Chovali jsme krávy, prodávali jsme mlíko, tloukli máslo, měli jsme plemený ovce, Vysadil jsem 170 višní, což moje žena do dneška občas mě připomíná, že to nebylo úplně uvážlivé. My jsme 20% možná spotřeby Prahy prostě pokrývali ze svých zdrojů, ale šílená práce, 170 višní, než odčešete, ono to chvíli trvá. Tak všechny tyhle ty věci jsme měli za sebou. Postavil jsem nádherný dům. Prodali jsme chalupu v Krkonoších, kterou jsme měli nádherně udělanou, aby jsme měli zase prostředky. Zvelebili jsme to. Když jsme byli v tom nejlepším, nebo když jsme to měli hotové, přišla revoluce. Výzva obrovská. Já jsem se vrhl tedy do té politiky, zakládal jsem Občanské fórum, u nás se zakládala kruh nezávislé inteligence předtím a tak dále. Takže jsem měl spoustu kamarádů a najednou prostě byla výzva. Už nechovat ty krávy, už nechovat ty ovce, ale začít dělat něco, co má dlouhodobější smysl. Byl to okamžik, kdy jsme, a to už zrálo předtím, že jsme věděli, že nebudeme schánět jinou nemovitost v Praze. Těžko bychom tak luxusní, jakou jsme měli, my i sehnali, a že půjdeme pryč a že zachráníme jednu památku. Ta volba padla na Nové Hrady kvůli tomu, že ten objekt je prvoplánově líbivý, on stojí i na té terase, když sem lidé přijíždějí, tak vlastně vidějí ten věčný billboard. Nejde to přehlédnout, první věc. Druhá věc byla, že to nikdy nebylo přestavované. To znamená, má to obrovskou kulturní, architektonickou hodnotu. Nesmí to mít zničené okolí. My jsme přesně věděli, že chcete-li uživit venkovský zámek, a to my chceme, nemáme zlatý důl, nemáme naftový vrt, takže jsme věděli, že to budou zahrady, které to budou, ten exteriér, který budou tím hlavním zdrojem těch financí. Takže zase to uděláte, obohatíte si svůj seznam toho, co za vám je, ale především to nabídnete té společnosti.
1: Zámecké léto. Příběhy zámků a jejich majitelů.
5: Měsíčku.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zámecké léto s Františkem Kinským. Dnes na zámku Nové Hrady ve východních Čechách.
1: Tento rokokový skvost vybudoval hrabě Jan Antonín Harbuval Chamaré. Vedle správy zámku se zajímal také o vzduchoplavbu. Například v červenci 1791 provedl v Počtejně několik pokusů s balóny z hedvábné tkaniny. A to dokonce o pár měsíců dřív, než francouzský vzduchoplavec Jean-Pierre Blanchard předváděl své balóny na korunovačních slavnostech císaře Leopolda II. V Praze. V té době už na Novohradsku žili předci Petra Kučery, současného majitele zámku Nové Hrady. On sám se sem stěhoval na konci 90. let minulého století.
2: Pamatujete si na ten první den, kdy jste od toho takzvaně dostali klíče a přišli jste sem jako majitelé? Na ty emoce, na ten dojem, na ten den?
3: No, my jsme to měli na etapy, protože my jsme se stěhovali vždycky v noci. Jsem měl nákladák.
2: V noci tajně?
3: No ne, protože jsme měli nějaké prostě, že jo, bylo vždycky prostě ještě práce, kterou jsme měli třeba v Praze, večer jsme naložili třeba část nábytku, zařízení, tohle a jeli jsme sem. My jsme přijeli ve 2 hodiny v noci s tím pick-upem a najednou jste viděli oblohu plnou hvězd, všude byla tma. Všude byla tma, ale nádherná obloha. Takže to v Praze jsme na to jsme už zvyklí nebyli, tam to bylo přesvícený. Tady to zářilo, to byla nádhera. Vstupovali jste do etapy, která byla výzvou. Oplynuli 2 roky, my jsme měli zámek opravený a začali jsme ho provozovat a žena říká, no škoda, že není větší. Protože to nazbíráte po cestě. To byla věc, kterou jsme nevěděli. K tomu, abyste mohl provozovat venkovský zámek, v dnešní době musí být dostatečně velký. Kdyby byl 2x větší, tak vám ta oprava bude trvat třeba díl, bude to i finančně třeba náročnější, ale ten potenciál toho objektu je výrazně zvýšen.
2: Kdy jste se přestěhovali z toho bočního křídla sem do zámku?
3: My jsme se stěhovali na Vánoce roku 1999. Takže za 14 měsíců od toho, co jsme začali zámek opravovat, jsme se stěhovali do zámku.
2: Vy jste si dali termín, to si dává hodně lidí na Vánoce do konce roku, vám se to povedlo, jo?
3: až takhle to nebylo, byla to trošku samozřejmě to, ale jako určitý moment tohodle toho typu tam třeba byl. Vzpomínám si na to, že jsme tady slavili Vánoce a i když už jsme měli topení, topíme z plynové kotelny a tak dále, ale je to celé z opuky. To je celé z kamene, kromě klenebních oblouhů, které jsou z cihel. Takže ten objekt nebyl vytopený. Tady to bylo opravdu zima. A naše 2 děti, dcera a syn, ustrojili stromek. My jsme byli asi zřejmě poměrně dost unavení, takže jsme u toho nebyli. A bylo to zase takové milé. Prostě na Vánoce 99 jsme tady měli první oslavu.

0: Když bydlíte na zámku, musíte si zvyknout na spoustu nových věcí, úkonů, zvuků a povinností. Jak se žije na Nových Hradech panu Kučerovi a jak svůj velký dům zná, zjišťoval Patrik Rozehnal několika všetečnými otázkami.
1: Co tu na zámku vydává nejvíc protivný zvuk?
2: Asi, když nemáte namazané dveře, no. To prostě je to tak.
1: Kdo je maže?
2: Většinou já. Alebo nemažu a potom teda je to ten protivný zvuk.
1: Klíče od čeho nejčastěji hledáte?
2: Klíče, naštěstí zatím to není tak hrozné, máme jich hrozně moc, ale právě proto vás to naučí, že musíte vědět, kde jsou.
1: Kolik schodišť tu máte?
2: Kolik schodišť? To je počouchlá otázka. No, máme dvě hlavní, protože to je vlastně pravidelná dispozice. To znamená to, co je v tom východním křídle, v západním křídle. Máte něco jako slavnostní, to končí tou podestou a jde se do sálu. Ta druhá strana vlastně vede to schodiště až na půdu, až do těch podkrovních prostor.
1: Kde skladujete zahradní náčiní?
2: No, těch prostor máme naštěstí hodně. Takže máme tady samozřejmě, jenom ve vlastním areálu je 14 budov. Takže máte ten nepořádek mít kde uklidit tak, aby nebyl úplně prvoplánově na očích.
1: Máte i traktor, kombajn nebo něco takového?
2: No tak jsme skromní, takže máme 5 traktorů, máme samozřejmě baličku, máme velké sekačky, máme obraceče, máme 3 bagry, máme nákladní auto a tak dále.
1: Kdo zalévá zahradu?
2: Zalévá zahradu, kdo má ruce. A máme tady 6 kilometrů závlah.
1: Jak se svoláváte k večeři?
2: K večeři je úplně jednoduchý. Velká výhoda je v to, když máte zaměstnance, tak vy máte také pravidelný režim. Začíná se po snídani, pak je svačina, pak je oběd, pak se končí, tak můžete mít svačinu, no a večeři podle toho, jak se stihnete z té práce své vrátit. To už tady ty zaměstnance nemáte, ale musíte dělat věci, na které jste se nedostal v době té jejich pracovní doby.
1: Který strom je tu nejstarší?
2: Nejstarší tady máme jasan vedle zámku a máme grafiku z roku 1804, na které je nakreslený, tedy není fotografovaný, pochopitelně, nakreslený jako veliký dospělý strom. Má obvod kmene přes 5 metrů.
1: Kde je to největší zima?
2: Dole máme samozřejmě v tom přízemí. Oni to udělali velice chytře. Tam, kde byla nejstudenější místnost, tam si udělali spižírnu a odvěšovnu a vedle byla kuchyně.
1: Máte zámecké razítko?
2: Razítko zámecké máme, myslím, že máme i takové, jako že zámek Nové Hrady, ale používáme samozřejmě, protože musíte mít své podnikatelské razítko, takže máme své osobní razítka s těmi všemi údaji, které jsou důležité, jako je DIČ, IČO a tak dále, tak dále.
1: Vy nemáte pečeť a pečetní prsten?
2: Ani pečeť, ani pečetní prsten.
1: Máte jako majitel zámku svůj erb?
2: Nemám.
1: A uvažoval jste někdy o rodovém hesle? Nebo jaká slova by v něm mohla být, kdyby?
2: Asi pokora. Já myslím, že to stačí.
1: 3 slova, která by charakterizovala ten váš život na zámku.
2: Asi duševní klid, nadšení z prostředí a pak vlastně celkově pohoda.
3: Zámecké léto.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Posloucháte pořad Zámecké léto s Františkem Kinským. Jak se žije na šlechtických sídlech dnes, zjistíte každou sobotu a neděli po 13. a 20. hodině ve vysílání regionálních stanic Českého rozhlasu a na webu zámeckéléto.cz.
2: Dnes nás čeká prohlídka zámku Nové Hrady ve východních Čechách. Provede nás současný majitel a zachránce rokokové nádhery Petr Kučera.
3: Teď se ocitáme v místnosti, která odpovídá vlastně tomu zámku jako takovému zařízení.
4: Ano, je to rokokový nábytek, všechno bylo prolamované, všechno bylo přezdobované, někdy to bylo na úkor funkčnosti. A hlavním motivem vlastně byla ta roka, je mušle, podle toho to dostalo jméno. A když sem přijdou do toho pokoje, do té velké místnosti, když přijdou třeba školní výpravy, tak vidím na těch děvčátkách, jak se jim rozzáří oči, protože oni by chtěli taky takový nábytek do toho
3: pokoje. Pro princeznu.
4: Jak pro princeznu. No, já tomu říkám, že to je cukrárenský nábytek, protože všechno je naslazený. To vidíte i na těch pastelech, na těch obrázcích, že tohle, protože oproti tomu baroku, který měl šerosvět a temné, tak tohle bylo všechno najednou hrozně sladké. My jsme vlastně měli štěstí to, jak jsem říkal, zámek nebyl nikdy přestavován. Já jsem si udělal analýzu, jak šly za sebou ty výmalby, protože za těch 250 let ten zámek měl různé barvy, různé omítky a došel jsem k tomu, že vlastně ta pomerančová červeň a holubí šeď, kterou dneska máme, to byla první výmalba, kterou udělal hrabě Šamare. Takže jsem to okopíroval. Jestli se na nás dívá, možná, že by mě pochválil, že jsem se vrátil k té původní podobě.
3: Je to takový dort ve východních Čechách.
4: Tak, je to dortový, tak to jste řekl správně, já tomu říkám cukrárenský. Je to všechno prostě nazdobené, je to sladké barvy a tak dále. V té době se to prostě ujevilo jako to nejdůležitější.
2: Až přijedete do Nových Hradů, budete mít pocit, že jste přijeli do Francie. Na kopečku před vámi se za honosnou branou, otevřenou návštěvníkům denně od 9 do 17 hodin, objeví dvoupatrová budova s bočními křídly, která jakoby byla zdobena šlehačkou. V rámci prohlídek se podíváte i do velké místnosti nad vstupem.
4: To je hlavní sál, je to osa zámku, je 140 čtverečních metrů, má plochu, 6 metrů výšky, jediná neobyvatelná místnost na zámku, nikdy taky samozřejmě k normálnímu bydlení nesloužila, vždycky to byla společenská prostora.
3: Co tu bylo původně, kdysi v tom sále pro tu šlechtu?
4: No, zase to byla společenská prostora, nikdy to nebyla, jak říkám, úplně normální obytná prostora. Máme tady doklad, jediný kus nábytku, který se dochoval. Máme tady vestavěnou skříň, barokní, nápojový bar, protože všechno ostatní, tady nebylo žádné zařízení, když jsme sem přišli, bylo to vybydlené.
3: Jenom bar?
4: Jenom bar, protože ten byl zazděný. Restituenti, aby zaplatili advokáty české, kteří se ukázali jako velice šikovní, tak je obírali postupně o ten majetek, který oni restituovali, platili koberci nábytkem, obrazy a tak dále. Tohle nám tady zůstalo, protože je to vestavěné.
3: Je takový bar, bych chtěl mít. Ten je krásný a je na něm vidět, jak má ty... Nechce, aby to znělo špatně. Léta za sebou, prostě je tam vidět ta patina, ta historie.
4: Jo, ne, tak jako samozřejmě, tohle je hezká věc.
3: To je úplně do luxusního obchodu.
4: Je to tak, že samozřejmě ta šlechta už na konci toho 18. století, to byla doba, kdy se uvolnili mravy, že jo, byla to doba osvícenectví a tak všechny ty požitky, které byly dostupné, tak se využívali, včetně tohohle toho.

0: Ocitáme se teď na balkóně, který je v návaznosti na ten velký sál v patře. Díváme se na vstup, na tu krásnou zahradu zdobenou. To tu bylo, nebo to je vaše dílo?
1: No, samozřejmě v době hraběte Šamare, který to stavil, dostavěno to bylo v roce 1777, tak tady nějaká asi zahrada byla. Žádné plánky, žádné dokumenty z té doby se bohužel nedochovaly, takže ten prostor byl různým způsobem upravován během těch staletí. My, když jsme sem přišli, tak tady běhaly slepice, nad námi rostla v těch okapech, rostla zeleň, byly děravé střechy a ta prostora pod námi, která je terasová, vlastně se nabízí, musí to být pravidelná zahrada, že jo, jsou tady tedy kašny, jsou tady záhony s buxusem, které jsou stříhané, jsou tady tisové, dominanty a tak dále a tak dále.
0: Vykropíte, plejete?
1: Já většinou stříhám. Teď jsem ráno jsem stříhal.
0: Prosím vás, jak se stříhají tyhle ty konické jehličné, co to jsou tisy? Nebo
1: máte to buď to podle šablony, anebo máte 25-letou zkušenost a potom šablonu nepotřebujete a jedete podle toho na první dobrou.
0: To má jak to jako nějakou motorovou střihačku, nůžky?
1: Máme kvalitní nástroje.
0: Děláte to všechno ze země nebo lezete někde po žebříku?
1: No, musíme u těch pyramidálních tisů, ale to neplatí jenom u nich, musíte mít lešení třeba. Takže máme posuvné lešení, lehké, hliníkové a pomáháte si tím. Někdy stačí žebřík, ale většinou se to dělá z lešení.
0: Tohle všechno děláte ve svém věku, jo?
1: No, dělám to ve svém věku a je to dobré, protože tím, že jste neustále činnosti, tak to přispívá k tomu, že ten organismus přece jenom tak rychle nechátrá.
0: No, energie máte na rozdávání, to potvrzuju, ale zároveň obdivuju, nedovedu si to představit i já pro sebe, že bych takhle tady lezl po lešení a ještě stříhal do toho krásného povrchného tvaru bez šablony ze zkušenosti.
1: Jo, je to tak.
0: A kde jste k tomu přilnul, k tomu zahradnictví?
1: No, jednak se s nějakými geny rodíte, to je první věc. Druhá věc je to, že to byla souhra okolností. Já jsem se narodil v Liberci vedle botanické zahrady.
0: Aha.
1: A první ředitel po váleční, pan Mádle, to byl velký přítel naší rodiny, takže já jsem tam byl pečený, vařený, jak se říká. A to je jeden zdroj. A druhý už potom byl jenom to, jak jdete tou poutí, těmi lety, tak si, kde jste, kde se zastavíte a máte tu možnost, tak si děláte zahrady. Tohle je asi šestá zahrada, kterou dělám. No a tady se můžu opravdu vydovádět, protože máme 20 hektarů těch zahrad, máme 12 typů zahrad, máme brodériové francouzské, zeleninovou, máme dvě rozáry a italskou zahradu, anglickou zahradu, velké arboretum, máme terasové zahrady, máme labyrint a tak dále, tak dále.
2: Desetihektarový zámecký areál nabízí také pohledy na jelení stádo, návštěvu unikátního muzea mopedů a motokol v barokní sýpce nebo expozici anglických klobouků. Tohle vše je práce manželů Magdy a Petra Kučerových. Mají už pokračovatele?
1: Máme jich hodně. Máme 4 děti. Máme dospělé, velké, máme spoustu vnoučat. Udělali jsme to tak, že nám bude 80. Takže jsme se rozhodli, že musíme to řešit, dokud jsme fit. Udělali jsme rodinný trust. Ten trust, my máme dynastický nebo rodinný svěřenský fond.
0: Je to něco, jako byl takzvaný fideikomis v případě té šlechty?
1: Přesně tak. Máte, jste dobře informovaný. Navazuje to v podstatě na ten podobu toho fideikomisu, který na rozdíl od té západní Evropy se týkal většinou vysoké šlechty. V západní Evropě, která byla v mnoha ohledech napřed, se to týkalo třeba těch podnikatelů, velkoobchodníků, rejdařů a tak dále. Takže to je trust. Takže máme samozřejmě svěřenský fond, trust, ze zákona u nás, máme kebecký systém, nesmí podnikat. Takže my máme, jsme vytvořili SROčko, jednatelem je nejstarší syn, správci svěřenského fondu jsme my, členové rodiny, máme rodinnou radu a tak dále. Je to prostě udělat rodinnou ústavu. Je to uděláno tak, aby ten majetek, pokud budou ti naši potomci chtít, zůstal celiství a aby majetek se nestal předmětem sváru v rodině. Důležitější než všechen majetek, než celý zámek je, aby naše rodina pokračovala v souladu, aby byli, měli dobré vztahy, což mají, a já jsem za to hrozně rád. Takže to bylo hlavní vodítko, abychom jim nepředali danajský dar.
3: Rodinu máte vyřešenou, tak to jako přistupujete k tomu, myslíte na to. Co byste přál naší zemi nebo Čechům do budoucna?
1: No, bylo by toho samozřejmě víc. Bylo by dobré a chtěl bych, aby celá společnost si uvědomila, že nejdůležitější pro budoucnost je vzdělaná společnost, společnost, která bude citlivá a vnímavá, to znamená podporovala kulturu a aby dbala na to své okolí, aby dbala na životní prostředí. Takže to jsou tři pilíře, které si myslím, že když by se povedlo naplnit, tak budeme patřit do té elity toho světa.
3: Jste hrdý Čech?
1: Jsem hrdý Čech. A myslím si, že být dobrý Čech je zároveň závazkem být dobrý Evropan, být dobrý světoobčan, být dobrý člověk.

aristokratický rod Harbuval de Chamaré, jehož sídlo Nové hrady tak nádherně opravili manželé Kučerovi, byl šlechtickým rodem z francouzsko-belgického pomesí. V 18. století přesídlili do Slezska a poté do Čech, kde získali hraběcí titul. Rod ale vymřel v roce 1972. Zatímco oni odešli, jejich odkaz v podobě krásné architektury nám tu zůstává a Petr Kučera se svou rodinou se o něj citlivě stará. To vše v duchu rodinného hesla – pokora. Buďme pokorní, stejně jako odvážní, a buďme jako Češi na svou zemi hrdí. Váš František Jinský.

0: Je 21 hodin.
1: Český rozhlas. Zprávy.
0: Lidé by si měli před cestou do zahraničí zkontrolovat platnost dokladů, upozorňuje ministerstvo vnitra. Kladenští strážníci se připravují na mimořádné situace. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Stovkám tisíc osobních dokladů skončí v období letních dovolených platnost. Ministerstvo vnitra spočítalo, že se to od června do srpna týká zhruba 280 tisíc občanských průkazů a 180 tisíc cestovních pasů.
2: Na vyřízení žádosti o nové doklady mají úřady 30 dní. Expresně je možné výměnu vyřídit do 5 pracovních dnů nebo 24 hodin. Mluvčí ministerstva vnitra Ivana Nguyenová upozorňuje.
3: Do zahraničí musí mít každý cestující, a tedy i včetně dětí, vlastní a platný cestovní doklad. Rodný list dítěte cestovní doklad nenahrazuje, a to ani při cestách do sousedních zemí.
2: V případě ztráty dokladu v zahraničí by se lidé měli obrátit nejdřív na tamní policii, poté na český zastupitelský úřad, říká Pavel Pešek z ministerstva zahraničí.
4: K vydání náhradního cestovního dokladu, to je velice jednoduchá věc, která se vydává v řádech hodin, dalo by se říci.
2: Pokud lidé plánují v zahraničí řídit, měli by si zkontrolovat platnost i u řidičského průkazu. Sára Adamcová, Český rozhlas.
0: Kladenští strážníci pokračují v přípravě na mimořádné situace. Nacvičují například jednání se sebevrahem, taktické postupy nebo zásah s dlouhými zbraněmi. Za poslední půl rok trénovali desítky hodin. Několik strážníků se také učí pilotovat drony, říká mluvčí městské policie Kladno Zuzana Hokrová.
5: Díky pravidelné přípravě jsou strážníci při zákrocích jistější, lépe spolu komunikují a rychleji vyhodnocují rizika. Přitom nejde jen o mimořádné události. Každý den řeší desítky běžných oznámení od konfliktů mezi lidmi přes domácí násilí až po agresivní osoby nebo dopravní situace.
0: Ve východních Krkonoších podle provozovatelů lanových drah a sportovních aktivit přibývá turistů. V prvních dvou týdnech letních prázdnin přijelo ve srovnání se stejným obdobím loňského roku víc jednodenních návštěvníků i těch, kteří zůstávají na víc dnů. Zájem mají například o půjčování dopravních prostředků a adrenalinové atrakce, říká mluvčí ski resortu Černá Hora Pec Zina Plchová.
6: Meziročně vzrostla návštěvnost tříletních lanovek na Černou Horu, Portážky a Hnědý vrch o 14%. Také o doprovodné aktivity je větší zájem. Návštěvnost bobové dráhy v Peci pod Sněžkou, dětských parků, lanového centra nebo výletů na horských koloběžkách meziročně vzrostla o 10%.
0: Velké podniky v Evropské unii už ode dneška nemůžou likvidovat neprodané oblečení a obuv. V platnost totiž vstoupilo unijní opatření, které to firmám s více než 250 zaměstnanci a ročními tržbami přes 50 milionů eur zakazuje. Podniky tak musí najít jiný způsob, jak se neprodaným zbožím naložit. Například ho prodat na jiných trzích se slevou nebo věnovat charitativním organizacím. 27 se tak snaží snížit množství odpadu. V roce 2030 se opatření rozšíří i na středně velké podniky.
1: Počasí.
0: V pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude víc oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách, teploty 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
0: V pražské Perutské ulici narazilo auto do dopravní značky a u Lomnice na Brněnsku se převrátilo osobní auto. Na místě pokračují záchranné a vyprošťovací práce, tak tam taktéž nohou splynu.
1: Zelená vlna. Známe lepší cestu.
0: A teď už váš oblíbený pochoutkový rok.
1: Pochoutkový rok.
7: Krásný červencový den přeje Patrik Rozehnal. Jídlo lidi spojuje a teď doufám, že i přitáhne k našemu vysílání. Povíme si o kompotech, o kohoutích hřebíncích, které jsou považovány za lahůdku. Pozveme ke stolu zpěvačku Leonu Machálkovou a budeme soutěžit o naše velké kuchařky Sladké Česko. Víte, že červenec je v Americe vyhlášen národním měsícem pikniků? A proč se vlastně tenhle svátek nedopřát i u nás? Naučíme vás jedno skvělé jídlo, které dává dohromady řadu oblíbených českých surovin a na piknik se dobře přinese a ještě víc vám tam bude chutnat. Ten recept kdysi vyhrál u vás posluchačů v roce 2023. A já jsem poprosil Naďu Konvalinkovou, aby nám ho připomněla, připravila. Tak vyražme za ní domů.
8: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: ještě brání. Tímto začíná pro nás rok 2023. O 3 roky zpátky se posuneme, abychom si připomněli recept Marie Křiškové na houbové krokety se zelím, se kterými vyhrála u posluchačů a dnes je bude znovu dělat, ale podle svého, Naďa Konvalinková. Tak na ní zazvoníme a tu práci začneme.
1: Haló, haló, kdo to je?
0: Tady rozhlas jde do své pochoutkové laboratoře.
1: Výborně, laboratoř nachystaná, otevřená, uklízená, pojďte, pojďte.
2: Ale, už jsou tady.
0: Jsme rychlí, máš rychlý výtah.
2: Mám rychlý, ani nemám zástěru ještě. No, ale pracuju na tom, protože nevím, kterou vybrat, jestli teda oranžovou nebo zelenou. Víš, to mě musíte poradit vy. Pojďte, pojďte.
0: Kde máš uskladněné zástěry, ve skříni nebo v šuplíku?
2: Já je mám v kuchyni pověšený přímo u zdroje, prostě u kuchyně, aby byly co nejblíž po ruce, abych si nezašpinila břicho.
0: Takže bude modní přehlídka.
2: Bude modní přehlídka se zástěrem. Mám jen dvě, tak pojďte.
0: Takže tady ti nemáš zástěru, ještě máš oblek. Tady ti zbyly dva knoflíky.
2: Ty jsou tam, to je ozdoba, prosím tě, to ozdoba s tím zipem. Ty seš teda opravdu, podívej, tady taky ozdoba, tady kytička.
0: To jo, ale tady tak jako úplně excentricky, jak když je zapomněli našít na druhou stranu.
2: Ne, to je právě modní výdobytek.
0: Jo, jo.
2: No.
0: Dneska není v modě symetrie.
2: Dneska ne, asymetrie je nejlepší.
0: Jo, proč?
2: No, protože všichni jsme asymetrický. Myslíš si, že máš stejnou pusu napravo i nalevo? Nemá. Podívej, jak se křivě směješ.
0: Vidíte, Naďa se vám vlastně směje do očí. A je to jako vtip.
2: Sám si o to řekl.
0: Naďo, dneska budeme dělat houbové krokety, což jsou vlastně tak.

0: Tak dneska si dáme trochu té práce, když už je nás tady tolik.
1: Právě, tak máme pro koho, tak je to dobrý. Tak jdeme na to.
0: Výborně, a připomeneme to posluchačům, aby pak sami mohli přemýšlet, kterému receptu z těch 630, které si letos takhle opakujeme, dají hlas a vytvoří z něj recept desetiletí, protože zatím to vybírala porota, něco i posluchači, tohle je posluchačská cena, ale pak z toho vzejde jeden generální recept, Naďo.
1: To jsem teda v napětí. Musím říct, že jako je tam spousta krásných receptů a opravdu jsem na rozpacích, který bude nejlepší.
0: To se ale dozvíme až na konci roku, zatím si připomeneme ten recept od Marie Křižkové. Za malou chvíli po písničce. Naďa si zatím oblikne nějakou zástěru.
1: Výborně, jdu na to. Zavážete mi to zádu, já tam nezostanu.
2: Užijte si s námi narozeninový pochoutkový rok. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: Začíná, je tu recept, který vyhrál v roce 2023 u posluchačů. Ti si ho vybrali jako ten nejlepší a na pódium tehdy poslali Máriu Křiškovou z Valašského Meziříčí s jejími houbovými kroketami se zelím, což jsou ale takové, jako řekněme, plněné palačinky, ještě obalené, osmažené. Pamatuješ si to, Naděl?
1: Pamatuju a byla jsem na to zvědavá, jsem šťastná, že to teď uvaříme a upečeme. Tak.
0: Ty máš právo to trochu změnit, vylepšit, můžeš zůstat u stejného, něco tam přidat, záleží, jsem zvědav, bude tam nějaké vylepšení?
1: Tak já jsem si myslela, že místo bílého zelí zkusím červené, že to bude i efektní na, jako na pohled, a přidám slaninku a přidám zelenou petrželku nasekanou do toho, takže tak.
0: Co si teda máme připravit?
1: Na palečinky 250 ml mléka, 250 gramů hladké mouky, 4 vejce, špetku soli, olej nebo přepuštěné máslo na smažení, náplň, 500 gramů kyselého zelí, 2 hrsti sušených hub, 1 cibule, 1 lžička soli, půl lžičky pepře, olej na smažení. A já přidávám 150 gramů slaniny a hrstku zelené petrželky. Na obalení 3 vejce a 100 gramů strouhanky.
0: A trochu té hladké mouky.
2: Pochoutkový rok.
0: Začneme asi palačinkami, ty zná každý.
1: Ano, ano, určitě, usmažíme si palačinky a pak budeme dělat náplň.
0: To znamená, jenom pro připomenutí, smícháme vajíčka s mlékem, přidáme tam hladkou mouku, špetku soli, necháme to chvíli odpočinout, aby zapracoval lepek, a pak prostě na trošce oleje, opravdu trošce, to osmažíme s obou stran a připravíme si je dopředu.
1: Ano, máme palačinky připravené a jdeme na to ostatní.
0: Začneme tedy houbami.
1: Čili já dám teďko do hrnce trochu vody. Přidali jsme půl žičky soli a počkáme, až se bude vařit. Přidáme houby.
0: Je namočíme a necháme je provařit. Jak dlouho?
1: Dokud nebudou měkké. 20 minut.
0: Bereme si druhý hrnec, ve kterém si připravíme další část té budoucí náplně. Co tady máš připraveného, Naděl?
1: Takže do hrnce si připravíme červené zelí.
0: Pokud má, jak se říká, dlouhé nudličky, velké fousy, tak toho trochu překrajíme. My ho máme ale docela nadrobno.
1: Přesně.
0: Takže teď co?
1: Nemusíme. Teď bych ho podlila troškou vody. Tak, zamícháme a necháme dusit.
0: Prostě, aby bylo měkoučké.
1: Bylo měkoučké. Po 20 minutách dušení teď připepříme a osolíme. A podlejeme vývarem z hub.
0: Trochou jenom.
1: Podlejeme troškou vývaru z hub.
0: Takhle to podlité zelí, ochucené, ještě chvilku povaříme, jenom aby chytlo právě tu silnou houbovou chuť a nebylo řídké. Tu náplň musíme ještě dokončit tím, že ji ochutíme něčím tím typicky českým, královnou české kuchyně, to je...
1: A to je cibule. Vybrali jsme do červeného zelí červenou cibuli, takže jdeme krájet.
0: Bereš ten nejmenší nůž, co máš?
1: Protože mám jedinej rovný, já mám jinak všechny zubatý, víš?
0: A ty pak ještě orestuješ se slaninkou, to je tvoje vylepšení.
1: Ano. Na pánev dáme olej, rozpálíme ho a posléze přidáme slaninku.

0: Mícháme do připraveného udušeného červeného zelí. Nakonec přidáme houby, které rovněž nakrájíme nadrobno a přidáme do celé směsi a zamícháme.
1: Poslední věc, kterou ještě vylepší Naďa Konvalinková náplň do kroket, je co?
0: Ještě tam nakrájíme zelenou petržálku hezky na droboučko. A tím máme náplň hontovou a můžeme plnit palačinky.
1: Případně můžeme dostolit, dochutit pepřem, pokud by se nám to zdálo málo, třeba dochucené.
0: Přesně. A začneme plnit a balit palačinky.
1: Popíšu vám, jak to Naďa dělá. Palačinku dá rozprostřeně na ní náplň, tak jako bychom to dělali třeba s marmeládou. Pak ji podél jedné osy vlastně přehne ty kraje boční směrem do středu, aby se protilehlé kraje té kružnice jenom ve středu dotýkaly. A z té další strany, příčné, ji začne rolovat. Tím vlastně uzavřeme tu palačinku i z boku, aby nám pak náplň se nedostávala ven, hlavně při tom smažení a obalování.
0: A potom nakonec je obalíme v trojobalu a usmažíme. A pak už si co? Pochutnáme.
1: Tak ty si takhle nedočkavá si dlouho nebyla teda.
0: No tak protože to bylo dlouhá příprava, trvalo to, bylo to pracné, ale můžu říct teď, jak jsem si kousla, tak to stálo za to. Je to opravdu výborný, výborný. Všechny ty chutě se tam spojily, viď? Zelíčko to tak hezky jako podtrhne, houbičky zavoní. Slaní, no je to dobrota.
1: Tam je všechno, co máte rádi, když máte rádi to zelí, knedlové přezelo třeba. Ta slaninka tam dodává chuť toho masa a jenom tenká vrstvička té palačinky ještě to křupne tou strouhankou.
0: Právě, že jak to krásně křupe. No výborný. A myslím, že je to sytý, že by mi jedna palačinka nebo jedna kroketa by mi určitě stačila.
1: Ona je to mega kroketa. Až je uvidíte na webu pochoutkovirok.cz, tak nám dáte za pravdu a určitě se vám sliny budou zbíhat. Co vyřídit, Marii Křiškové, vítězce u posluchačů roku 2023?
0: Milá Mário, děkujeme ti za tento skvělý recept. Potěšil nás a doufám, že potěší všechny ostatní posluchače také a strávníky.
1: Amen.
0: Amen.
1: Tenhle nový recept podle Nadě Konvalinkové i ten původní z Valašského Meziříčí najdete vedle sebe na našem webu s popisem, s videem, ať se můžete rozhodnout, jestli mu nedáte pak na konci roku hlas, až se bude vybírat recept desetiletí. No a příště si uděláme piškotový zákusek s angreštem podle Jiřího Pospíšila z Rudy nad Moravou a postará se o to tentokrát cukrář Vojtěch Vrtiška. Bylo to tehdy třetí místo roku 2023. No a pro dnešek děkuju Nadě Konvalinkové, ať si užije tuhle mega kroketu. Určitě se nevidíme, neslyšíme naposledy.
0: Těším se na příště, vážení posluchači, těším se na vás.
2: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny. Dnes s Naďou Konvalinkovou.

0: S Naďou Konvalinkovou jsme vám v rámci toho narozeninového pochoutkového roku 10. ročníku připomněli recept, posluchačský recept roku 2023. My si takhle postupně od toho roku 2017, kdy jsme začali pochoutkový rok vysílat, připomínáme všechny výherní recepty a děláme to proto, abychom vám v tom udělali trochu pořádek, protože vy budete společně s porotou na konci roku, na podzim, rozhodovat o tom, který ten recept z těch posledních 10 let se stane receptem desetiletí. Tak zvažujte. Prohlížejte si už odvysílané recepty, které připravili naši příznivci pochoutkového roku, a pak se připravte na to, že budete hlasovat a že můžete vyhrát i jednu ze zajímavých cen. Pro ty, co hlasují, jich budeme mít hned několik. V tomto roce si tak postupně připomínáme všech 36 výherních receptů. Každý rok to byly 4. Jeden od posluchačů a 3 od poroty. A my jsme poprosili přátele a odborníky pochutkového roku, ke kterým řadíme naše porotce, to znamená Romana Pauluse, Jaroslava Sapíka, Naďu Konvalinkovou, ale taky cukráře Josefa Maršálka, Vojtěcha Vrtěšku a mistra grilu a kuchyně, kuchaře Ivana Vodochodského, aby připravili tyhle recepty postupně podle svého. Můžou si tam něco změnit, vylepšit to, aby si zatím prostě stáli a vám třeba doporučili i drobnou změnu. Takovéhle recepty už najdete na stránce pochoutkovýrok.cz a dnes se k ním přidal i ten poslední od Nadi Konvalinkové. To jen malé připomenutí, ať víte, co vás v rámci oslav 10 let naší soutěže ještě čeká. A za malou chvíli budeme mluvit o kohoutích hřebíncích. To je taková lahůdka, která je dnes trochu zapomenutá. Tak si o ní popovídáme.
1: Pochoutkový rok slaví 10. narozeniny.

0: Vítejte při poslechu narozeninového pochoutkového roku. Tohle už je 10. rok, kdy tuhle soutěž pro vás a s vámi vysíláme. A děkujeme, že posloucháte. Největší ozdobou kohouta je jeho hřebínek. Čím červenější a masitější, tím lepší pro italskou a francouzskou kuchyni. V tamních restauracích byste se možná ještě setkali s kohoutími hřebínky koupajícími se v masitém nálevu. A možná byste si pochutnali, protože chuť hřebínků je prý nepřekonatelná. A já to můžu jen potvrdit, ochutnal jsem je. Ale víc už vám prozradí Jitka Slezáková.
1: Ochutnali byste kohoutí hřebínek? Ptala jsem se svých kolegů. Nikdo z nich by do takového dobrodružství nešel. Přitom dobře upravené masité hřebínky byly největší delikatesou hlavně ve Francii a v Itálii. Tak jsem si to zašla zjistit do jedné italské pardubické restaurace.
2: Vaše celé jméno je?
3: Giuseppe de Chiara, ale mě říkají všechny Pepe.
2: Pepe, vy pocházíte z Itálie, takže určitě budete znát i pokrm, který prý pochází z Itálie. A to je pokrm, jehož základem jsou kohoutí hřebínky.
3: Ano, creste di gallo. Le creste di gallo, to je starý pokrm, že se používalo ve středověku a naše babičky ještě teď už je to ne tak populární.
1: Silný zahuštěný vývar z hřebínky, kohoutími varlaty, brzlíkem a dalšími vnitřnostmi z drůbeže byl populární v Itálii už v 15. století. A takhle vzpomíná italský kuchař Pepe na vynikající polévku s kohoutími hřebínky, kterou připravovala jeho babička, vynikající kuchařka.
3: Polívka z toho, anebo risotto.
2: Ale to dala i to maso z kohouta, i ty hřebínky v tom plavaly. To si pamatujete ještě jako kluk?
3: Samozřejmě, já jsem jedl, protože jsem jedl všechno.
2: A jak chutnal ten hřebínek?
3: Měl kuč jako nejšťavnatější částka kuřecí stehna.
1: Abyste mohli vařit jídlo z kohoutích hřebínků, potřebujete jich pořádnou zásobu. A to znamená spoustu mrtvých kohoutů. Proto se od této poměrně kruté tradice ustupuje. Jak potvrzuje Ital Pepe?
3: Ono by potřebovat 100 kohoutů, takže...
2: 100 kohoutů na to jídlo.
3: A jednou polivku, že to je, by bylo velmi drahé.
2: Takže dnes už ani u vás v Itálii tohle jídlo se nedělá?
3: Málo kdy, já spíš ty rodiny, kde ještě žije nějaká stará babička, používá tyhle ty staré pokrmy.
2: A zeptám se ještě Jaroslava Máchy, což je pro změnu český kuchař, ale spolupracují spolu Pepe a Jaroslav. Myslíte, že existuje v České republice nějaká restaurace, kde bychom dostali ještě ty kohoutí hřebínky?
4: Kohoutí hřebínky asi bychom se mohli nechat přijíst, já vím, o jednom velkoobchodu, o francouzském velkoobchodu, jinak asi nesehnal bych je, určitě ne.
2: Pepe tady dává teď na talíř artičoky a to vypadá jako krásné růže těsně před úplným rozvinutím. To je taky italská specialita?
3: Ano, rostou jenom na jihu, nejlíp v Puglia.
1: Já osobně jsem tady vyměnila kohoutí hřebínky za artičoky. Jsou dostupnější a taky velmi chutné. Tak o nich třeba zase někdy příště.
0: Tuhle reportáž i s fotografiemi najdete tradičně na webu pochoutkovýrok.cz a ve vysílání si už další mikrofon pro hosty chystáme pro zpěvačku Leonu Machálkovou, se kterou si trochu popovídáme o jídle.
5: Pochoutkový rok, kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

0: Poslech pochoutek pro vás, pro nás návštěva jedné zpěvačky a dámy. Budeme si povídat s Naďou Konvalinkovou a ona ráda prozradí, koho tu máme.
1: Máme tady jako hosta zpěvačku Leonu Machálkovou.
2: Dobrý den, ahoj.
1: Ahoj.
0: Kdy přišel ten zlom v tom vaření, že jste za tu plotnu prostě se postavila a naučila se excelentně vařit?
2: No přišlo to s dítětem, protože do té doby to bylo takové vaření, nevaření. Vždycky jsem ráda vařila, moje maminka, babička byly skvělé hospodyně, dobře vařily. No ale jako mladá holka svobodná je pořád někde v laje. Navíc mám povolání, které mám, zpívám, často jsem v divadle a v podstatě než jsem měla dítě, tak jsem hrála třeba 25 večerů. Jsem byla pryč, takže vlastně pak vař, jo. No. Nicméně s tím dítětem opravdu přišel zlom, konec konců i po boku partnera, mého bývalého partnera Bořka Šípka, který je opravdu zaníceným kuchařem od svých 6 let a mnohé mě naučil a konec konců i v tom dobrém slova smyslu zapálil pro věc, protože jsem si předtím myslela, jaká nejsem kuchařka, když obalím řízek, upeču koře, jo, prostě udělám rajskou nebo svíčkovou, ale po jeho boku jsem se i tu rajskou, i tu svíčkovou naučila vařit úplně jinak, než jsem to takzvaně ošulila do této doby. Záleží mi na tom provedení, aby si ty už bolíkáš a ty se těšíš na ty špecle.
3: Jo.
2: Abychom si, když už to dá tolik práce na Děnkovi, abychom si pochutnali, přesně, i to hezky vypadalo. Přesně. A vařím v podstatě velmi často, ne-li každý den, tak vlastně jakoby obden. Najeli jsme už dávno na teplé večeře, takže vlastně dítě mi vyrůstá opravdu na zdravé domácí stravě, že ač je štílej, dá se říct, je hubenej kluk, tak opravdu jako je to je skvělej strávník a dívat se na něho, jak jako jí, tak je radost.
1: Čili po tobě asi konstitučně.
2: Já mám zase geny po tátovi, který prostě opravdu fakt na talíři jídlo přeteká z talíře.
1: To se dá jen závidět.
2: Je to dobrý vklad, já si toho vážím, teda opravdu super. My máme štěstí, že žijeme ve střední Evropě, kde vlastně můžeme ochutnat cokoliv.
1: Spoustu
2: etnických kuchyní.
1: Přes maďarskou,
2: kuchyní,
1: že jo?
2: Ano. A i
1: slovenskou.
2: I ta naše československá vůbec není špatná.
1: Není.
0: Jste kuchařka v zachlístaném tričku anebo čisté zástěře?
2: Kdo jste viděl moji zástěru? Takhle, ona je čistá, ale vypadá jako špinavá.
0: To maskujete.
2: Ne, teď už teď zrovna mám takovou designovou zástěru, která je pocákaná krví. Vypadá, jak ji podřízla pod svinče, jo. V tom vždycky šokuju návštěvu, když se zrovna na sebe, že proboha, co to máš. Jak přesně, kdybyste hodila něco do škopku z krví a teď to na vás celý by stříklo.
0: Takže přinesete talíř zářivě bílý, úplně jak ještě kuchaři to čistíte okraje občas tím ubrouskem, aby to, co ukápne vedle, aby bylo čisté, tak vy to takhle naservírujete a přijdete v tom krvavém oblečení. To bych se bál ochutnat.
2: Nebálo, no to je takový jakoby legrační a vždycky humor uvolňuje, že jo, přesně, prostě o to jde.
0: Tak jsme rádi, že jsme se něco dozvěděli. Děkuji moc a ať dobře chutná kdykoliv, ať už vaříte sama, nebudete na jídlo do restaurace.
2: Děkuji pěkně. A podobně. Je to velké potěšení jídlo. Života.
4: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: rámci narozeninového pochoutkového roku, 10. už v pořadí. Pro vás máme i dnes další radu z etikety, o kterou se postará Ladislav Špaček. A protože je léto a často i zavařujeme ty plody ze zahrádky a to, co pořídíme na farmářských trzích, možná bychom si mohli říct, jak v restauraci podle bontonu jíst třeba takový kompot. Jak si s tím poradit?
1: Kompot klademe na pravou stranu, vpravo od talíře, saláty nalevo od talíře. To protože salát jíme vidličkou v levé ruce a kompot jíme lžičkou v pravé ruce. Kompot jíme tak, že vložíme to ovoce do úst, ale pozor, je-li tam pecka, tak teď musíme velmi obratně s ní nějak naložit. Ostatně stejné to je třeba, když máme v pokrmu peckovité olivy. Řekněme, že jazykem a zuby pečlivě odpreparujeme dužninu od pecky. Tu pecku potom přisuneme co nejblíže k rtům. Levou rukou dlaní přikryjeme ústa. Pravou rukou přiblížíme tu lžičku, kterou jsme vlastně vložili to ovoce do úst. Přiložíme k rtům, přesuneme na ni tu pecku a stále kryjeme tu lžičku tou dlaní a odložíme na okraj talíře.
0: To znamená, potom, je-li kompot na nějakém počálku, na ten počálek?
1: Nebo? Je-li na počálku, ano, tak ten počálek, nemáme-li podčálek, třeba je-li to, dejme tomu, pecka z olivy, kterou jsme si nabrali na rautu a máme jenom talíř, tak v takovém případě na okraj talíře. No a měli bychom mít papírový ubrousek, který bychom tu ožužlanou pecku přikryli. Je-li to na té kompotové misce, tak budiš, tam se asi nedá nic jiného dělat. Leda, že by tam byl ubrousek, pod který bychom dokázali ty nevzhledné pecky skrýt. To vám radí Ladislav Špaček.
2: Pochoutkový rok. Kulinární magazín pro všechny milovníky dobrého jídla. Slaví 10. narozeniny.

Přestože jsme na konci, zbývají ještě dvě důležité věci. Poradit vám, jak se dostat k naší kuchařce Sladké Česko, což je vůbec největší kuchařka, kterou jsme kdy v rámci našeho pořadu dali dohromady. Najdete v ní 170 receptů, ale jsou to jen ty sladké. Ty, které zaznamenaly největší úspěch, objevily se v našem vysílání. Už jste je třeba našli i v nějakých kalendářích a je tam i spousta receptů, které nikdy tiskem nevyšly. Tak ať vám tahle kuchařka nechybí. Objednat si ji můžete přes stránky Pochoutkového roku, tedy pochoutkovýrok.cz, nebo i přes telefon ve všední dny a v pracovní době. To číslo je 724 819 319. Kuchařku Sladké Česko se 170 soutěžními recepty, výherními, odvysílanými i recepty od poroty vydala Radioservis, vydavatelství Českého rozhlasu. I díky tomu si můžete kuchařku objednávat přes jejich telefonní číslo 724 819 319. A jsme rádi, že tuhle kuchařku pro vás máme i jako odměnu v soutěži. Minule jsem se ptal, co přidal Ivan Vodochodský do náplně zámeckého perníku nově oproti původnímu receptu. Byly to sušené meruňky. Z těch správných odpovědí, které jste nám poslali, počítač vylosoval tyto výherce. Kuchařku Sladké Česko dostane Marie Večeřová z Rudíkova, Františka Raclová z Linhartic a Petr Pilát z Vlčnova. Doufám, že máte radost, stejně jako já. Vždy mě těší, když můžu podepsat knížku a poslat ji nějakému výherci. Tak tyhle tři už své výherce znají. Další tři kuchařky chystáme do dalšího kola naší soutěže, kdy se ptám, jaké kysané zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket. Za A bílé zelí nebo za B červené zelí. Jaké zelí zvolila Naďa Konvalinková do náplně houbových kroket? Jestli si myslíte, že to bylo bílé zelí, pošlete nám soutěžní SMSku Pochoutky mezera A, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na číslo 90 011 04. Bylo to podle vás červené zelí, které Naďa Konvalinková přidávala do kroket? Pak pošlete soutěžní SMSku Pochoutky mezera B, mezera, vaše jméno, příjmení s adresou na stejné číslo 90 011 04. Soutěž končí o půlnoci z úterý na středu. Do té doby si můžete připomenout i zpravidly na webu pochoutkovýrok.cz a vítěze oznámíme v příštím vydání Pochoutkového roku. Ať prožíváte další pochoutkové dny, ať už na pikniku, doma nebo v práci, to vám přeje Patrik Rozehnal a hlavně žijte s chutí.

0: Osobnosti Česka. Představujeme vám významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly. Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. Každé pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
1: Těšit se můžete na lékařku Kateřinu Cajdhamlovou.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem. V pondělí po 13. hodině v našem vysílání.
2: Je 22 hodin.
0: Český rozhlas. Zprávy.
2: Kvůli bouřkám byly dnes v Česku bez proudu tisíce domácností. Regulace cen pohonných hmot v Česku po dnešku skončí. Opatření zavedla vláda v dubnu. V pondělí bude až 25 stupňů, na severu se místy objeví přehánky. U poslechu zpráv vás vítá Josef Mádle. Přes 26 tisíc domácností v Česku bylo odpoledne kvůli silným bouřkám bez dodávek elektřiny. Informovali o tom distribuční společnosti EGD a ČES. Bez proudu podle nich večer zůstávalo asi ještě 3 tisíce odběrných míst. Dodávky měly být obnovené ještě během dneška. Nejčastější příčinou poruch byly spadané stromy a větve, které poškodily vedení. Ceny benzínu a nafty v Česku dnes naposledy podléhají regulaci ministerstva financí. Od zítřka budou ceny pohonných hmot určovat sami prodejci. Třeba na Ostravsku někteří řidiči nakupovali palivo do zásoby.
3: Já dělám i v investicích, takže sleduju burzu, takže vím, že to mají nahoru.
4: Pan Tomáš tankuje plnou nádrž na pumpě nedaleko ostravské ZOO. Podle obsluhy čerpací stanice sem jezdí víc aut už od včerejška. Jinde v centru města přijel doplnit benzín i pan Petr.
5: Jenom 300 jsem, víc nemám u sebe, tak jsem natankoval 300.
4: Pokladní čerpací stanice mi potvrdila, že lidí dnes tankuje víc a taky za vyšší částky. Zastropování cen pohonných hmot skončí dnes o půlnoci. Z Ostravy Natálie Janešková, Český rozhlas.
2: Královéhradecký kraj i v příštím školním roce zaplatí dětem z rodin ohrožených chudobou školní obědy. Aktuálně pomoc potřebuje téměř 1200 školáků. Na tříleté období mezi lety 2025 a 2027 má hejtmanství v rozpočtu vyčleněno přes 33 milionů korun. Rodiče můžou o podporu požádat prostřednictvím školy. O titul Stavba roku Středočeského kraje se letos uchází 46 projektů a budov. Jsou mezi nimi i ty ze Slaného na Kladensku, kde například o školní jídelnu v ulici Na Sadech nebo zázemí atletického stadionu. Do 21. září může o vítězi rozhodovat také veřejnost, potvrzuje slánský starosta Martin Hřabánek z ODS.
6: Každý hlas je pro nás zároveň oceněním práce všech, kteří se na přípravě a realizaci těchto staveb podíleli. Do soutěže jsme se zapojili proto, že chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat. Sport.
2: Barbora Krejčíková vyhrála tenisový turnaj WTA v Aténách. Ve finále porazila domácí Marii Sakkariovou 7-6 a 6-3. Krejčíková získala 9. singlový titul kariéry. Zároveň je to její první trofej od vítězství ve Wimbledonu v roce 2024. Příští týden má nastoupit na turnaji Prague Open na pražské Štvanici. Pořadatelé ji nasadili jako dvojku za Marii Bouskovou.
0: Počasí.
2: Pondělí bude na jihu většinou polojasno, na severu bude více oblačnosti a místy se objeví přehánky, hlavně na horách. Teploty vystoupí na 18 až 23 stupňů, na jihu Moravy až k 25. Večer pak bude oblačnosti i srážek ubývat.
0: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Zelená vlna.
2: Nohu z plynu v pražské výstavní ulici, havaroval tam cyklista, záchranáři mu poskytují první pomoc. Na D1 u 296. kilometru ve směru na Brno je po nehodě překážka na vozovce. I tam projíždějte opatrně.
0: Zelená vlna. Zavolejte i vy 800 553 553.
2: A teď už vaše oblíbené hvězdné návraty.
0: Hvězdné návraty.
7: Jeho málo, vlastně ho nikdy není vůbec dost. Málo kdo se mu vyhýbá, umí potěšit a některé situace přímo zachrání. Tak to je humor A právě skrze něj se dnes takzvaně podíváme na život jedné herecké hvězdy. Ať i vám přinese hodinu plnou radosti a legrace, to si přeje Patrik Rozehnal.
8: Jenom jestli, jak se patří, způsobilej do díla.
7: Já? Vždycky. Tak předně, vítám vás a přeju dobrý den.
8: Nápodobně.
7: Našel jsem si o vás řadu krásných ukázek a faktů.
8: Koukněme.
7: Narodila jste se 10. dubna 1946 v Praze, ale vypátral jsem i další věci.
8: A to jste zrovna neměl na práci něco užitečného?
7: No, mým úkolem je posluchačům nabídnout povídání a humor, Jaruško.
8: Takovýhle pomenování jsme si přeci neujednali.
7: Pardon, tak co kdybych vám říkal Jarušenko?
8: I jo, to můžete.
7: Zůstal bych přesto pokorně u Jaroslavy Obermajerové, která nás pobaví. Zdržíte se s námi aspoň tu hodinu?
8: I ne, mám málo času.
7: Tak nenechte se přemlouvat. Podívejte, kolik tu máme ukázek z archívu. Vezmeme je spolu do studia.
8: Dicinky, radši sama.
0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komedii.

0: Dnes to bude příběh ženského života. Příběh herečky, hvězdy, která v mládí byla i sexy symbolem. Jaroslava Obermajerová nás dnes bude bavit.
1: Hvězdné návraty.
0: Tahle rodačka z Prahy spatřila světlo světa v roce 1946. Její tatínek prý byl podobný herci Karlu Hegerovi a lidi si ho často s ním také na ulici pletli. Maminka a tatínek se ale brzy rozvedli, to když malé Jaroslavě byly pouhé 4 roky. A tak se na její výchově podílela především maminka a taky babička.
2: Ale já jsem byla na Žižkově, tam bylo teda pole před náma, to je pravda. Ale pak jsem byla jedináček, tak mě maminka hlídala strašně a babička teda. Takže já jsem moc nikam nesměla trajdat, tak na dvorek tam na zadní s kamarádkama. V těch 4-5 letech, ale já si strašně málo pamatuju. Já si jenom pamatuju,

0: ty babičky jsou hodný na ty vnoučata, příšerný, tak mě tam vzala a hrozně se mi líbilo, ty, jak se vyčili u té tyče, takže jsem zase otravovala, že tam chci chodit a tam to ještě tenkrát to byl rok 51, dejme tomu, jo, 50-51, takže to ještě bylo, no před chvílí, soukromí vlastně na půl studio, jo, takže to měla taková úžasná, krásná paní, který se říkalo Madame Remislavská a její manžel, pan Remislavský, což byl vlastně polského původu taneční mistr, ale velmi, velmi dobrý, uznávaný i choreograf on byl. A oni to vedli. A ta Madame tenkrát řekla babičce, že jako jsem na to malá, že berou stát od 5 právě, nebo od 6 dokonce. A já jsem tak otravovala, že mě vzali. Platilo se asi krvavých 10 korun za hodinu nebo něco takového, dvakrát týdně. A tam si myslím, že je prapůvod toho, že jsem takhle dopadla špatně, že furt někam jezdím, něco říkám, pak jsem začala tím baletem a teď z toho mám to, že třeba jsem v Plzni najednou a včera v Luhačovicích a pozejtří v Brně, což je teda opravdu hrozný.
1: Už od útlých dětských let se Jaroslava Obermajerová zamilovala do baletu. A tak se na jevišti objevila už ve svých 10 letech. Bylo to v Národním divadle, kde tančila v operách a baletech. Baletu pak nechala a začala se zajímat o herectví. A když se rozhodovala, kam jít po střední škole, tak jednoznačnou její volbou byla Damu. Už během studií dokonce hrála ve filmu, jak kdysi vzpomínala v talk show Tomáše Magnuska.
0: V mým prvním, úplně prvním filmu, tady vedle kousek na Barandově, tak jsme hráli s mým milovaným kolegou, který už nežije a tenkrát to byl můj první kluk, jo. Jsme byli spolužáci, Pepíček Čáp. Tak jsme dostali nádherný dvě role ve filmu, který se jmenuje Souhvězdí Panny. A bylo to podle novely, která se jmenovala Ošetřovna, to psal pan Uhde, scénář. A my jsme hráli milence, ale on byl jako na vojně a mě propašujou do těch kasáren, což mě propašoval Puchold a Vimr a takový lidi, kuchař pan Libíček, důstojník pan Adamíra, Ruda Jelínek, jo. Prostě takový zajímavý lidi. Já jsem byla ve druhém ročníku na Damu a tam byl jediný zádrhel, že tam musela být aspoň jedna cudná postelová scéna. Proto říkám, že jsem se pak už jsem točila dál přes tu postel. To tam, a dokonce byl ten film Brej zakázaný. Já tam byla jenom do půl těla a jenom vteřinu. Fakt to není dlouhá scéna. Jo. Ale hrozně ráda na to vzpomínám, protože tam mě pan režisér Brinich a pan kameraman Kališ vlastně naučili, co je filmová práce, jak se chovat před kamerou. Víš? Což jsem měla takový náskok v tom druhém ročníku a hrozně ráda na ten film vzpomínám. I s tím, že jsem například měla tenkrát, myslím, 120 nebo 160 korun za filmovací den. Jako posluchačku, víte, 160 korun, to něco bylo. A ten den, co jsem se slíkla, to fakt jenom půl dne trvalo. Pan režisér všechny vyhnal z ateliéru, aby jsme se nestyděli. A já jsem za ten filmovací den, kde jsem ukázala prsa, dostala 400.
1: A teď za legrací, se kterou je taky Jaroslava Obermajerová spojována. Jedna ze scének ze Zlaté mříže v režii Jiřího Adamce nazvaná Sobotní návštěva. Uslyšíte i Laďku Něrgešovou a Pavla Kikinčuka.
2: Ježišmarabože, ta hlava mě bolí. Proč ta hlava tak šíleně bolí?
3: Protože jsi se včera ožral jako dobytek, miláčku.
2: A co to povídáš, prosím tě? Od dětství jsem měl k alkoholu bytostný odpor. No. Kdykoliv dala maminka do koláče rumovou trest, tak jsem zvracel.
3: No, včera v taxíku taky.
2: Co to povídáš, prosím tě, to je nesmysl. V životě se mi neudělalo špatně ani na Loch Nesse, na tož v autě. Zvládnul se mi pohled do hrnců ve školní jídelně. Dokonce i do tvý kuchyně. Promiň, já už se musím.
3: Druhý dveře vlevo! Kroci, když to neumím, tak nechlastám, ne?
2: Promiň, stihnul jsem to jenom k těm prvním dveřím.
3: No včera se byl teda větší hrdina, miláčku. Když si fláknul s tím nazrzlým slizounem mozem, tak jsem měla konečně dojem, že jsi kus chlapa.
2: S jakým nazrzlým slizounem?
3: No počkej, já myslela, že ho znáš, když jsem mu říkal Pikachu, ty starý opruze.
2: Ježišmarja, to byl můj šéf.
3: No tak vidíš, že ho znáš. Co jsem říkala?
2: No jak mu to zítra v

0: A si vysvětlím.
1: Klid, já myslím, že mu nebudeš muset nic vysvětlovat. Když ho zvedali ze země, tak myslím, křičel dost jasně, že už se do práce rozhodně obtěžovat nemusíš.
0: Ježišmarja, co jsem komu udělal?
1: Právě, že nic si neudělal. Já vyštvu manžela s dětma k babičce na Šumavu na celý víkend, aby jsme ho měli pro sebe a ty jediný, na co se zmůžeš, je pozvracet mi přecí.
0: Ale no tak, ty můj miláčku, no ty moje Vílo a Málko, ty moje maková panenko. Hele, víš co, uděláme si hezkou sobotu. Jenom my dva, sami my dva, jo?
1: Hezkou sobotu, jo?
0: No ano.
1: Jak si to jako představuješ?
0: No, já nevím, já si tady takhle pěkně hezky natáhnu, jo? Takhle ty mě uděláš nějaký dobrý kafičko, pak se spolu napapáme, pak na nás přijdu takový ty lehtivý myšlenky, no? Hele, víš co? Já ti udělám racuchyla, jo?
1: Během vždycky skočím.
0: No, protože jsi taková moje panenka, skákavá, taková moje žabíčka. No.
1: Ty jsi teda roztomilej.
0: No, já vím.
1: Ty jsi úplně jiný než můj Jára.
0: Co to je? Někdo zvoní asi.
1: No ne, to by mě nenapadlo.
2: Tak otevře mi někdo. Nejdřív si pozvete maminku a pak děláte, že nejste doma.
1: Ježi Kriste, to je týně, já jsem na tu babu úplně zapomněla. Dělej, schovej se někam.
0: Ne.
1: A nebo ne, vypadni, ale honem.
0: No počkej, jak mám bude tebe vypadnout?
1: No oknem, ne.
0: Ale blázni, jsme v 10. patře.
1: Ježi, jenom 9. Dělej, skákej.
2: Já vím, že jste doma, máte klíče v zámku.
0: Počkej.
2: Koukejte mi otevřít.
1: Hned, maminko, já jsem ve vlně. Schovej se, dělej. Ježi, to nikdy se a drž hubu.
2: Nejdřív mě pozvete a pak mě necháte stát na chodbě jak nějakýho žebráka.
1: Promiňte, maminko, já jsem se zrovna koupala, když jste strkala ty klíče.
2: Sobotu.
1: Do dveří.
2: Poledne. No teda, já jsem Jarouškovi říkala, neber si ji, ta je nějaká divná. Měla jsem pravdu. S úklidem ses taky, koukám, zrovna nepřetrhla. Já se nedivím, že spíš až do oběda, když skrz okna není pro tu špínu ani vidět.
1: Dáte si něco, maminko?
2: Neobtěžuj se, děvenko. Já nebudu riskovat, že zabloudíš cestou do kuchyně. Ostatně, Jaroušek si mi stěžoval, že má nejmín 3x v týdnu k večeři šproty. Já se divím, že mu ještě místo uší nerostou žábry.
1: No,
2: on byl totiž ode mě zvyklý na teplé večeře.
1: Ano. Přesně tyhle zlozvyky se ho snažím postupně odnaučit.
2: Nebuď hubata, hlavně ne před dětma. A kde vlastně jsou a kde je Jaroušek?
1: Jeli na víkend na Šumavu, k mojí mámě.
2: K tý starý megeře, co krade v samoobsluze droždí, jo. No nic, nechci se tě dotknout, je to nakonec tvoje matka, ale co já budu dělat s tím štrůdlem, který jsem Jarouškovi přinesla?
1: No? Maminko, dobře víte, že štrůdl nejíme, Járu po něm pálí žáha.
2: Podívej, ty ho jíst nemusíš, ale Jarouška po mým štrůdlu žáha nikdy nepálí, děvenko. Po mým štrůdlu teda ne.
1: Neposadíte se, maminko? Asi ne, že?
2: Ne,
1: to radši
2: ne.
1: Není, že?
2: Ne.
1: Nezdržíte se dlouho, že ne?
0: Leďka se jenom chtěla zeptat, když konečně vypadnete. Pro mě jste úplně cizí ženská. Moje tchyně nejste, takže já se vás vůbec nebojím. Jo, a taky bych vám chtěl říct, že tady Laďka už taky nebude dlouho vaší snachou. Jo, takže se k ní chovejte jako stará hodná paní a ne jako zátchyně. No. A toho vašeho synáčka je mi taky líto. Ale jenom proto, že mu řídí manželství taková semetrika jako jste vy. No vážně, to by nevydrželo ani zvíře, na tož člověk. A taky buďte ráda, že mu tady zahřívám bačkory, pyžamo a postel. Hlavně tu postel, tak. No. Tak teďka jsme si pěkně popovídali a už můžete jít. No, no zvedněte se. Nekoukejte na mě jako suvá, je to. No. Tak běžte, naschledanou. Tak, no. No. Tak. No, je venku, no.
1: To jsi neměl, Láďo. To jsi neměl. Oh. Láďo, ty ji neznáš. Ta symetrika je schopna mě udat na lince pro týraný tchýně. Co budem dělat?
0: No co, no? Uděláme si hezkou sobotu. No.
1: Bezla.
0: Je sobota, ne? Dávají v televizi Zlatou mříž.
3: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
1: Životem herečky Jaroslavy Obermajerové se probíráme a bavíme se nad tím. Po absolutoriu DAMU nastoupila do kladenského divadla Jaroslava Průchy, zůstala tam celé 3 roky a zároveň hrála i v divadle v Mladé Boleslavi. Tehdy ta divadla byla spojená. Od roku 1970 byla přes 20 let v divadle EF Buriana v Praze a vzpomínala často na své kolegy a také, co ji jako mladou herečku naučili. Byly to třeba i herecké pověry. Víte, že pokud herec při představení ztratí botu, tak podle pověry to znamená, že se na scénu ještě vrátí. Případně, že ho čeká velký divadelní úspěch.
2: S tou botou je to spíš, mě zase naučila paní Budínová, Slávinka, s kterou jsem dlouho, 20 let byla v divadle EF Buriana, než ho zrušili. Tak ta mě naučila, že jsem si koupila jsem si nějaký ťapky naproti v Bílý labuti, že to bylo divadlo naproti Bílý labuti, a jsem si koupila nějaký botičky rychle na přezutí a takhle jsem položila tu tašku na ten stůl. No ta mě dala, ta Budínka, říká, opovaž se, boty na stůl v divadle nesmějí přijít, to ti lidi vykopou. To je prostě pověra taková divadelní, a tak se to do mě zažralo, že ani doma bych nedala ani čistou botu prostě na stůl, jo. Protože boty na stůl nepatří, je to pravda, je to logicky, a v divadle teda dvakrát ne. A pak mám teď, jak máme takovou hru, jezdíme s kolegyněma, takovou hezkou hru, a tam jedna ta kolegyně, když jako se líčí, nebo tak má ve zvyku si pískat. A to zas taky mě ta Slávinka Budínová naučila, že se teda v divadle nepíská, protože se vypíská představení, že jo. A já úplně vždycky sebou škup, říkám, já nepískej, je to, jako, ona je to blbost, jo. To jsou takový ty divadelní, jakoby, pověry. Ale když vás to naučí starší kolegyně, který si vážíte a teď jako mladý vám to řekne, jak já si to pamatuju prostě na dosmrti a už bych v životě se nespronevěřila, když slyším někoho, jak píská, nebo jde na jeviště s čepicí, nebo s cigaretou, nebo to tak vždycky jako jsem z toho taková nervózní, no, protože už jako hodně pamatuju a říkám, měla bych ty mladý vychovat, ale oni dneska ty mladý na nás moc nedají, na nás starší. Ono jim to jedno. To my jsme byli takový ještě jako vychovaný, že jsme ty starší kolegy poslouchali docela.
1: V době, kdy vstoupila do angažmá v divadle EF Buriana, začala také docela dost točit. V roce 1971 třeba s režisérem Antonínem Dvořákem klasické dílo Bratří Mrštíků Maryša.
3: Chceš bílý nebo černý? Nesu ti černý.
4: Černý mě jde. Sladila jsi to?
3: Zapomněla jsem.
4: Od kého je káva?
3: Od Žida.
4: A proč ne ze spolku?
3: Měli zavříno.
4: Tohle je stuchlá, nebo co?
3: Pojedeš na Panský?
4: No na Panský, proč se ptáš?
3: Tak, aby dříví bylo suchý. Včera jsme nemohli ani zatopit. Co chceš?
4: Proč jsi na mě taková zlá? Co pak nemůže být u nás jináč? Ubíde ti, když se na mě vlídně podíváš? Poslouchej, Maryšo, já na všechno zapomenu. Nic ti nebudu vyčítat. Nikému nebudu hrozit. Jen když trochu lepší vůlu budu vidět u tebe. Nevíš, jak to člověka bolí. Tak jsem si zliboval, až budeš moho ženo, všechno pro tebe udělám, nic ti neodepřu. Jenom, abys byla u mě šťastná, spokojená. Zatím podívej se na sebe. Na hromech líháme, na hromech vstáváme. Jděte ho třeba, musí to tak být. Co onem tvý srdce žádá, nic ti neodepřu. Všechno pro tebe udělám. Když ti pěkně prosím. Mám přece děti. Co z nich bude, když budou vidět, jaké vedeme život?
3: Sedni a pij. Co jsi nedopil?
1: Ve stejném roce měl premiéru i další velmi úspěšný film a komedie Václava Vorlíčka Dívka na koštěti. Tam si Jaroslava Obermajerová zahrála zdravotní sestru. Na středisko přichází Saxána a Jan Hrušinský.
5: Tohle je Kudláčková.
6: Těší mě.
5: jsem švagrová děda vševěda.
6: Vážně, já jsem původně čarodějnice. A? Taky čekáte na ucho.
5: Ne, já čekám na Krištofa Kolumba.
6: No, vidím, že si budete dobře rozumět.
1: Věděli jste, že na konkurzu na roli Saxány byla kdysi i Věra Špinarová? A taky prohlásila, že kdyby tehdy tušila, že se z toho stane takový hit, tak si myslí, že by se její život ubíral určitě jinou cestou. Takhle jí prý ale zbyly jen slzy pro pláč a tichá závist, když v televizi viděla Saxánu. Mohla to být totiž ona. A ještě jedna zajímavost z natáčení. Ta maska Napoleona, ve které Jan Hrušinský přišel právě do té ordinace lékařské, mu dávala docela zabrat. Tím, že ji měl přilepenou na hlavě, měl potíže s dýcháním a taky ze závanu barev. Když pak Jaroslava Obermajerová vstoupila do nemocničního pokoje a viděla samotnou hlavu Jana Hrušinského, tak se zděsila a vyprávěla to svému doktorovi.
7: Jste prostě přepracovaná. Já v takovém případě vidím ovce. Nebo krávy.
3: Pane doktore, ta hlava mluví. Je to mladý Bláha?
5: No nastar.
7: Ale uklidni se, hofu, jako lékař přece vím, co je možný a co ne.
3: Ta hlava mluvila s tou Kudláčkovou.
5: Ježiš.
7: No a? Co? No tak se na to budeme podívat.
1: Tak to byla mladá Jaroslava Obermajerová. Už od mládí si dávala pozor, aby měla po svém boku slušného člověka. Tedy muže s rozhledem, vychováním a různorodými zájmy. Rozhodně prý nechtěla nikoho, koho by zajímala jen jeho práce. Ale na vdávání příliš chuti neměla. Vždycky prý přišlo směšné, že se každá holka třese na to, aby si na sebe oblékla bílé šaty se závojem a vyrazila k oltáři. I když tohle jí taky potkalo. Bývalým manželem Jaroslavy Obermajerové byl Richard Čech, který pracoval jako číšník a taxikář. Manželství ale trvalo jen krátce, kolem 2 let. A herečka sama označila den svého rozvodu za jeden z nejšťastnějších dnů svého života. Z tohoto svazku má i syna Jaroslava. Ale zpátky k našim ukázkám. A protože jsme pořád o humoru, co třeba nějaká anekdota Jaroslavu?
2: Já nesí řeknu hezky, ale možná, že ta by se vám mohla možná líbit. Pán přijde k baru dát si skleničku. A na rameni mu sedí vrána. Bych prosil tu vodku. Teda 2. Dá si panáka, vrána 2. A ještě, a teď to otočí asi 6krát a začne být už takový padá z toho baru takhle. A to se právě líbilo, ten kolega měl takový hezký nos, on to dělal. A ta vrána takhle furt, že ještě si dala, jo, furt ukazuje na ty flašky, že ještě chce a ten barman říká, teda nezlobte se, co to máte za zvláštní, teda za zvíře, jako já už vám ani nenaleju, ale ona furt sedí na tom rameni a ten pán říká, víte, já jsem totiž rybář. Já jsem tuhle chytil tu zlatou rybku a ona furt, že bych měl říct nějaký přání a já jsem si přál ptáka, který hodně vydrží.
0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: úsměv vždycky něco vyžaduje. Ale určitě i dobrého herce, který vás pobaví. Tím je dnes Jaroslava Obermajerová.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Účinkovala i v seriálech, jako Byl jednou jeden dům, 30 případů majora Zemana, My všichni školou povinní, Synové a dcery Jakuba Skláře, Přítelkyně z domu smutku, Život na zámku, Hraběnky, Ulice. Zdálo by se, že je ostřílenou herečkou, ale přesto si zachovává do konce svého života i jistou formu trémy.
2: Jarunko, nervy jsou prevít.
3: To už říkával můj pradědeček. Tomu se vám jednou udělalo na noze kuří oko.
4: Ale prosím vás, kuří oko.
3: Ale počkejte, nechte mě domluvit. Na tom kuřím oku se mu udělalo ječný zrno. A do toho ječného zrna se mu dal námel. Takže z toho pak měl nervy ty v tom, v kutně.
2: V putně. Kutna to je...
3: Já vím, jak se tam skládá na zimu dříví.
2: To je zase kůlna. Vy mi připomínáte mýho dědečka. Tomu doktor řekl, ať vás dá babička do postele a vypotit. Aha. Tak děda přišel domů a povídá, babi, máš mě dát do postele a vyfotit. Zkrátka nervy. Nervy jsou neřád a nezahrávejte si s nima.
3: Já se s nima zahrávám. Teď já ani nevím, kde je mám.
2: No to je dobře. To je moc dobře. Protože jak člověk pozná, kde co má, tak si s tím začne zahrávat a je zlé. Znáte ten případ z toho dívčího kláštera, jak se tam jeptišky napily a potom...
3: Ne. Nevyprávějte žádný hambatý věci.
2: Jaký hambatý? Pili vodu a dostali tyfus.
3: Fuj, to je tedy tak na ty moje nervy.
2: No teď vám to zrovna povídám. Nezahrávat si s nervama. To byste potom musela do lázní.
0: Tohle byla ukázka z roku 1979 a bylo tu doporučení na lázně. Ty dostala mnohem později Jaroslava Obermajerová jako dárek od svých přátel k narozeninám.
5: Tak já jsem tam jako jela a bylo to strašně hezký nakonec v tom, že byly krásný dny a oni si mysleli, že mě zamknou, že mě budou masírovat. Já jsem všem řekla, že to nechci, že se zaprvé potřebuji vyspat, že nepůjdu v 9 na nějakou pitomou masáž, jo. A že hlavně se chci jít vykoupat. Tak jo, prej bazén máme, představte si venku 30. A oni měli dole bazének, takhle malinký, s teplou vodou. No tak to jsem zase ječila, že já se chci normálně zaplavat v nějakém bazénu. Tak to jsme pak někde kus dál našli. Protože bohužel v těch Velichovkách nádherný místo na bazén a on je spustlej a zničený. No jako dneska mnoho věcí. Jo, ale nakonec se mi to líbilo, jsem se tam vyspala, ale jako se říká Ježíši, oni vás masírují lávovejma kamenama, já jsem větší kravinu neviděla. Ten kamenem po mně jezdí, proč jako? Říkám, vemte to rukou, nebo já jdu pryč, no hrozný, jo. A to jsem to teda měla jako dar zadarmo. Ale představte si, že jsou lidi, že tam jedou a tu masáž si koupí a ona stojí 700, nebo strašný prachy, jo. Já to vůbec nechápu, proč to dělají ty lidi, no tak jako někdo to třeba, pak mě zabalili do toho bahna, do toho já jsem se štítila strašně a chtěla jsem hned ven, že jo, říkám, ježiš, to je horký, proč, tak vás jsem špinavá, on prej tak si čtět, říkám, no když mám ruce od bahna, jak si můžu číst a byla jsem asi 5 minut v tom bahně a říkám tomu pánu, ještě chlapi tam dělají, jo, říkám, hejte, vyndejte mě a on, no tak jo, tak pojďte. Helejte, oni nemají regulovaný sprchy, on tím horkým bahnem v tom horkým dní mě horkou vodou mě spálil skoro. Říkám, dejte to studeně, říkám, to nejde, to je centrálně. Fakt, a to bylo tak vařící voda, kterou, no tak se, fakt, to mě zničilo totálně, říkám, tak aspoň vím, že nemusím do lázní.
0: Ale vraťme se ještě k té paměti, která je pro herce, tudíž i pro Jaroslavu Obermajerovou, tak důležitá. Aby se herci naučili svůj text, mají různé metody. Buď je to opakované čtení bez emocí, dělení textu na menší úseky, spojování replik s pohybem a podobně. A když už se to naučí, tak záchranou, proto kdyby jim text vypadl, je často i nápověda. Jaroslava si dokonce pamatuje ještě tu klasickou nápovědku v Malé budce na jevišti.
5: No, nakladně ještě byla taková, ale byla trošku zapuštěná. Nevím, jestli ji zachovali, já si nepamatuju, když taky byly tam úpravy v tom kladenském divadle. Ale byla tam v prostředku taková, paní nápovědka strašně, já si strašně pamatuju, ona byla taková hodně hubená, Zdeníčka Šartová, která teda pila rum. Ona hrozně pila rum, ona měla ráda rum. A ona právě byla úžasná, protože teda pod tím rumem, že jo, tak jako sledovala tu knížku a když někdo nevěděl, tak mu řekla Vémeno. Zas to nevíš. A teď to začala hledat v té knížce, takže celkem nebyla k ničemu, jo. Ale byla hrozně roztomilá paní. A jednou, to mě teda kolegové vyprávěli, jsem bohužel nezažila, ale to musel být, jak ona byla hubeněnka, tak jako začínalo představení, ona si lezla do té boudy a najednou jako viděla, že jde ta opona nahoru, že tam ještě není připravený někdo. Ona chytla se té opony, aby ji jako zadržela, oni vytáhli nahoru. Ona křepala těma nožičkama.
0: Kromě filmových a divadelních rolí se Jaroslava Obermajerová užila i těch televizních, v nejrůznějších inscenacích. V roce 1971 třeba v režii Antonína Moskalika vznikla komedie nazvaná Klícka o bytu ve starém domě, který obývá početná rodina. Maminku tam hrála Stella Zázvorková a měla 3 dcery, z nichž jedna tam bydlí i s manželem a dítětem. No a mladí chtějí vlastní byt. Stella Zázvorková ale celou rodinu až nevybíravě diriguje. Chce stávající byt vyměnit za větší.
4: Děláš, jako bych za všecko mohl já?
6: Taky, že jo. Musí počkat, až dostaneme svůj byt.
4: No pokud vím, dávat se chtěla ty.
6: Protože jsi mi udělal dítě.
4: Protože jsem ti udělal. To přece není pravda.
6: No není, ale mysleli jsme si to.
4: No myslela jsi to. No dobře, tak za všecko můžu já. Ty myslíš, že takhle žijeme sami?
6: Ale já jsem takhle nechtěla žít.
4: A já snad jo.
6: Já jsem chtěla začít třeba z vodničeho, ale začít, víš, muset jít koupit hrnec, aby jsme měli v čemu vařit vodu.
4: A co vodu?
6: Co já vím, třeba na okna, nebo na čaj. To už je všechno pryč.
4: Ale ne, to ještě všechno přijde.
6: A nic nepřijde, všechno už bylo. Ale jak? Ty si myslíš, že se dá všechno smazat a začít znova, až dostaneme svůj byt, prosím tě. Podívej se ten hrníček.
4: Kde?
6: Z toho ještě pila maminka, když byla malá, i ten nočníček vydržel, i ta postýlka. Já jsem si nikdy nemyslela, že ještě mý dítě bude spát v tý hnusný, pohryzaný postýlce, protože ta stará ještě dost dobrá nesmí se vyhodit.
4: Jo, jsem. Díš, že je po dědečkovi. Ještě, že nám ukradli ten kočárek, víš?
6: No, ten byl hrozný.
4: Ty nenechala si ho někde schválně? Co?
6: To víš, že jo. Co? Co pak by ho někdo ukrad?
7: Co je? Představ si, co jsem našla. Podělej se. Hotel Národní dům Tábor. 18.2. Měla to v tašce.
6: Kdo?
7: Blanka. Dívala jsem se jí do kalendáře, jenomže ten den měli být s Vendou na té Šumavě.
6: Mami, jak ji můžeš takhle špehovat, já nevím.
7: Já ji nešpehuju. Dělala jsem ji pořádek v tašce a koukám se, co můžu vyhodit a co ne.
6: No jo, ale koukat do kalendáře, víš.
7: Dívám se jenom, kde tenkrát byla. Tak člověk ji pošle, aby tam na ní dávala trochu pozor a ona zatím sama a ta Venda jí kraje. Tvrdila, že byli spolu na té Šumavě.
6: Ty jsi si ptala?
7: No, před chvíli. No,
6: tak vidíš, třeba to ani není její, no.
7: To bylo, slečna Kučerová, KČS 86, no, s kým tam asi byla?
6: Ale prosím tě, s kým by tam mohla být?
7: Prosím tě, dvoulůžkovej pokoj.
4: Ali.
6: Už jdu.
8: Zavři. Představ si, že matka už ví o tom táboře. Jak na to mohla přijít?
6: Našla Blance účet z hotelu.
8: Co zřekla?
6: Co bych jí řekla? Já jsem ani nevěděla, že jste tam spali.
8: Oni mě vzali až na druhý den.
6: Ale můžu tě uklidnit, že v tom nejedeš. Matka si myslí, že tam Blanka byla s nějakým chlapem.
8: Kriste, pane, s jakým?
6: To se zeptej matky.
8: Ježíš Maria, já se zblázním, tak když jí zlikviduje všechny nápadníky.
6: Blance už je to jedno.
8: Ale mě ne.
6: To máš těžký.
8: Hele, dej si bacha, rozumíš, Blanku už přemohla, teď je řada na tobě. Budeš tak dlouho čekat na kvartír, až už ti nebude nic platnej.
6: Ještě ty mi to připomínej.
8: No tak proč si ho sem, Ježíši Kriste, brala, když si to musela vědět, co se tady bude dít.
6: Co jsem mohla dělat?
8: Jože, ještě, že jsem si vždycky myslela, že to budeš právě ty, kdo nám všem ukáže, jak udržet matku v patřičném odstupu, víš.
6: Můžeš to zkusit.
8: Proč já?
6: Protože jsi na řadě.
8: Já jsem v životě nikoho nepřivedu, rozumíš? A tě radši ze mě stará pana.
6: To si teda řeknem.
8: No, svatební noc v tomhle kvartíře, prosím tě.
6: Pst. Ty seš ale drzá.
8: No, na to ještě doplatím, víš.
6: Trhni si nohou, Vendulko.
8: No vidíš, že to jde. Ještě abys to tak řekla matce.
1: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.

0: Ještě jedno setkání s Jaroslavou Obermajerovou v ukázkách, které jsme si pro vás nachystali do našeho přehledu herecké práce.
1: Hvězdné návraty. Příběhy českých herců a komiků.
0: Zahrála si i ve filmech jako Žert, Kladivo na čarodejnice, Radus a Mahulena, Babička, Marečku, podejte mi pero, Což takhle dát si špenát, Smrt stopařek, Vážení přátelé. Ano, v režii Dušana Kleina v roce 1989, kde si zahrála soudružku s Pišákovou. A ta je v pokoji, v ubytovně, řekněme na randeti s Jiřím Kodetem. A do otevřeného okna cituje budovatelské básně.
2: Průser, průser, to nám ještě chybělo. Vezmi harmoniku a pojď.
3: Až do Antarktidy má píseň doletí. Mír lesu.
2: Hovno do Antarktidy. Kousek odsuť má chatu. Krajskej tajemník. Ta Spišáková žve jako kráva.
3: Mír chatrčím, jeslím. Jsi můj římský, jsi můj Korsakov soudruhu. Střej ze mě všecko. Čest práci každé, která dobro plodí. A...
2: To už hraj, nebo bude průser.
4: Já ti ho tam našroubuju. Já ti ho tam dám.
2: Co blbneš? Černý muž pod byčem.

0: Jaroslava Obermajerová hrála také v Bastardech, ve Vrázkách z lásky a hrála i pro děti v mnoha pohádkách. Díky filmům také reprezentovala naši kinematografii i v zahraničí. Poprvé v roce 1969 ve Španělsku na filmovém festivalu v San Sebastiánu. Moskalikův film Dita Saxová tam tehdy získal cenu Stříbrná mušle. Cestou tam si jí ztratil kufr s veškerou její garderobou, ale naštěstí se našel těsně před oficiálním převzetím ceny. A 3 dny před odjezdem dostala 2 malá štěňata foxteriérů, které měla předat jednomu známému sportovci v Československu se vzkazem od fanouška. Tuhle ochotu pak ze srdce proklínala. Měla starosti s krmením, s každodenním omýváním znečištěných koupelen v hotelích a taky obtíže s dopravou v letadle. Největší problém ale byl v Praze najít náhradního majitele, protože v rodině sportovce pro ně neměli pochopení. To Jaroslava Obermajerová se později stala nadšenou pejskařkou. Jak se svěřila i v našem rozhlasovém pořadu, vzpomínky nám zůstanou.
1: Zvláštně jsem se stala i kočičářkou.
2: Kočičářkou?
1: Ano, protože nám jednou přišel na zahradu takový mourek, asi 2 roky. A tak jako syn, protože má rád taky všechny, tak ho pak přines v náručí a číje a to no a na vsi, že tak a neříkal, jo, tak si se, tak jsem mu dala nažrat. Já všem, dělám 2 věci. Všem dám nažrat a pak je taky všechny vykastruju hned.
2: Tak nepřijedu.
1: Jo, no, jo,
2: už jsem chtěl, ale nepřijedu.
1: Kastruju, jo, to je lepší.
2: To je jako fakt ne, opravdu ne.
1: Takže hned jsem to, nebylo hned, to bylo asi za měsíc.
2: Budu až mě tam, jo, tak ale, to jo, na týden přijedu, ale pak odjedu.
1: Pak odjedete. A on byl takový strašně přítulný, což ty kočky venkovský nejsou, že jo. On fakt se odstnul tam opravdu doteď, nevíme, jako jak. Jenomže za 2 dny, a to bylo zajímavé, že můj pejsek, já mám krysařičku malinkou a hrozně přítulnou a hodnou, ale kočky samozřejmě nesnáší. A takhle, když přijde na zahradu kočka, tak ona hrozně začne štěkat, dělá zlýho psa, což je směšný, tak malýho vrčí. A když ta kočka se zastaví, jo, tak ten můj pes taky, protože už se začne bát, jo. Ale řve a naježí se, ale neudělal by nic, ale musí vyštěkat. On za 2 hodiny toho kocourka dělal, já si myslím, že oni si ty zvířata myslí, ten pes, že si myslí, že to je pes a ta kočka si myslí, že je kočka. Jo? Že oni se tak na sebe prostě najednou zvyknou a bylo to fajn. Tak jsem říkal, tak syn tam stejně bydlí, tak mu dal, tak máme i kočku, i psa, to je jedno. A hned za plotem sousedi takhle mají slepičky a oni ty sousedi jsou trochu sociální případy, tak mají takový jako bordel a moc nejedí, nebo co, tak ty slepice mají hlad furt, tak je krmím. A teď mají velký psa, který mu říkají Ozák a ten furt kouká na mě přes ten plot. Tak ho taky krmím. No, takže já to mám moc.
2: Když přijedete na chalupu k Obermajerům, stoupnete si k plotu a budete se divně koukat, tak Jaruška vás nakrmí.
1: Určitě.
3: A vykastruje.
2: To je ta horší půlka, prosím vás. Takže po jídle hned pryč.
0: Jaroslava Obermajerová se etablovala samozřejmě i v dabingu, stejně jako už mnohem starší v muzikálech a v zábavných pořadech. Z jednoho takového z televize Barrandov bereme i ukázku o angínovém bacilu. Spolu s ní uslyšíte Oldřicha Navrátila.
4: Bílá krvinka u telefonu. Cože? Nebezpečí nákazy angínou? Beru na vědomí, končím. A! Stůj! Angínový bacile! Tady bílá krvinka. Objekt jsem zneškodnila, krevní destičkou jsem ho umlátila. Končím. Nehejbej se vůbec! Nehejbej se, táhni odsud! Tady od tuto angínu nikdo nestojí!
5: Poslechni, proč to tak dramatizuješ? Já si hledám jenom svůj nový domov.
4: No. Ty umíš jenom infikovat. Táhni, táhni.
5: Nesmíš taky věřit všemu, co tě nakoukají lidi. Jsou to bezcitný, nezodpovědný hovada. Ano, oni vás chtějí vymítit antibiotikama.
4: Dobře vám tak. Všechny jenom štvete, ničíte.
5: Vidím, že ti taky vymělí mozek. Co? Protože bys jinak věděla, že jsou i užitečný bakterie.
4: Oh, tomu já nevěřím.
5: A co jogurt? Kdo vyrábí jogurt? Užitečný bakterie. A ty lidi vybíjejí po milionech.
4: To jsem teda nevěděla.
5: No, vidíš. A proto my bojujeme za to, aby antibiotika byla vyhlášena jako zbraň hromadného ničení.
4: Pro boha, ale lidi se přece bez antibiotik vůbec neobejdou.
5: Lidi, co pořád neleš o těch lidech, co je ti do lidí? Stejně vás mají za užitečné idioty, ano.
4: Brzdi, já jsem náhodou člověkem docela spokojená. Dal mi život v kostní dřeni, živí mě.
5: No. Ty jsi tak naivní, ty jsi naivní, blbá, bílá krvinka. Ty jsi nikdy neuvědomila, jak ti ty lidi stěžují tvoji práci, jak si neumývají ruce před jídlem, jak se kdekdo s kdekým líbá, jak se volizujou.
4: To je pravda, no. Teda oni mi to neusnadňujou, ty lidi, to mě štve.
5: Možná by si tě víc vážili, kdyby jsi jim ukázala, jaký je to žít bez tebe. Co bys začala stávkovat?
4: Cože? Já, že bych měla ignorovat infekci?
5: Ne, to zrovna nemusíš, ale kdybys třeba zavřela oči, zkus zavřít oči. Umíš to?
4: Ale jen na chvilku.
5: Dobře.
3: Stůj, anginový bacile. Já jsem vitamín C. Odhoď zbraň, nebo tě zastřelím.
5: A ty mě nech projít, nebo zastřelím já ji.
3: Ale když ty zastřelíš ji, tak já zastřelím tebe.
5: A co kdybych zastřelil tebe a pak ji?
3: Ale mě zastřelit nemůžeš, protože já mám krevní destičku. Takže co kdybych zastřelil já tebe?
5: Ale to bys musel nejprve zastřelit ji.
4: Jak střílej, hrdiný vitamíne C. Nás, bílých krvinek, jsou miliony. Neubude.
3: To nemůžu tě zastřelit, to by bylo proti všem ženevským konvencím.
4: Je kapenková nákaza.
5: Kde?
6: S ženským se neperu.
4: Děkuji ti, milý vitamíne C. Kdyby jsi nepřišel včas, já bych asi podlehla.
3: Ne, vedla jsi si dobře. Anginový bacil je vyhlášený manipulátor. Vždyť ho platí tuberkulóza a černý kašel.
4: Ale já jsem měla včas zavolat ty posily.
3: Byla jsi statečná. Navrhnu tě na řád bílé krvinky.
4: Děkuju. Ale vitamíne C, já myslím, že tenhle náš boj nekončí. On se vrátí a s ním tisíce jiných virů a bakterií.
3: Nesmíme lidi zklamat. Jsme jejich poslední naděje. Když teda nepočítám tu jejich osobní hygienu, očkování a otužování.
4: Ale my víme, jak to dokázat. Prostě to dokážeme!
0: Ať se Jaroslavě Obermajerové daří, ať jí zdraví slouží a oblaží nás ještě mnoha rolemi. A vám přeju, ať vás život vždycky překvapí jen v tom dobrém a úsměv na tváři máte co nejčastěji. Váš Patrik Rozehnal.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Noční linka.
1: Milé posluchačky, vážení posluchači, přeji vám krásný večer. Za stavu 0-0 finálového utkání fotbalového mistrovství světa mezi Španělskem a Argentinou, to je stav ve 83. minutě, otevírám dnešní noční linku Českého rozhlasu. A jejím tématem jsou vedra, extrémní vedra, respektive to, jak je přežít, jak je přežíváte. Ona vlna extrémních teplot na konci měsíce června v mnohých z nás vyvolala pocit, že se prostě neobejdeme bez klimatizace nebo alespoň výkonného domácího ventilátoru. Ty venkovní čtyřicítky nám tak ještě před letními prázdninami znovu připomenuli, jak důležitý je pitný režim, rozvržení sil a pobyt v chládku. Ale možná jste jako správní kutilové a domácí kutilky přišli na neotřelý způsob, jak přežít extrémní teploty. A nebo jste z paměti vylovili letitý návod, který se vám v tomhle ohledu osvědčil. Tak se nenechte pobízet a byť mnozí z vás teď sledují už uvedený fotbalový zápas, nenechte se pobízet a napište, anebo zavolejte a podělte se s posluchači a posluchačkami noční linky. Řekněte, jak přežít a jak vy přežíváte extrémní vedra. Budu čekat na vaše příběhy v brněnském rozhlasovém studiu. U mikrofonu je Borek Kapitančik. Telefonovat můžete na 731 800 900, psát na web rozhlas.cz/linka. Přeju vám dobrý večer, krásnou noc a přeju úspěch při telefonování na 731 800 900.
0: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu. A počasí, takové obvyklé konverzační téma, je vlastně i tématem dnešní noční linky. Jinými slovy, ptám se vás, jak přežíváte extrémní vedra. Pravda, dnešní přechod studené fronty mírně snížil ty venkovní teploty, takže bavit se dnes o čtyřicítkách je vlastně tak trošku vzpomínkami na minulé dny a možná i na minulý měsíc. Ale přesto, jak přežíváte extrémní vedra? Jaroslave, dobrý večer.
1: Tady je Jarda Stelzimová, pane Borku, já vás zdravím a také všechny posluchače noční linky a obzvláště paní Danu z Blaté, na to chci zapomenout, a teď k tomu tématu.
0: Mm-hmm.
1: Kde já teda jakoby se držuju ve stínu, jo, když je jakoby možnost, si radši vyhledám stínek sluníčko a pohybuji se většinu dne ve stínu.
0: No tak to je, to je takový obvyklý recept, řekl bych.
1: A hlavně ještě takový i obvyklý asi recept vychlazený pití. Pít ledničky se mi nemožný, nebo restaurace třeba je to zvláště víc ledu.
0: Jo. A co takhle angína? Máte s ní zkušenosti v těch vedrech?
1: Jako v letě?
0: No
1: ne, to jako to jsem ještě neměl jsem. Možná jako menší, ale tak jako dospělý jsem se na nich angínu v létě neměl.
0: Ne? No po těch studených nápojích to někdy může přijít. A nebo po klimatizaci.
1: Jo.
0: Cestujete často na dovolenou v létě, nebo spíš volíte?
1: Na dovolenou málo, ne.
0: Málo.
1: Spíš se pohybuju po Pelřimovsku a hlavně tady ty teploty jsou vždycky nižší. Mm-hmm. Já třeba obdivuju ty Moraváky, ty Jižní Moravu, jak tam v těch chycech můžou být, jo. Jako vidíte, tam mají převážně to léto nejvíce jako teplo.
0: To
1: a
0: máte,
1: taky zdravím.
0: To máte pravdu. No, dneska jsme tady měli i pár bouřek. Neříkám, že stepla, ale možná, že ano, a spíš v tom hrála roli ta studená fronta. Takže vy patříte spíše k těm, kteří u 30 stupňů Celsia říkají dost. Takhle by to maximál, to by bylo maximum.
1: To jako na tu Moravu Jižní se rád vydám na dovolenou, ale můžu tam vydržet maximálně týden.
0: No tak, teď mi tak napadá, když sám zmiňujete Jižní Moravu, majitelé vinných sklípků mají zřejmě v těch čtyřicítkách taky svůj recept. Mají zrovna plno práce ve vinném sklípku.
1: No ale já ještě taky tomu alkoholu, třeba tomu vínu nebo k tomu alkoholu.
0: No to je nebezpečné ve vedrech.
1: Připravte, pane Borku, představte si, že já na tu skleničku ani trochu nemám chuť. To je zvláštní.
0: No.
1: V zimě a podzim, anebo jaro je to úplně jiný a tohle to je naprosto takový, úplně u mě takový, že jako kdyby byl suchý únor.
0: Jo, takže máte partnerku?
1: Teď momentálně ne.
0: Momentálně ne. No tak spokojenější je během léta, jsem chtěl říct. Děkuji a mějte se hezky, Jaroslav.
1: Také, mějte se. Hezké léto.
0: Děkuji mockrát. Věřím, že ještě bude. Stín, chlazené nápoje. S tím přišel Jaroslav. Máte nějaký další recept, jak trávit, jak přežít extrémní vedra? Napište o něm na rozhlas.cz/linka a nebo zavolejte. Číslo je 731 800 900. Za chviličku ho uslyšíte ještě jednou. Těm z vás, kterým se to nepovede, tedy dovolat se, protože psát můžete neustále, se už dopředu omlouvám, ale myslím si, že dnes, kdy se drtivá většina i stálých posluchačů a posluchaček věnuje spíše fotbalovým povinnostem, ano, teď už běží nastavený čas toho druhého poločasu finálového utkání mezi Španělskem a Argentinou za stavu 0-0, tak i přesto věřím, že se ozvete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte noční linku Českého rozhlasu a já u telefonu s číslem 731 800 900 vítám paní Ludmilu. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, Borku. Všichni vás zdravím.
0: Za všechny moc krát děkuji.
1: A já vám teda řeknu, že já mám nové žaluzie venkovní.
0: No, prosím, to je jeden z receptů, jak přežít extrémní vedra.
1: A to vám teda řeknu, že to teda je vychytávka. Mm-hmm. A máme nově zateplený barák. Takže mě o 5 stupňů klesla teplota. Mm-hmm. Jinak mám jeden větrák, mám v obýváku a v kuchyni, protože já mám 2 káka a jeden mám v ložnici. Tak jsem spokojená, ale byla jsem u dcery, která miluje teplo, jak ví.
0: Ano.
1: Jezdí každý rok do Řecka na Lordos nebo Lardos. Jo, Lardos, no, na to.
0: No na nějaký ostrov zřejmě.
1: Je to Rodos.
0: Rodos,
1: ale,
0: to, no.
1: Ale vesnička byla Lardos. A tam je pořád 40 stupňů a oni teď se vrátili z Itálie, tam bylo horko a teďka jsou 14 dní doma, mají novou pergolu, tam mají 40 stupňů, sice mají bazén mají a večer vždycky sedí u bazénu a říkají, my si tak připadáme, letos poprvé jako v Řecku.
0: Jo, tak to já vám něco povím, já jsem totiž na dovolenou tentokrát odletal v tom týdnu, kdy tady byly ty největší vedra a já jsem se vlastně do Řecka jel na Krétu ochladit. Ano, tam bylo přes den krásných, hezkých 30 stupňů.
1: Já jsem říkal, že jezdíte do toho, do Řecka. Vlastně to je za Krét.
0: To je taky Řecko. Oni když no. Kréťanovi řeknete, že je Řek, tak se naštve. No.
1: Ještě půjde se jednou letos?
0: No, Kréťani o sobě říkají, že nejsou Řekové, ale Kréťani. Oni na tom trvají, tak jako Moraváci, že jsou Moraváci. Jo? Asi tak.
1: Jo, taky. Takže a oni teďka jsou doma, takže mají chládek a pojedou v neděli poletijou na 14 dnů a to zase tady bude horko.
0: Je, to bude závisti. 2 dovolený během léta. Ale...
1: A můžu vám říct, že ten bazén je bezvadný.
0: No, ptát se vás, jak přežívá ty extrémní vedra, vaše zahrádka asi nemá smysl, když máte 2+ káka, jestli jsem tomu tedy správně rozuměl.
1: Jo, to nemám, ale oni mají krásnou zahradu.
0: No.
1: Ne velkou, ale to se jim nějak nedaří pěstovat. Nic, říkala, třešně nám sežrali ptáci, oni bydli v Rosinově, v domku. A všechno je suchý, akorát teda, že mají závlahu trávníku, tak ten mají, jak když mají na Wimbledonu.
0: No tak,
1: ale
0: to bych taky potřeboval.
1: Ale to se nesmí šlapat.
0: Jo tak, to je trávník jenom na dívání.
1: Protože mají záblahu tam, no mají to krásně teda, ale já jsem to teda byla, a tak já říkám, já se jdu vykoupat do toho, ale nevím, jak vylezu, myslím, pro mě bohu musím přijít hasiči, protože oni nemají zábradlí, protože mají ten kryt na tom, takže to zábradlí by to zavazelo.
0: Takže mají tam... Vždycky, když se chcete dostat z bazénu, tak to je vlastně artistický výkon.
1: Mamko, my tě tam hodíme.
0: Tam to jde, ale zpátky, to je horší. No, bazén to je další možnost, jak přežít extrémní vedro. To je pravda.
1: Ale je to tam, já jsem tam byla 2 hodiny a oni, že proto ty zpřele navštěvo obyčelou bazénu. Já, pan Milič, u vás se nedá na té pergole sedět. Když to je katastrofa 40 stupňů.
0: No, bohužel, je to důsledek současného klimatického dění. No. Paní Ludmilo, moc krát vám děkuji za telefonát, mějte se hezky a dobrou noc.
1: Ještě jednou vám přeji hodně lásky.
0: Děkuju,
1: hlavně.
0: Děkuju. No a popřejeme Španělům, kterým oba dva fandíme, úspěch.
1: Jo.
0: Zatím 0-0. Mějte se hezky. Naslyšenou.
1: Jo, tak to už můžu pustit. Děkuji, naschle. Dobrou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Řekl bych, že na spaní je ještě brzy, ale pokud odcházíte do svých pelíšků, tak samozřejmě dobrou noc a hezké sny. Tady noční linka Českého rozhlasu. Tady je Borek Kapitánčík a musím poděkovat našemu posluchači, který teď čeká na telefonu za jedno důležité upozornění. Jak jsem se tak díval, ověřil jsem si, pro dnešní vydání noční linky zřejmě nebude možné posílat vaše vzkazy na několikrát zmíněnou webovou adresu. Zřejmě došlo k nějaké technické závadě a já se vám tímto samozřejmě hluboce omlouvám. Necháme to, budeme to muset nechat pouze na telefonech. No a právě proto říkám, že ti, kteří třeba ještě i teď zkouší svoje štěstí při volání do studia noční linky a nejsou slyšet ve vysílání jako František, ať vydrží, protože za chviličku bude další okénko. Františku, dobrý večer vám přeju.
1: Ano, dobrý večer, pane Borečku, já vám taky přeju krásný večer.
0: Děkuju.
1: A všem posluchačům noční linky.
0: Samozřejmě, že děkuju i za posluchače, ale Františku, když dovolíte, já si na začátek tu otázku trošku pozměním. Tématem noční linky je to, jak přežít extrémní vedra. A vy často ve svém psaní zmiňujete i svoji profesi. Profesi zedníka, nebo stavitele, ano. Chcete-li. Aby se to ještě líp neslo, jo, to slovo. Jak se v takovýchto vedrech právě zedníkům pracuje?
1: Tak to jsem právě se na to chystal, že vám to tak řeknu, že se na to asi zeptáte. Hmm. Tak dívejte se, jako zedník jsme si vždycky nasmlouvali všelijaký fušky lidem dělat baráky. Bylo to většinou soboty, neděle, jo. A teď si představte, když bylo třeba 30 stupňů tepla a my jsme řekli, my nemůžeme přijít, je moc teplo, jo. Tak to by jsme moc hodně těch zákazníků možná naštvali, jo. Takže já vždycky říkám chlapům, hoši, prostě nerespektujte to sluníčko, musíme se dívat jenom na svou práci, jestli se potíš, nepotíš, za chvíli jsme se nepotíš, byli jsme sluští úplně skoro, jo? Takhle jsem si zvykl dělat v letě a ještě navíc jsem dělal v Řecku rok a tam byly hice, 40 stupňů tepla. Teď jsem dělal venkovní fasádu a víte, jak to je v Řecku, to jsou všechno bílé fasády. To bylo do očí, že Řeci po obědě vždycky si jdou lehnout, že jo, spíval já dotřek nebo to. A já jsem v tom teplu normálně natáhl třeba fajnovou tu bílou, ale nemohl jsem si to natáhnout 50 metrů najednou, musel jsem třeba 10 hned to postříkat vodou a hladit to, filcovat to, že?
0: Jo, ono to rychle schne, že? Předpokládám. Jsem teda laik, jo, ale jsem dohaduju.
1: No, samozřejmě, ale nejhorší to bylo na oči, jo? Na oči ta bílá barva, prostě to, tak já jsem vždycky jen přímo řený v oči a takhle jsem makal, jo? A udělal jsem to všechno tam, no. No a jinak říkám, my jsme si museli říkat na každý počasí, nejenom na teplo, a i na zimu, jo?
0: No to zase ale pomalu tuhne beton, že jo?
1: No, to jasně, no, to se většinou nemohlo, tak ve Víčku někde, jo, ve stavě, jo, když se tam kolikrát topilo, tak jo, ale, ale dělal se třeba takový ty luxfery, ty okna skleněný, no, v zimě, já vždycky říkám chlapům, hoši, pěkně se snídejme ráno, pak chvíli bude dělat, pak bude si svačit, tak to se vždycky tím jídlem, se vždycky muselo, já říkám, přiložíme pod kotel. Když se dobře najíte, tak máte teplotu v těle, jo, tu energii tam máte, jo, a to mám tam do oběda vydržela, no a v obědě se asi znova přiložili pod kotel, jak se říká, no a tak.
0: Takže říkám, když připravovat zedníkům, fuškařům nějaké jídlo v extrémních vedrech, tak něco lehčího zeleninového, jenomže to nevím, jestli by se setkalo s úspěchem, že?
1: No já skoro v litě moc nejím, jo, a víte, jak já tomu říkám poštatnarsky, že když svítí slunko, že rumpluje zolcna.
0: Rumpluje zolcna, správně, tak no, ať se přiučí i ostatní, nebrňáci. No, Františku, no, a když jste zmínil Řecko, jak jste se, protože pitný režim je v extrémních vedrech nesmírně důležitý, jeho dodržování, čím jste se osvěžoval? Vodou, nebo jste si hodně naředil víno?
1: Ne, tak vám to řeknu taky. My jsme tam začali, oni nám začali dávat frape, že jo, to je studený kafe.
0: No.
1: My jsme na začátku nevěděli, že to je prostě kafe, myslím si, že to je nějaký takový nápoj, tak jsme to do sebe házeli třeba každý den 10 kališků, a ti Řeci se divili, říkají, hoče, vám to ještě nic není? Já říkám, proč? No to je kafe, frape, studený, jo? No tak potom už jsme byli opatrní, ale dívejte si, já jsem si vozil šumák tady v těch sáčkách, jo, ten práčkový, a to jsme si dávali do pět lahve do vody, ale to bylo teplý. A já jsem tam vymyslel, tak tam byla stavba nová, v té stavbě byl komín nový, do toho komína jsem dal pět lahví zabaleno v mokrým ručníku a do toho komína dole jsem to dal do těch dvířek a protože tam táhne průvan tím komínem a ta, ten ručník byl mokrý, tak on nám tu pět lahví pěkně ochladil. Jo? No,
0: vy jste na to vyzrál, to je teplotní bilance par excellence. Výborně, výborně.
1: No, a potom nám na to ale řeci chodili. Já říkám, hoši, kolik tak si... To musí přijet tady nějaké Čechoslovák, aby vám ukázal, jak, jak ochladit nápoj, jo? Ale ještě jedna byla věc, když jsme tam ty šumáky nechali na stole v té stavě a šli jsme pryč, tak ten tam hnal koze a pasák a měl ty pse a ty psi nám tam vlitli do té stavby a za chvíli šli ven a oni měli takovou růžovou pěnu u té hodné. Já říkám, čeho to máli? Šli jsme do té cimly a ty, oni nám ty jazyk jen ty sáčky roztrhali a ten plášek vyvízali. A ti, ten šumák jako, jo? A tím pádem měl by ty pěnu hubí, no?
0: Řecký tak. Pes s růžovou mordou. Představuju no, si to. Tak. Františku, moc krát vám děkuju a přeju vám krásné léto. Bez extrémních veder. Naslyšenou. Ale kdyby se náhodou znovu ty extrémní čtyřicítky dostavily, tak právě proto jsou tu třeba i netradiční rady, jak přežít extrémní vedra. Téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Začala poslední půlhodina 19. červencového dne. Ano, za 27 minut bude už nové datum na vašich mobilních telefonech a dalších elektronických zařízeních. No a potom si ještě obrátíme ten list v kalendáři a bude 20. Ale teď v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, vítám paní Marcelu a hned v úvodu našeho povídání na ní mám jednu otázku. Tak nejprve dobrý večer.
1: Dobrý večer.
0: Zdravím vás.
1: Zdravím.
0: Ano. A paní Marcelo, mám na začátek jednu otázku. Jste spíše, řekněme, členkou našeho tajného bratrstva, které miluje třicítky a víc, mám tím na mysli teploty. A nebo...
1: ani ne, protože už teda jsem stará ženská, takže se tomu vyhýbám, pokud možno, stín a tak. A už jako nejezdím ani do těch teplejch krajin, protože tak už taky toho moc nenacestuju. Ale dočetla jsem se kdysi článek, byly nějaký asi vedra, taky tady, tak jsem četla lékařský článek, kde nám hradili, abychom, když nám je vedro a chceme se osvěžit, aby jsme se šli osprchovat teplou vodou, nejteplejší, kterou snesem, takže teda se tím pádem ochladíme. A já jsem říkala, co to je za blbost, že jo. Ale ona je to pravda a já to od té doby dělám, že když už teda opravdu je mi hic i v bytě a už nevím, co bych, tak jdu a osprchuju se teplou vodou a to se to najednou prostě, ten organismus se ohřeje a je pořád ještě asi studenější než to kolem, no prostě osvěží to. Já jsem tomu nechtěla věřit, ale opravdu to funguje.
0: To jsou zřejmě, ta je termoregulace, které bych si netroufal tady vysvětlovat. Ono to funguje vlastně nejen zevně, ale vlastně i vnitřně, protože když si dáme, to zase četl já, že když si dáme zmrzlinu, tak se vlastně vnitřně oteplíme a jo, vlastně nás to neosvěží. A obráceně, když si dáme spíš jenom takový teplejší, neříkám horký, ale teplejší čaj, že to nás naopak v těch extrémních vedrech ochladí.
1: No a to bude zřejmě ono a já to teda už leta takhle praktikuju. A naopak, když přijedu na chalupu a je tam ještě zima a samozřejmě i v bojleru teče studená voda, tak zatnu zuby a osprchnu se s tou studenou a hned je mi líp.
0: Rozproudíte krev?
1: Protože se zase ohřeju, že jo?
0: Ano.
1: Prostě asi ta termofyzika nějaká funguje.
0: Termoregulace organismu, to je zázrak. No, celý náš organismus je zázrak. Ale paní Marcelo, já moc krát děkuju, že jste těm, kteří poslouchají noční linku na téma, jak přežít extrémní vedra, připomněla jeden možná zapomenutý recept.
1: Ať to zkusej. Někdo řekne, bude si klepat na hlavu a říkat, to je blbost, mě je vedro, já tady padám přímo vedrem a ještě se budu sprchovat teplou vodou, nebo já se sprchuju takovou, dokud jako vydržím, že jo, ne, abych se opařila, ale prostě teplou vodou, chvilku, no a pak se člověk opře a najednou je strašně osvěžený.
0: No potom ty účty za vodu jsou taky veselé, ale to už nechme být, to je zase jiná kapitola.
1: Když se sprchujete studenou, tak taky platíte.
0: Pravda.
1: To si člověk nevybere.
0: No já vycházím z vlastní zkušenosti, my máme průtokové ohřívače, takže tam k tomu ještě přichází ten plyn navíc. No ale to je, to už je trošku jiná kapitolka. Paní Marcelo, já vám moc krát děkuji za váš telefonát, zdravím vás, přeju vám krásné léto.
1: Já taky zdravím a ať to schválně někdo zkusí.
0: Děkuji za tenhle recept, velice přínosný.
1: Mějte se.
0: Naslyšenou.
1: Mějte se krásně, naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu dnes na téma, jak přežít extrémní vedra. Jednu velkou vlnu čtyřicítek už máme za sebou. Kdo ví, co přinesou dnové příští, říkáte si. No a právě proto tady mám prostor pro ty z vás, kteří třeba vyzkoušeli nějaký i neotřelý recept. Na recept, jak přežít extrémní vedra, se za chvilku zeptám paní Dany, která čeká na telefonu 731 800 900, ale pro ty posluchače a posluchačky, kteří svoji pozornost v tuhle chvíli dělí právě mezi noční linku a přenos fotbalového utkání, finálového fotbalového utkání mezi Španělskem a Argentinou, dodávám, že po první polovině nastavené tedy prodloužení, tak abych byl přesný, je stav stále 0-0. No a teď už paní Dana, které se musím zeptat, jestli vyzkoušela nějaký neotřelý recept, anebo jestli by spíš uvítala letní byt někde na Islandu. Dobrý večer.
1: Krásný dobrý večer, přeju všem vám, Borku, a všem posluchačům samozřejmě. Já vám můžu říct, že já jsem poměrně otužilej člověk, abych potřeba žít asi létě někde ve Skandinávii, i když i tam, Velká Británie, tam padaly taky extrémní teploty teďko. Takže vlastně já se musím ochlazovat. Vyloženě se ochlazuju. A jedna, která mi tady běží, jeden, dva ventilátory, jeden v kuchyni. Pařit nejsem vůbec schopna, teda to prostě fakt nějaký jídlo za studena. No a nohy ve škopku, věčná věku, ale teplou sprchu na tělo, to je pravda. Paní posluchačka přede mnou to řekla správně. Ona ta termoregulace prostě těla funguje asi tak, že když si dáme vlastně teplejší sprchu, tak pak máme pocit svěžesti. A já teda jsem takový velký otužilec a chodím ráda. Už někdy v dubnu jsem schopna jít do rybníka se zaplavat a prostě tak, ale nemám ráda přeplněnou plovárnu tady u nás v Blatný, když tam prostě byla lava na hlavě, tak se tomu vyhýbám vyloženě. No a nohy ve škopku, ventilátory, jeden, dva, tady mám, já prostě v noci neusnu. Já teda vůbec nevím, jak bych vycházela s člověkem, který jako vy má rád horko.
0: Oddělené ložnice, oddělené dovolené, mě tak napadá.
1: Tak, no protože já teda se vyloženě potřebuju chladit a jako já si nevzpomínám, že jako v dětství a v mládí, že by to na mě tak působilo. A je fakt, že teda nebyly čtyřicítky, že jo?
0: No, to je právě otázka, kterou jsem vám chtěl položit. Ono, my máme to věkové zkreslení, řekl bych, protože když jsme menší, když jsme hodně mladí, mimochodem 106. minuta a Španělsko vede 1-0. No, když jsme byli mladí,
1: fakt, jo,
0: ano, konečně. teď zrovna to tam padlo.
1: Zaplať pánbu aspoň za to.
0: Že nebudou penalty, jo, myslíte? No, ještě je před námi část, tady druhá půle prodloužení. Když jsme byli mladí, tak nám nějaké teplo vůbec nedělalo starosti. Ta termoregulace je, řekl bych, v těch teenagerovských nebo dětských letech trošku někde jinde. Ale přesto se vás zeptám, připadne vám, že když jste byla menší, mladší, že prostě nebyly takový extrémní teploty, taková vedra,
1: ne,
0: že nebyla?
1: Určitě nebyly, protože já už teda poměrně taky dost pamatuju, taky už vlastně to tahnu. Já už to tahnu vlastně na 80, že jo, vy na 70 a já na 80. No.
0: Jedete osmý gumy, no, jak se říká.
1: Ano, přesně. Ale já si nespomínám, že by byly tak, že hlavně ten mladý organismus se přizpůsobuje. Hmm. Má tu termoregulaci prostě takovou vyváženou. A já říkám, já prostě potřebuju nohy si dávám do škopku. To zase studenou vodu potřebuju od loktu dolů, jako si pustím, já si dám teplou sprchu a pak si pustím studenou na nohy od kolen dolů a tím se, to je takové vyvážení, protože já si vzpomínám, když jsem jezdila do jeseníku do lázní, tak tam mě vyloženě dělali střídavý koupele dobře. Takže pak si pustím ještě studenou vodu od loktu dolů a od kolen dolů a vlastně tu teplou sprchu tím zakončím. No a pak si jenom, já tady chodím, já jsem tu sama doma, takže já tady chodím na hota. No, jo, tak mám v kalotkách. Vyloženě nepotřebuju.
0: Taky to dělám.
1: Vůbec nic na sebe.
0: Našim psům to nevadí, tak já to dělám doma. Doma vlastně.
1: No přesně, taky. No. Ale víte co, proč si nepolovit, že aspoň tomu tělo, když už to nejde jinak.
0: Máte pravdu. No a když je nejhůř, tak se zase pro změnu inspiruju právě našimi labradorkami. Já si tím břichem klidně lehnu na naši dlažbu, tedy na dlažbu na chodbě, a tam je vám tak krásně chladno. Když už teda opravdu jsou 40, já sice miluju vedra, ale 40 to už je cufíl, jak se říká vám tecu.
1: No. No, jako já si to nedovedu představit třeba 45 a 50, jo. 50 stupňů, když někde vládne. No to ale jako oni, ono opravdu i umírali lidi daleko větší množství letos, jak byly ty extrémní vedra, ale co nechci být negativní, jo. Takže v Německu snad umřelo snad 3000 lidí, jo. Jako, tak už
0: no ono je to vážné téma, já si tady z toho občas dělám legraci, ale je to vážné téma.
1: Ono je třeba si dělat i z vážných témat občas legraci, ale na sáskou to brát, ale jako pro mě vyloženě tohle klima 30 je pro mě tak maximum, co vydržím, když mám někde po ruce vodu. Ale prostě víc už, já 40 bych prostě nepřežila.
0: No tak možná nám příště paní Dana, možná nám příště paní Dana bude telefonovat z norského fjordu, až budou extrémní vedra.
1: Ježíš, já když Tomáš trávil hodně času, když dělal doktorát, tak vlastně můj syn, ten mladší, a ten právě byl v tom Norsku a říkal, mami, to by bylo klima. Já říkám, neříkej mi to. Vůbec mi to neříkej. Nerozčilo mě ještě ty dneska, tady byl zrovníka, to jel, protože mě tady zastrhly ještě žaluzie, tak mě tady dělal stínění nový a říkal mi, no já jsem přijel z vody a teď jdu zase do Prahy a v pátek zase přijedu. A já si říkám, a pro tebe by bylo ideální někde ty fjordy, prostě to Norsko. Já jsem říkala, prosím tě, neříkej mi to. Neříkej
0: děti,
1: mi
0: radost
1: to,
0: života.
1: Mě.
0: Ještě nám takhle nalíjí to naděje dožil, že? No.
1: Přesně. Ale víte co, i moje kočky umíraly tady. Oni fakt se plazili tady po zemi, po podlaze. A jako v tom bytě, a navíc já mám na jeho západ okna, jo, což je teda úplně šílení extrémní. A to je prostě, mám sice krásný výhled, ale už se těším na září, až budou takový ty klidnější. A mějte se moc hezky všichni. Já lituju Moraváky, Jižní Moravu, tam vyloženě ten cíp jižní, jihomoravskej, jo, tam, kde mají ty extrémy neustále a teď to sucho a úroda.
0: No to jsem právě teď chtěl říct, to byste měla vidět ty záhumenky a ty zahrádky, jak přímo trpí.
1: Ne, já si to nedovedu představit, protože vy si přece jenom zalejete třeba ty rajčátka, že jo, co máte u domu.
0: Ano, mám. Ale na dešťovku 120 litrovou popelnici, no.
1: No. Ale jako můžu říct, my máme sudy a teď máme zalito teda. Já jsem dneska sice začala smutně, ale nám se tady dneska prohnal takovej dvouhodinový déšť, takovej prudkej. A bylo to jenom tady nad bahnou a bylo to velice příjemný. Já jsem pak hned vyrazila ven a to jsem byla hned ve svým živlu.
0: Zůstaňme v naději, že nás takové dny ještě čekají, paní Dano. Děkuju.
1: No, já doufám, mějte se všichni krásně, opatrujte se v těch vedrech, vy co už máte nějaký věk a buďte hlavně ve zdraví, no. Protože co víc si přáte?
0: Máte pravdu. Děkuju vám a naslyšenou.
1: Mějte se krásně a dobrou noc přeju vám všem.
0: Za všechny děkuju a znovu se vás za chviličku zeptám, jak přežít extrémní vedra. Což je téma Noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Do nového dne a do nového týdne zbývá už jen necelých 6 minut. No vlastně necelých 7, abych byl úplně přesný. Ale na čas teď tak úplně nehrajeme. Spíš na vaše příběhy a na vaše v tomto případě rady, jak přežít extrémní vedra. Vítám vás při poslechu noční linky Českého rozhlasu a slovo dávám paní Marušce, která volá z jižních Čech. Dobrý večer.
1: Přeji krásný pohodový večer vám, pane redaktore, všem posluchačům. Já jsem si to zařídila trošku preventivně, takže začnu od začátku. Bydlím v paneláku, mám 3 okna, všechny na jihozápad, jako paní Dana, ale mám to zařízené, takže jsem si do každého okna dala do jedné části síť, abych mohla mít, a do balkonu, do celých dveří, abych mohla mít v noci otevřeno. Takže pokud jsou chladnější noci, je to paráda, mouchy nelítají, komaři taky ne, a byt vychladne. Takže to jde. Pokud jsou horké noci, je to trochu složitější, ale taky jsem si poradila bez ventilátoru. Obstarala jsem si bělové sáčky, které se buď dají nahřívat v zimě anebo v létě chladit, takže mám v ledničce, takže bělové sáčky si přiložíte tam, kde zrovna potřebujete, a je to úplná paráda. No takže to mám takhle, samozřejmě vlažná sprcha, to je bez diskuze, taky pomůže, ale já s tím skoro takhle vystačím. Docela je to fajn.
0: Teď jste mi připomněla těmi gelovými sáčky v dobách, kdy mý synové vyrůstali, rostly jim zuby, tak si vlastně do mražáku dala dávat taková, no vlastně taky taková gelová hmota v takovém obalu, a tím oni potom si vlastně prokousávali a chladili zároveň tu dáseň. No takže využíváte v tomto případě opět fyziku. Chladící gelové sáčky.
1: Ano, přesně. Ale to možná je to, co, o čem hovoříte, to jsou koupené sáčky v, jako takhle, jak se to říká, z polystyrenu, ne z
0: polyetylenu spíš. Polystyren, ten by byl raz, dva pryč, to já vám...
1: To by bylo trošku, zkoušený. Ten máme na baráku zvenku, polystyren.
0: No prosím, zateplení, respektive izolace, která vyrovnává teploty, taky v pořádku. No a když k tomu připočteme třeba už zmíněné venkovní žaluzie, to by byla kombinace, paní Maruško.
1: Žaluzie, samozřejmě, to jsem nepodotkla, ty už mám x let. Takže správně, ještě je třeba správně ty žaluzie naklonit taky.
0: Tak.
1: Aby odrážely sluníčko, no. Takže asi takhle to mám, ale fakt s tím vystačím bez ventilátoru, mám také jenom takový jednoduchý vždycky od Větnamců, ale to vůbec to není k ničemu, to jsem zkoušela, pak mám asi století ventilátor na teplo a na studený vzduch, ale jako ono, to tak nefunguje. A klimatizaci nemám, no takže to mám takhle, ale fakt výborné, já nemám žádný problém, úplně paráda.
0: Děkuju mockrát, aspoň mám co poradit mé máti, protože ona v těchhle vedrech trpí, řekl bych, jako 90%.
1: Ale ty sáčky jsou úplně nejlepší, opravdu. Jsou dobré i právě, když vás něco bolí a hřeje to, že jo, pokud koleno hřeje, tak je dobrý chladivý sáček, pokud nehřeje a bolí, tak zase je dobrý ten studený zadničky, že jo.
0: Teda
1: studený, pokud je koleno teplé, tak studený, a obráceně, pokud není teplé, tak teplý, tak. A to pomáhá i na bolest, když hovoříte o máti, tak určitě by se jí to hodilo.
0: Vyřídím.
1: Nejenom na koleno, ale na leco, co bolí.
0: Vyřídím s velkými díky. Mějte se hezky.
1: Mějte se
0: a naslyšenou.
1: Hezky. Zdravím vás všechny posluchače, dobrou noc, přeji všem.
0: Naslyšenou. Ještě jedna krátká zpráva pro ty, kteří, jak už jsem jednou říkal, dělí svoji pozornost mezi noční linku a případné dění ve finálovém utkání mezi Španělskem a Argentinou. V tuhle chvíli už běží nastavený čas prodloužení a tím pádem od titulu Španěle, kteří teď vedou 1-0, zbývá, tedy dělí už jen necelých 5 minut. Po rohu, který kopl Messi, nakrátko, jak se tak dívám, tam bude další rozehrání ze značky rohového kopu, předpokládám. Ano, zřejmě došlo k nějaké chybě. No, v příštím vstupu, a vlastně už zítra vám řeknu, jak to dopadlo.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Dámy a pánové, vítám vás v novém dni a v novém týdnu. Teď už platí datum 20. července 2026 a svátek má dnes Ilja. Je-li mezi těmi, kdo poslouchají noční linku Českého rozhlasu, někdo tohoto jména, gratuluju a přeju zdraví, štěstí a lásku. A pokud možno ne extrémní vedra. A tím už jsem se jemně dostal k tématu, které platí i pro další část noční linky. Jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký svůj vlastní recept? Bylo jich tady pár? A byly tady i některé, které jsme vylovili z paměti. No tak to je to sprchování teplou vodou, které zmínila paní Marcela. Ovšem, teď na telefonu čeká další posluchačka. Je to paní Emma, která volá z Javorníku v Jeseníkách a chce nám říct něco, čemu se jejími slovy budeme divit. Dobrý večer.
1: Dobrý večer všem posluchačům i vám, pane redaktore. Možná se budete divit, ale já jsem narozená v červnu ve znamení raka, ale já miluju vodu a horko. Ty vedra, to je pro mě úplně balzám pro moje tělo, pro moji duši. Když napadne první sníh, tak mám depresi.
0: Já vám naprosto rozumím. Já jsem taky rak a taky miluju horko, miluju vodu, ale když už to bylo 42 a někdy i 43 na venkovním teploměru, tak už to bylo únavné i pro mě. V našich končinách, kde nefouká vítr od moře.
1: Opravdu, já jsem byla sedmém nebi, já jsem si chodila v tričku, v kraťaskách, s pejskem na procházku, k nám na zámek, do parku, to jo, k rybníku, šla jsem si zaplavat. Opravdu, já jsem byla v sedmém nebi. Manžel ten studené limonády, on je blíženec a já rak. Pořád otevřené okna, tak jasně, okna máme otevřené, že to je jasný. Ale nadával, jestli tam co nadával, že tak krásně je teplo. A sousedky mi říkají, proč máš na nohách ponožky? A já říkám, já neumím chodit na boso. Ale já jsem si ty vedra prostě vyloženě i v práci, že jsem hospodská, tak lítám jako, už jsem to tady několikrát, jsem se k vám dovolala, říkala, lítám po placu, jo. A já jsem si to užívala, já jsem byla úplně sedmém nebi, opravdu.
0: Já vám rozumím, já s těmi ponožkami tedy rozhodně. Když je venku už jenom 20 během léta, respektive letních prázdnin, tak já ke svým procházkám po zahradě takhle v 8 hodin večer už potřebuju župan. Mě je tam zima.
1: No, tak já v županu chodím ráno v 5 hodin kolem paneláku, když venčím Diánku mého pejska. A lidi se mi smějí, já říkám, no a co, ježišmarja, že jsem oblečená, o co vám jde?
0: Máte pravdu. A paní Emo, tím pádem recept na to, jak přežít extrémní vedra od vás, nemusíme ani čekat, vy jste prostě rák a máte vedra ráda. Já vám rozumím, já v zimě nemůžu ani dejchat.
1: Opravdu, já to zbožňuji, já si to užívám, to teplo a říkám, přijde zima a když napadne první sníh, já normálně mám psychickou depresi z toho.
0: No, to já
1: to
0: mám.
1: To oblíkání sebe, pejska, jo, a to. A,
0: ano, to oblékání, jak má na sobě člověk víc než dva kousky oblečení, tak to nestojí za nic.
1: Já se půl hodiny oblíkám, peskový hodin obleček, jdeme ven, ona se vyčurá, udělá potřebu, jdeme za 10 minut zpátky a zase se půl hodiny vyzlíkám a jsem nervní z toho, jo. A takhle vzletě ráno, že dobrý, stanu, hodím na pyžamo župan, vyběhnu 5 hodin ráno, že všichni spijou s pejskem, odpoledne hodím tričko, kraťásky, ponožky, sandálky a už běhám.
0: Rozumím vám naprosto, ovšem musím zároveň říct, že jsme, řekl bych, v menšině. Takže se za chvíli znovu vrátíme k tématu, jak přežít extrémní vedra a já vám děkuju za váš telefonát. Mějte se hezky, paní.
1: Chtěla všem posluchačům popřát krásnou noc, krásné pondělí a kdybyste někdy jel do Jeseníku, tak se zastavte hotel Pradět, restaurace, ráda vás obsloužím.
0: Je, to je hezký. Moc krát děkuju, paní Emo.
1: Natočím vám pivo s takovou pěnou, protože jsem tam dneska měla pražáky a jsem jim natočila piva, oni si to fotili a já jim říkám, jako proč si to fotíte? My ukážeme našemu hospodskému v Praze, jak má vypadat správně natočené pivo. Tak mi to potěšilo.
0: Ten bude mít radost teda. Tak vám děkuju, paní Emo, a mějte se hezky. Dobrou noc.
1: Vy taky, zase zavolám, jak bude super téma.
0: Díky, naslyšenou. Nasledanou.
1: Všechny zdravím i vás. Dobrou noc.
0: Dobrou noc. Je 5 minut po půlnoci, je pondělí, píšeme 20. července 2026 a skončilo fotbalové mistrovství světa. Brankou Torrese ve 106. minutě vyhráli 1-0 Španělé a jsou mistry světa. Noční linka.
2: čas pro vaše příběhy.

0: téhle písničce Hanky Zagorové, tedy zaspívala nám o biografu Láska, si v noční lince Českého rozhlasu, kterou právě posloucháte, dovolím jednu drobnou reakci, respektive návaznost. Víte, já zažil ještě doby, kdy se v kinech, nebyla instalovaná klimatizace. To dnes je to trošku něco jiného, ale když jsme někdy v létě za velkých veder šli do kina, tak to vám řeknu, tam opravdu bylo nutné sundat některé svršky. Ale teď k tématu. Ono vlastně souvisí s tím, co jsem říkal. Jak přežít extrémní vedra? Na tohle téma si povídáme s našimi posluchači, v tomto případě s paní Jitkou, která volá z ráje kuřáků ze Šluknovského výběžku. Dobrý večer.
1: Jak to zraje kuřáku?
0: No, Šluknovský výběžek, no, proto. Paní Jitko, jak přežíváte extrémní vedra?
1: Mizerně. Já teplo nemusím. Já mám radši úd, jak zimu.
0: Jo, takže vy jste úplný opak toho, čím je paní Ema. Před malou chvilkou telefonovala a říkala, že 30 je pro ní start života teprve. Jo, 30 stupňů Celsia.
1: Že pak, to je jednoduchý pro mě jako takhle na vysvětlení, protože když je zima, člověk se může přioblíct, toho si může zatopit. Když je vedro, tak když se klikne do naha, tak už ho zvládek vypnevá, aby sundal ještě aj kůři.
0: Není se sundat, no, to je pravda. Takže jak to praktikujete?
1: Je to bída, já většinou mám veliký ručník, který máchám většině v studené vodě. Zlehka to vyždím, no a pak se lehnu a hodím to na sebe. Jenže to pomáhá akorát na tělesný teplo. Horší jako to bylo teď, když byly ty vedra opravdu ke 40, tak byl i ten vzduch v bytě, který jsem měla zatemněný a všechno, tak byl moc horký.

0: tam je krásná voda, sice tmavá, ale čirá do hloubky. A jelikož je to vysoké les okolo, tak tam je vždycky chladnější voda o několik stupňů, protože venku, v těch rybníkách a v těch různých koupalištích, tam je ta kafe, řekla bych to jinak. A v tomhletom jezírku, tak tam je vždycky chladnější voda. A tam, když si člověk lehne, tak je mu opravdu dobře.
1: No vy jste vlastně naťukla další způsob, který ještě nikdo nezmínil, že právě v lese se můžeme hodně ochladit za extrémních veder.
0: No, když je takový level, jak bylo teď, tak a i v tom lese chudáci stromy a zvířata taky trpějí. Dobře, akorát tak hovadům a kousavým hmyzu.
1: Paní Jitko, já vám děkuji za to, že jste i v těchto vedrech, byť tedy dnes máme po přechodu studené fronty, našla sílu a zavolala jste, to muselo stát hrozně moc sil, ale ono pro dnešní vydání Noční linky... No, říkám, pro dnešní díl Noční linky platí, že bohužel nelze psát na rozhlas.cz/linka. Našli jsme zřejmě ten důvod, ale bohužel do té dnešní už jen telefonáty. Takže děkuji za ten váš a mějte se hezky. Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jejím tématem je ještě pro dalších 40 minut, jak přežít extrémní vedra. Extrémní teploty jsme si hodně užili.

0: na konci června. No a od té chvíle možná přemýšlím o tom, jak se schladit co nejefektivněji a možná, že někteří z vás, a konec konců takové případy už tady byly, přišli i na nějaký recept, jak to udělat neotřelým způsobem, anebo z paměti vylovili nějaký starý návod, jak se ochladit. Pan Zdeněk je tím, kdo přichází právě teď na telefonu 731 800 900 říct, jak to dělá on. Dobrý večer.
1: Dobrý večer, tak já bych měl několik námětů, hlavně pro ty nejvíce trpící, to jsou lidi v panelových domech, jo. Mm-hmm. Takže vypítřili ty tekutin denně, jo, a zapisovat si to množství, protože starší lidi už potom zapomenou, kolik toho vypili, jo. Mm-hmm. Já to dělám tak, že okna na sluneční straně polepím bílým papírem, jo, odráží sluneční paprsky a mám větší chládek. Mm-hmm. Rolety se dají postříkat z ručního rozpraškovače, jak je na kytky, tak se dají postříkat vodou, jo. Mm-hmm. Používat stolní anebo stojanový ventilátor, to se mi taky osvědčilo. No, taky dobrý je naplnit vodou vanu na několik centimetrů a potom odpařováním taky se chladí místnost. Mm-hmm. Podobně působí zavěšený mokrý ručník, jo, třeba přestopení přes ventilátor, přestopení a dát na k němu spuštěný ventilátor. Mm-hmm. Minimální oděv nosím, samozřejmě občas se postříkám vodou právě z toho rozprašovače, sprchuju se vlažnou vodou, když jsou vedra, jo, větrát se samozřejmě přes noc, jo, a potom ještě, co je taky dobrý, to mě napadlo, taky jsem to párkrát využil, a ve sklepě paneláku je přece jenom větší chládek, jo, takže si tam člověk může vzít židli a knížku a může tam prostě vegetovat. To už je, co je běžný, že jo, známý, že se nemá konzumovat alkohol a káva a pít pouze dobré alkoholické, nealkoholické pivo, studené čaje, minerálku. No a blížíme se k závěru nápadu omezit vaření a pečení, že jo, protože vzniká teplota, dopřát si polední siestu, jako v Itálii, tam je to běžný, že jo, a ve Španělsku, že mají hodinovou pauzu aspoň. Nemocní by se měli poradit s lékařem a omezit pohyb a pobyt na slunci. A poslední věta, když již musíme ven, tak ve slunečních brýlích, kloboučku a klidně si beru deštník. A jo, může být i třeba tmavej, ale přece jenom pod tím deštníkem je chladněji, nejsou to přímé paprsky a potěšilo mě, že jsem asi před 10 dny, když byly ty vedra, tak jsem viděl v Itálii taky, že nosí normální deštníky lidi. Jo? Mm-hmm. Takže to by bylo tak všechno, kdo si z toho, co vybere, tak záleží už jenom na něm.
0: Pane Zdeňku, já vám nesmírně děkuji za všechny velmi užitečné rady. Vy jste vlastně racionálně shrnul všechno to, co máme dělat proti extrémním teplotám, které nás možná ještě potkají během letních prázdnin. Takže děkuji a zdravím do Jizerských hor.
1: Taky, mějte se hezky a naschledanou.
0: Naschledanou. Pro tuhle noční linku můžete využít pouze telefon 731 800 900. Omlouvám se za tu nemožnost napsat svůj vzkaz, svůj návod na to, jak přežít extrémní vedra na web rozhlas.cz/linka. Je to technická příčina, přišli jsme na její důvod, ale bohužel pro dnešní vydání noční linky už s tím není možné nic udělat. Takže někdy příště. A to někdy příště přijde vlastně hodně brzy, protože už máme 22 minut po půlnoci. Z dnešní, nebo z té aktuální noční linky už bývá méně než 40 minut. Telefon 731 800 900.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Posloucháte Noční linku Českého rozhlasu a jistě jste už několikrát slyšeli o tom, že počasí je tím nejvděčnějším konverzačním tématem. No a vlastně o počasí si povídáme i během těchto dvou hodin Noční linky. Jak přežít extrémní vedra? A ono to je vlastně vážné téma, protože ta vedra na konci června jednak přispěla k tomu, že se i v Česku přepisovaly teplotní rekordy z naměřených teplot. No všem taky hodně lidí právě následkem extrémního horka bohužel zemřelo. Nejen u nás, to platí pro celou Evropu. Já teď ale nechci bědovat nad vývojem klimatu jako takovým, ale spíš se ptám, jak přežíváte extrémní vedra? Máte nějaký recept, jak na to? A dalším, kdo čeká na telefonu 731 800 900, je paní Soňa, která volá z Krnova. Dobrý večer, hezké ráno.
1: Dobrý večer, možná dobré ráno, všechny zdravím, hlavně vás zdravím.
0: Děkuji.
1: A já jsem si vzpomněla, kdysi ještě, jak jsme byli jako děcka, moje máma, když třeba byla zima, tak nám pod peřinu dávala termofon s teplou vodou. A jelikož termofon už nemám, tak jsem dala do mražáku petku, naplněnou vodou samozřejmě, a tím se ochlazuju. Ochladím si chodidla, pak si ochladím dlaně, a víte, že to pomáhá.
0: Já bych věřil.
1: Je to asi lepší než ta studená voda, protože máte mokré, že jo, jste celý mokrý potom, ale opravdu tady to funguje.
0: Akorát budete mít mokrý povlečení. Ono se to orosí, že jo?
1: Já si to zabalím do ručníku, jako nebo do tenkého, tenké útěrky, víte, aby to nebylo mokrý. A tím si potom chladím chodidla a dlaně. Ale chtěla jsem říct, tady není to kousek od nás, ale je to v Bělé a tam je takový lesík a v tom lesíku někde z těch hor teče ale velice studená voda. A je tam takový labirint, kterým se musí chodit, ale musíte v tom chodit a zvedat nohy jako čáp, protože jinak byste tu ledovou vodu opravdu nepřežili. Tam stačí, a myslím, že tam nějak mají cedule, třeba na půl minutky ponořit loktě do té ledové vody. Ale to vám v momentě začne jak jehličky, kdyby vás píchali. Tak je ledová ta voda a je to velice ozdravné. A v těch vedrech, no, letos jsem tam bohužel nebyla, ale opravdu tak ledovou vodu jsem ještě nikde nezažila.
0: Kor v těch vedrech se to hodí. Můžete pro ty, kteří třeba přišli o něco později nebo přeslechli to umístění, říct ještě jednou, kdeže se vlastně nachází tenhle zázračný pramen vlastně?
1: Je to Běla pod Pradědem a je to opravdu v takovém lesíku. Ti, co tam někde v okolí bydlijou, určitě to znají. Jo, já jsem tam byla teda dvakrát a je to opravdu tak ledové, že tam nevydržíte ani tu půl minutu ty loktě mít ponořené v té ledové vodě. To je úplně jak jehličky. A jinak, já jsem spíš takový zimní typ, ty vedra vůbec nesnáším a třeba můj vnuk, já bydlím se synem v domě, oni bydlí dole a nahoře a ti jsou zas, ti rádi chodí aj v zimě dole v kraťasách a já mám furt otevřené okna. A ten vnuk, když přijde ke mně nahoru, on vždycky, já tak rád tady jdu, bo ty máš otevřené okna, ty tady máš chladno aspoň, to by nebylo pro vás, že jo, takové chladno.
0: Pro mě ne, ale, no. Ale jak, ne, že bych to chtěl, ale v tomhle jsem taková výjimka, no.
1: No a ten vnuk rád tady chodí ke mně nahoru, protože ví, že mám otevřené furt okna, samozřejmě, když je mráz, tak nemám, že jo, nebo vyvětrám a dobrý. Ale letos jsme zateplili dům a mám nainstalovanou klimatizaci v obýváku a v ložnici.
0: Jak jste spokojená?
1: No právě, že nejsem spokojená, protože nemám ještě připojenou tu venkovní jednotku. Čili klimatizaci mám letos na nic, protože se čeká, až přijde. Ona už byla zapojená, ale já nevím, tam byl nějaký problém, čili to nefunguje, takže mně stačí ta petka s tou ledovou vodou z toho mražáku. To je úplně led, že?
0: Mm-hmm. No, tady je důležité říct, nenaplňujte tu petku úplně, jo? A taky trošku zmáčkněte, protože ona se vlastně tím, že se změní skupenství a známe všichni tu anomálii vody, protože největší objem má při 4 stupních, tak to může prasknout. Pozor na to.
1: Ano, nenaplňuju celou, ale pak mám z toho fakt takový pěkný kousek ledu a opravdu to ochladím si chodidla, ochladím si dlaně a opravdu tak nějak to tělo cirkuluje potom lepší než v nějaké ledové vodě.
0: Paní Soňo, děkuji i za tenhle recept praktickému využití pro ty, kteří poslouchají a zmáhají extrémní vedra. Jejich první vlnu jsme si zažili na konci června a byl bych rád, aby už druhá nebyla. Jenomže my jsme malí pánové.
1: My to nemůžeme rozhodnout, že jo? My se jenom musíme nějak přizpůsobit, aby nám bylo líp.
0: Děkuji moc krát za váš recept. Mějte se hezky.
1: Já děkuji taky a zdravím všechny posluchače, vás taky zdravím, už jsem pozdravila, takže se mějte a pěkné ráno nebo pěknou noc přeji, takže dobrou noc.
0: Naslyšenou.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

smích dívčích očí, koňských hřív, to byl náš svět. Pak jsem se vrátil a na chvíli ohlídnul se zpět.

0: Nerušený poslech noční linky Českého rozhlasu, kterou právě sledujete. U mikrofonu je Borek Kapitánček a tématem našeho povídání s posluchači a posluchačkami, kteří jsou našpicovaní, tedy mají našpicované uši už od 23. hodiny, je jak přežít extrémní vedra. A já musím přiznat, že už v době, kdy jsem poprvé mluvil s naší, řekněme, stálou posluchačkou Aničkou z Sološnice, to je malý kousíček za hranicemi České a Slovenské republiky, tak jsem se už kdysi dávno před těmi, myslím, nějakými 7 lety, kdy jsem poprvé vysílal noční linku, díval na webové stránky obce Sološnice. A teď jsem to udělal znovu a připomněl jsem si, že vlastně vaše obec je obklopena lesy, tedy aspoň podle té úvodní fotografie. Ano. Je to tak, paní Aničko, dobrý večer.
1: Ano, je to tak, krásný večer, teda už po polnoci.
0: Tak dobré
1: ale
0: ráno.
1: Viete, to je jediné šťastie, že tu máme ozaj blízko les. A ja mám chalupu tak skoro na kopci, takže môžem povedať, že prežívam, no ťažko, ale prežívam, lebo ventilátor nemôžem mať zapnutý, kvôli očiam mám alergiu veľkú, takže to mi veľmi škodí na oči. Tak ja mám vonkajšiu markízu na braku, potom mám hliníkovú roletu zvonku a medzi okenné mám ďalšie žalúzie a ešte tmavý, ťažký záves zelený. Takže ja som to prežila, hoci v byte som mala 31 stupňov. Napriek tomu. Takže bolo to katastrofálne, ale prežili sme.
0: No ono s tou venkovní markízou, to mě tak připomíná, že naši předkové ani zdaleka nebyli, řekněme, tak neznalí. Oni třeba v Řecku moc dobře ví, proč staví dům, který je vlastně obehnán ještě takovou, no já nevím, balustrádu, no prostě, že tam mají ty venkovní markízy už vlastně vbudované při stavbě domu, aby to vlastně ochlazovalo ten vnitřek. Jo, ta cirkulace.
1: Ano, větě, čo byste neveril, že čo to zobere slnka, že je to fantastické. Ja si bez toho neviem ani už predstaviť. Lebo ďalšiu izbu mám ako bez to, tam to je chalupa. A tam nemám, tam není treba, ale toto mi pálí slnko od rána do večera, do západu. Takže je to katastrofa. No, ale prešli sme, dúfam, že už také horúčavy nebudú. Najviac ma jedovalo, že nemohla som si poliať záhradu, lebo prachu je strašne veľa. Dneska trošičku napršal, ale to je o ničom. To je zem je úplne. A keď som pozerala na tie moje rajčiny, tak mi bolo do plaču, lebo hlasili, že budú búrky a čo ja viem čo, no tak radšej nie je tá búrka, jak bola na strednom Slovensku a na východnom, tak to radšej nie.
0: To ani neviem, že na východe byla nejaká veľká búrka.
1: Áno, áno. Aj na strednú. No, to príde tak bleskovo, že keď je taký pretrž mračeň, aj tu sme zažili teda veľmi škaredú búrku minulý rok, že ale to prišlo a odišlo. No, takže
0: lokálni búrky, no.
1: Že sme fakt tak pod lesom, že nie som niekde v paneláku. No a ešte jednu radu dám. Mne vždycky doktorka povedala naša, keď som bývala v Bratislave, že boli také horúčavy a tam sme mali len medzi okenné žalúzie, to bolo úplne niečo iné. Včera mala laryngitidu a hovorí, do slanej studenej vody, keď sa kúrilo, treba dať plachtu a zavesiť na okna alebo na dvere, aby sa ten vzduch jako zvlhčil. Lebo to sucho, to není do toho dobre, no, na tie priedušky. Takže fakt, aj toto som robila, teraz jak bolo tak horúco, že som dala na dvere tú plachtu a presne sa to trošku tak, no, zlepšilo.
0: A tá sůl, protože slená voda, ste říkala, tá sůl má nejaký důvod?
1: Áno, že máte pocit, ako keby ste bol pri mori.
0: No tak to jo, to beru, píšu si.
1: Normálne do vandla, alebo do labora dať sol, tak viacej ako lyžičku samozrejme, a namočiť tam tú plachtu bielu a zavesiť, vyžmýchať a zavesiť. Úplne sa ináč potom dýcha. Klimatizáciu takisto nemôže mať, to mi veľmi škodí. No, bohužiaľ. Ja. Takže ďakujem, pekný večer ešte, to už bude ráno pomaly, pozdravujem všetkých poslucháčov a som šťastná, že som sa vás dovolala.
0: Pani Aničko, ja vám moc krát ďakujem za váš telefonát a přeju vám léto, ktoré sa dá vydržet bez extrémnych veder.
1: Ja keby som mohla ísť tak k moru, viete čo, tam by mi nevadilo ani 50 stupňov.
0: No tam je to trošku iné, tam je trošku iný vzduch, slaný a fouká tam vietřík od moře. To už je opravdu iná kapitolka.
1: Dobre, tak vám všetko dobre prajem a hlavne zdravie a nech vám to takto stále vysiela, jak máte.
0: Děkuji pěkně. Mějte se hezky a naslyšenou.
1: Ajdi, všetko dobré.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy. Volejte právě teď 731 800 900.

0: Méně než čtvrt hodina zbývá z té aktuální noční linky Českého rozhlasu, ve které si povídáme, ale hlavně vy, protože vaše příběhy, vaše postřehy, vaše glosy a vaše zlepšováky v tomto případě jsou nejpodstatnější o tom, jak přežít extrémní vedra. A já jsem si teď naschvál spočítal, kolikátou volající je v pořadí naše posluchačka Mirka, která čeká na telefonu 731 800 900. No, je 12. v pořadí, takže aby noční linka nebyla tuctová, tak ještě budu muset vzít někoho dalšího. Mirko, dobrý večer, dobré ráno.
1: Dobrý večer, moc všechny zdravím. A jak tedy ta hrozná horka řeším já? Mm-hmm. Mám být zděný tedy na obě dvě strany, ráno sluníčko na balkon, odpoledne pěkně vytopený obývák na druhou stranu. Mm-hmm. No a teda už jste to vzpomněli, jaká byla krásná léta, to bylo... Já u Apola celý, to už jsem o tom mluvila, celé léto, nádherné léto, prostě jsme se koupali a takové extrémy teda nebyly opravdu. No, ale tak teď chci říct, že už v loni to bylo a zase určitou dobu ta horka už byla, tak přišel jsem syn a říká, já se na tebe nemůžu dívat, tak mě dotáhl, koupil teda takovou klimatizaci, která se mě úžasně osvědčila. Vypadá to jako taková malá pračka a je od toho roura taková jako harmonika poskládaná a teď ta roura prostě se strčí do okna. Ovšem problém je ten, že nejdříve se do toho okna musí prostě vlepit suchýma zipama igelit, který má uprostřed zip a ten se potom teda nedobře ten zip a strčí se tam ta roura, pěkně se to upevní. No a teď já si to pustím. Teda není to úplně bez hluku, je to takové trošku hučí to prostě. No a já prostě, když si to pustím, tak studený vzduch a za 10 minut je ten obývák perfektně vychlazený. Tak ono je to sice takové, se zdá primitivní roura do okna, ale mně se to osvědčilo. No, tak toto používám. No a v kuchyni mám ten stojací ventilátor, který se otáčí, tak taky to trošku jako pomůže. Ale děkuju té paní, co se zmínila o těch igelitových takových jako sáček dělený, to vypadá.
0: Gelové sáčky, ano, to byla paní Maruška.
1: No, paní Maruška, teda děkuju jí, protože si to vytáhnu. No, a teď ale jsem ještě chtěla říct, že no tak nějak to přežít musíme. Samozřejmě sprcha a tak. Ale mně se osvědčilo, to mě právě někdo poradil, že normálně do umyvadla v koupelně napustit co nejvíc studenou vodu, no a já se tak jako opláchnu a teď tam strčím ty ruce, včetně loktu, až po lokte, do té studené vody. Chvilku vydržím a to teda nádherně ochladí. Tak to se mě teda osvědčilo, tak ty dvě věci, ta harmonika do toho okna, tady toto, ale ještě mám takovou malinkou pomůcku, to je opravdu takové, jenom když se jde ven, tak prostě prodávají takovou gumovou krabičku, vypadá to jako vysoká peněženka a je to gumový s takovým jako trošku, jsou tam otvůrky. No a teď v tom je vložená taková, vypadá to jako malý ručník, taková utěrka speciálního materiálu. No a to se namočí do studené vody, vyždímám, dám to do té krabičky a jdu ven. A když někde třeba sedíme, tak prostě to vydělám a je to úžasně chladné a taky to trošku pomůže. Takže pomáháme si prostě, jak to jde, no.
0: Princip ale odpařování takovou... v praxi, ano.
1: No, a ještě teda takovou malinkou příhodu s kamarádkama, teda, no je nás pět a z toho čtyři vdovy, takže co máme dělat, že jo. Tak se scházíme každý týden na kartách a dáme si vínečko a tak. Tak jsem jela z Rajhradu, musím pochválit vlaky. Vlak Brno-Břeclav, opravdu klimatizovaný, paráda. No ale vylezu z toho vlaku, to jak když vás praští to horko. No a tam jsem koupila, protože tam na tom prvním nástupišti jsou stánky cukrovinky, ovoce, Já jsem koupila nádherné velké třešně, samozřejmě přes 100 kilo, tak mě je pěkně zabalil, abych to mohla nést, tak si to štráchám prostě na tu 12 a zdá se mně teda, že ty 12 opravdu nejsou klimatizované. Tam bylo tak horko, já spocená na tom sedadle a vedle jsem si postavila ty třešně. No nenechala jsem je já tam.
0: Je, 12 je v tomto případě tramvaj, jo, pro Brňáky Šalina, jo?
1: Ano, tramvaj nebo Šalina. No, takže z toho horka jsem byla zblblá nebo co, no prostě někdo si pochutnal na těch krásných třešních. A ještě teda, jestli můžu chviličku,
0: ano, ano.
1: Ještě takový příběh, že prostě z toho horka může být člověk i onemocněn. A mně se to stalo, když ještě žil manžel, tak jsme měli chatu za Brnem a tak, a oni se nám tam nastěhovali vosy. No a ty vosy, že jo, no, večer začali tak jako bzučet, no tak co teď, tak nechtěli jsme jít domů, tak jsme zavřeli tu chatu a tam bylo takový horko v té chatě. Já se ráno vzbudím, nemohli jsme otevřít, aby ty vosy nám tam nenalítali. A já jsem z toho dostala angínu. No. Tak ráno jsme jeli prostě zrovna k doktorce a prostě angína z horka.
0: Tak. Já jsem tady tuhle otázku zrovna položil tomu úplně prvnímu telefonujícímu Jaroslavovi, který měl rád chládek a chlazené nápoje. On říkal, že s anginou v létě nemá vůbec žádné zkušenosti. Já naopak ano, a taky jsem se optal, jestli třeba cestuje. Já jsem to chytl na letišti, to bylo na Majorce a to je obrovské letiště a všude klimatizace venku 40, uvnitř krásných 21, no a výsledek se dostavil. 2 týdny jsem nemluvil, to by měli všichni Pražáci ze mě radost.
1: No. bylo to tak prostě. No tak jinak tak nic, no musíme si pomáhat, jak to jde, lepší to asi nebude, takže prostě já jsem tady sama, tak si udělám pohodlí a taky dělám, co můžu, no ale s těma loktema, jak se strčí do té vody, to se mě úžasně osvědčilo.
0: Moc krát vám děkuju, paní Mirko, a mám už jenom poslední drobnou otázku, která vlastně nesouvisí s tématem. Já už nestihnu vzít někoho dalšího, protože před námi ještě písnička a pak divadlo pro vaše uši. Vy jste zmínila vosy. Máte nějaký recept, když jste nám řekla o svém receptu s mobilní klimatizací a taky s tím odpařováním? Máte nějaký recept na to, jak se zbavit třeba na zahrádce vos? Máte nějaký speciální recept?
1: Právě, že potom jsme tam jeli a manžel to jaksi vykuřoval. Jo, jenomže zase jsme měli strach, aby se nezapálila ta chata, ale nějak už si nevzpomínám přesně, jenom si pamatuju ten kouř. Nějak kamoše vzal sebou a tak nějak si pomohli od těch vos.
0: Tak já to dělám tak, že do prázdné lahve, většinou od piva, protože toho je u nás vždycky dost, dám asi tak 3-4 cm vody a do té vody buď to pivo, anebo něco sladkého, sladký sirup.
1: Ano.
0: A oni tam sami nalezou a už netrefí cestu ven, protože jsou zmámené jednak pivem nebo sirupem.
1: Ano.
0: Tak se mi to tam postupně hromadí. Já vím, že to je pro milovníky zvířat možná něco až příliš drastického, ale takhle jsem si s nimi poradil. Děkuji vám moc krát, Mirko, přeju vám krásné léto. Naslyšenou.
1: Ano, já vám taky moc. A naviděnou, naslyšenou.
0: Toto byl poslední telefonát té aktuální noční linky. Říkal jsem, že bych měl vzít ještě někoho dalšího, aby to nebyla tuctová noční linka. Takhle vás bylo 12, kteří jste řekli, jak přežít extrémní vedra, ale víc už se do té noční linky, kterou právě posloucháte, asi nevejde. Jak se tak dívám a měřím i délku poslední písničky, ne, opravdu víc už toho dnes nestihneme. Takže vám přeju dobrou noc, sladké sny a Jarce Barboříkové, která se chopí povinností moderátora noční linky už za 22 hodin, přeju štěstí vám taky při telefonování na studiové číslo. Tématem příští noční linky bude dědictví, radost, vzpomínka nebo starost.
2: Noční linka. Čas pro vaše příběhy.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy. Divadlo pro vaše uši.
1: Dobrý večer, dámy a pánové, i když dneska bych měl spíš začít nějak jako dobrý večer, velevážení, náš cirkus, naše divadlo, je tu pro vás, atrakce, akrobati a taky clown. Možná právě takhle nějak by mělo začít dnešní divadlo pro vaše uši, ve kterém vás pozvu na stránky známého románu Cirkus Umberto. Buďte vítáni a račte vstoupit!

0: Divadlo pro vaše uši s Robertem Tamchynou.
1: Nemohl jsem to dnešní divadlo otevřít jinak než melodií, která ve své orchestrální podobě a samozřejmě společně s neodmyslitelným hlasem vypravěče pana profesora Radovana Lukavského uváděla televizní seriál Cirkus Humberto. Ale slavný román Eduarda Basse, ještě dřív než spatřil světlo světa ve své filmové nebo televizní podobě, vyprávěl příběh zedníka Antonína Karase a jeho malého syna Vaška třeba v rozhlasové dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky z roku 1980.
2: Krůci na Vašíku. Potom Milnerovi se snad zem slehla.
3: To řekl svému malému synkovi zedník Antonín Karas, rodák z Horní Sněžné na Šumavě v ulicích města Hamburku roku 1862.
2: Tenhle rok je jako z učarování. Mizerie. Máma nám po novém roce lehla a když Milner svolával partu, bylo jí tak zle, že jsem jí nemohl opustit. A za týden potom, co chlapci odešli, Márinka, dej jí pánbu lehký odpočinutí, umřela. Vypravili jsme jí aspoň pěkný pohřeb. A teď jsme tady a nevíme kudy kam. Přece jenom Milner je partafír k pohledání. A tohle město, koukej Vašíčku, potřebuje každou zednickou ruku po tom hrozným požáru. Milner vždycky v podjazí sjednal cestu po borech a na podzim z nás udělal muzikantskou bandu. A vydělávali jsme i cestou domů, Vašíčku. Filuta, tenhle Milner. A stranou jsme dali hezkých pár krejcárků. Ale co teď? Co my dva teď tady?
4: Těžká rada, milej pane. Stalo se to, co se po dlouhé konjunktuře stává, stavby toho roku uvázly.
2: Někde prý něco drhne v zámoří. Peníze podražily.
4: A těch pár dodělávek a zprávek tady stačí domácí dělnici.
2: Jen kdybych věděl, co ten Milner...
5: Milner jako ostatní partafíři udělal, co bylo jedině možné, pane Karás.
6: To jo, sebral jsem partu a tak jsem jinám. Musíme se protlout z Hoši do šťastnějšího kraje. A když ho nenajdeme, potáhneme domů. Čekal jsem, že nás Tonda Karas tady stihne. Ale co se dá dělat?
2: A tak tu stojíme, Vašíku, bez peněz, protože jsem skálopevně věřil, že rovnou půjdu na lešení. No nic, Vašíku. Nocleh máme. Přespíš u paní Langermanové. Tam spávám vždycky, když jsem tady v Hamburku, víš? Hodná paní, ta nás nevyžene.
3: A hned ráno se Antonín Karas sám pokusil zdolat osud. Vydal se na okraj města hledat staveniště. Pustil se i do přístavu, do doků, do skladišť.
2: Poslyšte, nevíte o nějakém díle? Beru všecko, od cihly, od kamene, od dřeva.
5: Nikdež nic, milej zlatej. Není do čeho píchnout.
2: Kde se ještě nějak rachotí, jsou lidi jako sršáni. Aby tam nepřišel cizí a zůstalo to zdejší.
3: A tak Anton Karas šlapal dlažbu hamburských ulic, až došel ke sklenici piva, kterou před něj postavil hostinský Hein Mézeke v krčmě u námořníkovi nevěsty.
7: Sem chodívají čeští dělníci sníst kousek bůčku krájeného vlastní kudlou.
6: Zum wohl sein, Anton. Tak co, nenašel jsi nic?
3: A otilý Hein Mézeke mu přistrčil pohárek piva.
2: Ani nezavadil. Krucí krajec, Himmel, Fagott, Element.
6: Dej to, pánbu. A mluvil jsi už tamhle s Karličkem? No, s tím musíš promluvit, vždyť si Čech, ne? Karlšen, máš tu krajana. Měl bys pro něj něco udělat, ne? Je to Čech, ne?
3: A teď pokročí k tomu stolu jakýsi pomenší človíček. Černý, kučeravý.
8: Odkud jsi?
2: Od Budějovc.
8: Zedník, viď?
2: Tak.
8: A teď jsi v hajzlu, viď?
2: To jsem.
8: A makat bys chtěl? Každou práci, a ti jaká chce?
2: Bodeď by ne.
8: Bodeď by ne. Lid si Čech. Koukej, já jsem nějaký kerholec. Karlík kerholec z Libuně. No to stačí, kdybych mě chtěl přát někam do Evropy.
2: Já jsem zedník Karas Antonín z Horní Sněžné.
8: Umřela ti máma, víš, a kluka si vzal sebou. No to bude pěkná starost, Anton.
2: Jak ty to víš,
8: že... Ale přece sem k Hainovým Mézekemu chodila Milnerova parta a táhli odtud na Štětín, když zmrčili, že tu chcíp pes. A pořád vykládali, že ještě má přicválat Tonda Karas s klukem, ne? Kluk je zdrav, doufám. Snese rajs?
2: O to není žádná starost.
8: Tak koukej, Tondo. Dopij to požehnání a půjdem se mrknout na nějakou tu makandu. Něco bych měl pod palcem. A když si plácneš, zaplatíš pivo.
9: A Karelík Kerholec z Libuně si nahodí na kučery šejdrem klobouk, vytáhne z kapsy u kalhot peníze jen tak, do hrsti, ne jako Karas úzkostně uložené v tobolce, a hodí pár feniků na stůl.
6: Přijde to chlapci zapít, ne? Servus, Anton, žádné štěstí tě nepřeju, abych to nezakřík, ne?
9: A už jsou spolu v hamburských ulicích.
8: Není to daleko, jen tak za roh, na Reeperbahn.
2: A jaké pak to bude dílo? Nějaká stavba?
8: Stavba a bouračka. Stavba a bouračka, kamaráde, a vždycky na šup. A všecko nahonem, to jako je to hlavní, aby si sebou uměl švihnout. Byl jsi přece akordák, ne?
2: Člověče, to je má radost. To ti kladu, že kluci nestačí přidávat.
8: No tak to by bylo all right. A se dřívím, taky umíš co? Přitesat, přiříznout, ne?
2: Však jsem z lesu.
8: A natřít něco? Omalovat?
2: No, to patří, když se to tak vezme k věci.
8: A Milner pořád chtěl na tebe počkat, že prý náramně troubíš.
2: Tedy Flieghornu to zase.
8: Tak ti řeknu, Anton, že to bude dobrý, jestli ty sám to neuděláš špatný. Tuhle vlevo za ten kolotoč. A už jsme tu.
10: Došli do třetiny Reeperbahnu, kde je volné prostranství obsazené boudami, houpačkami, kolotoči a střelnicemi.
11: A mezi tím stojí větší dřevěná budova vpředu zaoblená s nějakým obrovským nápisem.
8: Tak nestuj, Anton, a překroč tenhle práh pravou nohou. A pro jistotu si udělej tři křížky.
2: Jo, jo, jo.
11: A jak se tak rychle pokřižoval, spatřil nad sebou písmena RKU.
8: Jo? Drž se, Anton. Jo, už jsi někdy mluvil s Holanďanem?
2: Ne.
8: Tak teď si s ním popovídáš. Nebo ne, víš co, nech to na mě, já to s ním sfouknu. Dobrý den, Meinhurst Steinhauer.
2: To jste, Karle, dobrý den. Co pak mi neseš?
8: Říkal jste, pane sekretáři, že se už brzo pojede.
2: Ano, ano, v nejbližších dnech. Máš všecko v pořádku?
8: Jo, dva tenťáky bych potřeboval.
2: No, nemám.
8: Tak aspoň jednoho a toho vám vedu.
2: Je z oboru?
8: Ne, ale je to můj krajan.
2: Čech?
8: Jo.
2: No, když je Čech, tak ho vezmi.
8: A nebylo by možné, že byste mu...
2: A, na dlaň dostane 7 marek.
8: No, ale je tu ještě jedna věc, pane.
2: No.
8: Je to vdovec a má sebou kluka.
2: A tak to je zlé, Karl. To je zlé. Máme už houf děti a má přijet ikarské číslo a to jich bude mít jistě půl tuctu.
8: Ikarské číslo má svůj vůz, pane. A tohle je chlapec zdravý, čiperný, dá se ho užít. Spát může s námi.
2: Tak když myslíš. Jak se píše to jméno?
12: Anton K A R A S.
2: S tímhle si zajdi k pokladně, Anton. 7 marek. Ostatní ti poví Karl.
9: A Kerholec už tlačí Karla ze dveří.
8: Tak co koukáš? K pokladně.
2: Tady to.
8: No co? 7 marek.
2: Ale ne, tady tohle.
9: Na lístku jsou písmena, která zahlédl na budově, spojená v celé záhlaví.
8: Cirkus Humberto, a co má být?
2: Kerholec, člověče, no já pak jak cirkusu, teď já nic neumím.
8: Umíš, Tondo, umíš, jenom se nelekej. Moc toho umíš, co je tu zapotřebí. A co neumíš, toho koukáš. Vždyť si Čech.
9: Vážené publikum, dovolte, abychom odhrnuli tento závěs. Protože totéž právě se chystá udělat světák Kerholec před skoprnělým Antonínem Karasem.
2: Před Karasem se zvedá kulatá haluzna.

0: kůň stojí na zadních nohách, hříva mu vlaje, ohnutá hlava je jako zahryznuta do udidla, přední nohy bijí do vzduchu.
1: Jezdec žlutou hůlkou po nich poťukává a zedník Anton Karas zírá na to zjevení jako na sen.
2: Tak tohle je cirkus Humberto, Anton. Jeden z největších v Evropě. Šéfuje ho direktor Bervic, tamhle ten pán. 60 čistokrevných koní, jako je tenhle. A slona, a menažéry. A to všechno se teď dá do pohybu. Na cesty, od jara do zimy. No a na to je třeba parta stavěčů, my říkáme tenťáků, která dovede za 2 hodiny tohle postavit a za 30 minut to rozebrat. A tu partu šéfuju zase já. To chce zvládnout tempo, Anton, aby jeden druhý mu hrál do ruky, víš? Ale život je to krásný, chlapče. Uvidíš celý svět, neznámé kraje, neznámé lidi. A těch krásných ženských.
3: Co pak by Marinka tomu řekla, že jsem se dal k cirkusákům? Ke komediantům, kteří táhnou světem.
2: Češi jsou na tuhle práci moc šikovní.
3: Človíčkové všelijací, nedej pán Bůh, snad i pobertové.
2: A tady si jich moc vážej, protože na všecko najdou fortel.
3: Však se po vesnici vždycky křičelo, lidičky, zavřete chalupy. Komedianti jsou tady.
2: U všech cirkusů je po Češích schláňka.
3: A pan strážmistr nebyl u nich, ale jistra jim prohlížel a šilhal do kotlíku, jestli tam nemají panského zajíce.
2: Ovšem dělají i jiné věci. Koňáky, stájníky, krmiče, štolby, muzikanty nebo Augustino, prostě jak si co kdo najde.
3: Do takovýho cechu jsem se dal. Já, počestný zedník, řádně usazený na chalupě, spravedlivý živitel rodiny. Táta.
2: Hlavní je ve všem se vyznat a všude podle potřeby máknout.
3: Jak živo se u nás nic takového neslyšelo.
2: Tak co? To je krása, Anton, koukáš, viď?
3: Ale tenhle Kerhole, co mi zdá, je z gruntu poctivý člověk. No ten by přeci mezi ledajakou sebranku nešel. A konečně moje práce bude jako každá jiná stavět a bourat. Nějakou komedii lidem já přece hrát nebudu. Milnerova parta, Bůh ví, jak ta se protlouká. Počestní kluci a tátové teď třeba troubí po dvorcích a sbírají troníky a skrojky chleba a v noci spí po stodolách a chlívech. To já si aspoň světem povezu a Vašíček nebude muset šlapat pěšky. Vašíček, bože můj Vašíček, co ten tomu všemu řekne?
2: Tak co mlčíš, Anton? Zalo ti to dech, co?
3: Jo. A těch 7 marek mě ještě teď vyplatí?
2: No, můžeš si pro ně zajít do pokladny. Teď máš přece tenhle lístek. Jo, a pak ti Harvey vybere livrej.
3: Cože mi vybere?
2: Tak pojď už, člověče. Nový muž v partě, Harvey. Vyhledej mu v té své hadrárně mundur.
4: Pěkné bydlo tohleto. Nejsi Irčan?
5: Karas se bezradně dívá na Kerholce.
3: Co to je?
2: Žádný Irčan, je to Čech.
4: A tak to jsem rád, Charlesi. To jsem moc rád. Kdyby přišel jediný Irčan do spolku, otrávil by mi celý život. Tak, Čech, tak by si mohl tohle přešít, když je Čech, to umí všechno. Ať si to tuhle povolí, je to po Rudolfovi, ten byl trochu menší.
2: No tak ber, Anton, a oblíkni se do toho.
3: Co? Tuhle parádu.
2: No to co se ví? Ať můžem posoudit, jaký dojem uděláš na mezinárodní situaci.
4: Jako ulitý, řekl bych, že, Charlesi?
2: No.
4: No jenom rukávy prodloužit. Kalhoty zkoušet nemusíme.
5: A tak se Karas Antonín počkrábl dětským písmem na potvrzenku a jde plný zlata. Starý kabát a nové kalhoty přes ruku za Kerholcem.
2: To jsem ti chtěl ještě říct. Tady vůbec všecko závisí na tom, abys měl to řemeslo rád. Práce je tu moc, musí se dělat, co ti přijde pod ruku. Protože my jsme tu, Anton, taková parta. Od direktora až po koňáka. Všichni na sebe odkázaní, jeden na druhýho. A všecko to musí hrát a klapat. Ale pak je to, chlapče, no přímo radost. No, a teď běž.
5: Tak přišel Antonín Karas, zedník z Horní Sněžné, v podjaří

0: roku 1862 k cirkusu.
1: A odpoledne tam stanul všecek úžaslý i jeho sedmiletý Vašek.
2: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
3: Samozřejmě osudy Vaška Karase v cirkusu Humberto nás budou zajímat i dál, ale zase v trochu jiné podobě. Už v roce 1957 totiž četl z Basova románu v rozhlase pan Rudolf Pelar. A jak se o něm psalo, jeho Pelarova četba cirkusu Humberto je v tom nejlepším slova smyslu staromódní. Vypravuje s chutí a jednotlivé postavy v zákulisí cirkusové manéže hlasově velmi přesně charakterizuje živelného Kerholce, rozvážného Malinu, borácivého Gambiera nebo prášilovského seržanta Vosátku.

0: Ráno vstal a snídal Vašek s ostatními a rovnou s nimi šel do koňské stáje. Hans ho tam uvítal širokým morchen a hned před ním otevřel dvířka k ohrádce poniů. Bylo bez dlouhých řečí už jako smluveno, že Vašek se bude pod Hansovým dozorem starat o ty malé strakáče. A kluk začínal svou službu jako starý znalec zvířat. Měl v kapse kousek třtinového cukru od snídaně a tajně ukrojený krajíc chleba. Mary dostala cukr s kouskem chleba, ti tři druzí šetlandíci, Fricek, Lady a Miss, dostali aspoň kousek chleba z jeho malé dlaně. Karas otec se už naplno pouštěl do stájní práce i do vší ostatní rachoty a bylo jí toho dne od božího rána vrchovatě, protože se balila a nakládala spousta věcí ze skladišť. Kerholec komandoval všude a ostře zapřahal Karase, který zase neopominul si přivolávat Vašíčka na výpomoc. Vašek si vyřídil s Hansem ranní nakrmení poníků a vklouzl pak jako střela vedle do zvěřince, aby se podíval na ranní práci kapitána Gambiera, selvy, tygry a medvědy. Ale sotva se s ním pozdravil a stoupil si ke kleci, už se ozvalo od dveří tátovo Vašku. A ozývalo se pak každé chvíle ve všech prostorách cirkusu i zvěřince, takže je brzy přejímali i ostatní lidé a Vašek se najednou pro všechny ostatní jmenoval Vašku.
1: Vašku tu není, Vašku šel do menažerie, odpovídal Karasovi Hans z konírny.
2: Tohle by mohl odnést Vašku, rozhodoval Harvey v šatně. A sám Karas, aby nestěžoval dorozumění, říkal už během dopoledne, neviděli jste tady Vašku?
0: Vašek byl popravdě všude a nikde. Dnes poprvé začínal užívat cirkusu naplno. U každé klece postál, aby pozoroval její obyvatele a už zase jako pstruh vyrazil kupředu, aby mu neušla nějaká podívaná v chodbách nebo v manéži. Uprostřed všeho skládání a stěhování běžely zkoušky, jako by se kolem nic nedálo. Ředitel si dal přivést své skupiny hřebců a klisen a opakoval s nimi volnou drezůru. Ředitelka proháněla v kruhu lipicány, Pablo Pereira jezdil na Santosu vysokou školu, krasojezdkyně se v pracovních úborech zvedaly na hřbety koní s líbeznými pohyby, naučenými pro okouzlení diváků, kterých nebylo a které jen chvílemi zastupoval Vašek. Kaskadéři cvičili skoky a pády a Léon Gambier dal přivézti velkou předváděcí klec, v níž zahuhlavého řevu šelem opakoval s nimi zahojného práskání bičem jejich denní lekci. Zatím prošel manéží veliký pan Selnický, s důstojnou nevšímavostí minul vše, co se tam dálo, vrátil se se sklenkou a lahví a uložil si obě do lože, kde s unaveným pohledem usedl, aby se posilnil. Pan Petr Bervic přišel s oběma trpaslíky a představil je panu Selnickému. Od zítřka budou prý večer vystupovat jako 11. číslo, 3 krátké tance. Pan Selnický si otřel rukou oči.
1: Tedy muzika.
0: Obrátil se a pohlédl se své výše dolů na pana Mittelhofera. Ano, a máme ji sebou, rozepsanou pro orchestr. Výtečné skladby. Paní Mittelhoferová rozvázala balík, jejž nesla, a její mužíček opatrně vyňal svazek not. Číslo první, šaříkový valčík od Wintertála. Podával noty panu Selnickému, ale ten se místo toho napil. Když utřel kníry, zavrtěl hlavou.
1: To nehraju.
0: Jak to? Zarazil se pan Mittelhofer a začal rudnout. Dovolte? Taková krásná skladba, já ji získal za drahé peníze a vy ji nechcete hrát?
1: Ne, musíte tančit něco jiného.
0: Ale my neumíme nic jiného. My jsme angažováni, abychom v převlecích tančili valčík, menuet a selský tanec. Tančíme tedy šeříkový valčík, který je celým světem uznán za jeden z nejnádhernějších valčíků. A já nechápu, jak se může vyskytnout kapelník, který to odmítne hrát.
1: Tak se tedy už vyskytne. Já vám to hrát nebudu.
0: Pane řediteli, křičel písklavým hláskem admirál Paleček, je mi líto, že si už na prvním kroku musím vést stížnost. Je to neslýchaný případ, aby se kapelník podniku takto postavil proti umělci.
1: Opravdu, pane Selnický, řekl s opatrnou smířlivostí Bervic, máte nějaký důvod? To se ví, že mám.
0: A jaký?
1: Slon. Co je se slonem?
2: Slon je 12. číslo v programu a to, co tancuje na láhvích, je právě Šeříkový valčík. Slonu nemohu hrát jinou muziku, ne? A dvakrát za sebou týž valčík, to taky nejde.
0: No, ovšem, to nejde. To je pravda, přikyvoval Bervic. To je mi velmi líto, pane Mittelhofer, ale my opravdu za to nemůžeme, že vy jste si zakoupil valčík, který u nás tančí slon.
2: Ale to je taky pro nás ponižující, pane řediteli, křičeli teď oba zakrslíci rozčíleně. Dejte nás na jiné místo v programu.
0: To nemohu, máte číslo 11 právě proto, že pak přijde slon. To je věc režie, rozumíte? To je kompozice pořadu. Ten kontrast, pidi mužíci a mastodont.
2: Pak tedy z vaší viny odpadne část našeho vystupování.
0: To taky nejde. Máte ohlášeny 3 tance. A mimo to, tu jde o čas. Nemohu ztrácet draze zaplacené 3 minuty.
2: Co tedy máme dělat?
0: No, co máme dělat, Selnický? Obrátil se ředitel důvěřivě na kapelníka, který přece už tolik věcí rozřešil.
2: No, to je jednoduché, pane řediteli. Panstvo si bude tančit svůj valčík, ale já jim nebudu hrát Šeříkový valčík od Wintertála, nýbrž valčík Estrela od Kubina. No, ten je komponován na chlup stejně, jen kóda je jiná. A to už se panstvo přizpůsobí.
0: Vašku! Ozvalo se od brány a Vašek vyrazil z přítmí galerie, proletěl kolem trpaslíků a zmizel za závěsem.
2: Pane, to je pašák, ten kapelník, liboval si v duchu, že Selnický tak pansky sjel ty protivné trpaslíky.
0: Táta ho poslal do stájí k Hansovi a ten měl pro Vaška milé překvapení.
2: Mary stála přistrojena a Hans mu dovolil, aby si s ní vyjel za stan a jezdil si tam podle své libosti.
0: Hoch toho s jásotem užil. Objížděl venkovskou manéž, ale vyvedl Mary i mimo ní mezi vozy, tu pobídl kobylku do klusu, tu jí zastavil, seskočil, pomazlil se s ní, zase nasedl a jel.
2: Nebyla to vždycky jízda podle předpisu. Leckdy to v něm hrkalo teď, že už spadne, ale nespadl.
0: Vždycky se ještě udržel a koníka dovedl zastavit.
2: Zamyšlen odpínal s Mary postroj, když si všiml, že v ohrádce jsou jen 3 poníci.
0: Hans, kde je mis?
1: Mis pracuje s Helenkou. No, běž se tam podívat, to bude něco pro Vašku.
2: Vašek proletěl konírnou a vpadl do hlediště. Uprostřed žlutého okruhu stál direktor s bičem v ruce a kolem obíhala drobným klusem mis. Na hřbetě měla malé pano a na něm stála hubeňoučká, bledolící holčička s dlouhýma, tenkýma nohama. Stála zrovna na levé noze a snažila se udělat váhu. Předklon těla s rozepjatýma rukama a s pravou nohou zdviženou dozadu do stejné vodorovné linie jako trup. Koník pod ní pravidelně klusal a její levá noha musela stále vyrovnávat otřesy jeho hřbetu. Bylo to na spadnutí, ale holčička byla od pasu přivázána k šňůře, která nahoře hodně vysoko šla přes kladku. Druhý konec šňůry měl v ruce mužský, který stál vedle ředitele.
1: Líp pérovat, Helenko, řekl direktor ostře. Stojíš levou nohou moc tupě a postav si již víc špičkou ven.
3: Tatínku, už mě tak bolí záda, zavzdychala Helenka.
1: To já vím, odpověděl direktor. Proto musíme trik opakovat, až si tělo zvykne. Tak, znova na koně. Náskokem, 5 kroků rozběh. Teď. Hop.
2: Helenka se rozběhla šikmo za koněm, odrazila se, ale nedoskočila. Muž zatáhl a ona obloukem se snesla k otci.
1: Ostřejší odraz, holka, víc se vynést. Znova. Opakujeme rozběh. Teď. Hop.
2: Bervic práskl přitom bičem. Ale Helenka klopítla nahoře opano a už se zase jako motýlek vracela zpátky.
1: Co je to dneska s tebou, Helenko? Durdil se ředitel.
3: Já, tati, já už nemůžu, zajíkala se unavená holčička.
1: Nemůžu, nemůžu, neříkej mi nemůžu, láteřil Bervic. Člověk vždycky může, když chce. No, pro dnešek toho tady necháme.
2: A zapráskav samotamo bičem, obrátil se a odešel do brány. Jeho pomocník odepěl Helenku se šňůry,
0: vyvlékl šňůru z kladky a začal jí stáčet přes levou ruku a loket. Vašek vyrazil a chopil za úzdu mis, která se zastavila, potřásala hlavou a hrabala kopítkem.
3: Můžu ti odvést mis do stáje, Helenko?
0: Oslovil holčičku, která se všecka protahovala.
3: Ty jsi zdejší?
4: Ano, my jsme tu s tátou noví, ale já už všecko znám a jezdím na Mary. A Hans mi odevzdal do opatrování Mary a mis a Fricka a Lady.
3: To budeme asi jezdit spolu, protože Fricek a Lady jsou jeden pár a mis a Mary druhý. Jak se jmenuješ?
4: Václav Karas. A tady se mi říká Vašků.
3: Vašků? To je jméno?
4: No asi.
3: A pojedeš s námi, Vašků?
4: Ano, v osmičce s panem Kerholcem.
3: A s Karlem. Já jsem s tatínkem a s maminkou v jedničce.
4: Já maminku nemám. Ale kdyby ještě byla živá, tak by tady s námi taky jela a prala nám a věšela prádlo takhle mezi vozy.
3: A je to moc těžké skočit na koníčka?
4: Já už jsem to předtím dovedla, ale pak jsem dělala asi 20krát váhu na levou nohu a teď v ní nemám žádnou sílu. No, proč si se neodrazila pravou?
3: Já nevím, při 5 krocích to přijde skok na levou nohu.
4: Vždycky?
3: Vždycky.
4: To je divné. To si musím vyzkoušet.
0: Za konírnou se povalovaly všelijaké bedny. Vaškovi nešlo z hlavy, jak je to s tou levou nohou při 5. kroku. Když spatřil bedny, napadlo mu, že si na nich může vyzkoušet skok na koně.
3: Tak pojď sem, ty stará, ty jsi mis a já jsem krasojezdec a budu na tebe skákat. No hýjo, hýjo, běž a neplaš se, no, no, malá, no, mis, pozor, rozběh na 5 kroků, teď, hop.
0: Odrazil se levou nohou, vylétl k vršku prázdné bedny, která byla nižší než pony, nedoskočil, kopl do bedny, bedna se převalila, Vašek na ní a nehorázně se uhodil do holeně.
4: Her, najisto jsem se bacil. No, stará, postav se. Musíme opakovat. Ostřejší odraz, více vynést. Znova, opakujeme rozběh. 5 kroků, teď a hop.
0: Tentokrát se vynesl nahoru, ale neudržel se tam. Bedna se zakolísala pod jeho dopadem, pak se převalila a on sotva odskočil.
4: Kruci, hernaj, vždycky mě potvara schodí. Stůj, mis, pěkně stát. A znova, opakujeme. Rozběh. Teď. Hop.
0: Teď se tam vynesl. Bedna se zavyklala, ale Vašek ji rozkročenýma nohama udržel v rovnováze.
3: Vidíš, ty potvoro, že tě skrotím?
4: Znova, opakovat.
0: Seskočil z bedny a znova se rozběhl. Zase se to povedlo. Pak už si tím byl jist, skočil na bednu 5krát, 8krát a vždycky se na ní udržel. Všiml si, že se pokaždé odráží levou nohou. Změnil tedy rozběh a odrazil se pravou nohou. Levá přišla na bednu dřív, pravou dotahoval, nedotáhl a sletěl. Opakoval si to a sletěl znova. Rozběhl se na pravou nohu po třetí a udržel se nahoře jen s největší námahou.
3: No je to přece jenom lepší na levou nohu. Zkusíme to ještě jednou. Rozběh. Teď.
0: Ještě párkrát vylétl na svou dřevěnou mis, až ho táta zavolal k obědu. Mezi polévkou a povidlovými knedlíky se dověděl od Kerholce a od druhých, kdo je osazenstvo modré maringotky. Achmed Romeo je prý potomek staré komediantské rodiny tuniské, jejíž berberská krev se dávno už směšovala s italskou a francouzskou. Se svými dětmi provádí jedno z nejlepších ikarských čísel na pevnině.
1: Povídejte si, co chcete, dodával do toho starý Malina. Co ten Achmed s dětmi provádí, to je nejčistší stará škola. To se kluk vychová ke všemu. Klouby v těle se uvolní, páteř povolí. Takový kluk může být všecko.
3: To je pravda, navázal Kerholec. A být Anton na tvým místě, vzal bych Vaška do prádla. Tady jde o to, aby nepropás šanci. Být stavěč, tlouct floky do země a tahat cegle, to dovede vždycky, ale Vašek může být něco víc, jak se ke všemu má. A to je tátova hlavní povinnost, dát klukovi šanci. A klukova věc, aby ji nepropásl.

bylo k smíchu všecko, chtěl bych zas ty dny znovu prožívat, za ruku jí. Se svým strýčkem z papíru čapku mít, jet tajně vozem poštovním. Prostě tak šťastně žít,

jen jim srazil hlavu, se mnou na oslavu sjezdil všechna zábradlí. Chci znovu jít se svým strýčkem vylétnout nad Mont Blanc a nemít v kapse ani frank, ještě si chvilku hrát se svým.

0: Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.
1: Určitě se ještě někdy k příběhům hrdinu z Maringotky pod plachtou cirkusu Humberto vrátíme, ale pro dnešek se rozloučíme slavným prvním vystoupením Vašku, před aplaudujícím publikem v manéži. A bude to v další dramatizaci režiséra Jiřího Horčičky, který měl tuhle literární předlohu nad jiné rád. A dokonce natolik, že sám jako někdejší absolvent Dismanova rozhlasového dětského souboru obsadil do role jednoho z komentátorů i sám sebe. Dobré dny a třeba někdy zase při poslechu divadla pro vaše uši anebo pod cirkusovým šapito. Naschledanou.

0: Petr Berevic Rudl. Celý cirkus tu vykládá o nějakém Vašku a on, patron, nemá o něm ani potuchy. Vašku! Zařval, když se postavil do prostředka manéže. Vašku! Byl to jediný způsob, jak poznat tajemného muže Vašku.
1: Závěs u brány se maličko pohnul a do manéže se vřítil malý kluk s čepicí na ucho. Zastavil se v plynách, 3 kroky před direktorem a zasalutoval.
0: Cože? Ty jsi Vašku?
1: Ano, pane řediteli.
0: A co děláš?
1: Všechno, prosím, co je třeba?
0: Teď Bervicovi blesklo, že toho kluka v posledních 2 dnech viděl míhat se hned stájemi, hned chodbami. Čím vlastně jsi?
1: Ještě ničím, ale budu.
0: A čím budeš?
1: Čím? Budu jezdit a skákat a krotit tygry.
0: A direktorem to nebudeš?
1: Budu.
0: Direktorem takového cirkusu, jako je ten náš?
1: Většího.
0: Tak to, abychom se tě vlastně báli.
1: To nemusíte. Já bych vás tady všecky to, no.
0: Angažoval.
1: Jo.
0: Tak my to máme u tebe vlastně, Vašku, dobrý.
2: Vašku.
1: Pan Hans mě volá.
0: No, když tě volá pan Hans, to já tě musím propustit. Alo. Poslyšte. Selnický.
3: Direktor se obrátil k obrovitému kapelníkovi, který stojí kousek opodál a ohromně se baví.
0: Slyšel jste toho kluka?
2: Slyšel, pane řediteli.
0: Je v něm, mně se zdá, jiskra.
2: Už jsem si ho taky všimnul.
0: A čí je ten kluk?
2: A Ker Holec. Přivedl nového stavěče. Karas se jmenuje. No tu nezná, ale je vám to flík hornista, že ho rozpoznáte mezi 50. Dovede nasadit tón, jako když ženská... Pohladí. Jinu, český muzikant. A ten Vašku je jeho kluk.
0: No, takže konečně o něm něco vím.
2: Já ho tuhle zahlídnul na Mary. Kluk je do ní celý zblázněný. A tak mě napadlo ten Vašku na Mary a vaše Helenka na mis. To by bylo antré pro slona.
0: Jo, kdyby jako ty... 2 děti přivedli slona.
2: No, to by byl kontrastní nástup. K tomu bych hrál intermezzo Gulliver mezi trpaslíky, fagot a pikola solo. Direktore, to stojí za lahev Rýnského.
0: Máte jí mít, Selnický člověče, kde vy byste už byl? Kdyby vás ten cirkus zajímal trošku víc než to vaše věčný pití, takže servos Selnický, musím hned sehnat Hanze, aby mi toho kluka zajezdil. Hanzi!
4: Hans už odjel, patrone, hlásí Kerholec. Mám mu něco vzkázat?
0: Ne, není potřeba, já už si to zařídím.
3: Vytáhl z kapsy tuštičku, vysunul levou naškrobenou manžetu a napsal na ní...
0: Helen, Vašku, bingo.
5: Tak vážení, myslím, že se nám to docela pěkně rozjelo, ne?
6: No, to pravda.
5: Tak ale přece jenom, pane řediteli, že?
0: Ano, návštěvnost poněkud klesla.
5: Ano.
0: Už jsme tu příliš dlouho.
5: Tak. A proto by Kerholec Karel měl vydat příkaz...
7: Bourat.
5: Tak. Teď musíme cirkus Humberto nechat odjet z Hamburku na lehce rozblácenou silnici do houstnoucí tmy. Tu karavanu lidí, zvířat a vozů, která se pomalu šine vlhkým větrem, vezouc s sebou na novou štaci starou naději. To, o čem budeme dál vypravovat, se odehraje na dobře připravené vyzkoušené trase ve městech, kde o publikum nebude nouze a kde cirkus Humberto má tu nejlepší pověst, o kterou však stále musí bojovat se svými konkurenty, především se stejně slavným cirkusem Kranz. Ale teď už je cirkus zase usídlen a život

0: pane řediteli, Vašku je fit pro manéž.
1: Skutečně, Hanzi?
0: To se ví. Na Voltiš to není, ale při obyčejném vystoupení v sedle nám ani držením těla, ani vedením koně ostudu neudělá.
1: Dobře, Hanzi. Když myslíte, pustíme Vašku před publikum. Tak ať to dají na Ferman. V 9.20 zkouška Bervicová s Vašku. Na Miss a Mary zařiďte to.
2: Co budu mít na sobě?
3: Já to vidím takhle, Helen. Ty...
2: Široká sukně
3: s volány.
2: No jistě. Žlutá bluzička, tady všude budou flitry.
3: Je, mami. No? Zelená pentle ve vlasech.
2: Jo. Zelená pentle? Ale jo, zelená, žlutá. To jde. No vidíš.
3: A co Vašku?
2: Vašku bude celý v černém. Stejný kostým jako tatínek. Zelená, žlutá, černá, to přece hraje.
4: Ano, to hraje, já nechci rušit, ale už je 9 hodin 20 minut. V manéži je zkouška s Vašku a Helenkou. Hans se na tu zkoušku dívá a nějak se mu to nezdá. No co tomu říkáte, Hanzi?
0: Ale koukám na to teď a...
4: A co?
0: Když já do poslední chvíle nevěděl, k čemu Vašku cvičíme. Na samostatné číslo je to krátké a chudé.
1: A teď slon Aršehir s Bingem.
0: Donnevetr. Ono to má být André.
4: Jak to myslíte?
0: Jak to říkám, to není samostatné číslo, oni uvádějí slona. To je chyba. Chyba, to je úplný omyl.
1: Stop! Jaká chyba? Jaký omyl?
0: Kdybych věděl, že to je André pro slona... To nemá žádný závěr, pane řediteli. Jen se na to pořádně koukněte. Přijedou a odjedou. Co pak je projezd nějaký závěr? Mávnout kloboukem? A Vašku je jezdec a Helenka jezdkyně. Prýma.
1: A co?
0: Ty děti nemají žádný odchod. Ty děti si zaslouží jezdecký závěr.
1: A co by to k sakru mělo být?
0: Kleknout.
1: Kdo?
0: Koně. Koně musí, když Bingo přijde, vedle něho kleknout. Na pravé koleno. A teprve až kleknou, má přijít poklona.
1: Ty brvče!
4: Aršehir na slonu, ředitelka za pistou, pan Selnický na estrádě. Strnuli, teď přijde výbuch.
1: Od kdy se vpadá do manéže jako do hospody?
0: Vždyť to Himmler God nemá závěr. Vždyť to přeci musíte vidět.
1: Co pak Mary a Miss umějí kleknout?
0: Umějí. Pane řediteli, umějí, jakože je Bůh nade mnou, umějí. Vždyť už je to učím 6 neděl.
4: Direktor se hezkou chvíli dívá nepohnutě do Hanzovy tváře.
1: Madam?
2: Ředitelka se voutrhala.
1: Kočí Hans má pokutu 5 marek za nedovolené vkročení do manéže. Aršehir, Helena Bervicová a Vašku, nástup! Cvičí se závěr! Cvičení řídí Kočí Hans. Prosím, zde je má šambriéra. Račte.
5: Tak co jsi tomu říkal, táto?
6: Co já můžu říkat, Vašíku? Teď já to vůbec neviděl. No já ti přece musel troubit tuš. A od 4. pultu vidím houby a nemanéž.
5: A vy, pane Malina?
7: Prýma, Vašku, prýma. Oba jste se mi moc líbili. Slušelo vám to. Ředitelka skoro brečela, jestli ona doopravdy nebrečela. Ale každopádně měla na krajíčku.
5: A Hans a direktor? To, že mu napařil tu pokutu, mě štve, pane Kerhole.
8: To je právě otázka, Vašku. Jak je to s tou pokutou?
5: Teď já jsem byl u toho.
8: A já byl zase u toho, když právě před chvilkou Hans očima takovýhle mačet lístek od direktora. Sráží se pokuta 5 marek, vyplácí se odměna 10 marek, příplatek ke gáži činí 5 marek.
4: Panstvo, úspěch, sukces, to je pružina, která žene každého z nás, herce i režiséra. Pružina, která teď ale žene Vaška k manéži, když cvičí Alice Harveyová, švadlena a krasojezdkyně. Hlídá každý i ten nejnepatrnější její pohyb, každé pošinutí v sedle. A co když vjede do manéže pan ředitel a cvičí se 7letým braníkem Santosem figury vysoké školy? Vašek cítí, že se tu před ním vyjevuje vrchol jezdeckého umění. hned zas vyběhne a někde v skrytu si opakuje všechno, co se naučil u Achmeda. Ale v tom už slyší...
0: Vašku!
9: Vašku!
0: Vašku!
4: Vašku! Vašku! Vašku! Vašku! A je to zas ten kluk, který musí být všude, kde jeho zapotřebí.
1: Aneško, tady je to. Černé na bílém. Podívej. Dřevěná konstrukce na reprbánu je naše. Tak, dáme ji upravit a poprvé budeme přezimovat v Hamburku na vlastní půdě. Co ty na to?
2: Ty přece vždycky víš, Petře, co udělat. Mám radost.
4: Tak. A teď by měla být scéna, jak cirkus Humberto se vrací na své hamburské sídliště, ale my ji můžeme přeskočit, protože teď v tuto chvíli, už cirkus Humberto je na hamburské půdě. Cirkusáci opouštějí své domovy na kolech a stěhují se. Ten do solidního podnájmu, jako třeba tatík Karas s Vaškem k vdově Langermanové.
2: A její dceři Růžence, o níž víme, že je jen o něco mladší než Vašík.
4: Tak, a jiný k nějaké slečně, která mu celý rok rezervovala místo ve svém, no, ve svém srdci i loži. A jiný zase, prostě z maringotek se pomalu, ale jistě vytrácí člověčina a mění se zas jen na ten vůz se čtyřmi koly. Ale cirkus ne. Cirkus neosiřel. Račte vstoupit, vážené publikum. Cirkus Humberto hraje. A dnes poprvé i v zimě. A dnes poprvé Vašku v samostatném čísle, které s ním, jak víme, nastudoval kočí Hans. V sázce je červená vesta, nezapomeňte. Vašku je oblečený tak, že je přesnou zmenšeninou slavného šéfa Petra Bervice. Jen místo koní je na scéně drezura poníků. No, celý cirkus nastupuje k asistenci. Všichni v bílých rukavičkách, aby dali lesk prvnímu vystoupení Vaška Karase. Panstvo, tohle musíme dobře zaranžovat. Sem doleva bych prosil kapitána Gambiera, děkuji. Pány Pereiru, Harveye, Hamiltona, duo Bellini, ano, takhle, děkuji. Ještě Arshahir, ano. Ano, tady Achmed Romeo s Paolem a vedle nich další. Prosím, rychle, rychle, rychle. A sem do kraje, osazenstvo osmičky. Komplet?
7: Ne.
4: Jak to, kdo chybí, pane Malina?
7: Anton přece, ten je nahoře v kapele.
4: Tak, tak. A sem s laskavým dovolením? Ano, tady je místo pro samotného pana ředitele. A sem hledáme židličky a uděláme skupinku. Paní Bervicová?
3: Kam já?
4: Helenka, semhle, tam může postát. A tady je židle pro paní von Hammerschmidtovou.
2: Děkuji.
4: Prosím. A tady je kapesníček milostivá, bude se slzet. Tak, pozor.

0: a první kytice květin, kterou jménem ředitelství přináší Hans. No to se ovšem nemělo stát, protože Vašku najednou zjišťuje, že mu chybí třetí ruka, neví kam s bičíky, motá se tu s kytkou, publikum se směje a bouří nadšením. A je tu pozor.
1: Červená vesta pro tebe, Hanzi.
2: Pane direktore.
1: Poslechněte, Anton, co byste tomu říkal...
0: Teď prosím, pane ředitele, aby laskavě učinil svou nabídku, právě teď je na to čas.
1: Ovšem, to už se stalo. Anton přijal.
0: Tak?
1: Jeho Vašku jsem Kurzum Gut angažoval jako jezdeckého eléva.
2: A Karas Antonín od toho dne schovával do tajné skrýše měsíčně o pár marek víc. Ať má Vašik nějaké úspory, až odtud půjdem.

0: Kutilové, zahrádkáři, chovatelé a chalupáři. Máme pro vás Hobby magazín. Pořad plný rad, nápadů a inspirace.
1: Zaměříme se na bioodpad ve městě. Seznámíme vás s myslivcem, který vyměnil srnky za antilopy a naučíme vás vyrábět návnady na ryby.
0: Hobby magazín s Arturem Kubicou. Každou sobotu v 21 hodin na rádiu vašeho kraje. Český rozhlas Brno, rozhlas naší Moravy.